0: Z každého lístku jde 200 korun pro zoo.
1: Ano.
0: A my tam hrajeme takhle, jakože vidíme, co se tam děje, když odejdou ty lidi, tak jak tam mluví ty zvířata mezi sebou a jak jim měli náročný den a tak.
1: Ty už jsi se z toho zbláznil, já koukám, to je hezké.
2: Ne, ne, ne. Ale... mě si tuhle stěžoval jeden pelikán, fakt.
0: Tak přijďte, bude sranda.
1: Já vám věřím. Já vám věřím, děti.
0: Ano, já tě seznámím, ale
1: pelikán to a ty tam máš taky. A kdo je tvůj nejlepší kamarád ze zoologické zahrady?
0: Já vždycky měl rád gepardy, tak gepardy, no, za těma chodím.
1: Holub se kamarádí z gepardy, všechno je možné.
0: Oni se mnou moc ne, ale... No,
1: mrkám na publikum, nesmí se jim odporovat, souhlasit se musí to, ví, že si stěžoval pelikán. Co to je za inscenaci? Ona se nějakým způsobem přímo do té zoologické zahrady hodí, že tam hrajete tuhle tu věc a já, přiznám se, zahanbeně jsem to neznal, ale já jsem zjistil, že to je velký trhák, no. To, co hrajete.
2: Je to knížka, která vyšla v 60. letech a pro mě se tehdy stala trhákem, protože já jsem nikdy nebyla u moře, až myslím po 20. roce svého života a to se odehrává na Korfu, na ostrově Korfu ve 40. letech, kdy jedna britská maminka se třemi téměř dospělými a jedním malým klukem, tím Benjamínkem, se pronajmou dům na Korfu. A najednou jsem viděla moře, protože Gerald Darrell, který to napsal, britský autor a taky původní zakladatel britské zoo na ostrově Man, kde ochraňoval zvířata. To byla vlastně první taková zoo, která shromažďovala ohrožené druhy. Tak on byl taky spisovatel, že?
0: No a taky je po něm pojmenovaný jeden holub, tak jenom aby se to propojilo všechno, tak je Darrellův holub.
1: A tohle
0: takový
1: bych ti,
0: růžovej.
1: Tohle bych ti i cel... Růžovej holub, no? No jistě, samozřejmě. Já mám nejradši bledě modrý, fialkový, takový to víš, že jo. No, z tebe bude mít maminka radost. Ale...
0: A já tam hraju toho 12-letýho kluka, to máme v rodině, protože maminka už 20 let hraje 8-letou holčičku v Rdym Budžesovi.
1: Tak mně nedošlo, že vy jste na hospitalizaci celá rodina vlastně. To... A předstírá, že chodí do školy. No jistě, tak samozřejmě, samozřejmě. Ale Tondo, ty máš zkušenosti úžasný samozřejmě s divadlem v Paříži. Tam si hrál a hraješ, zase budeš hrát.
0: Ano.
1: A tyhle ty různý performance a netypické věci, protože u nás v Česku se to teprve učíme. To, že jsou třeba letní scény, to už tady pár let je, ale že by herci vycestovali takhle někam a hráli na neobvyklém místě, to je tam běžný, že si takhle seberou a jdou vlastně z té jistoty. Víš, ta maskérna, tohle to všechno.
0: No divadlo nikdy není jistota, ale tam... já jsem tam hrál v jednom pouličním divadle, hráli jsme Shakespeara na ulici a tak jsme to hráli prostě na polích, na parkovišti, pod cirkusovým šapitem, pod venku různě, tak jsme na zámku, v zámku přímo, že jsme dělali imerzivního Hamleta, takže takhle na tohle jsem zvyklý, no.
1: Takže zoologická úplně normální, to je vlastně luxus.
0: Zoologická je úplně.
1: Ale je pravda, pořád. Že jako jak mluvíš o tom, že herci hrají na ulicích a všechno, to možná u nás za pár týdnů taky bude jako... Co my víme, kterým směrem se bude kultura ubírat? Já myslím, že to bude velmi
0: modný. To ani není vtipný už.
1: Mně to došlo hned, jak jsem to říkal, ale až uvidíme holuba...
0: Já bych se tomu strašně rád smál, ale... Ty bláho.
1: Smích skrz slzy. Dámy a pánové, jak vidíte, další místa jsou připravena, ale v Tobogánu se pravidelně hraje i zpívá. A my dneska využijeme toho, že je tady Jitka, že společně s ní dorazila Katka Soukupová. Máme jí v první řadě krásné dobré dopoledne. Usedá k pianu a vlastně s divadlem Mana to taky tak trošku souvisí, protože tam jste křtili nové CDčko, v proudu budem stát, o něm se ještě povíme, ale no. Jitko, jaké písničky tady dneska teda zazní, díky vám.
2: Tak to jsou naše písničky, které jsme napsali s Katkou, já texty, něco vzniklo z mých veršů a Katka je zhudebněla.
1: Moc se těšíme.
2: První se jmenuje Manželská.

0: Jitka Smutná za doprovodu Katky Soukupové. A mně se moc líbí ta atmosféra, která se tady rozprostřela. Ten text byl kouzelný a já si dokážu představit teď, jak hospodyňky připravují ten sobotní oběd, jak usedli, stlumili guláš na plotně a řekli si, to je o mně, o tom mým Pepovi přece, teď to je ono a je úplně jedno, jaká jména si tam dosadíte. Dámy a pánové, jsme v divadle Mana, jsme v zoologické zahradě, je tady Jitka Smutná, Antonín Holub, ale vy vidíte, že je tady ještě pár míst volných, takže já teď pozvu vlastně dva tvoje sourozence.
1: Ano.
0: A potom, když jste začali s tím, jako že člověk může říkat, co chce, pak pozvu ještě Karla Čapka třeba, jako není problém. Dámy a pánové, přicházejí Tereza Blažková a Jakub Kalián a Karel Čapek v tuto chvíli pan Jiří Hána. Krásné dobré dopoledne. Návštěva z vršovického divadla Mana je v tuhle chvíli kompletní. Ano, vy jste se tak rozprostřeli, ano, dáma v letních šatech, pánové ji obklopili a možná vás to přiměje i k tomu, že se dneska podíváte na web, zjistíte, kde je vlastně Mana, zjistíte, jak je to krásný historický prostor a třeba se mrknete, co se tam všechno děje. Tak já bych možná začal nejdřív u sourozenců, tedy u ptáků, zvířat a tvých příbuzných, tak nejmladší sourozenec, Tondo, nebo jak se tam jmenuješ v té hře?
2: Ano, Gerald Darrell, já jsem vlastně hraju toho autora, který vypráví ten příběh o té své rodině.
0: Ano.
2: A zároveň je mu tam asi 12 let.
0: Kdyby si nám, Geralde, představil tady své sourozence?
2: Tady sedí Margo. Představ se, Margo.
3: Hezké sobotní odpoledne.
0: Ano.
3: Já odpoledne, dopoledne. Já se předbíhám. Já už se vidím v té zoo, totiž
0: lepší,
3: v červnu.
0: Je lepší se předbíhat,
3: já už mám
0: než
3: i odpoledne. Ještě štěstí, že jsem neřekla večer, protože my, jak jsme noční ptáci většinou, herci, tak já vždycky, když někam přijdu, tak už mám na jazyku dobrý večer. Takže ještě odpoledne je ještě dobrá varianta, bych řekla.
0: Ano, noční ano. Pták je tady holub, ano.
2: Růžový.
0: No. Jitka se hlásí, matka rodiny.
4: No, je to Tereska Blažková.
0: Ano.
4: Jinak.
3: Ano, já jsem se zapomněla představit, vidíte to, já už jsem tam Margo, já už jsem vlastně trošku, když někdo řekne Margo, já trošku říkám, že já Margotí.

0: tím, že ta postava, kterou já hraji, tak my jsme trošku rozdílné povahy a jak se jí nechávám unést leckdy, tak jako margotím. Takže jsem vám to vlastně předvedla
1: teďka.
0: Teď se to
1: děje, ano.
2: To je krásné. Než zmargotíte úplně, Teresko. Vím, že vždycky někdo, kdo je třeba u rozhlasového přijímače, si řekne Ježišmare, Tereza Blažková, anebo když nahlásím hosty, tak první otázka, která je teď velmi častá, je, v čem ona hraje?
0: Tak je to právě ve Vršovickém divadle Mana, ať už ptáci, zvířata a moji příbuzní, nebo právě v inscenaci Zahraj to znovu same, Woodyho Elena. Pak mě můžete vidět 31. května, zrovna zase ve Vršovickém divadle Mana, kde se chystá takové pohádkové, už skoro večer, takový pohádkový oslí spiknutí se to jmenuje.
2: Ano.
0: Zase to napsal Gerald Darrell. Tak to bych vás moc ráda pozvala, to přijďte. Ať už malí děti nebo velké děti klidně ať přijdou.
2: Ano.
0: Nejsme jako ta stavebnice, která byla jenom do 99, tak my nemáme žádný limity, může přijít kdokoliv. A pak hraju ještě, to by vás možná mohlo zaujmout, Adinu Mandlovou v Mladé Boleslavi.
2: Fakt jo?
0: Tak to vás srdečně zvu.
2: Děkuji.
0: No, bohužel ne Natašu Golovou, ale Adinu
2: Mandlovou. To nevadí. To je, já miluju tuhle generaci mladou, jak se dokáže prodat.
0: Jo?
2: Co u vás novýho, už vím, kde hrajete, s kým to hrajete, vstupenky mám, ubytování v Boleslavi,
0: přesně,
2: všechno tohle.
0: Přijďte klidně i ke mně domů, ať to máme z fleku.
2: Hledáte někoho na úklid? Nebo?
0: Na návštěvu.
2: Aha, dobře, výborně. Velmi děkujeme, Tereza Blažková. Teresko, teď už se známe. Jakub Kalián, co nám povíš o svém bratrovi, Tondo, ano?
3: Ten hraje nejstaršího bratra, Larryho Darrella, který byl vlastně opravdu spisovatel, a tak je to takový intelektuál.
4: No, já určitě intelektuál nejsem, teda.
2: Proti úkol?
4: Ne, já zdravím všechny posluchače a také dobré dopoledne, teda. A jo, je to tak, hraju Larryho a nelératím, ani spíš tak láteřím většinou.
2: No a co nám o sobě prozradíte vy? Pro ty, kteří teď třeba, teď si vybavte, že jsou i ty režiséři u těch rozhlasových přijímačů a ty říká, hele, novej mladej, už mám všechny ty, co už někde hráli, ty Hány už známe, potřebujeme tu novou mladou krev, že jo? Tak teď je ta šance.
4: No já se asi nedokážu prodat takhle dobře jako Tereska, to bohužel teda.
0: Já se neprodávám, já jenom slušně odpovídám.
2: No jistě, samozřejmě.
4: Ne, tak tenhle skill bohužel nemám, ale můžete mě vidět taky ještě v divadle Mana, třeba v Kočce na kolích, a nebo třeba v divadle Pod Palmovkou, v Bezrukém Frantíkovi nebo v Pygmalionu. To jsou takový menší roličky, ale i tam mě můžou diváci potkat.
2: Děkujeme a my jsme rádi, že poznáváme Jakuba Kaliána. Jakube, děkuji za to, že jste tady taky společně s námi. Jirka Hána, ten už přeci jenom jsem tam v něčem hrál, ale ty tady pokukuješ, že před tebou na tom stolku, kromě pití, leží i takový drobně znavený chlebíček.
5: Ano. Hezké poledne, dámy a pánové, vám přeji. No právě, já jsem si říkal, proč tady ten chlebíček je takový tady osamocený, tak jsem koukal, pro koho je. No, tak. No,
2: dostal jsem ho já.
5: Aha, to je tvůj.
2: Ale bylo mi hloupý ho dát před sebe, tak jsem ho šoupil k vám.
5: K nám, jo.
2: Aby
5: jo,
2: jako
5: jo.
2: To nevypadalo, že musím během pořadu, že už jako nevydržím, že si musím dát polovině chlebíček, abych již nedostal.
5: Ano. Ne, tak mi to přišlo taková jako hezká dekorace, tak jsem na to koukal prostě.
2: Po druhé písni ho šoupnu před Jitku, aby se nám tady jako stěhoval. Jirko, prosím tebe.
5: Ano.
2: Vršovické divadlo Mana, tahle parta.
5: Ano.
2: Jak ty sem vlastně dneska zapadáš do téhle?
5: No, já jsem hrozně rád, Aleši, že jsi zmínil, že jsem tady za Karla Čapka, protože když jsem se díval potom na program, o jakém tématu by se tady dneska mělo hovořit a o jakém představení, ty jsi říkal ptáci.
2: Ptáci, zvířata a moji příbuzní.
5: Zvířata a moji příbuzní. Tak jsem si říkal, sakra, ale teď já v té inscenaci nehraju. Co já tam budu říkat, co já tam budu povídat. Oni mi telefonovali, že to mám i za Karla Čapka. Jak já Karla Čapka navážu na ptáky? Jak já Karla Čapka navážu? No, jo, a říkal jsem si, já i žádné zvíře jsem nikdy nehrál, jo?
2: No.
5: Tak jsem si říkal, o čem budu povídat, ale prostě vlastně jsem rád, že tady z herci divadla Mana jsem a že mám možnost také třeba o tom Karlu Čapkovi něco říct.
2: Ano, já jsem si právě říkal ptáci, zvířata.
5: Ano.
2: A jsem říkal, který nejslavnější pes se člověku vybaví, že?
5: Samozřejmě Dášenka.
2: Dášenka?
5: No, jasně.
2: A když Dášenka, Karel Čapek, toho už si nepozvu, pozvu Hánu.
5: Jo, jo, a dobře, chápu.
2: Sleduješ
5: jo, jo.
2: Můj myšlenkový pochod?
5: Ne, ale to je dobře, děkuju.
2: No. Ne, já jsem teď už přišel na to, že díky téhle inscenaci, když jsem se podíval i na stránky vašeho divadla, i na to kouzelné místo, ano. Že by bylo dobré vůbec říct, že tenhle ten prostor je,
5: ano.
2: Že se tam dělá úžasné divadlo, i třeba pro náročnějšího, pro běžného diváka. Mm. Tak v čem ty tam všem hraješ, prosím tě?
5: Já tam hraju jenom v Karlu Čapkovi.
2: Jenom v tom
5: Já hraju jenom v Karlu Čapkovi.
2: Co to je?
5: Jak to říci, ten prostor je pro mě hrozně zajímavý, to divadlo jako takové. Já si pamatuju, my jsme tu inscenaci odpremiérovali v divadle Rokoko roku 2017, hráli jsme to do covidu. Po covidu bohužel byl takový, že to všichni víme, co se divadlům stalo. Přišlo nové vedení, řekla, že ta inscenace je moc... Jak to nazvali? No prostě, že je taková moc, prostě nepřijali jí, což
2: taková
5: mě...
2: Taková jako příliš pro nás intelektuály?
5: No, já nemyslím, že ani tak intelektuální, jako spíš, poučná, nazvali, že inscenace je poučná.
2: To je strašný.
5: Což mně přijde zvláštní, že když je poučná inscenace, že je vlastně špatná, nebo já nevím, jak, jo. A tak jsem rád, že vlastně Věra Mašková se postarala o to, která tady dneska je, dámy a pánové. Věra Mašková je autorkou scénáře Karla Čapka, takže já mám obrovskou radost, že tady dneska sedí, protože ta inscenace je, ten scénář je nádherný, ta inscenace je nádherná a prostě jsem rád, že ta inscenace neodešla, neumřela v úvozovkách a přešla právě do divadla Mana, kde máme možnost jí hrát. Ten prostor je něčím takový útulný, kouzelný, samozřejmě postupně tam dochází k různým jako rekonstrukcím a úpravám. Je to samozřejmě jiné, než to bylo v divadle Rokoko, jo? Ale když budu mluvit o této inscenaci, ona je velice technicky náročná, zázemí, technika, rekvizity, je nás tam opravdu hodně, ta inscenace je stavěná, takže se neustále ty obrazy nebo ty herci, že se různě prolínají, že to není o tom, že by skončil jeden obraz a hned po nějaké přestavbě začal další, že jsme se to snažili propojovat tak, aby tam byl neustále tah, jako v té inscenaci, aby ten divák byl neustále v nějakém napětí, což si myslím, že se daří. Takže mám radost toho, že v té Maně se to hraje. Tam jsou tak nádherné aktuální věci, které se neustále z dějin opakují. Ať to byla předtím hrozba před Německem, dnes víme, co se ve světě odehrává, nekažme si poledne, ale prostě je to tak neustále aktuální a ta historie se tak neustále opakuje a ta bohužel ta společnost, i když máme nějaké cíle, máme nějaké hranice, máme pocit, že jsme humanisté, tak jak vidíte, tak ty dějiny se neustále opakují. Tak si vždycky říkám, kdy ten člověk dojde toho bodu, že opravdu už budeme tak vzdělaní, že některé věci nedopustíme. Ale asi jako lidé na to pořád nemáme.
2: No Jiříku, ty čapkovatíš. Ty čapkovatíš a to je vidět u těch rolí, jak přechází, ale v tvém případě tobě to svědčí.
5: Děkuju. Tak
2: já se obávám, jestli ta inscenace není drobně vzdělávací, ale už teď mě to láká, protože pokud to někdo myslel hanlivě nebo nepříjemně, to je už pro mě tak lákavá věc, jako to je přece krásný tohle o něčem říct. Že jo? Ale hlásil se Jakub?
4: Ne, já jsem jenom říkal, že proto je důležitý chodit do toho divadla právě, abychom se vzdělávali.
2: Má pravdu, předsedo. Jitka, ta tam hraje taky v
1: úžasných kusech.
2: Já
1: tam hraju jednu z několika matek, které hrají v divadle Mana, včetně té Čapkovy matky. A tady v tom představení hrají asi 4 matky a střídám zástěry u toho. Lidi musí hodně koukat, jakou mám zástěru, aby zjistili, jaká jsem matka, že jo? Ale teď si z toho dělám legraci. Víte, co je zajímavé? My poznáme na tom představení, jaká je situace ve společnosti, jaká je nálada ve společnosti. Protože ve všech krizi, ať už to bylo v Rokoku, nebo i teďka v těch letech, co to hrajeme v Maně, vždycky, když je ve společnosti nějaká velká krize, nebo se ta krize blíží, tak ty reakce těch diváků jsou vášnivější, nadšenější, prostě protože tam dochází ke spojení té předváleční hrozby v tom 38. roce, kdy to pak nadlouho skončilo, nadlouho se to přervalo a hroznýma věcma prošel ten svět, tak vlastně oni reagují na to, že ježiš, to nám tak připomíná to, co teď máme, to, co teď hrozí, to, jak se vrátit k tomu humanismu, k té morálce. Jak to uděláme? Já bych si říkala, kdyby ty lidi se dovedli spojit jako ty diváci, kteří odcházejí z divadla a tohleto vymyslet spolu. A zajímavý na tom je, že my to hrajeme i pro studenty. A ať mi nikdo neříká, že mladá generace je hloupá nebo nespolečenská nebo příšerná. Jo, mají míň vychování, to bych řekla. To jo, chovají se někdy jak hovada. Ale co se týče té duše a toho směřování ke svobodě, k nějaký otevřený společnosti, která nehodnotí každýho zhora, tak to je nádhera. A i ti mladí lidé se tedy na Čapkovi prostě nadšeně vyskakují a křičí a občas si připadáme jak na fotbale.
5: O, dali jsme gól.
2: Děkuju a jsem rád, že to zaznívá tady v Toboganu a na vlnách Českého rozhlasu. A já si myslím, ideální teď navázat další písničkou. Co vy na to? Dámy, Katka Soukupová poznala svou chvíli, přichází.
1: Ano, bude to písnička V proudu budem stát, po které se jmenuje naše album.
2: A já vám za chvilku to album ukážu, protože pozor, ono to vypadá na první pohled jako CDčko. Já jsem to CDčko otevíral jako CDčko, ale v tom CDčku není CDčko. Nechte se překvapit, ano, jak říká, zůstaňte u svých rozhlasových přijímačů. Dámy a pánové, Tereza Blašková, Jakub Kalián, Jirka Hána, Tonda Holub a teď Jitka Smutná a Katka Soukupová.

0: Jitka Smutná, Katka Soukupová a titulní píseň z jejich společného alba V proudu budem stát. Mně se moc líbí taková ta aktuální, řekl bych, usebrací nálada, jak každý si tak jako i na chvilku zavřel oči a v tom brutálně uspěchaném čase si říkal, hele, kousek toho hezka nechám vniknout i k nám domů. Jitko, zeptám se rovnou vás, já nevím totiž, jestli mám prozradit kouzlo toho CDčka, abych zas neochudil ty, kteří si ho pořídí, aby potom otevření zůstali v šoku tak jako já.
1: No, musím se poradit. Katko, mám prozradit kouzlo toho CDčka? Ano.
0: Jo?
1: Ano.
0: Ano? Tak dobře. Tak se, ano, milí rozhlasoví posluchači, teď se pečlivě dívejte na své rozhlasové přijímače. CDčko vypadá jako CDčko. I jsem ho vybalil z toho igelitu, jo? Ale když ho otevřete, není tam CDčko, ale v takové měkké schráni je úžasná fleška. Ale ta fleška ještě navíc má podobu karabinky, takže vy si to můžete připnout na klíče, na opasek, do ucha si to strčit, kamkoliv to dát a na té flešce je celé to album. Jitko, čí to je nápad? Já to vidím první v životě, já si s tím hraju jako malý kluk, že to je krásný.
1: No, je to společný nápad s Katkou, prostě když vydáváte v mém věku CDčko, tak musíte mít mladý parťáky, který jdou dopředu a kteří vás něčím taky překvapí a poučí vás.
0: Je to prej ve věku, taková mladice, takováhle nová věc, to nemá, rozumíte, to nemá ani Helenka Vondráčková, takovouhle věc, a to je ještě starší. Ta zůstala, ta je u vinilů, jo, a teď tohleto, to, ne, to až se dostane do Řitky, tohleto bude přemýšlet, co nového vymyslet, ale zase pozor, laťka je vysoko a až vydáte další album, už budu otevírat a řeknu si, jaký nový nosič už tam bude. Tam už bude nějaký čip, že jo?
1: No, to bude. My vás překvapíme.
0: Budeme se velmi těšit. Budeme se velmi těšit. Vracíme se do divadla Mana, které jste možná dneska objevili. Třeba se tam zajdete podívat. A když jsme se bavili o tom, co tam kdo hraje, Tonda Holub, u kterého mám pocit, že se v poslední době rozhodl, že bude hrát ve všech inscenacích, které se v Česku vůbec hrají a zkoušejí. Ty máš taky teď před sebou zajímavou novinku a taky nádherná klasika a veliká výzva.
2: Ano, a to je Obsluhoval jsem anglického krále. Příběh asi představovat nemusím, obsluhoval jsem anglického krále, ale to překvapení, ale ta zajímavost je, že tam jsme jenom ve třech lidech. Budeme to hrát tři herci, bude tam Tereza Vítu, pan Jan Vlasák, režíruje nám Petr Svojitka a text právě zdramatizovala Věra Mašková. Takže jak se dá ve třech lidech odehrát takovýhle životní příběh vlastně, tak jsem na to sám zvědavý.
0: No proč ne, proč ne? A promiň jenom, ať se v tom zorientuju, do toho zkoušíš Baťu?
2: Ano, klan Baťa, který poběží přes léto na kampě.
0: A do toho ještě zkoušíš nějakou další věc?
2: Ano, teďka budeme mít obnovenou premiéru představení Olmerka, který přesouváme, který jsme odkoupili z divadla Viola, odkud jsme odešli a máme premiéru 18. září v Činoherním klubu.
0: Mm-hmm. Teď mě napadá, že ve chvíli, kdy nás poslouchají nějací herci a jste ve stádiu, že divadlo, kde hrajete, už vás nechce, já začínám tady jako vidím, že vás čekají světlé zítřky, protože to je vlastně nový vítr pro vaše představení, protože se uchytí jinde a bude se mít dobře. Tondo, prosím tě, od chvíle, kdy jsi byl tady v tobogánu s mamčou tenkrát a říkal si, že se vracíš z Paříže, že se zrovna stěhuješ a že nevíš, do čeho píchnout, jestli se tady vůbec někde uchytíš, to byl fofr, to není ani, to
2: tak
0: bylo
2: teďka zkouším tři věci najednou.
0: No.
2: Za den, jeden den mám tři zkoušky takhle jdoucí po sobě.
0: Ale tím se dostávám i k tvým mladým kolegům. Jaký divadlo tebe vlastně baví? Ty jsi vůbec, když jsi se vracel z Francie, nepředpokládal nebo nechtěl, že půjdeš do klasického velkého kamenného divadla do angažmá? Tohle tě baví, ta pestrost a to, že jsi jeden den v zoo, druhý den na kampě?
2: Ano, přesně to mě baví. Tu práci dělám taky, protože je strašně rozmanitá, že nemusím chodit každý den do té stejné kanceláře a tam sedět, ale protože to život a že to takhle je živý a strašně rád tak jezdím na zájezdy, to taky strašně rád. Jezdím jakože v autě a pumpičky a to miluju.
0: Ještě řekni takovou, a čím je to dál, tím je to lepší.
2: Já to tak mám, teďka jsme se vrátili z Litovle a z Lunchcrowna s představením Dobře rozehraná partie, kde jsem byl s rodičima, tak to bylo
0: dvoják ve studence na tebe, na otočku, ale jediný, kdo to takhle miloval, byl Pepíček Zima. Honza Přeučil to miluje.
1: A
0: čím
1: já
0: je to dál?
1: Miluju taky.
0: Taky?
1: Ano. Proto jezdíme i na koncerty, kromě divadelních zájezdů, tak jezdíme na koncerty po celé republice.
0: Můžeme si po vysílání povídat o tom, kde mají nejlepší párky v rohlíku. To jsou takový jako odborníci, říkají, tam zastavíme, tam mají výborný párek v rohlíku a dobrý kafíčko. Jirka Hana působí dojmem, že ten už nevyjíždí za Prahu. Teď si se úplně vyděsil, že kolegové jezdí, nebo ty to máš taky?
3: Co? Promiň, pardon.
0: Už neslyší dědek. Ne, jezdíš rád na zájezdy, nebo už jenom vyšetřuješ?
3: No prosím tebe, ne. Jezdím na zájezdy samozřejmě taky. Já to mám takový pestřejší z toho v tom, že když jsem odešel z Městských divadel pražských, tak jsem začal vlastně zkoušet v divadle Ungeld. Teď jsem se hodně uchytil v divadle Bez zábradlí. Do toho mám naskoušenou inscenaci s Filipem Raimontem a s Hinkem Čermákem v divadle Metro. Teď mě čeká příští rok na jaře zase zkoušení v divadle Ungeld. Ještě letos nebo na podzim mě čeká zkoušení v divadle Bez zábradlí. Mám za sebou zase premiéru divadle Bez zábradlí, teďkou Soukromé životy s Janou Strikovou. A jak navážu na tebe, jak jsem mluvil o té pestrosti, to je právě to, co mě na té práci strašně baví. Neříkám, že mě úplně baví cestovat a papat jako nějaký vošklivý párky jako na pumpě. Fakt jako nejsem úplně, nemám to rád. Fakt to nemám rád, jo. Každý jsme nějaký jiný, ale...
0: Ale když tam mají, víš co, někde mají takový ty pikantní kečupy jsou moc dobrý a někde mají hořtici takovou, která já je výborná.
3: No. Já vím, hele, tu hořtici ochutnáš je v tom ten ocet, aby to bylo nastavený. Fakt jako ne, jo. Vůbec nic nejeste. Na pumpách, prosím vás, nejeste vůbec. Ne, ježišmano, teď jsem si zavařil. Ne, v každém případě, co jsem chtěl říct, já tuhle tu práci miluju z toho důvodu, ta pestrost, jo. Teď jsme tady mluvili o Karlu Čapkovi, takže jeden večer hraju Karla Čapka, druhý den do divadla Bez zábradlí, tam si zahraju agenta Štázy. Představení Berlín, třetí den do divadla, zahraju si prostě terapeuta, který dělá terapeuta Hinkovi Čermákovi a Filipovi Raimontovi, čtvrtý den do divadla, zahraju si Soukromé životy s Janou Strikovou, kde vlastně manželský pár, který se tak strašně miluje a touží po sobě, že bez sebe nemůžou ty lidé žít, ale zároveň vy vidíte, že se dostali, nebo že jsou v situaci, kdy jako lidé nejsou schopni se posunout dál, protože oni po sobě jenom touží jakoby fyzicky touží po té společnosti vzájemné, po té přítomnosti vzájemné, ale když jako lidé mají udělat nějaký důležitý krok dopředu, tak tam se to zastaví, protože to neumí. A je to vlastně strašný boj toho, a já jim hrozně fandím, já, jako který vlastně tu Janu v té inscenaci miluje a chci s ní jít dál, tak ale vím, že mám určité hranice, které už dál nejsem schopen překročit, protože to neumím. A v tom mi to přijde něčím krásné a bolestivé, protože si myslím, že tyhle ty věci se ve vztazích opravdu dějí. Jo, vy někoho milujete, chcete s ním žít, ale pak víte, že je nějaká hranice, přes kterou to nejde dál, takže vlastně to nemá budoucnost. Jo, nebudu prozrazovat, jak to funguje, teda jak to dopadne, ale...
0: jak to funguje u vás doma, ale...
3: Takže prostě ta pestrost téhleté práce, ať už v divadle, nebo na natáčení, kdy jste jeden den v pitevně, druhý den prostě, já nevím, na věži prostě pražského letiště, třetí den tady, čtvrtý den tady, mě neustále baví seznamovat se s těmi lidmi z daných oborů a přebírat jejich zkušenosti, získávat jejich zkušenosti. To je prostě úžasný.
0: Fascinující povolání, ale stejně říkám si, někdo, kdo má jakoby to normální povolání, že chodí každý den do té své kanceláře, tam se setká s těmi stejnými lidmi, jde s nimi na oběd, si říká, já bych zešílel tohle mít. Jako, jsou to krásný dva světy. Jitko, jak to máte vy? Taky přece experimentujete, zkoušíte?
1: No, je to
0: zkoušíte?
1: Bezvadný, protože i když já už teda tolik neskouším, ani tolik nehraju, ale teď momentálně natáčím krásnou věc, osmidílný seriál pro Českou televizi o OSPODu a o dětech, které jsou ohrožení. Tak to je úplná nádhera, je to krásně napsané a ta práce mě hrozně baví. Tak tu pestrost taky mám ráda, ale já si to musím ještě jakoby prosvětlit vždycky něčím, kde nejsem v roli. Kde to jsem já? Kde můžu s těma lidma mluvit napřímo? A oni mi rozumějí, dívají se na mě a vidím, že vidí mě jako člověka a ne jako maminku Darylovou tady v rodině těch krásných dětí a milých. Jo, ale oni to mají taky těžké, protože oni by tu pestrost taky rádi, ale víte, jak strašně těžce se v téhle profesi začíná? jak se hledá to místo, a nejen v téhle, v uměleckých profesích obecně, nejen v téhle. My si pozveme někoho, kdo už to má nějaký jméno a on přitáhne lidi a takhle se uvažuje. A pak máte výborný lidi, výborný hudebníky, výborný herce, mladý, a oni se nedostanou takzvaně k práci. A já vím třeba tady o Jakubovi, Jakub Kilián, chce jít do mimo pražského angažmá. Můžete mi říct, proč po něm někdo už neskočil? Můžete mi říct, proč tenhle kluk netočí seriály? Já to nevím. Já bych mu dala roli v seriálu.
0: Okamžitě, a teď u těch rozhlasových přijímačů, Jakube, zapište si do deníčku dnešní den. Jitko, vaše, nevím, kolik bere Jitka, jestli 10 nebo 15%
4: Jitka by měla začít režírovat, podle mě.
1: Ne.
0: 20%.
4: Já myslím, že by Jitka měla být ředitel v nějakém divadle, jako podle mě.
1: Ne.
0: Já bych rovnou vynadal tím režisérům, který vás ještě neobsadili, a Teresku, že česká kultura je...
1: To jsou moje děti, tak já musím, že jo, být na ně hodná.
0: No, jak je to těžký prorazit? Za nás před těma 20 lety to bylo složitý a mysleli jsme, že po absolventiáku přijdou hodní strýčkové a rozeberou si nás do divadel. Jaký je to dneska, Teresko?
5: Já bych řekla, že teď je to těžší mnohem víc. Musíme brát v potaz to, že jestli jste holka nebo kluk.
0: No, co je lepší, co je horší?
5: Já si myslím, že kluk, určitě.
0: Je horší?
5: Ne, je lepší. Je lepší. Je lepší, no. Protože přeci jenom dřív se psaly zkrátka hry pro 20 chlapů a jednu ženskou.
0: Jo.
5: A my se o tu jednu ženskou prostě třeba pereme 100 holek.
0: Jo.
5: Když to o těch 20 kluků nebo 20 chlapů se pere 18 kluků a ty dva se ještě musí přemlouvat, aby vůbec šli hrát.
0: No na mě nenadávejte, vy to říkáte mě, jak kdyby...
5: Ne, já vysvětlu tu naši situaci.
0: Chvilku jsem za to úplně cítil vinu, jakože zase říká, proč nenapíšu něco jiného?
5: Právě, tak já jako apeluju, že scénáristé by mohli brát v potaz ženy, dámy, ať už, a hlavně jakéhokoliv věku, ať je to pěkně pestré. Takže je to náročnější. A teď ještě do toho hrajou další role, to jsou sociální sítě.
0: No, které... ale to je přece lepší, vy se můžete prodat, nemusíte čekat, až vás obsadí do nějakého seriálu, ale na těch sockách můžete říct, tady jsem připravená, a když máte v té hře, ať je tam těch 20 chlapů, ale když je tam jedna dívčí role, ať je moje.
5: To je ano, ale zase si vemte, že to dělá nejen já, ale dalších právě těch 100 slečen.
0: Ale vy jste nejlepší.
5: Ano, tak to já zapomínám říkat. Ježiš, tak to je skvělý, že vy jste to řekl, děkuju vám.
0: Ty ostatní slečny, co by tam dělali? Nejsou talentovaný, nemají jiskru v oku, jakou máte vy. Chce něco říct v tuhle tu chvíli, Jakub nemá.
4: Já jsem na to Instagramu hodně a tu Terku tam vidím a je nejlepší, je to pravda.
0: Ano, vemte je spolu jako ideální pár.
5: Ano.
0: Romeo a Julie, už byste byli trošku po sezóně, ale jako to...
5: My jsme v tom listopadu, jak bylo Romeo a Julie na konci...
0: To jste zas brzo. To by ještě brala Jitka v tuhle chvíli. Ale já se dívám na hodiny, je tady další písnička. Vy jste se nám, Katko, zaposlouchala v první řadě. Nedivím se, my tady prodáváme mladé umělce, víte, takže...
1: Tak, tahle písnička se jmenuje Němá noc na řece. Sun, jsou to zhudebněné moje verše. Katka udělala krásnou píseň a my ji tady zkusíme zahrát.
0: Velmi děkujeme a je nám ctí, že je to právě v přímém přenosu Českého rozhlasu v Toboganu na vlnách Českého rozhlasu 2, Českého rozhlasu Pohoda. Katka Soukupová a Jitka Smutná.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Jitka Smutná, Katka Soukupová, vám tak sluší tenhle rozhlasový svatostánek, největší rozhlasové studio v Evropě, a je fascinující sledovat, jak si získáváte diváky. Škoda, že je nevidíme u těch rozhlasových přijímačů, a mě se vybavuje, že Jitka, to vy nevíte, vy jste mladí, mě provází celým mým životem. To vy nemůžete pamatovat, ale to možná na Jirku, ale ty si taky ještě to vůbec ne. Jitko, v pohádce Šaška Bumbáce, pamatujete Šaška? Ano. Pamatujete někdo Šaška Bumbáce? Ne, Jirka Hána, to už ty jsi čertík Bertík už, ale...
1: To si pamatuje tvoje generace možná, no. A ta starší už to zapomněla.
0: Já jsem na pomezí, já jsem kdy ještě matně a tam byla, jo. Jitka a zářila, no, Šašek Bumbác.
1: To byl totiž televizní pořad Ostravské televize, no. Pro 4- až 7-leté děti,
0: ano.
1: S písničkami původními, a já jsem tam hrála s takovými loutkami. Měla jsem na ruce tu rouru od koberce,
0: ano, ano.
1: Polepenou filcem barevným, a jako rybu, jako štiku.
0: Ano.
1: Takhle vystrčený ty prsty, a furt jsem dělala takhle, a jsou děti, kteří z toho měli psotníček a jsou poškozeni a chodí k psychologu.
0: Ano. No, to právě mám, jo. To, proto si to pamatuju.
1: To já vím, to je ano. Tak to tam naneste to téma, jo.
0: No, ne, teď jak se to udělala tou rukou, úplně se zahorosil, ale no. Hned si vemu tabletu a jsem v pořádku.
1: Tak,
0: tak to je můj dětský prazážitek. Milí diváci, milí posluchači, pomalinku se budeme loučit a já jsem moc rád. A samozřejmě do zoologické zahrady. Do zoologické zahrady, do Slonince, na tuto úžasnou rodinu, kde je maminkou Jitka Smutná a má tam své ratolesti Terezu Blaškovou, Jakuba Kaliána a Antonína Holuba. Až uvidíte v novém televizním seriálu nebo filmu Terezu s Jakubem, Je to naše práce. A až uvidíte v nějakém seriálu Jirku Hánu, tak to ještě nebyla naše práce. A moc děkuji i Katce Soukupové, která přichází ke klavíru s poslední písní. Je to tak. Dámy a pánové, mějte se krásně a já jsem moc rád, že dneska tu padla ta slova, která padla, protože věřím tomu, že padla na úrodnou půdu.
1: Tak. A písnička se jmenuje Město.
0: Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, mějte se krásně a těším se v toboganu.

chodec drzí, píská si, co si vdor. A právě v tom je ta lest, že soumrak spadl už v šest, ač jindy osmou odbíjí tma padající do ší.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, při kterém posluchačskou cenu za rok 2010 v 15. ročníku ankety převzala herečka Eliška Balzerová.
4: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, možná dobré odpoledne, dobrý večer.
5: Dobrý večer, vítejte v Kritzperově divadle v Hradci Králové, kde dnes už po 15. vyhlásíme vítěze celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.
4: Kdo dostane ono to krásné zlaté slunce, které si určitě pamatujete z minulého roku, protože ten čas letí velice rychle, to se dozvíme za takovou hodinku, možná hodinku a půl. Říkám dozvíme, myslím tím vás tady v sále krásného Kritzperova divadla v Hradci Králové, tak také v takovém tom pomyslném sále Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Dvojky. První píseň dnešního večera, dámy a pánové, Beatles alias Gentlemen Singers.

0: Help a Gentlemen Singers. Doufám, že my nebudeme vykřikovat Help v průběhu večera, ale stejně to byla prostě 60. léta, ale co Beatles, ale 90. léta minulého století. To Ladu právě napadlo vyhlásit šarmantní osobnost. Tenkrát pršelo, přijel Marek Eben a oba jste zmokli, pamatuješ?
1: Ano, jemu zmokla kytara, mě vlasy.
0: A tobě vlasy, ano, to bylo takové stylové.
1: Bylo to ještě klubové.
0: Ale jak se na to hezky vzpomíná? No, jako by to bylo včera.
1: No, jako by to bylo včera, kdy tady byla Jana Štěpánková, která přebírala, co by vítězka 14. ročníku naší ankety Zlaté slunce.
0: Jana Štěpánková je s námi, dámy a pánové, úřadující šarmantní osobnost roku 2009. Jano, pojďte k nám.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: My tady máme značku. Tady jste stála přesně před rokem. Tím kobercem se nehlo. Podívejte, jak to poznají, že jste pořád úřadující.
2: Ještě chvilku. Nebývá to zvykem, že každý rok je úspěšný, ale tentokrát to bylo, protože jsme měli nádhernou premiéru, teď my jsme tady s ní byli, s tím představením. Ano.
1: Na útěku. Víte, že Zlata Adamovská byla letos nominována, ale bohužel dnes nemohla přijet, protože hraje.
0: A možná, co vy víte, až přijdete za rok, tak třeba Zlata Adamovská, protože ta se v těch nominacích objevuje také pravidelně, jako jste se objevovala, tak tady bude stát co by nejšarmantnější osobnost. No, vy už nemůžete.
2: Nedám, to už jí právě teď to říkám, no. To už jí to slunce nedám.
1: Vy jako úřadující, kdybyste za ten rok 2010 měla jmenovat někoho, kdo v tomto roce nebo v minulém roce vás zaujal, ať už po herecké stránce, osobní stránce, člověk, kterého máte ráda nebo kterého byste nám doporučila.
2: Já si myslím, že šarmantní osobnost roku má dostávat ten, za kterým je vidět práce.
1: Já si myslím, že mnohé také dnes představíme ještě večer. Paní Štěpánkové, mnohokrát děkujeme. Budeme velmi rádi, když v téhle té šarmantní společnosti s námi setrváte.
2: Místo, děkuju.
0: Teď přichází, dámy a pánové, první nominovaná osobnost, co by žena za letošní rok, paní Eva Pilarová.

0: všechno od dnes čas.
1: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2010, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
2: Eva Pilarová, jedna z nominovaných v anketě Šarmantní osobnost roku.
3: Vy máte třeba nádherný hlas, 3 oktávy, to už je šarmantní, podle mě.
4: 3,5.
3: Dokonce, se omlouvám.
4: Pravda je ta, že když jsme skončili po premiéře Takové ztráty krve, já tam měla tehdy aplaus po písničce, že jo, obrovský na otevřené scéně. No tak to skončilo, já jsem čekala, že teda mě Jirkové pochválejí, Suchý a Šliter, a Jirka Šliter říkal: Pilarko, nemyslíš si, že jsme tě sem vzali kvůli tvýmu hlasu? Já říkám: a proč teda? Říkal: nám se líbily tvoje nohy.
3: Vy jste byla i moderátorka Československého rozhlasu a moderovala jste, teď se něčeho podržte, pánové, Dobré jitro.
4: To bylo někdy na přelomu 90. let a stávala jsem ve 3 hodiny ráno a připadala jsem si nesmírně důležitá, když jsem říkala: je 5 hodin, protože jsem věděla, že už mě všichni slyší.
3: Tak a myslíte si, když jsme u toho rozhlasu, že vlastně člověk může být šarmantní jen přes ten hlas?
4: No, ono je to hodně zavádějící. Já znám jednoho člověka s tak krásným hlasem, ale s tak příšerným charakterem.
3: Nemenujte, to nám stačí takhle. To je v pořádku. Půjdeme dál. Dámy a pánové, tady vlastně stojí královna Trutnova. K tomu byste nám také mohla něco říct. A s tím šarmem to má hodně společného.
4: Zdravím svoje poddané.
3: My dámy v Hradci Králové se počítáme mezi ně.
4: Já vám musím říct, já jsem byla neskutečně překvapená. Dodnes mě ta vzpomínka dojímá, když jsem přijela zpívat do Trutnova na Open Air Festival, že tam...
3: Rokový festival,
4: rokový festival, a teď, že i to oblečení je trošku jiný, než nosím já, a věkově je to jinde, než jsem já. No a stal se zázrak a já jsem tam měla ohromný úspěch a ti mladí lidé si zpívali ty písničky s sebou. A když mě potom Martin Vechec, spoluorganizátor tohoto festivalu, zval za 2 roky, tak jsem říkala: ne, do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. A on říkal: no jo, ale to by byla vzpomínka na Valdemara Matušku. Jsem povídala: no tak když na Valdu Matušku, no dobře, to bych ráda udělala, ale to by teda musel někdo se mnou ty duety zpívat. No a když padlo jméno Matěj Rupert, tak to byla pro mě velká výzva, protože to je skvělý zpěvák, tak jsme si tam zaspívali spolu, já jsem pak přidala pár solových písniček a potom mém vystoupení jsem byla korunována jakože královna festivalu, a no od té doby tam tedy mám povinnost jezdit každý rok a něčím překvapit své poddané. Co tam budu dělat letos, to nemůžu říct, to by nebylo překvapení. V loni jsem jim tam navařila 40 litrů bramboračky s houbama.
3: Je pravda, jak znám Trutnovský festival, tak se potom zaprášilo. Víte, ono málo kdo může říct, že má mezi poddanými Václava Havla, že jo? Ten tam jezdí pravidelně?
4: Ano, patří mezi mé poddané, a taky když jsem zpívala, tak on, kníže pán a bývalý ministr školství Paniška stáli na jevišti, na boku a strašně tleskal.
3: A nespal?
4: Nespal, tleskal.
3: To může říct opravdu také málo kdo. Přichází první nominovaný muž za minulý rok, za 2010, moderátor Jan Rosák.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer.
3: Honzovi řeknete dobrý večer, je to tam prostě, ten hlas tam je.
6: No, aby to nebylo s tím hlasem, jak tady před chvilkou říkala Eva Pilarová. Krásný hlas, charakter nikde, že? Tak to pozor.
5: U vás to nebylo určitě.
3: Já si myslím, že ten šarm, a zvlášť u vás v tom hlase, prostě je. Že se dá udělat šarm jenom hlasově. Oldřich Nový, vy kdybyste řekl: zavřete oči. Zkuste to.
6: Zavřete oči, že to nejde. To prostě, to je rozdíl Oldřich Nový a já, že jo, to nejde, to ne. Oldřich Nový byl jenom jeden, samozřejmě. Ne, já si myslím, že to nejde jenom, aby to bylo jenom hlase. Ono by se to totiž prokázalo, ono by se to provalilo někde, že tam dál to chybí. Eva Pilarová má v tomto ohledu velikou pravdu.

0: No, prostě nestačí hlas, tam musí být ještě něco navíc. Teď to vypadá, že se tady popisuju, že ne, v žádném případě, ne, ani náhodou, ne. To jsem chtěl říct na úvod vlastně, už jsem si to sumíroval, jak jsem sem šel, že jsem nesmírně poctěn, že jsem takové, jak říká už zmíněný Jiří Suchý, v takové krásné společnosti. To je prostě podsta být mezi tolika šarmantními a skvělými, příjemnými lidmi.
1: My si neodpustíme zase otázku, jestli teď v poslední době byl někdo takový, kdo vás okouzlil.
2: Tím šarmem právě.
1: Tím šarmem.
0: Kdo mě okouzlil šarmem? Já teda opravdu nemusím se moc zamýšlet. Sedí za mnou Eva Pilarová a já nejenom svým šarmem, ale taky tím, co umí. Eva vyprávěla tehdy o tom, že má před sebou zájezd do Číny a tudíž, že pro čínské publikum chce zaspívat taky čínsky. A ne jen tak ledajakou píseň, ale Montyho Čardáš v čínštině. A já, protože to je sousto pro moderátora, říkám, ale tak to byste mě musela předvést. A Eva říká, no tak dobře. A v sedě, přátelé, v sedě zaspívala a kapela, to znamená bez doprovodu, ten Montyho Čardáš v čínštině bez jediný chyby. Takže přátelé, klobouk dolů, teda opravdu.
2: A že bychom to zkusili.
3: Lucian Cili, tam gelájo, Na těm mi dovej se ujají, vod na ochaj lihují. Mej ti jám, bo to džaj si nám ta. I džo džaj vo nejsin, de si nejám džeta. Čin, sen boji jám, pan na bejlom, de čam kon a. Si jám si la vo maj džaj si ndi bubande. Na cifade, e džam bo hetade. Sen panje yo yan ti chinki she sian sende na mantika das pa pa pa da pa pa pa ni si vidi vidi vidi a tak dále.
2: Tam už to je mezinárodní, tam už to je dobrý.
1: Paní Eva Pilarová.
0: Co tomu říkáte? To mě muselo samozřejmě fascinovat. Mně se na tom líbí, jak Eva, jak to má tak zmáklý, jak takový ty jedný fáze, jak se to jako rozčilí trošičku, je čínsky jako naštvaná. A potom už je taková jemná zase čínsky.
2: I tu mimiku tak dělá, že jo, jako pěknou, krásně. Tak, on co vzpomínáte si, kdybyste byl takzvaně na startu?
0: No, já si na to vzpomínám pokaždé, když přijdu do toho studia Tandemu, kde jste, Mirku, byl taky jako můj host, protože v tom studiu, přímo v tomto studiu v roce 1971 jsem poprvé usednul k mikrofonu a se mnou byla kolegyně, která tehdy byla v tom rozhlase asi o 14 dní déle než já, Světlana Lavičková. Světlana byla taková strašně pečlivá. Pamatuju si, že přesně v tom studiu, které vypadá jako dneska, jenom tam byl trošičku jiný stůl, takový ten hlasatelský, který je svažitý, aby se na to položili ty papíry a uprostřed jsou ty světýlka, že jo, který vám dávají najevo, že jste v luftě a navíc je tam ještě takové táhlo a tím dává ten speaker najevo technikovi nebo zvukaři tedy přes okénko, že je ready, ano? Tomu se říká dát bílou. Já jsem začínal v tom rádiu, tak jsem si to neuvědomil. Světlana, ano, ale ona byla naproti mě a já měl u sebe tu obsluhu toho. A ten technik čekal, protože jsme vysílali živě, čekal zprávy ve 12 hodin, až mu zapnu tu bílou takhle a pořád koukal a pořád nic. Už byla 12. Já na něj taky, že bych už chtěl mluvit, tak on mi tam tu červenou hodil bez ty bílý. Jenomže ta Světlana měla pocit, že to není dokonalý, jo? A udělala neuvěřitelnou věc. Naklonila se takhle přes ten stůl, sáhla mi takhle na tento šoupě takhle a řekla, asi takový kousek od toho mikrofonu, jak jsem teď já, takhle. Ona si neuvědomila, že celý národ ji slyší. Řekla, počkejte, já vás zapnu.
1: My jsme si zavzpomínali na začátky Jana Rosáka. Mirek se ptal, kdy byl na startu a bylo to asi také proto, že Start se jmenuje naše nová rozhlasová soutěž, celostátní soutěž Česko zpívá a my bychom vám rádi představili půvabnou dívku, která vyhrála naši rozhlasovou soutěž, jmenuje se Ilona Brimová, my už jsme teď na ní patřičně pyšní, přijela z Vysočiny a zaspívá vám písničku, se kterou vyhrála.

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2010, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Přichází jediný nominovaný politik, ministr zdravotnictví, pan doktor Leoš Heger.
2: Dobrý večer.
1: Jste dostal skoro nejvíc hlasů, teď už to tak nějak mohu prozrazovat. Byť politik, čím si to vysvětlujete?
2: Když jsem o tom přemýšlel, jak jsem se tady vlastně odsnul, tak jsem si říkal, že to je mezi těmi lidmi, kteří tady jsou a kdy byli, co já kdy jsem viděl nebo četl, alespoň kdo byl všechno šarmantní osobností, tak musím říct, že taky někdy tady jsou potřeba takový něco, jako je dáma s psíčkem, tak když ten psíček je obzvlášť zvláštní, tak ta dáma vypadá skvěle, tak to je jako jedno možné vysvětlení. Ale pak nakonec, když to bylo úplně na začátku a říkali jste, že jste to chtěli udělat stylové a že to bude retro, tak jsem na to kápnul, že to teda bude asi souviset s mým věkem.
3: Pane ministře, vy jste náš pravidelný host, my si toho nesmírně ceníme, vy jste vždycky seděl tam v hledišti, dnes jste na jevišti, kde to je lepší?
2: No tak být tady na jevišti s vámi a s hlasy diváků, tak to je velmi milé a moc za to děkuji. V tom hledišti je to pohodlnější určitě.
1: Podle numerologa, vy jste dítě štěstiny a jste precizní až příliš, v podstatě nechápu, jak můžete pracovat tak dlouho jako ministr.
2: Budete se divit, já s ním souhlasím a taky to nechápu moc. Ne?
1: Kde relaxujete? Hory, voda? Říkal jste, že málo, to víme.
2: No, tak podívejte se. Já jsem si myslel, že se na to budete ptát a tak jsem si říkal, abych se nespronevěřil tomu svému křeslu ministerskému, že bych měl udělat nějakou propagandu našemu zdravotnictví a to zdravotnictví strašně potřebuje zdravé lidi hlavně. S nemocnými je problém, protože pořád nejsou na ně peníze a lékaři se na ně neusmívají dostatečně a sestřiček je málo. Takže my bychom rádi, aby byli jako hlavně všichni zdraví a těch nemocných, aby bylo co nejméně, a teď to myslím úplně vážně, a to, aby jsme byli všichni zdraví, tak na to je potřeba trošku pohyb, a čím je člověk starší, tak tím více. Já jsem sportoval za mlada tak mírně a nikdy jsem nevynikal nějak a pak někdy ve 40 jsem zjistil, že mě to strašně už chybí a že je to taková droga. Takže kdo chce drogu, tak doporučuji sport a na plnou páru.
1: A co by tedy podle vás tomu šarmantnímu člověku nemělo chybět?
2: No, já myslím, že ty základní věci jsou jasné. Úsměv, dobrá pohoda a slušnost. To bych řekl, že jsou takové. A samozřejmě, jak to říkala, myslím, paní Štěpánková, že musí mít člověk trošku tady, aby to skloubil dohromady a vyvažoval to ve správných proporcích.
1: Podle našich posluchačů jste se právě popsal.
3: Takže se posaďte.
1: A my vám k tomu blahopřejeme.
2: Pěkně vám děkuju. Tady,
3: pane ministře, tady si budete tak leskat.
1: Dámy a pánové, pro další šarmantní osobnost zpívají Gentleman Singers.

0: stále nám přibývají noví a noví šarmantní a jednou z nich je i podle vás, posluchačů Českého rozhlasu, Eliška Balcerová.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Kdo je podle vás ten šarmantní člověk mezi herci, herečkami?
2: Ale no tak těch je mnoho, protože herec vlastně musí určitý šarm, což je kouzlo osobnosti mít, aby se na něj vydrželi 2 hodiny dívat. Takže já myslím, že všichni herci tím trošku jsou jako poznamenáni, taky rádi asi šarmují na jevišti, ale řekla bych, že takovou šarmantní osobou, kterou jsem teď nedávno zahledla někde při předávání cen Itálie, je pro mě Květa Fialová, která prostě je takový šarmantní člověk, šarmantní dáma.
1: Květa Fialová už nominována býti nemůže, protože tuhle tu cenu krásnou už má.
0: Tak a my pro vás máme takový dárek. Teď zaspívá vaše dcera.
2: Moje dcera? No tak na to jsem zvědavá.
1: Bude to divadelní dcera.
0: Vítězka soutěže Česko zpívá přichází Andrea Haureová.
2: Andrejka se mnou hraje v Šumaři na střeše, abyste viděli, proč moje dcera. My tam s Tomášem hrajeme tátu a mámu 5 dcer. A ty dcery nám strašně rychle dospívají. A někdy už jsou prostě starší a musíme vyměnit za mladší. Takže Andrejka přišla jako jedna z těch nejmladších. Takže opravdu se mnou hraje a já jsem nevěděla, že ji pozvete. Tak jsem moc ráda, že tě vidím.
3: Já jsem taky moc ráda, že vás vidím.
2: Ona krásně zpívá, což za chviličku slyšíte.
0: Takže to je dárek pro vás.
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2010, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Děkuji. Andrea Haverová se stala absolutní vítězkou soutěže Česko zpívá.
1: Tak a teď, co bude následovat, poprosím Michala, aby nám přinesl číši. V číši bude plno dotazů našich posluchačů, ale já tedy diváků Klicperova divadla.
2: Dotaz na paní Evu Pilarovou. Kdy vydáte další kuchařku? Byly vynikající.
3: Já už jsem vařit přestala. Přestala jsem vymýšlet recepty, protože jsem zjistila, že můj muž to umí líp než já, takže vaří on. A výhoda je v tom, že si tu kuchyni po sobě i uklidí. A já se teď věnuji úplně něčemu jinému, protože jsem se dala už před pár lety na fotografování a od roku 2004 už připravuju 35. výstavu svých, říkám tomu, fotoobrázky. Když jsem s tím začínala a upravovala jsem následně obrázky na počítači, tak jsem to první svoje dílo ukázala manželovi. Ten zprásknul ruce a říkal, no, tak tohle to se bude líbit tak akorát knížákovi a tobě.
1: Na Jana Rosáka říká se, že dvakrát nevstoupíš do jedné řeky. Vy jste to s videostupem risknul. Uchodem risk si taky pamatujeme. Ano. Váhal jste?
4: Váhal, samozřejmě, že jsem váhal, protože jsem si vědom toho, co se říká a jak je to myšleno, že se těžko vstupuje do stejné řeky, ale jednak od té doby už utekla spousta vody. Už to ta sama řeka není. Navíc to byla řeka vlastně v jiné oblasti, v jiné televizi zase. A trošičku jaksi tok byl regulovaný, to jednak. A řekl bych, že i ten porybný tam je úplně jiný. Takže já si myslím, že... Myslím, Karel Čásavský už tam, že ho nesedí. Jo. Takže já si myslím, že až tak úplně ta sama řeka to není. A přesvědčilo mě o tom i to, že jaksi určitý úspěch jsme zaznamenali, čili snad ti, kteří si mysleli, že bych do té řeky neměl vstupovat, protože už jsem starý plavec, tak asi neměli tak úplně snad pravdu. No.
1: Blahopřejeme.
4: Že jo. No.
2: Dotaz na paní Elišku Balcerovou. Vezměme si rok 2010 a ohlédněme se, co vám dal a vzal.
5: Ten rok byl pro mě docela šťastný po profesní stránce. Já jsem dostala hezkou roli, za kterou myslím si, že mě posluchači dali tolik hlasů. Ono to nebylo asi za nějaké role v rozhlase, protože tam dělám v poslední dobou málo, ačkoliv mikrofon rozhlasový mám velmi ráda, ale nějak odcházejí kolegové režiséři, s kterými jsem dělala, takže možná, že se to zlepší. Prý je tady pan ředitel.
2: Je tady.
5: Generální, takže možná se to zlepší. Ale ty hlasy jsem dostala za roli asi divadelní a filmovou, protože víc jsem toho ten rok 2010 nestihla.
2: Děkujeme.
1: Já poprosím Janu Štěpánkovou, kdyby si vzala mikrofon. Proč podle vás i po tolika letech oslovuje diváky první řada nemocnice na kraji města? V čem je to kouzlo? A jestli byste zazpomínala na natáčení?
6: Tak zaprvé to bylo výborně napsané, což je podstata celé věci, scénář. Myslím, že to bylo i dobře zrežírované, to je druhá věc. A pak jsme měli výborný poradce, to byla doktorka ještě Gabrielová, která pak emigrovala, a to byla ortopédka. A teď nás učila operovat, co kdo dělá, na co šahá, co nesmí a tak. A ona nakonec skončila tu výuku tím, že říkala, jak je to možný. My se to učíme 6 let a tady to těm lidem člověk ukáže, oni to za 1/4 hodiny umějí jak v opice. A je to pravda, je to pravda.
5: My jsme měli na klíně takové podložky a učili jsme se šít chirurgický stehy a těma zahnutýma jehlama. Ale jedinej, kdo se to učit nechtěl a nenaučil, byl Miloš Kopecký, který řekl, já to dělat nebudu, mě to štve, vy mi to podáváte blbě a já to prostě se nikdy nenaučím, to je pravda. A vždycky, když mu tam někoho položí, říká, já vás píchnu, já vás prostě neumím obejít a taky to jednou udělal.
1: Pane ministře, vy když jste se tenkrát díval na tu nemocnici, jak se tady naše dámy chválí, jak to perfektně zvládali za čtvrt hodiny, zatímco vy jste na to museli studovat 6 let nebo kolik. Bylo to opravdu tak, že to bylo věrohodné?
7: Tak já myslím, že ano, že to opravdu zobrazilo zdravotnictví v tehdejší fázi vývoje, včetně všech těch nešvarů a vztahů, kterým teďka se snažíme zdravotnický personál odnaučit, a jde to pomalu pořád a pořád se na to téma žertuje.
8: Na rozdíl od doktora Hause, já bych se od nich klidně operovat nechal, no. Jo?
2: Na pana docenta Hegera tady je dotaz, jaký jste pacient? Na to jsme se vás asi ještě neptali.
7: Já jsem trošku učil mediky, když jsem byl tady v Hradci Králové, a také jsem jednou skončil jako pacient, když jsem si přetrhl achilovku. Tak musím říct, že jsem byl pacient protekční. To opravdu existuje v nemocnici, že jsou protekční pacienti. Ale byl jsem pilný a snažil jsem se tedy něco se o té své chorobě malé nebo úrazu naučit, a pak jsem to používal i u mediků, a jednou oni mě říkali, no my víme, že jste po úrazu, a my víme, že jste měl tu achilovku zlomenou. Takže jsem věděl, co mám na to říct, jak ta achilovka vypadá.
2: Paní Eliško Balcerová, máte radši kvalitní čokoládu anebo sklenku dobrého vína? Co je pro vás větší pokušení?
5: Tady nemusím přemýšlet ani minutu. Sklenka dobrého vína. Čokoládu nemusím, protože já jsem z Moravy a z vinařského kraje. Takže skutečně ta sklenka dobrého vína, už se na ní těším.
1: Já bych asi teď poprosil paní Evu Pilarovou, kdyby vyměnila ten mikrofon na mluvení za mikrofon na zpívání, a kdyby opět dokázala tady na prknech Klicperova divadla, že je královna Strutnova a že my jsme její podaní.

0: Eva Pilarová, já bych vás poprosil, kdybyste ještě zůstala mezi námi. K nám na pódium bych poprosil ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřího Kánského. Ladi.
1: My jsme si řekli, že bychom velmi rádi dnes paní Evě Pilarové udělili na Šarmu zvláštní cenu, to hudební cenu, a nakonec Trutnov, naše koncerty rozhlasové, Pódia východních Čech, vaše koncerty, které vysílá Český rozhlas, si zaslouží, abyste od nás dostala cenu, takže dovolte, abychom vám poděkovali, paní Evo, za ty krásné písničky, kterými nás děláte šťastnými, a věnovali vám cenu akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé. Je to speciální cena, keramická váza, doufám, že vás potěší, je i funkční.
0: Takže pane řediteli, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Paní Evo, jak už tady zaznělo v průběhu dnešního večera, tak vy jste v posledních letech doslova rozbořila hudební scénu ve východních Čechách. Zkrátka, rozhodli jsme se vám udělit tuto cenu právě proto, co pro muziku a pro východní Čechy v posledních letech jste udělala, a já mám tu čest vám předat tuhle krásnou vázu.
1: Děkuji.
3: Děkuju mnohokrát. Tak já se přiznám, že slova mi došla. Teď asi nic neřeknu, jenom že strašně moc děkuju. Vážím si toho.
0: Tak, dámy a pánové, teď přišla ta chvíle, kdy vyhlásíme už po 15. šarmantní osobnost roku.

0: Závězám jednu divnou letošní vítězku, poslyšte všichni, že vyhrála. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Eliška Balcerová.
2: Blahopřejeme. Šarmantní osobnost roku podle posluchačů Českého rozhlasu 2, stanice Praha Českého rozhlasu Hradec Králové, je Eliška Balcerová.
3: Kytici předává paní Jana Štěpánková. Je to kytice od floristické školy Hradec Králové. Paní Eliško, ta je pro vás dělaná přímo na míru.
1: To je krásná.
4: Eliško, máš balkon?
1: Mám. Tak to je dobře, protože v tom nemůžeš spát.
4: Já vím, jak voní lilie.
2: Následuje Petr Duhán, do vašeho potlesku předává hlavní cenu Zlaté slunce.
5: Těším se a slibuji vám to, co jste si přála. Ty role v rozhlase, i kdybych to měl napsat a zrežírovat, budete je mít.
4: To je jako vtip.
5: Ode mě jako závazek.
2: Prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu, následuje ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Kánský.
6: Paní Eliško, blahopřeji vám za všechny posluchače i za všechny rozhlasáky. A tahle krásná váza je od firmy Glas Blažek Poděbrady. A když se podíváte, tak já osobně jsem přesvědčen, že ten rytec, který dělal tu závěrečnou úpravu, tam stvárnil vás ve vašich slavných rolích.
7: Ne, v jedné. Já jsem ji poznala. Je to Maria Callas.
8: Děkuji, děkuji.
7: Já moc chci poděkovat všem posluchačům, kteří mi dali hlas, že mě shledali půvabnou, přitažlivou a roztomilou, což všechno obsahuje slovo šarmantní. Jsem velice ráda, že mi tu cenu předala Jana Štěpánková, protože já jsem letos měla premiéru jedné hry a převzala jsem zase štafetu od ní. Ta hra se jmenuje Šapira, ona ji kdysi hrála na Vinohradech a já jsem měla letos v březnu její premiéru. Takže jako by mi předávala štafetu svých rolí a svého šarmu ona. Děkuji ti a děkuji vám.
2: Paní Eliško, máme pro vás jednu povinnost, a to poslední. Kdybyste nám vyhlásila další ročník, tedy už 16. ročník naší ankety.
7: Tak tedy vyhlašuji 16. ročník ankety Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu 2 Praha. Šarmantní osobnost roku 2011. A já vám jenom slibuju, že do března roku 2011 se budu snažit být šarmantní.
2: Děkujeme, na viděnou a naslyšenou zase za rok.

To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2010, kterou se stala herečka Eliška Balzerová. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy celého gala večera.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak jedna na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlíky květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám tři jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemě celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná.

0: Statečná plodnost způsobená právě tím, aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
1: A máme tady další dotaz.
2: Čím hnojit araukárii blahočet stepilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
1: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
3: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost. Může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květu.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla odnetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněný, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odnetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, a ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, plně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým lilím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, dcera kamarádky mé dcery dělala minulý týden maturitu a pak hned zkoušky na vysokou školu. Vnuk mé kamarádky se dozvěděl, že složil úspěšně přijímačky na gymnázium a můj vnuk prohlásil, že se už teď bude muset připravovat na talentovky, na školu, kam se chce přihlásit za rok. A já si vzpomněla na všechny své stresy, které mne pronásledovaly před každým zkoušením, každým psaním testů, před všemi pohovory. A rozhodla jsem se, že si dnes právě o zkouškách pohovoříme v omeletkách. Omeletky právě začínají a nemusím vás určitě zkoušet, protože vy jistě víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Mladý artista přijde k řediteli cirkusu a uchází se o angažmá. Na otázku, co dovede, odpoví: napodobuju ptáky. No, takovejch tu máme. No dobrá, když nechcete, tak nechcete. Pokrčí rameny mladík a odletí oknem. Tento vtip jsem vám, milí posluchači dvojky, odvyprávěla teď proto, že mi docela trefně uvádí dnešní téma, které chceme projednat v omeletkách. Budeme si totiž povídat o zkouškách. Snad nejkurioznější byla má zkouška na FAMU z politické ekonomie. Napsala jsem si na kolena taháky, data a pojmy a abych odvedla pozornost profesora, vzala jsem si velký výstřih. Pozornost jsem sice odvedla, ale ne natolik, abych zkoušku udělala. Profesor se ale neovládl a když jsem od něj odcházela, tak mě plácl přes zadek. Za nefér hru jsme byli potrestáni oba. Já proto, že jsem musela zkoušku opakovat po prázdninách. On proto, že už tam po prázdninách nebyl. Hned ten den, co mě totiž plácl, tak dostal infarkt. Má sestřenice lékařka mi vyprávěla o svém spolužákovi, jak reagoval na střeleného a obávaného anatoma. Profesor, obklopený řadou mladých mediků, vždy sáhl do obrovité nádoby plné kostí. Jednu kost vylovil, ukázal ji na pár vteřin studentovi a ten pak měl říci vše, co o ní ví. Bylo tedy třeba reagovat velmi rychle. Když přišla řada na spolužáka sestřenice, profesor vytáhl maličkou kůstku, vyhodil ji do vzduchu, chytil ji a sevřel v dlani. A pak se autoritativně zeptal, co to je? Přítel kůstku ani nezahlédl, ale nechtěl si to nechat líbit. Vyhodil do vzduchu své klíče od bytu a zeptal se, kde bydlím? No a dostal za jedna, protože dobrý lékař potřebuje ducha přítomnost, když dělá závažná rozhodnutí. Učitelku na angličtinu, která si myslela, že ji nevyvede z míry žádná výmluva jejich žáků, proč neodevzali včas domácí úkoly, šokoval jednou otec jedné žákyně, který se jednoho dne přiřítil do třídy, podal své dceři několik papírů a pravil: právě jsem to dodělal, doufám, že to ještě stihneš včas odevzdat. Dcera našich známých dělala přijímací zkoušky na vysokou školu, na policejní akademii a musela prokázat dobrou kondici. Měla se udržet určitou dobu na bradlech. Byla drobná a tak jí zkoušející museli na bradla vysadit. Pak na ní ale zapomněli a tak získala omylem nejvíc bodů. Bála se totiž skočit sama dolů. No jo, život tě často donutí být šampionem zleknutí.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka.

Milí posluchači Dvojky, o zkouškách jsou dnešní omeletky. Nikdy nezapomenu, jak jsem se učila na biologii v prvním ročníku na gymnáziu a vůbec mi to nešlo. Učili jsme se

0: Hovořila tam rozčileně a plamenně, až mě to vybičovalo. A šla jsem do Národního muzea a chodila jsem tam každý den, až jsem strukturu nerostů znala jako biče mrzká. A profesorka na biologii mě pak vyzkoušela a pak ještě jednou před dalším profesorem, protože mi 4 spololetí na vysvědčení na konci roku zvedla na 1. A 1 jsem z biologie měla na gymplu až do maturity, protože jsem se stala miláčkem paní profesorky a ta mi nadržovala, že i když jsem často nevěděla nic, tak jsem byla premiantka. Někdy jsem zkoušela jako pes se svými dětmi. Má dcera je v určitých vědních oborech po mně. Proto jsem byla šokovaná, když jsem zjistila, že dostala z chemie 1. A ptala jsem se, jak to proběhlo. A dcera mi řekla, že při laboratorních pracech dělali pokus a že jim trochu chemické sloučeniny spadlo na zem. A mladý profesor jim okamžitě zadal písemku, jak se sloučeniny na zemi zbavit. A všichni psali o různých způsobech neutralizace chemické látky jinou chemikálií. A má dcera dostala 1, protože napsala, šla bych si pro smetáček a lopatku. Syn Petr byl zkoušen při občanské nauce z ústavního práva občanů naší republiky. Učitel chtěl, aby jmenoval 10 občanských práv. Když Petr nereagoval, řekl mu, no tak dobře, tak jmenuji aspoň 5. A Péťa opět nic neříkal. A zoufalý učitel nakonec žadonil, no tak aspoň jmenuji 1 právo, které máš jako občan tohoto státu. A do všeobecného chichotání třídy Petr odpověděl, mám právo mlčet. S dcerou jsem taky trpěla, když jsem se spolehla, že už je velká a nemusím ji ráno vypravovat do školy. Jednou v pátek se mě na ulici jakási žena ptala, jestli bych dceři nekoupila k narozeninám budík. Udiveně jsem se jí ptala, proč myslí, že by potřebovala budík. No jsem její učitelka, máme spolu mít ráno hodinu, odpověděla. No a vrátila jsem se domů, kde dcera pořád ještě v pyžamu v kuchyni snídala. Tak hádej, koho jsem před chvílí potkala. No koho? Paní Nováčkovou, odpověděla jsem. A dcera si vzala další lžičku, s klidem na mě pohledla a zeptala se, kdo je to? Taky si vybavuju, jak syn Petr, když byl na 3leté prohlídce, tak se choval jako idiot a nic nevěděl. A při zkoušce zraku byl úplně vyřízený, protože nerozpoznával srdíčka, 4 lístky. A já jsem se styděla. Zabral až na kolečko a pravil, kdyby to bylo vyplněný, tak je to zákaz vjezdu všech vozidel.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači dvojky, tématem dnešních omeletek jsou zkoušky. Ta zkouška zraku, kterou ve 3 letech absolvoval můj syn, o čemž jsem vám vyprávěla před písničkou, mi připomněla, jak moje maminka byla jednou na vyšetření a jak s takovým lehkým úsměvem lékaři řekla: vždycky, pane doktore, když na sebe kouknu do zrcadla, tak se mi zvedne žaludek. A lékař suše poznamenal: no, takže zrak máte v pořádku. Zkoušky mohou být velmi různorodé. Já si vám teď svěřím, jak často trpím, když si něco zkouším na sebe. Zkoušela jsem si legíny v sekáči se šatstvem po hvězdách a vyzkoušela jsem si černé, o kterých prodavačka řekla, že patřily Simoně Krajnové. No bez musí, řekla jsem, jen mi netvrďte, že je opravdu nosila Simona Krajnová. Nosila, ujistila mě prodavačka, když byla těhotná. Jak se mění relace? Matčin známý vdovec absolvoval sraz abiturientů ze základní školy. No šílenost po 60 letech. Ovšem, klofla ho tam spolužečka Hanička, které se už před těmi 60 lety líbil. A on, klofnut a celý rozpačitý z té přemíry vášní na stará kolena, vyprávil mé mámě. Víš, ona tedy není moc hezká. No ale jaký dělá roštěnky? Já jsem byla doslova zatížena zkouškou, když jsme s mužem ještě před svatbou putovali Tatrami a on mě nutil vylézt na nějakou vysokou horu. Po 5hodinovém výstupu jsme odpočívali na jejím vrcholu a nedaleko nás se usadila jiná skupina, která stoupala za námi. A já jsem zaslechla, že si jeden z nich postěžoval, jak mu je horko. A zeptal se kamaráda, jestli by si nechtěl dát pivo. No a ten kamarád byl překvapen. Ty sem sebou táh pivo? Zeptal se. Ne, odpověděl první mladík, zatímco se přehraboval v kolegově batohu. To pivo si sem vynes ty.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes vás v omeletkách zkouším. O zkouškách si totiž vyprávíme. Moje kamarádka mi vyprávěla, jak její přítel neobstál v partnerské zkoušce. No a jak ho nechala. Jednou v noci ji totiž probudil zvonek. Ona otevřela a za dveřmi stál její milý v pyžamu. No a ona byla úplně šokovaná, že neleží vedle ní. A partner jí rozpačitě vysvětloval, že se mu zdál sen, že je požár, no a že v hrůze z ohně vyskočil oknem. No a kamarádka mi rozčarovaně řekla, no a tak jsem ho nechala. Vždyť on se vůbec nesnažil mě z toho ohně dostat. Můj známý bezděčně uspěl ve zkoušce, o které nevěděl. A to, když jeho žena na Brandově pracovala na zahraniční zakázce a setkala se se svým idolem a celý den pak mluvila jen o tom, jaké má oči, vlasy a nádhernou postavu. A její přitloustlý manžel si začínající pleší pochopitelně trochu žárlil. A naštěstí náhodou večer zaslechl, jak manželka telefonuje s matkou. Víš, mami, říkala zrovna, já jsem se s ním nechala vyfotit a on je fantastický. No a pak se odmlčila a dodala. Ale neumím si představit, že by v polední pauze přijel domů jenom proto, aby mi vylovil z akvária mrtvou rybku. Manžel se jednou rozhodl, že našeho psa vycvičí, aby mě chránil, když jsem sama doma. A vzal každý den noviny a předstíral, že mě s nimi bije. Po několika dnech výcviku začal Otelo vrčet a tahat manžela za paži, aby ho zarazil. No a tak to šlo asi 14 dní a manžel byl náramně pyšný na svého hlídacího psa. A pak jednou večer předstíral, že mě chce uhodit, tentokrát bez novin. A Otelo se statečně vrhl ke dveřím, popad noviny a roztrhal je na cucky. Kamarádka byla s manželem na dovolené v Řecku. Stáli docela sami na ostruhu nad mořem a pozorovali západ slunce. Obloha byla rudá, oranžová a safírově modrá. A v tom se kamarádka otočila k manželovi a z ničeho nic řekla. Jestli sem přivedeš nějakou jinou ženskou, rozbiju ti hubu. No jo, určitě platí. Když nemáš štěstí, použij pěstí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o zkouškách si dnes povídáme v omeletkách. A na řadě je teď stylová povídka. Jmenuje se O ušlechtilých koníčcích. S mou dcerou jsme vyplňovali přihlášku na střední školu. Když jsme narazili na rubriku Zájmy, tak má dcera řekla Zábava. Byla to vypjatá situace. Přihlášku jsme vyplňovali na poslední chvíli. Jednou jsem ji už polila černou kávou a pak jsem zase do kolonky povolání napsala své rodné číslo. Vůbec jsem neměla chuť žartovat. Napíšu fotografování, řekla jsem pevně. No naposled jsem fotila v loni, řekla dcera. No tak napíšu četba, rozhodla jsem se. Nečtu, řekla Beruška. Tak napíšu hudba, osvítil mě Duch Svatý. No hudba je fajn, přiznala dcera. Ale aby to byl vysloveně můj zájem, no tak to teda ne. No tak napíšu. Hryzela jsem rozčileně pero a ani jsem neměla čas uvažovat o tom, že jsem porodila nevzdělaného idiota. Chtěla jsem jen mít slušně vyplněný formulář a byla jsem zrudlá námahou, protože vyplňování rubrik a čtverečků bylo pro mě věcí nesmírně vyčerpávající. A taky posvátnou, protože jsem vyrostla v socialismu, kde špatně vyplněné papíry mohly znamenat smrt. Taky jsem jednou v americkém kapitalismu kvůli špatně vyplněnému blanketu skončila v celé s 25 prostitutkami. Když jsem propisovačce ohryzala barevný vzorek, tak dcera řekla, já vím, že bych tam měla mít napsáno, že můj zájem je literatura a divadlo, anebo cizí jazyky. Ale já chci dělat pořád jenom to, co mě bude bavit. A když mě to bude bavit a budu tím pádem šťastná, tak přeci budu dělat všechno dobře. A když to ti lidé na té střední škole neví, tak jsou blbí a já tam chodit nechci. Dobře, kapitulovala jsem v časovém presu, ale výraz zábava není, myslím, v pořádku. Chce to nějaké jiné, výstižnější slovo. Dcera mi vzala pero z ruky a začala mu pro změnu ohryzávat hrot. Za chvíli měla ústa zmodralá inkoustem a její oči svítily stejně temně. Tak tam, mami, napiš život, řekla. Napiš prostě, že můj zájem je život. A já na svou dceru koukla, zblblá všemi těmi frázemi, které do mě hustí na večírcích, v televizi, v rádiu a časopisech. A najednou jsem si vybavila pana Mrázka, který nám měl přivést stavební materiál, ale už dvakrát nedodržel termín a mluvil tak arrogantně a líně, že mě připadal jako ještěr z pravěkých hor. No a taky jsem si vzpomněla na svou kolegyni Horákovou, která je teprve 20, ale je vyprahlá věčnou unavou a názor na něco má, až když ho někdo řekne. A taky se mi vybavil kamarád Jirka. Ten se rozvedl a pije tak moc, že mu zešedly tváře a jeho rozum, kdysi tak bystrý, ustrnul ve fázi tvrdohlavého 5letého dítěte. A došlo mi, že tyhle lidi život asi nebaví. Že ho jen setrvačně žijí v kolejích zrezivělých jako poušť. A došlo mi taky, že život taky zřejmě není zájmem těch, kteří jsou schopni nemít nikoho rádi. A došlo mi, že ta moje nekulturní holčička má díky své nezralé prostotě absolutní pravdu. A tak jsem na její přihlášku napsala do políčka zájmy život. A hned jsem taky vzdychla, protože mi bylo jasné, že si paní učitelky řeknou, jak může být to dítě chytré, když evidentně nemá pokom. PS. Myslím, že zájmy život mé dcery jsou nesmírně plnohodnotné. Včera šla totiž někam na koncert. Nechty si barvila černým lakem. A když jsem vyjádřila pochybnost o vhodnosti odstínu, tak mi řekla, mami, já si ty nechty musím nalakovat na černo, protože až se budu v klubu Belmont doválet po podlaze, tak takhle na nich aspoň nebude vidět ta strašná špína. No, a to je nakonec taky fakt.

0: Milí posluchači dvojky, před písničkou jste v omeletkách, které jsou dnes o zkouškách, slyšeli povídku, kterou jsem před časem napsala a která se jmenuje O ušlechtilých koníčcích. Já jsem moc ráda, že někteří z vás reagují na mé výzvy a taky mi posílají své příběhy. Posílejte je dál. Posílejte je prosím na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. No a teď je na řadě text posluchačky paní Heleny Vlčkové s názvem Teta Máňa. Jednou jsem telefonovala s mou maminkou a stěžovala si, jak můj syn, kterému je 11, přistupuje benevolentně k matematice. Měl spočítat nějakou slovní úlohu. A namísto toho, aby výsledek skutečně spočítal, tak si ho, jak on říká, typnul. Takže to vypadalo asi takhle. Syn řekl, výsledek je 15. A já na to, jak si k tomu výsledku přišel. A on, ne, 16. A já, a proč 16? A on, ne, 12. A já, proč 12? A on, 13. A pak mě už došla trpělivost, takže jsem ho požádala, ať příklad přede mnou spočítá s postupem celý nahlas. No a taky se mamince říkala, že nechápu, kde se v synovi takový přístup bere, protože po mně ani po svém tatínkovi, mém partnerovi, to určitě nemá. A moje maminka zavzpomínala, jak naše teta Máňa, byla to mé babičky sestra, takže vlastně má prateta, když byla na základní škole a moje babička ji měla na starost, protože byla nejstarší, tak měla spočítat sloupeček početní příkladů. A teta, protože si chtěla jít hrát ven, si všechny výsledky vymyslela. A moje babička se divila, že to má tak rychle hotové. A když to po tetě začala přepočítávat, tak zjistila, že ani jeden příklad není správně. No a mně se rozsvítilo. Asi se ty geny nějak přes druhé koleno zamíchaly a můj syn má svůj přístup k matematice po tetě Máně. Tetu Máňu jsme měli všichni moc rádi. I když jako děti jsme se jí trochu báli, protože mluvila hodně nahlas. Její manžel špatně slyšel a jak byla zvyklá, křičela na všechny. Bydlela na venkově kousek za Prahou a chovala slepice, králíky, husy. Také jsem u ní viděla, jak se líhnou malá kuřátka. Jako děti z Prahy jsme jinde nic takového neviděli. Jednou jsme jí se sestrou uprosili, aby nám dva králíky, bílého a černého, půjčila na léto domů jako mazlíčky. Měli jsme je na zahradě v drátěné ohrádce. Často nám utekli a my je pak chodili po okolí hledat. Bylo to ještě před koncem školního roku, takže rána bývala dost stresující. Po prázdninách jsme králíky tetě vrátili. Nebyla moc ráda, byli vyběhaní sportovci a musela je ještě dlouho vykrmovat. A my měli velkou radost, že jsme jim trochu prodloužili život.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.
3: Už zase skončil flán.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Teta Máňa se jmenoval text posluchačky paní Heleny Vlčkové, který mi poslala do Omeletek na Dvojce a který jste slyšeli před písničkou. Já jsem měla taky tetu Máňu. Byla jako má máma učitelka. A vždycky, když jsme k ní přijeli na návštěvu, tak mě zkoušela. Návštěvám jsem se proto raději vyhýbala. Já ráda zkouším nové recepty. Třeba máte stejného koníčka. A třeba jste si ještě nikdy nepřipravili křehký slaný koláč. No tak si ho uděláme teď spolu. Jdeme na to. Na křehký slaný koláč potřebujeme křehké těsto, 3 vejce, 15 deka tvrdého sýru, 1 šláčku, 1 pórek, 3 jarní cibulky, 1 stroužek česneku, sůl, bílý pepř, muškátový květ, třešňovici nebo sekt, případně 1 bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Potřebujeme křehké těsto, které je nejideálnější koupit v supermarketu. Spolu s pečícím papírem ho stačí jen roztáhnout do formy na koláče. A na těsto dáme 3 rošlehaná vejce, zahuštěná asi 15 deky čedaru, nebo goudy, nebo ajdamu, nastrouhanými najemno. 1 šlehačku, pórek nakrájený na kolečka, 3 mladé cibulky nakrájené na kolečka, 1 rozdrcený stroužek česneku, sůl, bílý pepř, špetku muškátového květu a máme-li, tak buď náprstek třešňovice nebo bílého šumivého vína. A vůbec není špatné dát do hmoty 1 bílý jogurt nebo půlku zakysané smetany. No a vše prostě dohromady vlijeme na těsto a při 180 stupních pečeme asi 30 až 40 minut. A koláč hezky vypadá, když ho posypeme čerstvými bylinkami a dáme si k němu rajčatový salát. Je to mňam. Gabriel Laub pravil: je to smutné poznání, ale nejsem největší génius na světě. Není to ovšem spravedlivé. A Sokrates řekl: život bez zkoušek nestojí za žití. A já, protože jsem z generace, kdy nám bylo do hlavy vtloukáno heslo Lenina, říkám: učit se, učit se, učit se, Googlem tajně jistit se. No a to je všechno. Vykašlete se na zkoušky, dejte si něco dobrého a poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Bankéř století nebo vlastizrádce? Štědrý mecenáš umění nebo chamtivý boháč?
2: To vše byl i nebyl Jaroslav Preiss, alias pan Živnobanka.
1: Věřil v tvrdou práci jedince, individualismus a podnikavost.
3: Vyhýbal se obchodním spekulacím a hazardním investicím.
4: Díky tomu jeho banka získala pověst stabilní instituce a zdárně přestála krize. Kvůli němž ve 20. letech zbankrotovalo několik jejich českých kolegyň.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Já jsem Láďa Kořen, jsem ze zázraku přírody.
6: Věda, která vás okouzlí.
7: Já nesmím vám žít na veřejnosti.
8: Škoda, že tady nemám ty čísla, jak jsem mýval, že si bezpávám.
6: Odvážní moderátoři.
9: Měla jsi někdy máslo na hlavě.
10: A ještě víc jsem z toho byla jelen.
9: Je to v čudu. A co ten čud je?
6: A známý hosté.
11: Já jsem žebral představovským divadlem, vyžebral jsem si 1000 korun.
6: Premiérové zázraky přírody. Dnes večer na ČT1.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
12: Poslanci včera nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Donald Trump jednal o dohodě s Íránem, schůzku ale zatím nekomentoval. Počasí zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Sněmovna nedokončila schvalování pravidel pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, trvala 5 hodin.
13: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 2 odpoledne. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
14: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného. Dochází skutečně k porušování dohod.
13: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
12: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Viceprezident J.D. Vance před jednáním uvedl, že dohoda je na dosah. Iránská tisková agentura ale popřela, že by bylo memorandum hotové. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je nově 225, tedy o 100 víc než předchozí den. Situace je podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse velmi složitá, ale lze ji vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Ostravsko-opavské diecézy je dnes 30 let. Nejmladší z 8 římskokatolických správních jednotek v Česku byla na konci května roku 1996 vyčleněná z olomouckého arcibiskupství a zahrnuje oblast, která zhruba odpovídá území Moravskoslezského kraje a Jesenicka.
15: To je papežská bula. Tady vidíme i podpis tehdejšího sekretáře státu Vatikán, kardinála Sudána.
16: Mluvčí diecéze Ondřej Elbl ukazuje listinu, která určila, jak bude tato nová jednotka fungovat.
15: Vidíme tady jméno katedrály v Ostravě.
16: Ostravsko-opavská diecéze začala postupně otvírat další organizace, třeba ekocentrum v Hukvaldech, kde se učí děti poznávat přírodu.
17: Mě tu bavilo ta recyklace.
18: Třeba když jsme měli jako takový meteorologický den, že
17: jsme předpovídali počasí.
16: Diecéze zřizuje i školy, anebo sociální služby a síť 18 oblastních charit. Z Ostravy Martin Knedl, Český rozhlas.
12: Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového grandslamu Roland Garros. Postoupil poté, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve čtyřech setech. V singlu je tak po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
12: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách okolo 18 stupňů.
0: Doprava.
12: Dálnice jsou aktuálně volné a průjezdné bez větších potíží. Na Liberecku na silnici mezi obcemi Černousy a Háj srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je u odbočky na silnici 13 do Frýdlantu. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na vás už se těší Iva Bendová.
18: Je to tak, dobré jitro. Těsně po 6. startuje sobotní Dobré ráno. Dnes s datem 30. května. No a jestli vás zajímá třeba to, co je nového v Karviné, poslouchejte Dvojku dál.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Posloucháte sobotní Dobré ráno a my se v tuhletu chvíli vydáme do Karviné, protože tamní kruhový objezd, a to na příjezdu ve směru z Českého Těšína, zdobí od tohoto týdne obří mravenci. Autorem uměleckého díla z oceli je Denis Křižánek. Sochy mají symbolizovat pracovitost, která posouvá město kupředu. Umístění na kruhovém objezdu je záměrné. Nový symbol má být viditelný nejenom pro místní obyvatele, ale i pro všechny, kteří do Karviné přijíždějí. Větší z mravenců má výšku 3 metry a váží přibližně 450 kg. Menší měří 1,3 metru a jeho hmotnost je zhruba 90 kg. Tak jestli vás to zajímá, tak se do Karviné zajďte podívat. No a jestli to máte daleko, tak se na internetu najděte video s nimi, protože je tam k vidění. Teď už ale Jiří Korna, konečně nám to vychází, je léto, tak se vydáme na windsurfing.

0: je pohodové, ale je to sobotní dobré ráno a my už jsme v kontaktu s meteorologem, nevím jakým, tak dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady je Marie Odstrčilová.
0: Dobré ráno, já se omlouvám, že jsem vás nepředstavila, ale spojovali jsme to na poslední chvíli, takže se nám to povedlo a to jsem moc ráda. Tento týden byl velmi optimistický pro ty, kteří mají rádi slunečné počasí a teplé, nicméně konečně by mělo také začít pršet. Je to pravda, potvrdíte to?
1: Je to tak a ono prší už v současné chvíli, se vyskytují lokální přehánky anebo déšť spíše ve východní polovině Čech a taky na východě Moravy a ve Slezsku a měly by pokračovat i během dnešního dne a vlastně během celého víkendu. Sice to nebude takový celoplošný déšť, ale přehánky regionální a bouřky se opravdu vyskytnou dnes během dne. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů, takže bude docela teplo, chladnější bude severovýchod republiky, to znamená Slezsko, tady bude kolem 22 stupňů.
0: Říká o dnešním počasí meteoroložka Marie Odstrčilová. Já vám děkuji za předpověď, mějte se hezky a krásnou sobotu. Naslyšenou na dvojce.
1: Naslyšenou.
2: Iva Bendová a sobotní dobré ráno na dvojce.

0: 6 hodin na 17 minut, vy posloucháte sobotní Dobré ráno. No a my se vrátíme na začátek tohoto týdne, kdy se v zahradách Galerie Vily Pelé konal už 14. ročník Fresh Senior Festivalu, který organizuje spolek Fresh Senior. Návštěvníky čekal bohatý kulturní program. Kromě toho mohli využít také rady odborníků v poradnách Ústřední vojenské nemocnice, navštívit zajímavé workshopy nebo se mohli zastavit u stánků neziskových organizací pro seniory. Mezi nimi nechyběly organizace Mezi námi, Právě teď a nebo Život 90. No a u takové události nemohl samozřejmě chybět ani stánek Českého rozhlasu Pohoda.
1: Představujeme stanici Český rozhlas Pohoda. Jestli se chcete přijít podívat blíž. Dobrý den.
2: Mezi návštěvníky, kteří se zastavili na Fresh Senior Festivalu u stánku Českého rozhlasu Pohoda, byly i paní Magda a Hana.
3: Dozvěděli jsme se, co to je dabové rádio a jak s tím správně manipulovat. A pak jsem byla potěšena tím, že v mobilu mám aplikaci Můj rozhlas a že si tam tedy můžu pustit rádio Pohoda. A na to se moc těším, protože jsme se dozvěděli, jaké má zajímavé pořady.
2: Paní Magda dodává, v čem je překvapil festival.
4: Za prvé je to tady venku, je to tady moc příjemná atmosféra. A za druhý, že to není program pro seniory, že budou takový starý, usedlí seniori, ale že jsou všichni takový úžasný aktivní.
3: Že to není čistě takový důchodcovský. Jo.
2: Manažerka spolku Fresh Senior, Vladana Rýdlová, popisuje, na co se ona i návštěvníci festivalu mohli těšit.
5: Se snažíme vždycky, aby byli originální, aby účinkující překvapili, aby vlastně to vystupovali poprvé. Takže poprvé zde vystupuje takové sdružení hudební Voala. Prezentují francouzskou hudbu a šanzony, což je velmi příjemné, zvlášť do prostor naší krásné zahrady. Těším se mě i na závěrečné vystoupení Petry Černocké, která přesně je takovým podobenstvím toho, jak má člověk vypadat, když je Fresh Senior.
2: Fresh seniorkou je určitě i paní Miluše, která se zúčastnila květinového workshopu.
6: Nejvíc se mi líbí Gerbera, proto jsem základ té Gerbery a k tomu tady paní mě vybrala další, abychom doplnili a udělali hezkou kytičku.
2: Také moderátor akce Alexandr Hemala si nenechal ujít možnost navštívit některé poradny a prozradil i svou oblíbenou rozhlasovou stanici.
7: No, tak já jsem zrovna teď pohovořil s dvěma dámami, které se starají o léky, farmaceutický průmysl, a projednával jsem s nimi, které léky brát, které léky nebrat, což byla zajímavá záležitost. A samozřejmě sledují program a tady se vždycky sejdou zajímaví lidé a hlásí se ke mně důchodci. A propo Pohoda, to je moje rádio, to každé ráno poslouchám a připomínám si časy dávno minulé.
2: Koncert Petry Černocké zakončil 14. ročník Fresh Senior Festivalu. Spolek Fresh Senior ale nabízí zajímavé kurzy i během roku. Tereza Haserová, Český rozhlas.

0: Cito.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
2: Máme skvělý vodní zákon. Problém nás Čechů je, že ho už za týden dokážeme obejít, říká geograf a hydrolog, novodobý objevitel pramenů Amazonky profesor Bohumír Janský. Ve které profesní záležitosti má opravdu velké dluhy? Co máme dělat proto, abychom se nadále mohli těšit ze života ve vodním blahobytu? A jak to, že davy turistů obdivují prameny Vltavy, které nejsou těmi skutečnými?
1: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
3: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Maximální povolené ceny pohonných hmot teď o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesl na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je velká rychlost nebo přijetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. Evropská unie rozšířila sankce proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás a proti organizaci Palestinský islámský džihád. Zaměřila se na členy politběra Hamásu, kteří podle unie podporují násilné akce. Na sankční seznam se dostalo celkem 10 lidí. Postihy obvykle zahrnují zmrazení majetku a zákaz cestování do zemí Evropské unie. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude dnes po většinu dne v obou směrech uzavřený kvůli protestům. Obyvatelé rakouské strany hranice budou demonstrovat proti hluku a znečištění ovzduší v okolí průsmyku. Situace je podle nich dál neúnosná. Průsmykem projede ročně skoro 11 milionů aut. Úřady radí motoristům se Tyrolsku dnes raději vyhnout. Omezení dopravy potrvá od rána asi do 19 hodin večer. Pražské návštěvnické centrum České národní banky dnes pořádá program ke dni dětí. Od 10 ráno do 6 večer tam na návštěvníky čekají akce spojené s fungováním centrální banky. Děti si budou moct například vyzkoušet zvednout zlatou cihlu nebo se seznámit s tvorbou současných českých bankovek. Součástí programu je taky expozice připomínající prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačno, až zataženo, postupně oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačností ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území kolem 22, na horách do 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mnichova Hradiště je nové omezení a úplná uzavírka. Mezi kilometry 57 a 58 je průjezdný jeden pruh a zavřený je exit 57 sjezd i nájezd. Dá se to objet přes vedlejší exit 53 Bakov nad Jizerou. Na silnici 118 z Berouna do Vráže havarovalo osobní auto mezi Berounem a odbočkou na dálnici. Narazilo do stromu. Čekejte komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Iva Bendová.
2: Ano, pokračuje sobotní dobré ráno. Jsou 3 minuty po 6:30 a pokud by vás zajímalo, na co se zaměříme v následujících minutách, pozveme vás k pořadům na Dvojce. No a samozřejmě vzhledem k tomu, že letos slaví 60. film o ostře sledované vlaky, tak se zastavíme i u něj. Teď ale kapela Queen.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Za námi je legendární kapela Queen a já mám teď pro mnohé z vás dobrou zprávu. Vrací se kapitán Exner. Už jsme ho na dvojce mohli slyšet v četbě z detektivních románů Vražda pro zlatého muže, Bláznova smrt, Smrt talentovaného ševce a také Denár v dívčí dlani. No a jako pátý jsme pro vás připravili román Pastvinu zmizelých v charakteristickém podání Tomáše Jirmana. Tady je krátká ukázka.
1: Kapitán Michal Exner ve Štěpkovicích přejel na druhou stranu řeky a Mercedeska se šplhala do stráně a mezi lesy. Na okraji silnice stál drobný starý muž v plandavém sáčku a ve vyrudlých plátěných kalhotách. Nepokoušel se stopovat, ale v jeho postoji byla odevzdanost žebravého mnicha. Michal Exner zastavil. Chcete nahoru? Kdybyste byl tak laskav, řekl muž a mírně se usmál. Jedu jen do Hrádku, sdělil mu Exner. Já také. Bude hezky, ne? Určitě, odpověděl muž s jistotou pána Boha. Vyjeli z lesa do míst, kde na bývalých pastvinách tisklo přírodu množství rekreačních chat. Hrádek totiž proslul vynikajícím klimatem. Hledám chatu profesora Hodičky, řekl Exner. Tomu místu se prý říká Jílovec. Neporadil byste mi?
0: Erbenova kapitána Exnera si v Pastvině zmizelých nenechte ujít ode dneška po 10 večerů po 22. hodině. No a další tip bude narozeninový. Už 3. června oslaví 60. herec Jiří Langmajer. No a vám ho nabídneme v roli Cyrana de Bergerac. Slavný příběh muže s velkým nosem, ale také především obrovským srdcem.
2: To nemám rukavice. Ty jsou pro maškaru. Však jednu přece má. Je ze starého páru. Ta druhá, nevím kde, mi dávno překážela, tož vmetl jsem jí kdys střed nestoudného čela.
3: Taškař a ničema a bláto šlap a pes.
2: A já jsem Cyrano Savinien Hercules de Bergerac.
3: Ty šašku, co ještě?
2: Měl bych svým mečem, ano. Rdousího pochvy kleště. To z toho člověk má, když nevede ho vseč.
3: Co? Co jste povídal?
2: Máš jim ráni, můj meč.
3: Tak buď si.
2: Malou vám však pěknou ránu dám.
3: Básníku?
2: Básník jsem. A než vás pocuchám, do rytmu souboje a s rýmy v souladu vám složím baladu.
3: Jak, pane, baladu?
2: Co je to? Myslel jsem, že tuší to můj sok.
3: Co?
2: Ano, balada se skládá ze 3 slok po 8 verších.
3: Ho.
2: A poslání má 4.
3: Ne.
2: Jednu složím vám. Zatímco kort můj míří, při verši posledním vás bodnu.
3: Ne.
2: Blíž jsem. Balada souboje v hotelu Burgundském, jenž měl pan Bergerac s lumpem, jenž neměl čest.
3: Co má za spolebí?
2: To, pane, titul jest.
4: Tak to je zábavné.
5: Sedněte.
3: Tiše jen.
2: Tak. Rýmy své už mám. Jsem, pane, připraven.
0: První ze dvou dílů uslyšíte na dvojce v neděli po 20. No a v neděli po 13. také uvedeme pohádku Jamese Tarbra 13 tady hodiny, kde si nadcházející oslavenec Jirka Langmajer zahraje prince Zorna ze Zorny. Tak si to nenechte ujít. Já vám teď posílám další muziku a přeji vám příjemné ráno s námi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jsem vůně, kterou klameš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Tak jestli někdy říkáte, jak ten čas neuvěřitelně letí. Já jsem si to řekla třeba teď, když jsem se dívala na to, kdy vlastně vyšla Lolita od kapely Kryštof a zjistila jsem, že je to 25 let zpátky. No nic, my jsme v roce 2026, konkrétně v 30. květnu a dnešní tedy den je velmi důležitý pro Jablonné v Podještědí na Liberecku, protože tam proběhne Zdislavská pouť. Do tamního chrámu se při ní vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl zloděj 12. května a zalil ji do betonu, chtěl ji prý pohřbít. Policie ho dopadla a lebku našla. Při hlavní sobotní mši ji předá zpět církvi. Lebka světice pak bude v chrámu vystavená, ale bude to naposledy. Po pouti bude deponována na zabezpečeném místě a později chce církev uložit do hrobky světice v kryptě chrámu a s dalším vystavováním prý už nepočítá. Tak jestli dnes nemáte plány, tak se můžete vydat do Jablonného v Podještědí, abyste ještě lebku Zdislavy zahlédli. No a teď už ke slíbené reportáži. Letos to bude 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky. A tohleto jubileum oslaví lidé za necelý měsíc v obci Loděnice u Berouna, kde se velká část filmu natáčela. Navštívit tam můžou taky takzvané muzeum trati.
1: Ahoj, Miloši!
2: Ahoj, Mášo.
1: No tobě to ale sluší.
2: Tobě to taky sluší, Mášenko.
3: Nádraží by z filmu dnes poznal jen málo kdo, ale podle obyvatelky Loděnice Markéty Macháčkové má film pro obec stále velký význam.
4: Teď je to nádraží přestavěný, ale ještě donedávna to tady fakt vypadalo jako v tom filmu. Co vím od těch pamětníků, tak když to natáčeli ten film, takže pan Mencl a i ty herci se scházeli v restauraci na kovárně v Chrustenicích. To byla taková vyhlášená hospoda.
3: Přímo v nádražní budově v Loděnici je skromné muzeum, kterým mě provádí kustodka Alena Heinrichová.
5: Ta myšlenka vznikla na takové skupině děvčat zralého věku, obyčejně se tomu říká babinec teda. Sehnali jsme pár tu lidí a dohodli jsme se, že tady kromě teda ostře sledovaných vlaků a historie nádraží, taky bude historie obce, že?
3: Možná se teda pojďme podívat dovnitř, co tady vlastně je.
5: Teda je to rozdělení do třech částí, že? Tady úvodem vždycky říkáme o historii vlaku, historii nádraží. Kousek dál máme historii obce a vzadu tam je muzeum ostře sledovaných vlaků.
3: Je to skutečně malá místnost, řeknu.
5: Ano, 2x5 metrů. A tadyhle máte fotografie z filmu přímo z toho. Dole je posledních 5 fotografií ze slávy, kterou tady uspořádali České dráhy při příležitosti 50 let od natáčení ostře sledovaných vlaků. No a zároveň to tady máme jako pamětní síň těch, kteří už tady s námi nemohou být. Takže v čele fotografie pana Mencla.
3: Právě při oslavách před 10 lety v reportáži Jaroslava Skalického pro Český rozhlas o natáčení promluvil režisér filmu Jiří Mencl. Že by mohl za snímek získat Oscara, ho prý ani nenapadlo.
6: Měl jsem štěstí. My jsme s panem Šefrem měli jediný cíl, natočit to tak, aby nás zase nechali další film dělat. No. Jiný ambice jsme neměli.
3: Na natáčení tehdy zavzpomínal i kameraman Jaromír Šofr. Promluvil o tom, proč tvůrci zvolili právě nádraží v Loděnici.
7: Bylo bezkonkurenční. Pro jeho nádhernou intimitu, což je dáno sevřeností přírodní, tou vysokou strání.
3: I letos si lidé v Loděnici připomenou výročí filmu Ostře sledované vlaky. Konkrétně 20. června. Z Loděnice Laura Hájková, Český rozhlas.

0: Meteor na dvojce.
1: Dokázal by Moby Dick opravdu potopit loď? Lze slyšet zvuky hvězd? A vyrobíme chytré myši?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Americký prezident Trump jednal o mírové dohodě s Íránem. Výsledky nejsou známé. V Praze začíná festival Mezi ploty. Počasí bude oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky, teploty až 28 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
4: We have seized about $1 billion of their crypto.
5: Spojené státy podle Bessenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Írán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Íránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Evropané ztratili kvůli krizi na Blízkém východě skoro úplně zájem o cestování do této lokality. Prodeje zájezdů z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Co se týká českých cestovních kanceláří, ty měly podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové v zimě silné prodeje takzvaných first minute zájezdů a nepociťují obecně propady prodejů zatím v takové míře.
6: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují.
3: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdu napříč celou Evropou. V areálu Bohnické psychiatrické nemocnice v Praze začíná 34. ročník festivalu Mezi ploty. Nabídne desítky koncertů v čele s kapelami Lucie a Divokej Bill, ale také řadu představení v divadle Za plotem.
7: Důležitou částí programu budou jako každý rok také diskuze o duševním zdraví. Lidé můžou navštívit například panel o drogové závislosti a k dispozici jim budou také takzvaní peer konzultanti.
8: Peer konzultant je člověk, co si prošel jistým duševním onemocněním a rozhodl se tu zkušenost zhodnotit při pomoci druhým lidem, kteří vlastně jsou třeba v nějakém akutním stavu. No, to já považuji taky za obrovskou věc.
7: Říká ředitel festivalu Robert Kozler. Akce se už potřetí koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla. Josef Kaňka, Český rozhlas.
3: Tři české páry postoupily do osmi finále beach volejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas play-off dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší šestnáctku probojovali New Schaeferová s Meixnerovou. Osmi finále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Teď ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, místy přehánky a bouřky, teploty 24 až 28 stupňů. Na severovýchodě kolem 22, na horách okolo 18 stupňů.
2: Doprava.
3: Na silnici 34 z Humpolce do Havlíčkova Brodu je nehoda se zraněním. Mezi obcemi Skála a Věž se srazilo osobní auto s motorkou. Na silnici 118 z Berouna do Vráže je nehoda osobního auta mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Osobní auto tam narazilo do stromu. Projíždějte pozorně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Iva Bendová.
9: A také sobotní dobré ráno. A když už Naďa mluvila o tom, co všechno se dnes chystá, tak možná, že vy, kteří fandíte fotbalu, máte dnešní večer zakroužkovaný červeně, protože Liga mistrů bude znát letošního vítěze. Finále Paris Saint-Germain a Arsenal se bude konat dnes. Na to utkání se už těšíme hodně dlouho. Tak schválně, komu fandíte? Francouzům nebo Angličanům? Dejte vědět 702-222-220 na SMS-kové číslo dvojky.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

7:12. Sobotní dobré ráno je v plném proudu. No a ani tento víkend nebudou na dvojce chybět oblíbené popolední omeletky. Tentokrát na téma uznání.

0: než já. A pak přišel večer a nedaleko našeho domu zastavilo auto. Seděl v něm asi 30letý muž. Seděl tam asi 10 minut a moje maminka znervózněla. Začala si myslet, že je to lupič, co obhlíží terén. Začala si myslet, že je to uchylný vrah. No a proto mě poslala za ním, abych se zeptala, co tam dělá. Hrdině jsem šla a otázku jsem zvolila taktickou. Nepotřebujete něco? A pak jsem se vrátila a maminka hned, no tak co? A já s přehledem řekla, úspěšný člověk. Když jsem se optala, jestli něco nepotřebuje, tak řekl, asi tak ještě 5 minut, abych si tu v klidu mohl dojíst tuhle jogurtovou zmrzlinu, než zahnu tamhle za ten roh a půjdu domů ke své ženě a 4 dětem.
1: Taky se smějete. No a smát se s Halinou Pavlovskou můžete jak dnes, tak zítra po 12. hodině v jejich popoledních omeletkách. No a teď si zavzpomínáme 90. léta, kapela Aerosmith a jejich jeden z největších hitů, tedy této doby, single Crying. Tak pojďme na to.

0: Pozvěte nás k vám.
1: Děčín už několik týdnů žije tradičními městskými slavnostmi, které nabízejí koncerty, rodinný program i sportovní akce. Před námi je navíc jeden z jejich vrcholů, víkendový festival Labefest. Co všechno letošní slavnosti přinesly a na co se ještě mohou návštěvníci teď těšit, to nám teď prozradí vedoucí Městského centra kultury a cestovního ruchu Markéta Lakomá. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobré ráno, také vás vítám.
1: Od poloviny května probíhají u vás v Děčíně tradiční městské slavnosti. Jak stará je to tradice?
2: Tak městské slavnosti v podstatě probíhají už od revoluce, kdy začaly takovým historickým trhem v tenkrát v poměrně malém rozsahu, až se po tom dlouhém období rozvinuly do opravdu velké akce, která trvá celý měsíc.
1: Co všechno už letos mohli návštěvníci zažít a vidět?
2: Tak nejoblíbenější akcí s největší tradicí jsou právě zmíněné historické trhy, tentokrát na Děčínském zámku. Také mohli vidět jízdu na pohodu, což je sraz veteránů, kde startují od městské knihovny a jedou městem, což je taky velmi oblíbená akce. Určitě za zmínku stojí dřevosochání, což je taková tradiční akce, doprovázená letos poprvé bábovkovým dnem, dnem pěstounství na Mariánské louce.
1: Když jste řekla bábovkový den, já jsem se hned usmála, představila jsem si velké množství různých bábovek a...
2: Ano, tak to opravdu bylo.
1: Hned protože... bych ochutnala.
2: Tak, ale... Tento den byl spojen, když se soutěží o nejlepší bábovku.
1: A která to vyhrála letos?
2: Bylo to velmi zajímavé, protože z bábovek se sešlo opravdu mnoho a porota to vůbec neměla lehké. Byly bábovky makové, ohřechové, s květinami, velké množství, ale myslím, že nejoblíbenější je taková ta klasická mramorová bábovka.
1: Tak ale od bábovky k Labefestu, který vlastně vyvrcholí dnes, co na návštěvníky čeká?
2: Tak festivalové brány otevře Michalna svatba pro děti. Přijede také bublinář, který bude s dětmi dělat po celém areálu bubliny. Určitě nebude chybět ani balonková Evička.
1: Co to je?
2: Připraveny. Balonková Evička je Evička, velmi příjemná mladá dáma, která vytváří z balonků různé tvary. Děti ji milují a měli jsme ji tu i včera a byla obsypaná dětmi a vůbec ji nechtěli pustit domů.
1: No nedivím se, nedivím.
2: Chystáme taky taneční workshopy s místní děčínskou kapelou, taneční skupinou, pardon, Her Majesty. Přijede k nám divadlo Rozmanitavský most s pohádkou a pak se přesouváme do odpoledních hodin, které budou doprovázet třeba hudební kvíz, budeme mít stand-up komedy, budeme mít Cello Boys, určitě zajímavá skupina, na kterou stojí za to přijít. Budeme mít Slam Poetry Show Anatola Sváhilce. Za zmínku určitě stojí talk show s Honzou Nedbalem, který je děčínský rodák, takže se na něj všichni děčínáci určitě těší. Hrát budou třeba Kurtizány z 25. Avenue nebo Sebastián.
1: No a ještě řekněte, kde se tady ta akce koná?
2: Akce se koná na Smetanově nábřeží, to znamená hned na břehu řeky Labe s krásným panoramatem Děčínského zámku a Pastýřské stěny.
1: A od kolika do kolika to dnes bude?
2: Dnes brány otevíráme v 10 a zavíráme o půlnoci.
1: Říká vedoucí Městského centra kultury a cestovního ruchu Markéta Lakomá, která nás do Děčína pozvala na Labefest. Děkuji moc, popřeji vám, ať se to dnes všem líbí, ať si to užijí. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Do Jablonného v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl pachatel 12. května. Policie dnes lebku předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené. Na místě bude všechno sledovat naše reportérka, s kterou se během dopoledne spojíme. KSČM dnes bude volit nové vedení strany. Dosavadní předsedkyně komunistů Kateřina Konečná po téměř 5 letech ve funkci končí a znovu kandidovat nebude. O její místo se uchází 5 kandidátů, mezi nimi například stranický mluvčí Roman Roun nebo místopředseda Milan Krajča. Sjezd komunistů bude kromě personálních změn řešit i budoucí programové směřování strany. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE. 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun, má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o 1 bilion korun. Z programu je získá po částech. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvětín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Jánských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. Ve Zlíně dnes chystají speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Dorazí i představitelka filmové Saxány Petra Černocká a herec Jan Kraus. Promítání je součástí zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který si tak připomíná 100 let od narození scénáristy Dívky na koštěti Miloše Macourka.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území kolem 22, na horách okolo 18.
2: Doprava.
1: Dálnice D1 v Ostravě stojí u exitu 361 v omezení na Brno. Projíždí tam nadměrný náklad. Na silnici 34 z Humpolce do Havlíčkova Brodu je nehoda se zraněním. Za obcí věž se srazilo osobní auto s motorkářem. Čekejte omezení v obou směrech. Dobře dojďte. To byly zprávy. Slovo má zpět Iva Bendová.
3: A sobotní dobré ráno, ve kterém se už za pár minut podíváme na to, jak si krásně provonět byt. No a samozřejmě nebude chybět ani recept od šéfkuchaře. Dnes si připravte jahody.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte sobotní dobré ráno a my se teď zaměříme na domov. Někdo si domov spojuje s vůní čerstvé kávy, jiný s levandulí, vanilkou anebo čistě vypraným prádlem. Pro mnohé je vůně bytu tím, co tvoří domov. Čím ji vytvořit, když je v současnosti na trhu tolik možností a jaké vůně se hodí třeba pro probíhající jaro a po kterých sahat třeba v zimě, tak o tom si budu povídat s Kristýnou Urbanovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kristýno, když řeknu domov, a tím myslím domov, co se vám na úplně první dobrou vybaví? Jaká vůně třeba?
1: Mně se jako vybaví strašně věcí, jako jo. A teďka se mi vybaví ta kuchyň, ten obývák, ta ložnice, to kadidlo, to vykuřování, ta bábovka.
0: Popsala jste to výborně, takže u čeho se dneska třeba chcete zastavit? Když bych řekla třeba šatní skříň, má i šatní skříň pro vás nějakou specifickou vůni?
1: To určitě. Kdysi, když jsem cestovala po Maroku, tak jsem si odtamtud přivezla takovou vonou kostku, kterou mám ve skříni už 15 let a mám ji mezi zimníma věcma. Uhum. A pokaždý, když vytáhnu šálu v zimě, tak si říkám, ježiš, co to voní, a vždycky si vzpomenu, že je to vlastně ta vůně té ambry. A tam vlastně tuhle tu kostku, tam si to muži patlají všude do vlasů a do fousů, aby tím jako vonili a očarovali ženy, ale dá se to vlastně použít i jako vůně do šatníku. Ale do toho šatníku jsou i jiný vůně, třeba vyrábějí se parfémovaný papíry, které jsou z celulózového papíru, mají nádherný květinový dekory a vy tím můžete buď vystlat starou skříň, nebo to dát i na nový a ono to krásně dělá takový jemnej parfémovaný odér. A nehledě na to, že to vypadá krásně. Aha. Pak dají se třeba do toho šatníku použít závěsné vosky, které jsou plněné sušenýma květinama. To se zavěsí na ramínko, na šňůrku a zase to krásně provoní šatník. A těch věcí ještě, co mě napadá, tak třeba dělají se i voní sáčky, které se jenom vložejí do zásuvky a těch vůní je tam spousta od květinových, dřevitých, po imitace citrusových a imitace různých směsí.
0: Já jsem vlastně v tom úvodu taky říkala, že my můžeme volit, řekněme, interiérovou vůni i podle ročního období. Já to třeba mám tak, že období zimy je pro mě skořice, hřebíček a spíš tyhle ty vůně, kdežto na jaře zase do aromalampy volím něco, co je svěžího. Vy z vlastní zkušenosti je nějaká, řekněme, vůně, která pro vás vyjadřuje jaro?
1: Rozhodně s tím taky souhlasím, že vůně volím podle ročního období nebo i vlastně denní doby. A jenom mě k té zimě napadá, tam já moc ráda používám kadidlový a dřevitý vůně, třeba na podzim, ještě k těm kořeněným, ale jinak ty jarní, já miluju vůně irise nebo ginestry.
0: A když se zaměříme potom i na ty vlastně interiérové vůně, těch možností, jakým způsobem provonit ten byt, je opravdu velké množství od klasických svíček, jak už jsme říkali, difuzérů, aroma, vlastně olejů do aromalamp, anebo právě do těch difuzérů. Co třeba vy máte ráda? Něco, co jako vydrží, co má tu intenzitu té vůně takovou akorát, aby to nebylo ani moc, ani málo?
1: Já mám ráda, třeba teďka jsou, myslím, že jsou i docela trendy, ale hodně se používají a rozmáhají se ty aromaterapeutické mlhy, kterou člověk může mít jak v kabelce, tak u nočního stolku a buď jako to může použít přes den na osvěžení, třeba nějakou citrusovou vůni, když je takový unavený a padá mu pozornost, tak se vlastně jako nastříká trošku kolem sebe a tak jako se může povzbudit tím, anebo naopak před spaním třeba na polštář a může sklidnit se. Tam asi záleží na tom, že si člověk určí, co chce provonět a jakou intenzitou. Takže buď jako můžu použít difuzér, který můžu ovlivňovat tím, kolik tyčinek tam dám, tak tu intenzitu toho parfému, anebo pokud chci hned, tak vlastně jsou různý interiérový spreje a parfémy, které fungují v tu chvíli, ale nevydrží v tom prostoru, že jo, jakože když to člověk vystříká, tak nevydrží to tam jako půl dne. Takže asi záleží na tom, co v tu chvíli vlastně, čeho chce člověk dosáhnout.
0: A když se vás zeptám na vaši nejoblíbenější vůni, vybrala byste nějakou?
1: Jo, já miluju cedrový dřevo a miluju Palo Santo. A nejradši mám přírodní Palo Santo, to je pro mě úplně omamná vůně. A potom mám ráda kombinaci právě třeba irisu nobilis a cedrový vůně, která mně přijde, že jako zvláštní vůně vlastně ta květina s tím cedrem dřevitým, ale dohromady to vytváří jako nádhernou jemnou vůni. Takže já mám ráda takový kadidlový a dřevitý a z těch květinových třeba magnoly zbožňuji.
0: No tak na magnolii bych řekla, je teď právě to správné období, tak milí posluchači a posluchačky, nebo možná spíše obráceně posluchačky a posluchači, pokud jsme vás zaujali, tak alespoň teď víte, jaká vůně se hodí kam a že nemáme zapomínat ani na naše šatní skříně, protože přece jenom, když si něco oblečeme, tak není to o tom, že to nahradí parfém, ale příjemně to můžeme zkombinovat právě s nějakou vůní, která nám je blízká. No a my jsme si v sobotním Dobrém ránu o tom povídali s Kristínou Urbanovou, majitelkou Bystrá Concept Store Christie's. Já moc děkuju a budu se těšit, protože my jsme toho neprobrali zdaleka tolik, jak jsme chtěli. Vím, že vy se zabýváte třeba i vykuřovadly, tak pojďme si slíbit, že se o tom na dvojce pobavíme zase někdy příště.
1: Dobře, děkuju moc, ráda.

0: Jahody patří k symbolům začínajícího léta a možností, jak se vychutnat, je opravdu nespočet. Dnes ale zkusíme něco trochu jiného než klasické knedlíky anebo bublaninu. Šéfkuchář Jan Scháněl si pro nás připravil recept na lehký dezert, který může posloužit i třeba jako sladký oběd anebo víkendová snídaně. A já už ho vítám ve vysílání Dvojky. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak prozraďte, co dnes společně budeme vařit.
1: Já bych dneska rád posluchačům s nimi připravil po telefonu aspoň rikotové nočky s jahodami, řeckým jogurtem, s medem a pistácovými oříšky.
0: No zní to fantasticky, ale než se do toho pustíme, proč jste vybral právě rikotu? Čím je zajímavá?
1: Za mě rikota je vlastně jako super potravina, obsah hodně proteinů, je to vlastně lehký jídlo, a spolupracujeme se spoustou farem, kde bereme vlastně čerstvý sýr a za mě je to prostě lehká letní chuť, která k jahodám patří.
0: Tak pojďme se už podívat tedy na ten recept, co kromě rikoty budeme potřebovat.
1: Tak na tahle recept budeme potřebovat kromě 500 gramů rikoty, asi 80 gramů směklého másla, dvě vejce, kůru z jednoho citronu, polhrubou mouku, vanilkový lusk, jogurt, med a pistácový hřiště a samozřejmě jahody.
0: To jsem chtěla právě říct, že mi tam ty jahody chybí.
1: Nejlepší nakonec jsem si nechávám.
0: To je dobře. A jak tady to budeme celé připravovat?
1: Tak. Je to úplně starý recept. Vezmeme rikotu, změklé máslo, vejce a citronovou kůru. Prošleháme to dohromady v míse. Postupně budeme přisypávat polhrubou mouku. Vypracujeme vlastně takové lehké těsto, nemělo příliš hutné. Potom si z toho těsta uvalíme váleček, asi 1,5 cm široký. Z toho válečku nakrajíme nožem malé takové nočky, nebo můžeme vytvarovat i s žičkama. A dáme je vařit do lehce osolené vody. Váří se asi tak 8 minut, nebo do té doby, co prostě ty nočky vyplavou. Potom, nebo mezi tím si můžeme připravit jednoduchou vlastně takovou marinádu na jahody. Vezmeme jahody, které omejeme, překrajíme na půlky, dáme tam šťávu z půlky pomeranče, můžeme tam dát třeba lžíci bílého vína, to je s jahodama taky moc fajn hraje. A promícháme to a necháme ty jahody odpočinout v lednici, aby vlastně nasály ještě tady tu chuť. A pak se vezme jogurt se prošlehá s medem na asi čtvrt kila jogurtu, dejme tomu lžíci a půl medu. A lehce to prošleháme, můžeme tam přidat vanilkový lusk. A do misky nebo na talíř, kde to budeme servírovat, dáme na dno ten jogurt, nejlépe samozřejmě řecký, vyšlehaný s tím medem. Přidáme tam jahůdky na to, mezi tím si opečeme ty uvařené nočky jenom na másle, aby byly teplý. Poházím tam 5-6 nočků jen tak jako doplněk k tomu, aby to nebylo nic těžkého. Zasypeme pistáciemi oříšky a vlastně máme hotovo.
0: No, vy jste to tak hezky popisoval, já jsem si to velmi barvitě představovala, protože mám opravdu dobrou představivost a musím říct, že hned bych si to dala. Kolik tak jako zhruba vám to zabere času, tahle příprava?
1: Ty nočky jsou hotové, tak dejme tomu za příprava 5 minut, těsto dalších 5 minut, vaření taky 5 minut, 15 minut a celá příprava i s jahůdkama za půl hodinky máte krásný lehoučky v oběd nebo dezert.
0: No,
1: zní
0: to fantasticky, musím říct. Mě příliš to vaření nebaví, ale můj syn se v něm vzhlédl, tak dám mu tip, jestli by to nechtěl vyzkoušet. Já moc děkuji, mějte se hezky a ať vám to pořád takhle hezky vaří. Mějte se, naslyšenou. Moc děkuji,
1: krásný den posluchačům.
0: No, já dodám, že rikotové noky s jahodami a šlahaným jogurtem, tak recept na to nám dal šéfkuchař Jan Scháněl. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit na Dvojce zase v pondělí po 13. hodině. Teď už na rozloučenou Jitka Zelenková.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Je září 1949 a proměňuje se nejen Československo, ale i vnímání zla.
2: Z republiky utíkají před totalitou 10 000 lidí. Z novin mizí informace o trestných činech, jako jsou loupeže a vraždy. Ne, že by se neděli, jen se o nich nepíše.
1: V Praze zůstala jen hrstka policajtů, kteří řeší skutečné kriminální případy.
3: Máme další vykradený byty na Vinohradech. Zdá se, že máme co dělat s profíkem.
4: Myslíš, že je to někdo novej?
3: Takhle vykradený byty jsem tu ještě neměl.
0: Kufr. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lebka svaté Zdislavy dnes bude naposledy vystavená pro veřejnost. Evropská komise Maďarsku uvolní většinu zadržovaných unijních fondů. Počasí zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Do Jablonného v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty pachatel ukradl 12. května. Policie ji dnes předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené. Omezení potrvá do půlnoci.
2: Na celý den jsou v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy naplánované bohoslužby. Slavnostní mši v 11 hodin spojenou s požehnáním nemocných a rodin povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dopoledne policie předá církvi zachráněnou relikvii. Součástí slavností je taky kulturní program na náměstí. Z Jablonného v Podještědí Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
3: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady víc než 16 miliard eur, v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyni komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce.
4: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Péter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Postoupil poté, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve čtyřech setech. V singlu je tak po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude oblačno, až zataženo, postupně polojasno, místy s přehánkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů. Na severovýchodě území kolem 22, na horách do 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D1 je teď neprůjezdná v Ostravě v obou směrech. V omezení na kilometru 356 uvízl nadrozměrný náklad. Situaci tam řeší policisté, ale teď provoz stojí v obou směrech. Jede se přes město Porudné a Místecké ulici. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na řadě je Meteor.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Pro všechny milovníky přírody a vědy právě začíná rozhlasový
7: Meteor. Pořad s tradicí od roku 1963.
6: Klidný a příjemný poslech přejí autor Petr Sobotka
7: a Kateřina Březinová.
6: Dokázal by Moby Dick opravdu potopit loď?
7: Útok na lidské nervy.
6: Co může změnit člověka?
7: Prvním parníkem přes oceán.
6: Můžeme slyšet zvuky hvězd?
7: Vyrobíme chytré myši?

0: Tam! Láme vlny! Zněl pokřik, když se bílá velryba v nezměrné vyzývavosti vrhala jako losos k obloze. A pěna, jež se tak nenadále objevila na modré hladině moře a odrážela se od tmavší ještě modři nebes, svítila a zářila v tu chvíli oslepivě jako ledovec a potom postupně čím dál víc bledla a ztrácela svou původní jiskřivou jasnost, až z ní zbyla jen slabá mlha jako zadešťové přehánky v údolí.
1: Úplně to vidím. V románu se schyluje k velkému dramatu. Posádka se chystá velrybu ulovit a kapitán dokonat svou pomstu.
0: A proč Moby Dick doplul až do meteoru?
1: No, díky nečekanému spojení s drony.
0: Co prosím?
1: Rád nám to vysvětlí biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Když se dneska mluví o dronech, tak je to většinou v souvislosti s nějakým válečným konfliktem. Ale musíme si uvědomit, že drony se využívají i v mírových účelech a nacházejí spoustu zajímavých a praktických využití. Můžete například pátrat po ztracených osobách v nějakém nepřístupném terénu, třeba někde na horách, ve velehorách, tak tam nemusí teda lézt ti záchranáři, ale pustí tam ten dron s kamerou a on jim toho ztraceného turistu nebo horolezce najde. Vědci samozřejmě můžou takhle sledovat spoustu věcí na místech, kam by se těžko dostávali a můžou sledovat i živočichy při životních aktivitách nebo při akcích, ke kterým by se těžko jinak nachomítli. A takovýhle výzkum teďka provedli vědci z několika týmů na vorvaních. Takže ten jeden výzkum i objasnil záhadu spojenou s tím, jak se ti vorvaní chovají. Protože když si řekneme vorvaň, tak se nám většinou vybaví Moby Dick od Hermana Melvilla z Bílé velryby. A to je případ obřího albína vorvaně, který rozezlený na ty velrybáře a nárazem hlavy prorazil lodní trup a tu loď poslal ke dnu.
0: Což je patrně jen románová fantazie, že?
1: Autor knihy ale vycházel ze skutečnosti.
2: Říká se, že se Herman Melville inspiroval skutečnou událostí, kdy velryba, které se přezdívalo Mocha Dick, protože Mocha je ostrov u pobřeží Chile a tam tedy byl poprvé spatřen, tak v roce 1820 potopil velrybářskou loď Essex u Galapášských ostrovů a následně potopil ještě 20 dalších lodí, přičemž unikl 80 velrybářským výpravám. Byl zabit až někdy koncem 30. let 19. století.
0: No, nevím, jestli tahle v uvozovkách skutečná románová předloha není ještě fantasknější než román samotný.
1: Jistě, vědci by chtěli důkazy. Například, že šlo o jednoho a téhož vorvaně.
0: Navíc víme, že námořníci si své historky přibarvovali velmi významně. Co by tedy k románu mohla ještě říct věda?
1: Zda vorvaň je nebo není schopen prorazit lodní trup.
2: Někteří zoologové říkali, že ano, že to možné je, že ti vorvaní zřejmě takhle třeba mezi sebou soupeří, když se dva samci při námluvách perou o samici, takže do sebe můžou takhle bouchat hlavami. Jiní vědci říkali, že ne, že to prostě možné není, protože to, že má ten vorvaň tak obrovskou hlavu, ta hlava mimochodem může tvořit 40% z délky jeho těla. Samec toho vorvaně může měřit na délku 18 metrů a vážit 50 tun, ale podstatnou část z té obrovské masy tak může tvořit hlava. Tak ta hlava není velká jen tak pro nic za nic. Tam je spousta tkání, velmi důmyslně uspořádaných a ten vorvaň používá jednak zvuky pro komunikaci a jednak se řídí taky echolokací. On vydává zvuky, které se odrážejí třeba od kořisti nebo od okolí a zase tedy ty zvuky vnímá. Samozřejmě, že velryby nemají ušní boltce, tak jako netopíři, aby tyhle ty odražené zvuky snadno zachytili, ale má právě vorvaň ty struktury v té obří hlavě, v té její přední části a tam vnímá ty vibrace. Takže ti zoologové říkají, tohle to by si poškodil ten vorvaň a on by nemohl komunikovat a on by nemohl echolokovat a bylo by to pro něj velký handicap.
0: Je logické svůj klíčový orgán chránit. Na druhou stranu datlové mlátí hlavou do kmenů stromu o 106 a nic jim není. Třeba i vorvani jsou úderům uspůsobeni.
1: Každopádně komunikace vorvaňů, to je také moc zajímavá záležitost.
2: Vorvani komunikují velmi složitým způsobem. Nahrávky vorvaňů byly nedávno podrobeny analýzám umělou inteligencí a ukázalo se, že jak jsou ty zvuky uspořádané. tak některé rysy toho uspořádání připomínají uspořádání lidské řeči, takže je to velmi složité. Takže ten vorven to opravdu potřebuje a tak nebylo jasné, jestli ti vorveni do sebe hlavami bouchají nebo nebouchají. A teď jednak u Azorských ostrovů v Atlantiku a u Baleár ve Středozemním moři byli pozorováni vorvani, kteří skutečně do sebe bouchali. Ale nebylo to při nějakých zápasech mezi samci, to je zajímavé. Účel těch úderů, vědci nad tím krčí rameny a říkají, že si to neumí vysvětlit, že můžou jenom mít nějaké hypotézy, že můžou spekulovat. Někdo říká, že to jsou takové drsné hry, že si ti vorvani hrají mezi sebou, protože v některých případech ty údery zasazovali mladí jedinci. Jiní říkají, že to jsou takové excesy mladých samců, kteří žijí v tom stádě, kde se narodili, ale jak vyrůstají, tak musí to stádo opustit, protože tam dominují samice a dospělého samce mezi sebou nesnesou. A právě než ho vyhodí, toho mladého nezvedence, tak on tam dělá tato alotria a bouchá do jiných hlavou. Takže vlastně nevíme.
0: A jaká je odpověď na klíčovou Románovou otázku? Mohou si při nárazu hlavou ublížit?
2: To záleží na rychlosti, s jakou narazí do té překážky. Ti vědci zjistili, že v některých případech ten vorvaň narazí rychlostí kolem 3 km v hodině a to vyhodnotili, jako že mu to ublížit nemůže. Ale v některých případech ten vorvaň se pohyboval těsně před nárazem rychlostí 16 km a to už je rána do hlavy opravdu pořádná. Takže tam snad by k nějakému poškození dojít mohlo. Zajímavé je svědectví prvního důstojníka z té lodi Essex, kterou potopil ten Močadik, protože ten odhadoval rychlost Močadika před nárazem do lodi na 45 km v hodině. Tak nevíme, jestli tedy měl strach velké oči, ale jestli ten vorvan se pohyboval 45, tak to musela být opravdu rána a pak se nemůžeme divit, že trup té lodi to nevydržel.
0: Tahle rychlost se ve světle dnešní vědy jeví spíš jako nereálná.

0: Ani když hledali potravu, tak se nedávali dohromady. Ale při téhleté příležitosti ty samice se tam zhlukly, zhluklo se tam 11 vorvaných samic, pobyly tam 3 hodiny a nebyly to tedy ty porodní báby, které by pomáhaly při porodu, ale starali se o to novorozeně, protože ten malý vorván, když se narodí, tak musí samozřejmě dýchat. A není jistota, že toto mládě zvládne vždycky na hladinu, když se potřebuje nadýchnout. Takže tyhle ty samice se 3 hodiny střídaly v tom, že ho vynášely na hladinu, aby se to mládě mohlo nadechnout. A teprve po 3 hodinách, když už ta matka se z toho porodu zpamatovala a byla schopná se o to mládě postarat, tak se ta stáda zase oddělila. Ty samice z toho druhého stáda si šly po svých a o to mládě už se starala jenom jeho matka. Ale tohleto, pomoc při porodu, pomoc novorozeněti, tak si řekněme, že tohleto známe samozřejmě u lidí a pak to známe u primátů, tedy u opic a lidoopů. Ale u jiných živočichů jsme to neznali, takže vorvani jsou vlastně první živočichové mimo primáty, kteří pomáhají při porodu, starají se o toho novorozeného jedince.
1: Vorvani nejsou jen dávnou legendou o potápění lodí.
2: Ale především fascinující živočichové s největším mozkem na Zemi. Jejich velká hlava navíc obsahuje voskovitou látku, jejíž význam není jasný. Pomáhá při echolokaci nebo snad potápění?
1: A právě to umí. Do hloubky až 2 kilometrů a vydrží pod vodou i 1,5 hodiny.
2: Také vydávají nejsilnější zvuk v živočišné říši. Až kolem 230 decibelů.
1: A spí nastojato, jako plovoucí sloupy.

0: Nemocí je obrovské množství. Některé jsou přenášené z člověka na člověka, jiné můžeme chytit od zvířat a další odkudkoliv z okolního prostředí.
1: Schválně. Do jaké kategorie asi patří dnešní tajemný host Meteoru? Uhodnete, o koho jde?
0: Dnešní host má pověst jedné z nejděsivějších nemocí v dějinách lidstva.
1: A také jedné z nejstarších. Lidé o ní psali už před 1000 lety. Vítejte.
2: Děkuji za pozvání a oceňuji, že alespoň vy dva se mě nebojíte.
0: První otázka. Kde žijete?
2: To záleží na fázi mého života. Část času trávím v tělech savců a nejraději v jejich nervové soustavě.
1: Takže jste parazit?
2: To ne, jsem čistokrevný virus.
0: Čistokrevný? Podivný výběr slov. Ale k věci, jak se dostanete do těla nového hostitele?
2: Nejčastěji kousnutím. Když nakažené zvíře poraní kůži jiného savce, dostanu se do rány spolu se slinami. Proto jsou pro mě ideálními hostiteli zvířata, která se mohou snadno dostat do konfliktu s jinými. Psi, lišky nebo netopíři.
0: Když se dostanete do rány, zamíříte hned do krve?
2: Ne. Já mám jinou strategii. Krev pro mě není hlavní dopravní cesta.
1: Tak kudy cestujete?
2: Po nervech. Napadnu nervové buňky v místě poranění a postupně se posouvám po nervových vláknech směrem k mozku.
1: Jak rychle?
2: Poměrně pomalu. Asi několik milimetrů za hodinu.
0: Takže cesta může trvat docela dlouho.
2: Ano. Inkubační doba může být několik týdnů, někdy i měsíců.
1: A když dorazíte do mozku?
2: Teprve tam se začnu opravdu množit.
0: A právě tehdy se objevují příznaky?
2: Ano. Napadám části mozku, které řídí chování, polikání nebo dýchání.
1: Proto se nemoc projevuje tak zvláštně.
2: Například silným neklidem, agresivitou nebo křečemi.
0: Nemoc má ještě jeden podivný příznak.
1: Strach z vody.
2: Odborně se tomu říká hydrofobie. Pokus opolknutí tekutiny vyvolává bolestivé křeče svalů.
0: No a co z toho máte?
2: Pomáhá to mému šíření.
1: Jak to souvisí s pitím?
2: Každý živočich potřebuje pít.

0: Že víte, že člověk bez vody vydrží maximálně 3 dny. A když pít nemůže, protože mu je z toho špatně, je agresivní. A agresivní zvířata koušou. No a já se dostanu ve slinách snadno do dalšího těla.
1: Drsná metoda. Takže změny chování jsou součástí vaší strategie.
0: Evoluce je velmi vynalézavá.
2: Kolik lidí ročně na světě zemře na tuto nemoc?
0: Odhaduje se asi 50 až 60 tisíc. Nejčastěji v oblastech, kde nejsou zvířata očkovaná.
1: Existuje proti vám obrana?
0: Ano, a docela účinná. Pokud se očkování podá včas po pokousání, může nemoc úplně zastavit.
1: To je zajímavé, většina nemocí se očkuje předem.
0: Na mě to funguje i po kontaktu, protože cesta do mozku mi trvá poměrně dlouho.
2: Takže když člověk jedná rychle, může vás zastavit.
0: Ano, ale jakmile se příznaky plně rozvinou,
1: je už pozdě.
2: Jak jste jistě poznali, dnešním hostem byl virus vstekliny.
1: Patogen, který dokáže putovat lidským tělem po nervech až do mozku a který po tisíciletí patří mezi nejděsivější infekce světa.
2: Stvárnil ho Jan Batěk.

0: Kdo něco velkého vymyslel, vyřešil nebo odhalil, nikdy na ten okamžik nezapomene.
1: Myslíte jistě onen okamžik prozření, osvícení, nebo jak to nazvat, kdy do sebe všechno zapadne a vy najednou víte?
0: Jistě ho zažívají vědci, třeba takový Henri Poincaré.
1: Nepochybně ho zažil mockrát. Vždyť tento francouzský matematik, fyzik, astronom a filozof vědy patří k nejvlivnějším vědcům přelomu 19. a 20. století a je považován za posledního univerzálního učence, který významně přispěl k řadě oblastí od topologie po relativitu.
0: A je autorem následujícího citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
2: Myšlenka je pouhý záblesk světla. Jenže v tom záblesku je všechno.
1: Okamžik pochopení je opravdu zalitý světlem radosti.
0: V případě vědeckého objevu ano, ale přeci jen někdy člověka pohltí myšlenka natolik, že ho změní.
1: Jak to myslíte?
0: Může se stát, že se dospělému zdravému člověku z různých příčin najednou změní představy o světě, hodnoty a identita, takže se změní i on sám, jeho osobnost.
1: Myslíte radikální přeměnu osobnosti dlouhodobou, někdy i nezvratnou?
0: Jde o jev velmi starý. Setkáme se s ním v mytologii, popsali ho už antičtí autoři. Doktor František Koukolík nám přišel říct, co tomu říká dnešní poznání.
3: Dalo tomu jméno.
1: Jaké?
3: Transformativní zkušenost. Zkoumají řada oborů. Antropologové popisují pasážové rituály, v našich očích někdy zatěžující, nepříjemné, podivné a riskantní ceremonie spjaté s přechodem jedné fáze života do fáze další, například z dospívání do dospělosti. Filozofové mluví o poznávací rovině. Transformativní zkušenost vede k pochopení toho, co před ní bylo neuchopitelné. Hluboce mění to, čemu lidé dávali přednost, hodnoty i sebepojetí. Lidé mají pocit, že se stali někým jiným. A rozlišují stav před zkušeností a po ní, zejména když zkušenost proběhla rychle. Psychologové někdy pro náhlou transformativní zkušenost užívají pojem vypůjčený z fyziky – kvantový skok. Jde o krátké, nečekané prožitky s dlouhodobými důsledky.
0: Tedy něco krátkého se stane, ale s následky na celý život. A člověk má pocit, že se opravdu změnil jako osobnost.
1: Četla jsem ale, že to nemusí být vždycky něco dobrého. Někdy jde naopak o následek těžkého zážitku.
3: V opačném směru se popisuje posttraumatický růst. Hlubší pochopení a prožívání, tedy něco kladného. Něco, čemu by se dalo říct vyhraná bitva s traumatem. Ale neděje se tak zdaleka u všech lidí po traumatech všech typů.
1: Čili i po špatné zkušenosti může přijít něco dobrého, ale rozhodně to není pravidlo.
0: Co se při takové zkušenosti děje v mozku? Co na to říká moderní neurobiologie?
3: Mluví o ovlivnění serotoninového systému mozku. Řeknu pár vět úvodem. Nervové přenašeče, jichž je velký počet a serotonin je jedním z nich, se uvolňují ze zakončení jedné nervové buňky. Projdou spojem mezi neurony, ten se jmenuje synapse, a naváží se na receptory, které jsou v obalu nervových buněk na druhé straně synapse. Receptory lze chápat jako chemické antény. Jeden přenašeč může mít značný počet receptorů. Vazby téhož přenašeče na různé typy jeho receptorů ovlivňuje nervové buňky odlišným způsobem. V souvislosti s transformativními zkušenostmi se uvádí zejména serotoninový receptor 2A v neuronech mozkové kůry. Různé stresory a některá psychedelická farmaka, například LSD, vedou k zvýšení jeho počtu. Vazba serotoninu na velký počet receptorů ovlivňuje činnost nervové buňky odlišně než vazba na malý počet receptorů.
0: V mozku tedy máme chemické posly, kteří si předávají signály mezi buňkami. A právě způsob, jakým se tyto signály vážou na své přijímače, může změnit fungování celých mozkových sítí a tím i naše prožívání reality.
1: Pojďme si to ukázat na konkrétních příkladech. Jak taková proměna může vypadat?
3: Jedním příkladem je náboženská konverze. To je pocit osvícení a splynutí s novým náboženským vědomím, v jehož průběhu, který může jít krok za krokem, případně být náhlý. Dospívají lidé při přechodu z opouštěného náboženského vědomí nebo z ateismu k víře v nové náboženství. Konvertité mají pocit, že vnímají nové, dříve nepřístupné pravdy. Čas se jim zpomaluje, zastavuje nebo prodlužuje. Náhle ztrácejí starosti. Mají pocit úlevy, klidu, harmonie a hlubokého štěstí, protože tak je vysoce emotivní. Mění se osobnost, prohlubuje se poctivost, pokora a svědomitost. Jiným příkladem je takzvaná vrcholná zkušenost, což je pojem užitý v 60. letech minulého století americkým psychologem Abrahamem Maslowem. V průběhu této zkušenosti se projevuje nečekané zrychlení osobního vývoje. Svět je najednou něco dobrého, krásného a žádoucího. Objevuje se pocit jednoty, rozpory v sobě a rozpory mezi sebou a světem byly vyřešeny. Vrcholnou zkušenost doprovází pocit změněného toku času, obvykle protažení, radost až extáze, pocit štěstí, pocit velké inspirace, úžasu, obdivu a vděčnosti. Záleží na kontextu, v němž zkušenost probíhá. Může to být jak v přírodě, tak při namáhavém sportování. Ale pozor, vrcholná zkušenost je vzácný, normální jev. Obvykle mu předchází značná námaha, velká práce na sobě a není zadarmo. Podobné prožitky například po LSD jsou projevy intoxikace.
1: Patří do téhle skupiny jevů i mystický prožitek?
3: Patří. Mystický zážitek popisují životopisy svědců snad všech druhů víry. Strhujícím způsobem ho popsal Dostojevský slovy románové postavy Kyrila v knize Běsy. Kyril říká, mívám chvíle, trvají všeho všudy 5 nebo 6 vteřin, kdy náhle cítí vám přítomnost úplně dosažené absolutní harmonie. Není to nic pozemského. Nechci říct, že je to něco nebeského. Řekl jsem to jen proto, že člověk ve své tělesné podobě to nemůže snést. Je třeba přiměnit se fyzicky či umřít. Je to pocit jasný a nesporný. Je to, jako bys náhle vnímal celou přírodu a náhle říkáš, ano, to je pravda. Bůh, když tvořil svět, říkal na konci každého dne tvoření, ano, v tom je pravda a je to dobré. Není to rozcitlivění, ale jednoduše radost. Neodpouštíš nic, protože už nemáš co odpouštět. Ne, že bys miloval, o, to je výš než láska. Nejstrašnější je, že je tak jasno a tak radostno. Kdyby to trvalo déle než 5 vteřin, duše by to nevydržela a zmizela by. Za těch 5 vteřin prožívám celý život a dám za ně celý svůj život, poněvadž za to stojí. To, co popisuje Dostojevský Kyrilovými ústy, je projev epilepsie. Dostojevský skoro jistě píše o vlastní zkušenosti. Epilepsii trpěl. Mystické prožitky svědců být podobné projevem epilepsie nebyly. Byly výsledkem velmi hluboké víry a tvrdé práce na sobě, například drastických půstů, dlouhých meditací a co největšího odloučení od rozptylujících podnětů zevního světa.
1: Zajímavé. Podobný prožitek může vzniknout z úplně jiných příčin. Jednou je to nemoc, jindy výsledek dlouhé duchovní práce.
0: Dnes se hodně mluví o tom, že podobné stavy mohou navodit i psychedelické látky.
1: Můžou mít skutečně léčebný význam?
3: Mohou. A v rukou zkušeného a specializovaného odborníka pomáhají. Například lidem s depresí nebo lidem chemicky závislým.
0: Na druhou stranu, tohle nejsou nevinné látky.
1: Co je jejich zneužívání?
3: Má rizika. Před lety mi vyprávěl můj přítel psychiatr, že pod dozorem kolegů vyzkoušel LSD. LSD může kromě jiného navodit pocit, že dokážeme létat jako ptáci. Kolegové ho však hlídali, takže ho z okna stáli. Když intoxikace odezněla, vrátil se domů. Jenže se mu halucinace vrátily, musel zpátky na kliniku, kde mu kolegové nasadili antipsychotické léky. Už nikdy to neskusím, řekl. Bylo to strašný.
1: Takže transformativní zkušenost může člověka posunout dál, ale taky ho může ohrozit.
0: Může přijít po letech práce nebo nečekaně během pár vteřin. A jak jsme slyšeli, někdy stačí opravdu málo, aby se změnilo hodně.
1: Třeba po silném zážitku nebo zásahu do chemie mozku.
0: A právě v tom je její síla i nebezpečí.

0: Plachty byly skvělý vynález. Už nebylo potřeba namáhavě veslovat.
1: Sílu větru dokázali lidé využít už 3 až 3,5 tisíce let před naším letopočtem.
0: První čtvercové plachty v Egyptě či Mezopotámii ale fungovaly jen po větru a lodě se ploužily rychlostí chůze.
1: Tedy asi 6 kilometrů v hodině. Oproti tomu špičkové plachetnice v polovině 19. století svištěly 20 a při plavbě v ideálním větru i 30.
0: Jenže vše bylo závislé na počasí. Loď byla rukojmím přírody.
1: Chtělo by to stroj. Silný, výkonný, spolehlivý.
2: Stalo se tento den. 30. května. Ohledně lodního šroubu v našich končinách nejčastěji zaznívá jméno českého rodáka Josefa Resla. Na prosazení tohoto převratného vodního pohonu se však podílelo více lidí. Z nich asi nejvýznamnější byl švédský inženýr Johan Eriksson. Od mládí výjimečný. Základní technické vzdělání získal v armádě, ale už ve 23 přesídlil do Anglie, kde postupně uplatnil několik vynálezů. Potom, popuzen neohrabaností koles, se pustil do vývoje lodního šroubu. Bylo mu 33, když po zkouškách na modelech postavil roku 1836 14-metrový šroubový parníček Francis B. Ogden, pojmenovaný po americkém konzulovi v Liverpoolu. Marně se s ním ale producíroval po temži. Páni z admirality ohrnuli nos. Ve stejnou dobu se tímtež problémem zabýval i anglický farmář Francis Pettit Smith. Patent dostal 6 týdnů před Eriksonem, ale ani on konzervativní krajany nepřesvědčil. Náš Švéd měl větší štěstí. Zkouškami Ogdenu byl nadšen pokrokový americký námořní kapitán Robert Stockton a pozval Eriksona do Ameriky. Ten tady postavil 19-metrový parníček o výtlaku 33 tun se 2 převratnými novinkami. Trup měl celý ze železa a poháněli ho 2 šrouby, otáčející se v opačných směrech na soustředných hřídelích. S tím pak někdy v půli dubna 1839 vyrazil na západ. Kdy dosáhl cíle, se na den přesně neví, ale dne 30. května 1839 oznamovali americké noviny jeho příjezd jako senzaci prvního řádu. Parník nazvaný Robert F. Stockton tak jako první šroubové plavidlo s železným trupem překonal Atlantik. Pravda, převážně pod plachtami, do tak malé lodi se nevešlo dost uhlí. Plavba z Londýna do New Yorku, tedy nejméně 5600 kilometrů, mu zabrala 46 dní. Parníček potom léta sloužil jako remorkér na řece Delaware. Na podzim 1839 se Eriksson do New Yorku přestěhoval. Založil si tam firmu, ale po nezaviněném výbuchu kanónu na první z jeho velkých lodí se od něj armáda odvrátila. Vzpomněla si až po vypuknutí občanské války. Výsledkem byla roku 1862 obrněná válečná loď USS Monitor, která díky pohyblivosti a otočné dělostřelecké věži rozhodla námořní část války ve prospěch severu. Armáda ihned objednala další. Celkem John Eriksson opatřil lodní vrtulí na 25 lodí, čímž se zasloužil o její prosazení v Novém světě. Zemřel roku 1889 v nedožitých 86 letech. Jeho šroubová loď vzbudila senzaci na den přesně před 187 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Parníky zažívaly svůj vrchol slávy před první světovou válkou, ale pak je postupně začaly nahrazovat spalovací dýzlové motory.
0: Lomos parního stroje, chuchvalce hustého dýmu, tuny uhlí, nostalgie, která mi upřímně nechybí.
1: A co tento zvuk?
0: Jojo, houkání parníku. Bez něho se lodní doprava neobešla. Plavba v mlze nebo špatné viditelnosti, bylo v jejich zájmu dát o sobě vědět a předejít na moři srážce.
1: Zvuky parníků sloužily také ke komunikaci. Zatáčím vpravo, zatáčím vlevo, couvám.
0: Něco jako blinkry a klaxon na vodě.
1: A samozřejmě při příjezdu či odjezdu z přístavu. Varování pro menší lodě a komunikace s pobřežím. I dnes to má svůj smysl, i když mají plavidla, čidla a senzory všeho druhu.
0: Radar, GPS a navíc se vidí navzájem i na obrazovce. Přesto úplně táhlý hluboký tón parníku nezmizel.
1: Všechno, co jsme si teď řekli, platí, až na jeden detail.
0: Něco jsme popletli?
1: Ne, jenom ten zvuk, který jsem pustil, ve skutečnosti vůbec není zvukem parníku.
0: Jak to? A co se ho tady snažilo napodobit?
1: Nejde o nápodobu. Původ se zvuku ostatně žádnou inteligenci nemá.
0: Už mě nenapínejte.
1: Ještě chvíli budu. Pustím další tři zvuky z podobného zdroje.

0: Nemám nejmenší ponětí, o co jde. Navíc každý zvuk zněl úplně jinak.
1: S vysvětlením přichází doktor Marek Skarka.
2: Možná vás to překvapí, ale slyšeli jsme zvuk z vesmíru, zvuk skutečné hvězdy. Jedná se o hvězdu proměnou, to znamená hvězdu, která mění svoji jasnost, a v tomhletom konkrétním případě se jedná o pulzující hvězdu. Očima bychom její změny ale nepostřihli, potřebujeme k tomu mnohem přesnější data, ideálně nějaká data, která byla naměřená z vesmíru, třeba z družice TESS. Takže já jsem vzal data z téhleté družice a převedl jsem je na zvuk třemi různými způsoby.
0: Takže všechny ty tři zvuky vydala jedna hvězda? Ne, počkat, ona je nevydala. Jen slyšíme změny její jasnosti převedené na zvuk. Ale jak?
2: Za prvé jsem změny jasnosti převedl na změny intenzity zvuku. To znamená, že nízká jasnost odpovídá nízké intenzitě, maximum jasnosti potom odpovídá vysoké intenzitě zvuku.
1: To byla ta první ukázka a zní takhle.
0: Hlasitější tón, hvězda svítila víc. Tiší svítila méně.
1: Způsobu, jak to uslyšet, je ale víc.
2: Další možností je převod změn jasnosti na změnu frekvence zvuku. Minimum jasnosti potom odpovídá nízkým tónům, kdežto maximum těm nejvyšším.
0: Takže tady nejsou tóny hlasitější nebo tiší, ale mají vyšší nebo nižší frekvenci.
1: Přesně tak.
2: No a třetí ukázka, ta potom nejlépe reflektuje skutečný zvuk hvězdy. S pomocí metod takzvané Fourierovy analýzy se totiž dá zjistit, na jakých frekvencích ta hvězda skutečně pulzuje. A tyto frekvence jsou sice pro lidské ucho neslyšitelné, ale když je hodně naškálujeme, můžeme zvuk hvězd skutečně slyšet.
1: Tedy už ne jednotlivé kolísání jasnosti převedené na zvuk, ale přímo výpočtem zjištěná frekvence, s jakou se hvězda mění, převedená na zvuk slyšitelný lidským uchem.
0: Mně to připadá nějaké zvukově složitější a hvězda jakoby vrčela.
2: To jakoby vrčení a změny intenzity zvuku, v češtině proto máme krásný název zázněje, jsou u této i mnoha dalších hvězd dány tím, že se skládá vlněním mnoha módů s různými frekvencemi.
0: Módů?
1: Hned se k tomu dostaneme. Marek Skarka, který působí v Astronomickém ústavu Akademie věd, takto převedl už desítky hvězd. Teď si pustíme pět ukázek za sebou, které mají něco společného. Vydává je stejný typ hvězd.

0: Tohle to byly hvězdy typu Gamma Doradus, což jsou teda hvězdy, které jsou jen o něco málo hmotnější než je naše sluníčko, v průměru tak 1,3 až 1,5 hmotností slunce a jsou i o něco teplejší, okolo 6700 kelvinů. V nitrech těchto hvězd dochází k periodickému blokování toku energie na spodní straně konvektivní vrstvy, která se nachází pod jejím povrchem. Konvekci si můžeme představit, jako když vaříte vodu na těstoviny a nejteplejší voda vám ode dna hrnce vstoupá vzhůru, chladná klesá dolů. Blokace toku energie se pak navenek projeví změnou tvaru hvězdy, čemuž odborně říkáme neradiální pulzace. Ty způsobují u těchto hvězd pozorovatelné změny jasnosti s periodami několika hodin až dní.
1: Hvězda se jakoby nafukuje a smršťuje, různě šišatí, protože z nitra k povrchu se to ohromné teplo nedostává tak, jak by potřebovalo.
2: Jako bubliny horké vody v hrnci. Také v danou chvíli jen někde, když vystoupají k povrchu, zmizí a stoupají jiné někde jinde.
1: A kdybychom měli vodu ve tvaru koule a kolem ní žádný hrnec nebyl, máme s trochou fantazie hvězdu, tedy ještě bychom museli nahradit vodu plynem.
2: Přirovnání už nám pokulhává, ale názorné to je.
1: Každopádně takhle můžeme po zvuku pěkně porovnávat různé druhy pulzujících hvězd. Třeba tyhle tři následující reprezentují úplně jinou skupinu.

0: Tohle byly hvězdy typu Delta Scuti. To jsou hvězdy, které jsou obvykle ještě o trošku hmotnější a teplejší než předešlé hvězdy typu Gamma Doradus. Slyšitelný rozdíl je způsoben tím, že hvězdy typu Delta Scuti pulzují na vyšších frekvencích, tedy s kratšími periodami. Ty jsou typicky v řádu desítek minut až několika hodin. Mechanismus pulzací hvězd typu Delta Scuti je ale trošku jiný. Jedná se zde zejména o radiální, tedy sféricky symetrické pulzace, které jsou generované proměnou průhledností vrstev částečně ionizovaného hélia. Ta nutí hvězdu cyklicky zvětšovat a zmenšovat svoji velikost. Částečně se pak může jednat i o klasické zvukové vlny, které se šíří tělesem hvězdy a způsobují změny podobné těm typu Gamma Doradus, ovšem na vyšších frekvencích. I naše Slunce osciluje díky zvukovým vlnám. Hvězdy si tak můžeme přibližně představit jako obrovské rezonátory, takové obrovské nebeské zvony.
1: Zvuky jsou to všechno zajímavé, ale co na to říká věda? Mají pulzující hvězdy pro astronomy nějaký význam?
0: Určitě. Dá se říct, že hvězdné pulzace mají vědecký význam přímo zásadní. Umožňují nám totiž podívat se pod povrch hvězdy, zjistit jejich stavbu a fyzikální parametry. Je to něco jako vyšetření ultrazvukem u lékaře. Můžeme tak zjistit, jak je hvězda hmotná, jaký je průběh její teploty, hustoty a chemického složení, jak rychle rotují, jak na povrchu, tak i její vnitřní části. Takže je toho skutečně hodně. Pulzující hvězdy se navíc používají jako takzvané standardní svíčky, které jsou klíčové pro určování vzdáleností ve vesmíru.
2: Pojďme si ještě na závěr pustit pár ukázek.

0: Ten poslední zvuk, to byl onen falešný parník ze začátku našeho povídání.
1: Ano, ve skutečnosti jde o hvězdu T.U. Uma ze souhvězdí Velké medvědice. Hvězdu velmi exotickou a vzácnou. Tam je totiž pulzující hvězda součástí dvojhvězdy.
0: Měla bych ještě malou prosbu. Bylo zmíněno, že i naše slunce pulzuje, i když ne tak výrazně jako jiné hvězdy. Takže kdyby se i sluneční pulzace převedly...
2: I oscilace slunce jsem převedl na zvuk, ale pozor, v tomto případě nebylo potřeba škálovat, protože slunce pulzuje na frekvencích, které jsou pro nás pohodlně slyšitelné. Takže nebýt vákua vesmírného prostoru, znělo by slunce asi nějak takto.
0: Skoro jako by volalo, že už se těší na léto.
1: Však se brzy dočká.
0: A v přírodě uslyšíme zaručeně jiné zvuky než hlasy hvězd.

0: Kolikrát už jsme v Meteoru porovnávali inteligenci různých zvířat?
1: Mnohokrát. Lidoopy, chobotnice, delfíni, novokaledonské vrány. Příkladů velmi chytrých, učenlivých a vynalézavých zvířat je řada.
0: Co třeba myši?
1: To není zrovna nejlepší příklad.
0: A co kdybychom jim inteligenci zvýšili?
1: Nedají se ani pořádně vycvičit, jak byste z nich chtěl udělat zvířecí Einsteiny.
0: Představte si, že alespoň částečně už jejich inteligenci zvýšit umíme. Píše o tom ve své geneticky modifikované zoo biolog profesor Jaroslav Petr. Čte Ivo Tajmr.
2: Chytré myši. V roce 1959 vyšla sci-fi novela Růže pro Algernon, v níž lékaři zvýšili inteligenci nejprve laboratorní myšce Algernon a následně také mentálně postiženému Charliemu Gordonovi. První úspěšné experimenty v oboru genového inženýrství proběhly až v 70. letech, a tak americký spisovatel Daniel Keyes nechal profesora Nemura posílit intelekt Algernon i Charlieho komplikovaným neurochirurgickým zákrokem. To, co bylo v roce 1959 námětem pro sci-fi, se podařilo genovým inženýrům realizovat o půl století později. Vyšli z faktu, že mozek mladých myšek má zvýšenou produkci bílkoviny NR2B. Jak zvířata stárnou, bílkoviny ubývá a je nahrazována bílkovinou NR2A. Zatímco mladé myšky mají velmi dobrou paměť a snadno se učí novým dovednostem, u starších myšek tyto schopnosti slábnou. Může za to úbytek bílkoviny NR2B? Americký genetik Joe Shien se to rozhodl ověřit zajímavým experimentem. Zásahem do dědičné informace zvýšil myším v mozku produkci bílkoviny NR2B. Měl jí i v dospělosti mnohem více než myší novorozeňata a na výkonnosti jejich mozku se to jasně ukázalo. Zatímco myšce Algernon z Keyesovy novely zvedl profesor Nemur psychické schopnosti 3,5krát, Shienovy myši dosahovaly 5krát lepších výkonů. Realita předčila sci-fi. Vedli si například velmi dobře v testu, při kterém jsou vypuštěny do kruhového bazénu s vodou a pokud si chtějí odpočinout, musí vyhledat plošinu ukrytou těsně pod hladinou. Orientovat se mohou podle značek na stěnách bazénu. Zatímco myšky s pozměněnou dědičnou informací potřebují k zapamatování pozice skryté plošiny nejvýše 3 pokusy, myšky, jež se zásahu genových inženýrů nepodrobily, potřebují minimálně 6 pokusů. Literární hrdina Charlie Gordon získal neurochirurgickým zákrokem geniální mozek. Začal se sám zabývat výzkumem posilování intelektu a přitom odhalil, že efekt je jen dočasný. Z výšin geniality se propadl zpět do propasti demence. S inteligenčním kvocientem 68 se vrátil ke svému původnímu povolání uklízeče pekárně. Shienovy myši ale takový propad schopností nečekal. Bylo by tedy možné zvýšit lidem razantně intelekt poměrně jednoduchým zásahem do dědičné informace? Stačilo by k tomu posílení funkce jednoho genu a zvýšení produkce jediné bílkoviny? Lidský mozek je mnohem větší než mozek laboratorní myši. Zatímco myš domácí má v mozku o objemu kolem 400 mm krychlových asi 70 milionů neuronů, lidé nosí v mozku o objemu kolem 1300 cm krychlových zhruba 86 miliard neuronů. Mozek člověka je 3200krát objemnější a obsahuje 1200krát více neuronů. Je tedy neskonale složitější. V celém známém vesmíru jsme zatím nenarazili na komplikovaněji organizovanou hmotu. Každý neuron je propojen v průměru se 7000 jinými neurony, čímž vzniká síť o 100 bilionech spojů, takzvaných synapsí. Vědci se proto obávají, že to, co pomohlo laboratorním myším zvýšit výkonnost mozku, by funkce lidského mozku těžce poškodilo. Představa zdokonalené paměti je možná lákavá. Studium laboratorních potkanů, kterým Joe Shine rovněž posílil mozky nabuzením produkce bílkoviny NR2B, ale dává zapravdu staré lidové moudrosti, že za všechno se něčím platí. Potkani s posílenou pamětí vykazují neklamné známky úzkosti. Vědci to vysvětlují tím, že si zvířata pamatují všechny nepříjemné zážitky a obávají se, kdy je zase potká něco podobného. Vynikající paměť nám může být v mnoha situacích ku prospěchu. Stejně užitečné je ale zapomínání. Kolik chyb jsme nadělali, kolik trapasů jsme zažili, kolikrát jsme se zachovali tak, že se za to stydíme. Když nám ostré kontury vzpomínek na tyto zážitky aspoň trochu zastře závoj zapomnění, žije se nám s nimi o něco snáze. Na druhou stranu, chytřejší zvířata by mohla mnohým lidem usnadnit život. Představme si třeba asistenční psy, kteří pomáhají postiženým lidem. Pokud by vládli zdokonaleným mozkem, zastali by možná mnohem náročnější úkoly a byli by svým pánům lepšími pomocníky.
1: Páni, zvyšování inteligence zvířat. Kam se to jenom dostáváme?
0: Do budoucnosti. Nebo ne? Půjde jenom o pokusy? Nebo o praxi?
1: Samé otázky. Na odpovědi si budeme muset počkat.
0: A také na to, jak dopadne Meteor v letošním ročníku ankety Podcast roku.
1: To nezáleží na nás, ale výhradně na našich posluchačích. Budeme moc rádi, pokud nás podpoříte na www.podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast.
0: Děkujeme za vaše hlasy.
1: I za vytrvalou přízeň a za týden se opět těšíme.
0: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: V Česku zatím letos zemřelo dvakrát víc motocyklistů než loni. Počty nakažených ebolou v Kongu dál stoupají. Lidí s podezřením je přes 1000. Počasí zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky, teploty až 28 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
5: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo vjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
3: Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole. Porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
6: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za které jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
3: Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1000. Tamní ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je o stovku vyšší než předchozí den. Situace je podle ředitele Světové zdravotnické organizace velmi složitá, ale lze ji vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Rakouské úřady vyzývají motoristy, ať se dnes raději vyhnou Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech zavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice.
7: Karl Milsteiger, starosta obce Gries am Brenner, ležící v těsné blízkosti průsmyku, řekl bavorskému rozhlasu, že hluk a znečištění ovzduší už dosáhly takové úrovně, že to obyvatelé nemohou tolerovat. Jen osobních aut projede brennerským průsmykem ročně skoro 11 milionů, to je zhruba 7x víc než při jeho otevření v 60. letech. Německý automotoklub varuje před kolonami už od Mnichova. Dopravní problémy mohou být i na mnoha objízdných trasách, kde místní samosprávy nedovolují průjezdy obcemi. Úřady proto radí jakékoliv cesty touto oblastí raději odložit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Půlmaraton dnes omezí dopravu v Českých Budějovicích. Uzavírky se týkají hlavně ulic v centru města. Trasa hlavního závodu povede z náměstí Přemysla Otakara II. Na Mariánské náměstí přes Jiráskovo nábřeží a Dlouhou louku. Řidiči úseky neprojedou od 12:30 odpoledne do 11:30 večer.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou do 18 stupňů.
4: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí v levém pruhu auto silničářů. Brzdí se tam poměrně prudce. Příbram je dnes zavřená silnice 66, je to Milínská ulice, poběží se tam příbramský triatlon. Z dálnice na Příbram je lepší sjíždět sjezdem na Háje nebo u Dubence. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, na co se na dvojce těší dál, to prozradí Roman Víšek.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné sobotní dopoledne z Dvojky. Už za chvíli geograf a hydrolog Bohumír Janský jako host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr. Krátce po 10. Ondřej Soukup, po 11. tobogan s podtitulem Maminky a jejich ratolesti. Hosty budou sourozenci Alena a Jiří Štréblovi nebo Lenka Dusilová. A samozřejmě se na vás těší Aleš Cibulka po 11. Po 12. hodině Halina Pavlovská, no a po 13. skvělý kriminální příběh ze Staré Prahy. Gipsová dáma. Uslyšíte Františka Němce a Borise Reznera. Krátce po 13. hodině. Tak doufám, že i nadále zůstanete s námi.
4: Stříbrný vítr na Dvojce.
0: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Voda je pro nás obrovsky cenná a nedá se ničím nahradit. Věřím, vážení posluchači, že cenné a poutavé pro vás bude také nadcházející vyprávění vědce, který na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze učí především hydrologii, oceanografii, ochranu vod a geografii Latinské Ameriky. Naším hostem je novodobý objevitel pramenů Amazonky, který řeší problémy s vodou střídavě v Peru, ale také třeba v Kyrgyzstánu a samozřejmě i u nás pan profesor Bohumír Janský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane profesore, fascinace vodou se u vás projevovala už v dětství?
1: Určitě. Já myslím, že jsem ještě nechodil ani do školy, když můj dědeček Blažej Janský přede mě dal rodokaps, který se jmenoval Gaučové pastýři polodivokých stád v Argentině, na Pampě. A byla tam taková mapka a na ní byly modré linie, řeka Paraná, řeka Uruguay. A mě ta modrá barva vždycky zajímala, protože jsem jednak vyrůstal u vody, jsem z povodí řeky Střely, která se vlévá do Berounky, a vlastně mě byla asi přeturčena, protože už na gymnáziu si uvědomuji, že když pan profesor zeměpisu, který byl z Plzně, měl nějaké problémy a nemohl se zúčastnit výuky, tak jsem učil za něj a většinou mě dával tu část geografie, kde se mluvilo o vodě. Takže já jsem učil své spolužáky hydrologii už na gymnáziu.
0: Jak to vaši maminku napadlo, že byste se měl stát veterinářem?
1: Víte, zatímco dědové byli bohatí a prosperovali, tak rodiče nebyli bohatí, protože veškerý majetek byl odejmut a pracovali v jednotném zemědělském družstvu. Já vím, že tatínek mě několikrát říkal, když jsem začal studovat, nestydí se za mě, že já jsem takový nevzdělanec a ty dokonce začínáš studovat Karlovu univerzitu. Jsem říkal, tati, vůbec ne, ty seš takovej dříč, všichni tě tady ve vsi obdivujou. On mě říkal, víš, Masarykův otec jezdil taky s koňmi jako já. No a maminka se stýkala s těmi veterináři, protože krmila různý dobytek, jezdili tam takový šarmantní veterináři. Já jsem jí podezříval i, že do jednoho se snad zamilovala, protože ten byl u nás na každé schůzi na vsi, na každé akci, jezdil k nám na fotbal, úžasný sympatiák, hrál na harmoniku. Takže asi se v něm zlídla a chtěla bych byl jako on.
0: A u jednoho vám prý i domluvila brigádu mezi druhým a třetím ročníkem na gymnáziu. Ano. U čeho všeho jste takhle mohl asistovat?
1: My jsme jezdili po těch stájích a vyřezávali jsme samečky od prasátek a potom také mě jednou pozval, když veterináři hodovali nad, nevím, jak se to spisovně řekne, prostě to byla lahůdka, takzvané býčí kuličky. No tak jsem byl taky přemluven, že se musím taky zúčastnit, protože už mě považovali, že jsem budoucí mladý veterinář.
0: Ale vás to evidentně nijak neokouzlilo a vrhl jste se na studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Co se tam záhy vyjevilo jako vaše srdeční téma? A nebo možná ne záhy, možná se jenom dále projevovala ta záliba ve vodě?
1: Mladí lidé bývají často ovlivněni svými učiteli. A mě obrovsky ovlivnil učitel, který nás učil biologii, vlastně i chemii. Úplně nás okouzlil tím, jak učil, jak byl přátelský. My jsme mu chodili pomáhat na jeho pozemek, na jeho zahradu s kamarádem, který pak šel do Plzně na medicínu. A jeho tatínek, také lékař, mě přemlouval, abych šel s ním na plzeňskou medicínu. Ale ten pan profesor biologie, chemie říkal, ne, ty půjdeš na přírodovědu do Prahy a tady mě vystřídáš na gymnáziu, budeš učit ty předměty po mně. Jenže já na poslední chvíli jsem zaměnil tu chemii za zeměpis a dobře jsem udělal.
0: Vaše disertace se prý týkala kvality vody v českém povodí Labe a úplně se nelíbila. Proč?
1: To byla obrovská práce. 4 roky jsem na tom pracoval, vytvářel jsem mapy podle různých parametrů, organické znečištění, amin, dusičnany, fosfor atd. Při malých průtocích, středních, velcích, prostě soubor map. Jmenoval se to Atlas map kvality vody v českém povodí Labe. Měl jsem nějakých 140 profilů, kde se měřila kvalita vody, s tím jsem pracoval. A když jsem tedy to obhájil tak jsem měl domluveno dopisem, že pošlu článek do švýcarského časopisu. Jenže mezi tím si mě zavolal tehdy soudruh děkan a řekl, tady se podepište, máte zákaz publikování. Jsem říkal, ale pane děkane, já na tom dělám takových let, já musím přece nějaké články z toho vytvořit a hlavně v zahraničních časopisech. Říkal, v žádném případě, co by si na západě o nás pomysleli, že tady nedbáme o životní prostředí. Jsem říkal, ano, nedbáme, teď je to katastrofa. Se podívejte, většina těch řek je označena červenou barvou, to znamená pátá nejhorší třída čistoty. To je hrůzné, v jakém stavu máme říční síť. Říká, ano, soudruzi to mají jistě promyšlené, jak na tom budou pracovat. Prostě nakonec jsem měl podepsat a jsem nepodepsal. Ještě jsem se radil se svým takovým guru kolegou, který říkal, hele, jestli je to proti tvýmu svědomí, jak to nepodepisuj, to tě snad nemůžou vyhodit z fakulty. No skutečně to dopadlo tak, že když jsem nepodepsal, tak tam byla nějaká paní zvláštní oddělení, se to tenkrát jmenovala, říkala, soudruhu, příští měsíc nebudete mít výplatu. Takže já jsem byl jeden měsíc bez výplaty kvůli tomu podpisu a nepodepsal jsem to.
0: A ta mapa dneska vypadá veselej, vidíte?
1: No, já ji mám šuplíku pořád, ty původní mapy, a když to porovnám se současným, tak mám velikou radost, co jsme po revoluci udělali, co jsme dokázali. Jsem také součástí mezinárodního projektu LABE, který běží od revoluce. Byl jsem dokonce člen první delegace Prahy, která navštívila Hamburg, a tam se podepsala u starosty Hamburku smlouva o spolupráci na LABE. A to byla jedna z prvních smluv, jaksi porevolučních, který naše země podepsala, a vznikl z toho tak úspěšný projekt, který se stal vzorem pro další projekty podobné v celém východním bloku, nejen u nás. A máme být na co hrdí. Naše vodní hospodářství je jedno z nejlepších v Evropské unii. Máme špičkové inženýry, špičkové odborníky a určitě se nemusíme bát ani toho, že třeba nebude voda.
0: To je dobře, o tom ještě budeme hovořit obsáhleji. Vy vždycky, pane profesore, zmiňujete, že do Německa by z Čech měla odtékat Vltava, která je na soutoku v Mělníku větší. Proč tedy ta řeka pokračuje dále jako Labe?
1: No, to udělali už staří Keltové. Keltové dali název Albis a z toho vzniklo Elbe. No a ten název vznikl na dolním toku, ne u nás v České kotlině. Pak to protáhli proti proudu až do České kotliny.
0: Ale docela nespravedlivě.
1: Ano, absolutně nespravedlivě.
0: Vrátím se k vám. Měl jste nastoupit do Plas,

0: Těch na Bajkalu, když sečtu délky těch pobytů, tak to dá 3 roky. Tehdy mě bylo nějakých 27, 28. No a opravdu jsem se zamiloval do přírody a žil jsem přírodním životem. Když jsem opouštěl Irkutsk, velké město u Bajkalu, 70 kilometrů to je, tak jsem dostal rybářskou síť, rybářský prut a pušku. A ještě na starost 3 studenty. Šli jsme na letiště, tam jsme nastoupili do nějakého malého letadýlka AN-2, dvouplošník. No a to s námi letělo na jeden ostrov na Bajkale a já jsem měl ty studenty mít na starosti, přičemž jsme dostali pytel plný chleba, pak jsme dostali nějaké konzervy, samozřejmě brzy došly, protože měl jsem tam být 3 týdny tenkrát, než mě nějaká loď vyzvedne na tom ostrově, Olchon se jmenuje. No a když už nám jaksi ryby přestali chutnat, protože to bylo denodenní, ryb tam bylo obrovské množství, večer jsme postavili sítě, ráno byla plná štik, okounů, omulů, vynikající ryby, které jsme buď udili nebo opékali na ohni. No a když tohle nás už přestalo bavit, tak jsme vyrazili do tajgy si něco zastřelit. Takže vím, že jsem tenkrát s těžkým srdcem, to nejsem myslivec, jsem zastřelil takovou srnku malou, ale bylo to příliš mnoho masa, tak jsem sedl do člunu, přejel záliv takzvané Malé moře a tam byla jeskyňka plná ledu. To byla naše lednička. No a když jsme zase padně jedli ryby a chtěli jsme tedy tu srnku, tak jsem znovu jel 2 hodiny motorovým člunem tam, 2 hodiny zpátky a přivez jsem kus masa z té srnky. Obrovská romantika, studenti byli skvělí, já jsem vlastně byl součástí skupiny, která měřila všechny přítoky Bajkalu, jich 366 stálých. A všechny jsem měřil pomocí takzvané hydrometrické vrtule a pak jsem napsal jednu kapitolu do knihy Hydrologická bilance Bajkalu.
1: Ale také jste napsal knihu Bajkal, perla Sibiře a tam jste věnoval část českým legiím. Ano. Co nového jste o nich zjistil?
0: Když jsem přijel do Irkutska z Bajkalu, tak jsem učil tu hydrologii na Irkutské univerzitě a tam jsem potkal zase mnoho zajímavých studentů a studentek, protože ty studentky především mě uvedly do knihovny. Oni tam mají na břehu řeky Angary budovu, která je podobná Bílému domu v Americe. Taky říkají Bělý dom. A ty 2 dívky, které jsem učil, tam měly službu ve dne i v noci. Prostě hlídali ten fond. No a já jsem požádal, jestli bych mohl vidět archiv českých legií. A to vůbec nejde, Běločechy, oni jim říkají Běločeši, že to byli ty, co bojovali proti bolševikům. To je zakázaný, Běločechy, my tady nemáme rádi. Tak jsem jim vysvětloval, školil jsem je politicky, proč nemáte rádi Běločechy, proč pořád i bolševiky, to je nesmysl. A dostal jsem se k materiálům, který jsem pak využil v té kapitole České legie na Bajkale. Například je tam příběh, jak zahynul admirál Kolčák, což byl univerzitní profesor z Petrohradu, vrchní velitel těch bělogvardějců tam na Sibiři. Měl osobní ochranku z českých legionářů. No a v noci přišli bolševici, všechny postříleli a chudáka Kolčáka živého strčili do díry v ledu. No, takováhle hrůza. To jsem tam všechno jaksi popsal, i jména těch českých legionářů, kteří se toho zúčastnili. Dal jsem do nakladatelství Panorama rukopis po návratu. Když ta kniha vyšla, tak tam nebyla kapitola Legie na Bajkale.
1: Ano, jsme před rokem 89.
0: Ano.
1: No, já myslím, že nás s vámi čekají mnohá další dobrodružství a poutavá vyprávění, ale teď si na chvilku odpočineme u muziky. Když vám nabídnu Hradišťan, potkáme se?
0: No, samozřejmě, to je krásná muzika.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: V Peru, ve výšce 5150 metrů nad mořem, leží jezero, které s požehnáním místních nese název Laguna Bohemia. Zasloužil se o to náš dnešní společný host, pan profesor Bohumír Janský. Vy jste učil na Přírodovědecké fakultě už 15 let Latinskou Ameriku, aniž byste ty končiny do té doby navštívil. Mělo se to změnit zázrakem v září roku 1989. Jaké byly vaše první dojmy po přistání?
3: Byly obrovské. Samozřejmě zkoušel jsem asi dvakrát žádost, jestli bych mohl odletět do Jižní Ameriky, vždycky zamítnuto. No a potom mě volá šéfka zahraničního oddělení z rektorátu. Nechtěl byste, pane docente, jet do Peru? To je snad sen, to opravdu myslíte vážně. Ano, víte, on nám onemocnil náměstek ministra školství. Ministrině, tehdy byla ministrině. No tak jsem si v duchu říkal, no to je neuvěřitelné. A kdy odlétáme? No už za týden, máte to na 6 týdnů. Vystupujeme z letadla a tam čekali dva děkani fakult. Jedna byla inženýrská fakulta a jedna byla geografie na univerzitě San Marcos. Pan děkan geografické fakulty, který se jmenoval Carlos Peña Herrera del Águila, úžasná persona, říkal mě už v taxíku po cestě z letiště, víš, my nevíme, kde nám pramení ta Amazonka. Říkal, no to nevím, jestli to zvládneme, my tě budeme pomáhat, já tě seženu veškerý snímky, tajné snímky peruánské armády dostaneš, jako jediný první cizinec. No a my jsme se tak zblížili, že jsem chodil i k ním do rodiny, na večeře a pořád jsme spolu diskutovali. Byl to takový druhý otec můj.
2: Pane profesore, k té první expedici došlo v roce 1995. Měřila přes 6000 kilometrů a vedla napříč všemi přírodními regiony Peru. To je obrovská výprava. Prý s vámi putovalo 12 studentů. Jak takový den v terénu vypadal? Co všechno jste si uložili za úkoly?
3: Napřed jsem začal plánovat a říkal jsem si, tak půjdeme ve stopách Alexandra von Humboldta, úžasného přírodovědce, který uměl všechno z těch přírodních věd. A on říká, cesta od břehu Peruánského moře přes zasněžené vrcholky And je jako kdybyste jeli od rovníku k pólům, přičemž navštívíte všechny přírodní krajiny naší planety. To jsou výškové stupně, kde prostě postupujete z pralesa, nízký prales, vysoký, horský les, mlžný les, no a pak se dostanete teda na tu náhorní plošinu Altiplano, kde jsou ty 6000ovky zaledněné, zasněžené, prostě úžasná země. A do toho ta historie, nejen Inská říše, ale předinské civilizace. Žádná země Jižní Ameriky nemá historie, co má Peru. Tak pestrou. Teď se třeba objevilo takzvaný Caral, se jmenuje to místo 200 kilometrů na sever od Limy a to je lokalita 5000 let stará. A co mě dál okouzlilo, že jsou tam ty regiony pobřeží, oni tomu Španělé říkají Costa, hory Sierra a Selva, prales a v podstatě tam žijou naprosto odlišné skupiny lidí, odlišná etnika. Často si ani nepopovídají, protože tam nahoře jsou Kečuánci a Aymarové, ty mluví jazykem říše Inků. A třeba starší obyvatelé neumí španělsky. Takže já jsem byl třeba donucen při těch expedicích koupit kečuánsko-španělský slovník. No a v takových holých větách jsem mluvil s pastevci tam nahoře v horách a strašně to kvitovali, jo? Že nějaký bílý z Evropy na ně promluví kečujštinou. Takže my jsme začali na severu Peru a postupně jsme projížděli ty přírodní regiony. Dokonce na koních, nejhlubší kaňon světa Cotahuasi. Pak jsme cestovali na lodích v té Amazonii, terénními auty. Kluci chtěli pozdravit výpravu československých horolezců, kteří všichni do jednoho zahynuli v roce 1970 po tom obrovském zemětřesení, které postihlo nejvyšší vrchol Peru Huascarán a zahynulo tam 67 tisíc lidí. To je největší katastrofa v historii Ameriky. No tak jsme na horských kolech, který jsme vezli, vyjeli až k tomu místu, kde je pomníček a dál až do průsmyku pod Huascaránem. Pak jsme měli 3 surfy a jako první na světě jsme přesurfovali Titicaca, tohle obří jezero, z Peru do Bolívie. Všechno se natáčelo. A udělali jsme asi 6 filmů. Měli jsme i profesionálního kameramana. Bylo to úžasný a my jsme se tak semkli za ty 3 měsíce, že dodneška se scházíme s tou partou. To jsou dneska 50-letý kluci.
2: A jaký podnět jste si z toho odnesl pro svou další vědeckou práci a jaké badatelské úkoly jste si z této mega expedice vyvodil?
3: Já jsem vlastně tenkrát psal jenom takové zážitkové věci, které jsem posílal do populárních časopisů. Všechny scénáře jsem samozřejmě do těch filmů napsal a něco i namlouval. A je úžasná ta země v tom, že se snoubí ty přírodní krásy s těmi historickými památkami, které nemají obdobu, ty inské stavby. A není to jenom Machu Picchu. Já znám místa, kde nepotkáte člověka v Peru. Stále ještě. Na Machu Picchu už se dělají pořadníky. Tam jezdí politici, prezidenti, vrtulníky. Hmm. Jo? To už není pro mě.
2: Tak já jsem si myslela, že jste si tak jako přemýšlel o těch pramenech Amazonky a připravoval se na další výpravu, která zase svět více přiblíží k tomu zjištění, kde se vlastně ty prameny vyskytují, protože Amazonka nemá jeden zdroj. A to si myslím, že celou otázku dosti komplikuje, ne?
3: Amazonka má mnoho zdrojů. A víte, co je na tom nádherné? Že první člověk, který řekl, kde pramení Amazonka, byl Samuel Fritz, rodák z Trutnova, jezuita, vystudoval Karlovu univerzitu, takzvaný svatováclavský seminář. A nejen to, že je autor těch prvních map rukopisných, ta první mapa 1691, to je prostě úžasné dílo.
2: A co ty jeho objevy z vašeho profesního hlediska? Úžasné?
3: Pro mě je to tak, že Čech první na světě řekl, tady pramení Amazonka, to byla řeka Marañón, která vytéká z horského jezera Lauricocha, a my jsme přesně po 300 letech to změnili. Protože ta vědecká kritéria, o kterých on samozřejmě nemohl vědět, jsou největší plocha toho území, které odvodňuje povodí, a největší průtok. A to nebyl systém Marañónu říční, ale Ucayali. Takže my jsme pracovali vlastně na řece, která je o 350 kilometrů delší než ten Marañón. Má daleko větší povodí. No a zase tedy Češi.
2: A vzpomenete si, pane profesore, na ten okamžik, kdy jste v sobě zaznamenal skutečnou jistotu, že ty vámi objevené prameny jsou ty správné?
3: Ano, ano. Já jsem tu jistotu získal, víte kde? Na střeše hotelu.
2: ve městě
3: Arequipa, kde jsme se vrátili s poznámkovým blokem plným čísel, protože my jsme měřili jednotlivé úseky proti proudu těch říček. Všechno, co se dalo změřit, délky, průtoky, plochy, povodí, všechno jsme změřili. A teprve v té Arequipě jsme bydleli v hotelu, který se jmenoval Vyhlídka Mirador španělsky, tak na střeše sedím, nade mnou slunečník a sčítám ty úseky. A najednou vyhodím ruce. Máme to. Mm-hmm. Kluci se seběhli, máme opravdu nejdelší zdrojnici Amazonky, 7062 kilometrů. Přičemž až do toho území to bylo měřeno středem koryta podle družicových snímků a na místě geodeticky. Se měli přesné geodetické přístroje. A to byla obrovská výhra, protože naše výsledky byly zpochybněny Poláky, později Američany z National Geographic Society. A to, že jsme měli ty tehdy nejlepší přístroje, které existovaly, tak to byla naše výhra.
2: Ale ta křivda nebyla moc příjemná, vidíte? Vy jste vlastně kvůli tomu svou expedici ještě o rok později zopakovali?
3: Ano, ano. 99 jsme si říkali, máme všechno, máme nejdelší zdrojnici, je třeba to jenom napsat a říkat to po světě na konferencích. Jenže najednou vyšel pochybovační článek v Miláně, v Itálii, další v polských novinách, a to byla právě výprava 3 roky před námi, polsko-italská, která určila ty prameny jinde. Ale ta naše výhoda od počátku byla v tom, že když jsem si přečetl jejich závěry a články, tak oni neměřili, oni nepracovali v terénu. Pracovali s mapou jenom s těmi družicovými snímky. Ale to není možné, prostě člověk musí sestoupit na zem, vzít si totální geodetickou stanici, laserové dálkoměry.
2: A taky musí vstupovat do těch studených vod a vydávat se fyzicky,
3: ano,
2: odpracovat si to, že?
3: A měřit ty průtoky. My jsme mohli měřit průtoky jenom odpoledne, protože základní tábor 4712. S batohem až do 5500.
2: Jak jste se popasovali s aklimatizací?
3: Já už to mám naučené. V podstatě my jedeme z té Arequipy, tam už člověk přistane na letišti 2600, pak jedeme do kanionu Kolka, tam spíme 3600 a jsme tam 3-4 noci, aby jsme se nadýchali, jedeme se podívat na kondory do nejhlubšího místa kaňonu Kolka. No a asi takový pátý den teprve vyjíždíme k našim pramenům. A tam samozřejmě teprve se pozná, kdo na to má a kdo ne. Mám takové příběhy, že i kluci tělocvikáři, že třeba zjistili 5000, že na to nemají. I když měli úžasný svaly a měli fyzičku, ale není to jenom ta fyzička. Musí to být i ta hlava. Prostě člověk je atakován nízkým tlakem, může dostat horskou nemoc, což se stalo mému kolegovi z katedry. Rok se v Praze léčil z horské nemoci.
2: Každopádně váš objev byl posléze uznán i ona výprava, která vás nějakým způsobem napadla slovně, verbálně, tak nakonec uznala svou chybu. Může se na tom vašem objevu něco změnit v důsledku třeba přírodních a klimatických změn?
3: V podstatě na těch základech se nemůže nic změnit. Já jsem si tak jistý, že nemůže být nalezen delší zdrojnice Amazonky, kterou bychom označili jako hlavní. Nebyl prvotní úkol změřit délku Amazonky, ale najít ten hlavní pramen. Což se podařilo. Ale teď nám všude tají ledovce. My jsme měli takové nádherné tam území zhruba 50 km čtverečních, 5 ledovců horských, zavěšené na svahu. Prostě přírodní krása. No a v roce 2008 odtál poslední ledovec a paradoxně poté, co odtály ledovce, tak některé ty potůčky se prodlužují, hlavně ten hlavní se jmenuje Karua Santa. Vlastně tam natéká voda z větší nadmořské výšky, než když byly ty ledovce z nějakých firnových polí na hřebenech. Takže o pár stovek metrů se ty řeky ještě prodlouží, ale nezmění se ten pramen.
2: Pane profesore, nestává se vám, že vás domácí kolegové ponoukají, abyste méně času věnoval Amazonce a prostudoval více české teritorium, české řeky, české povodí?
3: Ano, já mám černou duši v tomhle. Už se na mě obrátili i pánové šéfové chráněných krajinných oblastí, třeba Žďárské vrchy. Tam je spousta pramenů českých, moravských řek. Nechtěli byste stejnými metodami určit ty naše prameny? Víte, já si pamatuju nádherný seriál, který byl v televizi na ČT1, kde ten náš úžasný herec Luděk Munzar chodil k pramenům s hrnečkem a teď střídal ty prameny. Já jsem studentům řekl, to je povinné, budete se na to dívat, jenže pak jsme zjistili, že chudák pan Munzar byl velmi často úplně jinde, než měl být, protože neměl dobrého poradce. Takže i tohle je třeba urovnat, kde pramení Svratka, kde pramení Sázava, Doubrava, Loučná, Chrudimka, nakonec i ta naše národní Vltava. Turisté jdou z Bučiny do Kvildy po turistické cestě, Studánka, pramen Vltavy. Jenže tam ta Vltava nepramení. Ona pramení ve svahu nahoře o 100 metrů výše, kde je skutečný pramen Vltavy. A do té Studánky to natéká teprve. Jo. Takže jsou to zajímavosti. Není to nic jaksi zásadního pro společnost, ale pro turisty je to třeba zajímavá věc, vědět, kde ta řeka má ten hlavní pramen. Takže ano, chci to rozdat začínajícím studentům jako bakalářské práce, každému jednu řeku a určíš pramen.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je geograf a hydrolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pan profesor Bohumír Janský. Pojďme teď věnovat pozornost České republice. Téma vody je i tady nesmírně naléhavé. Pokles hladiny podzemní vody na našem území, to je setrvalý stav. Co říkají o obdobích sucha, respektive o nedostatku vody na našem teritoriu záznamy z minulosti? Byly tam také takové propady, jak zažíváme?
1: Určitě byly. My, když se podíváme do daleké minulosti, a jsou u nás lidé, kteří se tím opravdu profesně zabývají, jaksi výlučně, historická hydrologie, historická klimatologie, vždycky to tu bylo. Vždycky byly velké extrémy. Já jsem na přednášce z hydrologie říkal studentům téma historické povodně. My je máme zmapované až do 12. století v Praze. To je neuvěřitelné. Máme tu staré povodňové značky. Máme tady práci některých lidí, kteří třeba studovali kroniky, studovali muzejní záznamy nebo záznamy Stýnského chrámu a zjistili, že nemáme povodňovou značku z doby husitské, ale je to bohatě popsáno nějakých 1424, že ta povodeň pravděpodobně byla stejně veliká jako 2002. My teď říkáme 2002 v Praze 500letá povodeň, v jižních Čechách 1000letá, což znamená, že za 1000 let nebyla větší povodeň. Takže ano, záznamy jsou a i o tom suchu. Nebyla voda, nebyla úroda v zemědělství, to je všechno zaznamenáno.
0: Já díky té historii a díky vám jsem se dozvěděla, že císař Josef II. Vydal kdysi patent, kdy upřednostnil pěstování obilí na úkor chování kaprů a ano. To velmi zásadně promluvilo do charakteru ano, zdejší ano, krajiny, ano, protože zmizely tak, vodní plochy. Tak. Jsou další takové podobné milníky, které neblaze vstoupily do té krajinotvorby?
1: Ano, určitě. Tak Josef II., když si vezmeme jenom ty rybníky, tak to je největší počet rybníků, které byly zrušeny a přeměněny na ornou půdu, ze 40 000 zhruba na 20 000. Ale pokračovalo se v tom při různých úpravách vodních toků a podobně. I za minulého socialistického režimu byly některé rybníky jaksi zrušeny. Ale v podstatě my se teď snažíme úplně o opak. My se snažíme tu vodu zadržet v krajině. Zpomalit za každou cenu její odtok z našeho území. A všechno proto děláme. Říkáme tomu retence vody v krajině. Retence je voda v půdě, orné půdě, v lesní půdě, všude, kde můžeme tu vodu zpomalit, její odtok a zadržet. Děláme takzvané revitalizace. Snažíme se navrátit potoky a řeky blíže k přírodě. Zatímco za socialismu vládly tady v této naší krajině takzvané meliorace. Že jo? Každý kousek mokřadů byl odvodňován. Zamokřená půda přeměněn na pole s obilím. My jsme za socialismu obilí vyváželi, což je nesmysl. Já pamatuju, že tatínek můj se chlubil dědovi, svému otci, a říkal mu, představ si, otče, my máme 60 metráků po hektaru, tak děda bývalý velkostatka říkal, Míro, to je špatně. Česká krajina nemůže mít takové výnosy. Vy to přeháníte s hnojením, dáváte tam jenom chemii do té půdy, to je špatně. Udělalo se mnoho chyb, nejen za socialismu, dělají se i v současné době velké chyby. Protože pocházím z těch zemědělských rodin, tak nejvíc kritizují zemědělství z hlediska vody.
0: Které plodiny vás tam třeba dráždí právě z hlediska vody? Které jsou tak náročné na vodu, že odčerpávají tuto drahocenou surovinu v nezdravé míře?
1: No tak z hlediska odčerpávání to není ani ten hlavní důvod.
0: Asi ale, zavlažování,
1: ale
0: že?
1: To ano, zavlažování, umělé závlahy, které se nedělají profesionálně často, ale my nezavlažujeme většinou velké plochy polí. Závlahy používáme v zelinářství, ovocnářství a tak dále. To je, dejme tomu, v pořádku. Ale problém je, že půda je zhutněná, srážková voda dešťová se špatně vsakuje, dáváme tam moc těch umělých hnojiv, místo aby jsme tam dávali hnůj, ale nedáváme ho tam proto, protože nemáme hovězí dobytek, ten se po revoluci zlikvidoval. Takže tohle my pořád připomínáme, my vodohospodáři, hydrologové, těm našim politikům, že je třeba s tím něco udělat. Ale vyhlášky existují, máme skvělý vodní zákon. Problém nás Čechů je, že vyjde nová vyhláška zákon a my už za týden víme, jak ho obejít. Nejsme disciplinovaní. Takže tohle to chce výchovu. Výchovu ve školách. Já jsem například zažil při svých pobytech ve Švýcarsku, že se tam o vodě učí od první třídy základní školy, jak je drahocená. Přitom Švýcaři nikdy nebudou mít problémy s vodou, mají nadbytek. To tady schází, aby jsme si té vody více vážili. Jak jste v úvodu řekla, voda je drahocená a ničím nenahraditelná surovina.
0: Jak si u nás vlastně vedeme ve spotřebě vody? Kde jsme v tom žebříčku v kontextu Evropy?
1: My jsme byli na úplné špici Evropy za vrcholného socialismu. Měli jsme až kolem 350 litrů na obyvatele za den. Dneska to kleslo ke 100 litrům. Venkov 70, Praha třeba 110, dohromady, dejme tomu, kolem té stovky.
0: A s tím jste spokojen?
1: Já jsem s tím spokojen.
0: A které země dáváte svým studentům za vzor? Už jste tady hovořil o Švýcarsku, že tam nebude nouze a že je tam vysoká etika nakládání s vodou. Určitě. Kde dál bychom se mohli inspirovat?
1: No, samozřejmě, i když se nám to v souvislosti se současným politickým děním asi nebude všem líbit, no tak jednoznačně Izrael. Izrael ve vodním hospodářství je naprostá světová špička. Hmm. To, co dělají pomocí takzvané kapkové závlahy, že dokonce se zazelenala už Negevská poušť, její část tedy, tam někde u města Berševa, se díváte a vidíte zelenou plochu a pod ní jsou písečné duny. To je něco neuvěřitelného. Ale jak zavlažují? Čidla v půdě, který kontroluje počítač půdní váhu, a jestliže klesne, tak je zapnutá závlaha, ale jenom v noci. Já říkám studentům, ta jižní Evropa, jak se chová, oni jsou vlastně zaostalí, ty Řekové, Italové, Španělé na jihu, stěžují si, nemají vodu, žijou ve vodním stresu. A já jedu přednášet do Sevilly, jedu z letiště a kolem golfové hřiště, pravé poledne, a tam to stříká naplný jaksi pecky.
0: Tak se podívejme k nám domů a pojďme si říct, která opatření by naší zemi slušela. Co byste tady rád viděl ve jménu zlepšení stavu vody u nás?
1: Já bych řekl, že je potřeba, abychom v té krajině kombinovala opatření krajinářská a technická. Jedno bez druhého prostě nejde. Jsou ekologové, kteří říkají, žádná technická díla nechceme. Přehrady už vůbec ne. Dokonce znám ekology, kteří říkají, že přehrada je jedovaté slovo.
0: Ale vy, pokud vím, pro přehrady horujete.
1: Já stojím jednou nohou mezi inženýry v Davicích, tamhle ČVUT, podniky povodí, a druhou nohou na přírodovědecké fakultě. Ale ta společnost něco potřebuje. A všichni musí jaksi udělat taky krok zpět. Nemůžeme hájit jenom svou úzkou specializaci. Tahle společnost teď potřebuje zajistit dostatečné množství vody. Aby když otočíme kohoutek, aby ta voda tekla i za 20 let, aby jsme nadále žili ve vodním blahobytu, v kterém teď žijeme. Takže v krajině zemědělci na prvním místě, zmenšit půdní bloky, omezit to zhutnění, dávat do půdy chlévský hnůj, organika, která váže vodu v půdě, ne ta umělá hnojiva. Dále pozemkové úřady mohou udělat velmi mnoho. Když budeme zmenšovat ty půdní bloky, tak na okraji uděláme takzvané zasakovací příkopy. To, co steče ze svahu z hůry, se dostane do zasakovacího příkopu. Ten bude mít mírný sklon po svahu a ta voda bude infiltrovat, zasakovat do půdy. Zaslepíme meliorace, naprosto nesmyslné a zbytečné, uděláme z toho soustavu nějakých tůní, malých rybníčků. Řeky a potoky vrátíme blíže k přírodě. Němci říkají natur, nach, blíže k přírodě. Už to nevrátíme do přírodního stavu, to už nejde. Ale odstraníme beton, odstraníme opevnění, uděláme ty zákruty, meandry, aby když přijde nějaký přívalový déšť, aby se ten otok zpomalil. Pustíme povodeň do celé nivy, žádné hráze na břehu řeky, to je nesmysl. Ty hráze musí být až na okraji stoleté záplavy a tu povodeň pustíme do té nivy. Tam ale nesmí být orná půda, pro boha. Tam mají být tráva a tam se pasou kravičky. Přijde povodeň, vyženeme je z toho zátopového území. Niva patří řekám, to je jedno z mých přísloví, nepatří člověku. My jsme ji ilegálně zastavili. My do dneška i v současné době vlastně stavíme v nivě tam, kde se stavět nesmí. Špatně. Nový stavební zákon a tak dále, doufám, že s tím něco se stane. Takže každý vidí ve svém okolí, co ta příroda potřebuje. A potřebuje i ty přehrady. Minimálně bych mohl mluvit i za celou armádu inženýrů. Zúčastňuji se jejich pravidelných konferencí. že potřebujeme malé nádrže na pitnou vodu do budoucna. Máme úžasné věci, které můžeme okopírovat. Kárany, to je nejskvělejší vodárna v republice, která byla u Brandýsa nad Labem na břehu Labe, kde se povrchová voda z jezery vsakuje přes pískové lože, přes břehy a přes dno. Pak se vyčerpá nahoru, tam jsou takové asi 15 zasakovacích nádrží, které mají pískové dno. Opět se vsakuje voda a pak jde na vodárnu a 23 kilometrů do Prahy. To je nejskvělejší voda, kterou Pražané mohou obdržet. Takže takové kárany můžeme stavět na dalších místech. Mně by se třeba líbilo, kdyby jsme v době přívalových dešťů mohli si schovat tu vodu pod zem, do nějakých podzemních nádrží a v době sucha ji budeme využívat, čerpat.
0: Takže nápadů je tady spousta, dobré odborníky máme a je potřeba jim naslouchat.
1: Jistě, a měli jsme je vždycky, víte. Já jsem třeba opěvoval Vltavskou kaskádu, jaké je to skvělé dílo. Samozřejmě bylo postaveno za socialismu. Já se nebojím tady říci, že děkujeme našim předkům, že nám toto zanechali. A my jsme měli ty skvělé inženýry, vodohospodáře i za toho socialismu, pro Boha. Nebylo to všechno špatné.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Povídáme si s panem profesorem Bohumírem Janským. Geografie je také obor vaší ženy. Protínáte se nějak v tématech? Můžete se doplňovat a vzájemně inspirovat?
3: Já už jsem drahé ženě několikrát říkal, že jedno téma, které by nás mohlo spojit, kromě toho, co nás už spojuje, to jsou ty její migrace. Ona dělá mezistátní migrace a vnitřní migrace a myslím si, že už taky postoupila hodně vysoko, ale já mám téma ekologické migrace. Migrace z regionů, kde třeba začíná sucho a kde ty lidé migrují. Podobně jako v Africe stáda velkých bíložravců se stěhují z té suché savany do té vlhké savany. A s nimi ty pastevci nebo divoká zvířata, ty migrují neustále za vodou. No a co se děje ve světě? Můžeme očekávat my, Evropané, že až bude stále méně vody v té Africe, zvláště ten jižní pruh na jih od Sahary, to pásmo Sahelu, že prostě ty Afričané přijdou za tou vodou i do Evropy. Je tam obrovský přírůstek obyvatel a tak dále. A samozřejmě měli bychom vyvíjet snahy jim pomoci tam u nich na tom místě. Pořád je málo projektů, nové zdroje vody a tak dále. Vzdělávat je tam na místě, ne až tady, když přijdou velké migrační proudy. Takže třeba uvnitř Brazílie existují obrovské migrační proudy ze suchého východu, to je na jih od Amazonie takzvané pásmo Katinga, kde lidé utíkají z nějaké trnité savany do Amazonie. Tam dostanou zdarma 100 hektarů pralesa, vykácí, něco tam pěstují, pasou tam dobytek, což samozřejmě je špatně. Takže ty migrace za vodou už dneska ve světě existují a budou existovat i nadále.
2: Pane profesore, na vás je patrné, že jakékoliv téma z vašeho oboru ťuknu, tak vy se hned chytnete a rozvinete ho s velkým zápalem, s velkou energií. Musíte být strhující, přednášející. Jste také přísný, zkoušející?
3: Když jsem byl mlad, tak mě zavolal pan profesor, můj vedoucí katedry Král a říkal Bohouši, on mi říkal Bohouši, seš moc přísnej, to není možný, ty tady máš lidi na potřetí a pořád jenom zkoušíš. Až zestárneš, budeš hodnější. A já už jsem hodnější teď. A nabádám své mladé kolegy, aby to tak nepřeháněli. Ale nejsem hodnej úplně. Představte si, loni jsem vyzkoušel 550 lidí. Při mém věku. Ale mě to baví pořád. Já se těším na přednášky.
2: A co jako tatínek? Jste přísný?
3: No, nemám to jednoduché, protože moji synové, oba atleti, Martin starší, ten dokonce byl třikrát mistr republiky v překážkách. V jeho stopách jde mladší Adam, denodenně trénuje, také atletiku. No a synové spíš tedy poučují tatínka. Tak každý den se mi zeptají, tati, co jsi dnes udělal pro své zdraví. A teď mě starší syn píše, jaké cvíky mám dělat a tak dále.
2: A to je od nich hezké, že o vás tak pečují, abyste byl vybaven na všechny další expedice.
3: No a já je můžu poučovat tím, když utrácí zbytečně čas nějakými hrami u televize, takže se snažím působit výchovně, ale máme kamarádský vztah a domluvíme se.
2: Tomu ráda věřím. Dovolte mi, pane profesore, uzavřít naše setkání otázkou, jak pohlížíte na budoucnost svého oboru, na budoucnost vody, o které si asi oba myslíme, že by lidi neměla rozdělovat, ale zbližovat a také pobízet k uvážlivým krokům a postupům.
3: Každý může šetřit a každý by si měl té vody vážit. I když má venkovskou chalupu, i když bydlí v nějakém bytovém domě, prostě to, co nám utíká ze střech, je třeba zachytit. Někde akumulovat a využít to na zálivku a tak dále. Do budoucna nové domy, dvě stoupačky, my bychom měli splachovat záchody dešťovou vodou, nikoli v pitnou. Jezdil kropící vůz po Praze, když byla ta vedra a ptal jsem se ho, čím to kropíte, pane? No, tady se napojím na hydrant. On kropí ulice pitnou vodou. Je spousta takových věcí, nejsou to zásadní věci, ale každý může šetřit. A já myslím, že k tomu dospějeme, že se to pořád lepší. A když vidím ten zájem těch mladých lidí, tak jsem optimista do budoucna.
2: Ale to je pěkná tečka. Naším hostem byl pan profesor Bohumír Janský. Děkuji za to, mějte se hezky. Naschledanou.
3: Moc děkuji za pozvání, vy se také mějte pěkně.

0: Tak to bylo další premiérové vydání pořadu Stříbrný vítr. Geograf a hydrolog Bohumír Janský jako host Jitky Novotné. Na pořadu i dnes spolupracovala Lenka Čurdová. A ještě jedno důležité jméno, po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Americký prezident Trump jednal o mírové dohodě s Íránem. Výsledky nejsou známé. Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesl. Počasí zpočátku bude oblačno, až zataženo postupně se přidají přehánky. Teploty až 28 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně. We have seized about $1 billion of their crypto. Spojené státy podle Bessenta zabavily iránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Maximální povolené ceny pohonných hmot teď o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýš za 42,97 Kč haléřů, to je o 61 haléřů méně než v pátek. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 54 haléřů na 39,72 Kč haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje Krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, dodává vedoucí lékař Antonín Chudárek.
3: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
1: Kvůli fotbalovému zápasu FC Táborsko proti ostravskému Baníku v Táboře dnes řidiči nezaparkují v Kvapilově ulici. Na vyprodaném stadionu s kapacitou 2000 míst začne utkání ve 13 hodin. Na bezpečnost návštěvníků a obyvatel dohlednou policisti. Pokračuje jejich mluvčí Lenka Krauzová.
4: My jsme v souvislosti s tím utkáním požádali majitele a řidiče vozidel právě v ulici Kvapilova, aby si přeparkovali svá vozidla v době od 7 hodin ráno do 8 večer. Jedná se o opatření preventivní, a to z důvodu ochrany majetku, protože se v ulici bude pohybovat daleko více lidí, než je běžné.
1: V Praze se dnes lidé můžou svést historickými vlaky, autobusy i tramvajemi. Na nádraží v Braníku bude od 15 hodin dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína nebo z Braslavy. Součástí bude i doprovodný program, jako například tvořivé dílny nebo skákací hrad.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky. K večeru bude srážek a i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách do 18 stupňů.
2: Doprava.
1: Na D1 ve směru z Brna do Prahy opatrně před Humpolcem. Na kilometru 96,5 stojí auto na konce stoupacího pruhu. Kamiony vybočují doleva. Na D10 ve směru z Prahy na Turnov popojíždí kolona u Mnichova Hradiště. U sjezdu na 57. kilometru pracují silničáři. Je tam zúžení. Fronta je do 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké dopoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Haló, Soukup? Haló?
5: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
6: Ano, jmenuji se Ondřej Soukup a jsem tu zase já opravdu a děkuji, že mě posloucháte. Haš, to je písnička, kterou napsal Joe South a poprvé v roce 1967 nahrál country zpěvák Billy Joe Royal. A Joe South, který napsal, byl studiový hudebník a skladatel a napsal mnoho úspěšných písniček, které se umístily v hitparádách. Prostě byl to velmi úspěšný muzikant. A poté, co Billy Joe Royal vydal svou verzi, tak byla skladba Hush rychle nahrána mnoha zpěváky a mnoha skupinami v nejrůznějších stylech. Ta písnička je o muži, který je tak zamilovaný, že by všeho nechal, kdyby si myslel, že ho jeho milá volá. A Royalova nahrávka má takový velmi výrazný country nádech, ale pak přišli The Purple a dali jí opravdu heavy rockový zvuk. Tu píseň naučil Deep Purple Rod Freeman, což byl spolupracovník jejich producenta Joea Meeka. A klávesista John Lord vzpomínal v lednu 2009 pro časopis Mocho. Říkal, zpočátku jsme si mysleli, že je to trochu moc disco, nebo jak se tomu tehdy říkalo, ale Richie Blackmore řekl, že by to fungovalo, kdybychom to trošku přitvrdili. A tak kluci fakt přitvrdili a opravdu ejhle, kouzlo se podařilo. Verze Deep Purple byla zařazena na jejich první album a nahrávka v původní sestavě kapely, ve které ještě nebyl zpěvák Ian Gillan, který přišel až v roce 69 a nahradil potom Roda Evense. Tak píseň se stala oblíbená u fanoušků, ale potom, když si ma zpíval Gillan, tak ji vyhazoval ze setlistu, protože nebyl jejím původním zpěvákem. Jednoduše ho to štvalo, možná žárlil, no se to zpěvákům občas stává. Ale když v roce 1994 se ke skupině přidal kytarista Steve Morse, tak ten prosadil, aby se píseň vrátila do jejich živých vystoupení a to se taky stalo. A sám Morse říkal, mám tam velkou improvizační pasáž a pro mě je to prostě skvělej pocit od začátku do konce. A texty to ani nejsou. V téhle písničce tam je prostě jenom na na na na na na na na na na a to je všecko. Je to ta nejjednodušší melodie na světě, ale podle mě se Deep Purple dostali na mapu jako hardrocková kapela právě díky téhle verzi Hush, takže já ji miluju a naživo ji opravdu dost natahujeme. No, že ten text není náročný, to je faktem, poslouchejte. Na na na na na na na na na na, myslím na jednu určitou dívku, bez pochyby vypadá dost pěkně. Je to ta nejlepší dívka, co jsem kdy měl. Občas je mi kvůli ní na nic, tiše, tiše, čili haš, haš. Myslím, že jsem ji zaslechl, jak mě volá, tiše, tiše. Zlomila mi srdce, ale stejně ji teď pořád miluju, tiše, tiše. Myslím, že jsem ji zaslechl, jak mě volá, tiše, tiše. Potřebuju její lásku a nemůžu za to. No, to je celá píseň Haš neboli tiše a prosím vás, parpláci, žádný Deep Purple, ať se bigotní angličtináři, co mi často píšou, co říkám špatně, třeba zblázní.

Tak to byly Deep Purple a teď Blood, Sweat and Tears. To byla americká jazzroková hudební skupina založená v roce 1967 v New Yorku. Byla známá kombinací žesťových nástrojů s tvrdým rockovým spodkem. Píseň Spinning Wheel, což znamená kolovrat nebo kolovrátek nebo točící se kolo, tak tu napsal zpěvák David Clayton Thomas a sám vypráví o vzniku téhle písničky takhle. Tu píseň jsem vymyslel tak, že jsem si prostě brnkal na kytaru, až jsem narazil na pár akordových přechodů, které se mi líbily. A co se týče textu, v té době brali všichni revoluci v uvozovkách a všechno ostatní tak vážně. A ten text té písni byla prostě taková forma, jak říct, uvolněte se lidi, berte to s nadhledem, všechno se zase vrátí do normálu. A taky, že ano. O 10 let později jsme z revoluce se dostali k Ronaldu Reaganovi. No a ještě autor písně Clayton Thomas říká zajímavou věc. Spinning wheel, to je metafora pro cykly událostí, kterými v životě procházíme. V písni se objevují takhle obrazy kolotoče a já tam odkazuji na kolotočové koně ve verši Ride the Painted Pony. A inspirací mě byla píseň Johnny Mitchell s názvem The Circle Game, kde ona zpívá o ročních cyklech a zmiňuje kolotoč ve verši The Painted Ponies Go Up and Down. A já vám přečtu kus textu. Co stoupá, musí klesnout, kolovrátek se musí točit, mluvit o svých problémech je hřích, jeď na pomalovaném poníkovi, nech kolovrat se točit, nemáš peníze a nemáš domov, kolovrátek je úplně sám. Mluvíš o svých problémech a ty se nikdy nepoučíš. Jeď na malovaném poníkovi, nech

tak aspoň mně to připadá, že to je napůl blábol. Já neumím anglicky natolik, abych v něm odhalil všechny básnické metafory, ale já myslím, že tam musí být. A to se děje u spousty textů, ale někde možná ne, nebo spíš určitě ne. Někde to jsou úplný bláboli. Tahle píseň měla v létě 69 obrovský úspěch, což z Blood, Sweat and Tears udělalo velkou atrakci pro Woodstock. Měli být druhým nejlépe placeným účinkujícím na festivalu hned po Jimi Hendrixovi, ale ouvej, nedostali oni ani Jimi Hendrix, nedostali prostě nic. Nikdo nezaplatil za lístky, řekl k tomu David Clayton Thomas. Nebyly žádné peníze. Jimmy měl dostat 17 500 dolarů, my jsme měli dostat 15 000 dolarů. Měli jsme být dvě nejlépe placené kapely, ale nedostali jsme nic. Vlastně nikdo nedostal zaplaceno. Tak, tady jsou oškubaní, Blood, Sweat and Tears, krev, pot a slzy.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Besame mucho, to je písnička, jejíž jednu verzi už jsem tady hrál, dokonce jsem o ní něco říkal, ale část toho zopakuji. Byla napsána v roce 1932 mexickou skladatelkou Consuelo Velázquez Torres a stala se z ní jedna z nejslavnějších písní v historii latinské hudby. Text této skladby je velmi monotematický, prostě líbej mě hodně, jako kdyby ta noc byla ta poslední, líbej mě hodně, mám strach, že tě pak ztratím a tak dál. Více tam toho neřeší. A přitom Consuelo tuhle píseň napsala v době, kdy ještě nikdy nebyla políbena mužem, neboť se to v Mexiku tehdy považovalo za strašlivý hřích. Ovšem jí bylo tehdy pouhých 16 let a je to opravdu jedna z jejich nejslavnějších písní. Naspívali ji všichni, nebo skoro všichni. A nahrávka, kterou uslyšíte, tak tu naspíval Gregory Porter a sicilská zpěvačka Delia. Tato verze se objevila po jejich vystoupení na večeru coverových písní na festivalu di San Remo a následně vyšla i studiově. Mimochodem, s Gregory Porterem hraje už mnoho let můj kamarád a

fenomenální varhaník Ondřej Pivec. A já jsem na tuhle tu verzi narazil úplně náhodou a musím říct, že se mi líbila. Přitom jsem na ní četl dosti brutální kritiku nějakého španělského zarputilého kritika, kde psal o tom, jak Gregory Porter zničil latinskoamerický skvost nechutnou a podbízející se popovou aranží. Ale já si to opravdu nemyslím. To byl určitě nějaký bigotní tradicionalista, který chce nábožně poslouchat v uplakané verzi Pedro Vargase, kterou jsem kdysi už tady pouštěl. A tady ta verze, můžete si ji poslechnout, je na playlistu Halo Soukup na Spotify. A já tam tuhle tu verzi taky brzo přidám, takže je můžete obě porovnat. Pro mě má každá úplně jiné kouzlo. Takže líbej mě náruživě Besame Mucho.

To byl Gregory Porter, Adele. Abyste věděli, tohle je úplná novinka, je to jedna z novinek roku 2026. Teďka to bude Richard Miller. Víte, Richard Miller je velmi zajímavý a charismatický zpěvák. Vůbec, on je celkově zajímavý člověk. S takovou dosti divokou historií i zvláštní současností. Talentovaný ve více směrech, napsal si spoustu textů, vydal je v knize se strohým názvem Texty. Vyšla mu krásná kniha s jeho fotografiemi, která se jmenuje Enter, tu mám taky, dokonce s věnováním. Michal Kocáb a já jsme s ním odehráli 35 koncertů na podzim roku 2018 u nás a hlavně na Slovensku. Bylo to takový velmi zvláštní. Já jsem se s ním kolikrát chtěl povídat, protože jsme spolu opravdu strávili hodně času po hotelech, na cestách a tak. Teda nejezdili jsme spolu autem, ale vlastně ono to nešlo. On je zvláštně zakuklen, obklopen lidmi, kteří se o něj starají a my jsme tam s Michalem byli takovými prapodivnými a občas nám připadalo, že ne zrovna vítanými hosty. Ale to jen tak mimochodem. Spoustu jeho písní mám opravdu rád. Každému jinému bych zavolal a zeptal se ho, hele, jak vznikla písnička Po schodoch, kterou chci pustit, jak to vlastně bylo. Což občas teda opravdu dělám, ale Richardovi jsem napřed chtěl taky volat, ale pak jsem našel rozhovor s novinářem, kde o písni Po schodoch mluví, a tak jsem mu nevolal. Takže otázka novináře. O jaké vaší písni si vy sám myslíte, že je největší hit a jaká k ní byla cesta? A teď já to tady mám slovensky, tak to musím číst slovensky, protože ho cituju. Tak, se omlouvám. Jednoznačným hitom je skladba Po schodoch. Cesta k němu byla velmi pozoruhodná. Keď jsme se skupinou Banket robili první album, tak nám povedali, že by to bylo dobré, keby s námi spolupracoval někdo renomovaný, kdeže jsme začínajúca kapela. Oni mi navrhli Vaša Patejdla, kterého si ľudsky a i muzikantsky velmi vážím. Dostali jsme na výběr dva texty Cintorín nenarozených dětí a Po schodoch. A on si vybral samozřejmě Cintorín, ale v tehdajší cenzura rozhodla, že nie. A tak si Vašo zobral Po schodoch a zavolal ma do svojho studia. Zahral mi to a povedal, že ak máš pocit, že to nie je dobré, tak to nechajme tak. Obi dva jsme se k tomu postavili rozpačito. Keby mi v tom čase někdo povedal, že to bude největší hit mojho života, tak by som neveril. Tak tady je největší hit mojho života Po schodoch.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup znova a pokračuju. Ederlézy je tradiční romská balkánská píseň, která je spojená s jarní slavností a se svátkem svatého Jiří, který se slaví 6. května. A nejznámější verze téhle písně je Bregovičova verze, kterou upravil pro film Time of the Gypsies, srbsky asi, Dom za Vešaně z roku 1988 režiséra Emira Kusturici. Díky tomuto filmu se z ní stal mezinárodní kult. Nahrál jí Bregovičův orchestr a naspívala Vaska Jankovská. A hudebně je ta písnička silná tak proto, že totiž ona spojuje rituální, archaický, vlastně skoro hypnotický charakter a Bregovičův cit, jak optimálně skladbu uchopit, aby ve filmu byla co nejpůsobivější. Ono totiž působí dohromady jak slavnostně, tak i smutně. A text i nálada odkazují na jedné straně k romské komunitní oslavě, ale zároveň v sobě nesou melancholii, osudovost a pocit vykořenění. Prostě přesně to odpovídá poetice filmu Time of the Gypsies. A samotný Rom Archiv popisuje Ederlézy jako populární tradiční píseň Romů na Balkáně. Kolem skladby jsou samozřejmě spory, protože Bregovič si ji trochu přisvojil, což akademickou obec štve a přou se s ním, jak velký je podíl jeho zásluh. Ale myslím, že je to úplně jedno, protože Ederlézy, tahle stará balkánská píseň, se díky Goranu Bregovičovi a jeho úpravě pro film proměnila v jednu z nejikoničtějších skladové balkánské hudby vůbec. Ederlézy, jak už jsem říkal, znamená svátek jara a já přečtu kus textu. Všichni moji přátelé tančí oro, tančí tanec oro, slaví den, všichni Romové maminko a obětní beránci a já u Boha, já sedím vedle, romský den, náš den Ederlézy, dávají nám mami beránka, všichni Romové mami a obětní beránci, všichni Romové mami, všichni Romové tati, všichni Romové ach mami, Ederlézy, Ederlézy, všichni Romové tati.

Ederlezi ve verzi Gorana Bregoviče. A teď to budou další kočky a skupina Neres. A propos, Neres teďka Ederlezi taky hrajou. Oni to mají spojenou ještě s jednou písničkou Lajlatov od Zuzany Navarové. Hrajou to takhle dohromady. Je to strašně pěkný. No, ale teď tu budou jiný kočky. Kočky od skupiny Neres a od Zuzany Navarové, ale kočky ve verzi, která byla nahraná v roce 1985 a samozřejmě hudbu i text napsala Zuzana Navarová a vyšla na jejich druhém studiovém albu s názvem Masopust. Já jsem kvůli tomu volal Vítkovi Sázavskému, pokud to snad někdo neví, to je zakládající a stále hrající člen Nerezu. A on mi řekl k písni pár faktů, které nikde nejsou. Zuzana totiž studovala na filozofii češtinu a španělštinu. A jediná země tehdy, kde se mluvilo španělsky a kam se dalo jet, byla Kuba. A tak Zuzana tam jela v roce 82 na stáž a tam tuhle písničku napsala hudbu i text. A poslala ji nahranou na kazetě po někom a text na kusu papíru do Prahy Vítkovi. A ten jí psal, že mu to připadá úplně senzační a obzvlášť refrén, kde se zpívá pili jsme na zimu, líbali se na jaro, léto jsme milovali, mu připadá fantastický. A písničku pak Neres nahráli v roce 85 ve studiu rozhlasu v Hradci Králové. Teda já musím říct, že ta písnička je výborná i po hudební stránce. Má strašně citlivou a velmi průzračnou a chytrou aranž, za kterou samozřejmě stojí Vítek Sázavský. Já jsem s Nerezem točil jednu desku, nahrávali ji tehdy u mě ve studiu a protože můj tehdejší spolupracovník a zvukař Láďa Fila nějak nemohl, tak jsem musel zvukařit já. A chvilkama jsem myslel, že zešílim, protože Sázavský je příšerný, úplně patologický perfekcionalista a to, co já bych už dávno pustil, protože bych to nikdy nepovažoval za tak podstatný, tak on to vypilovával do naprostý krajnosti. A vzpomněl jsem si tehdy, nevím proč, chudák Sázavský, ale já jsem si vzpomněl na nácka Herberta von Karajana, který taky berlínský filharmonii vycvičil k dokonalosti jak cirkusový pudli. No, prosím, berte to v uvozovkách, co říkám. Já teda mám Vítka velmi rád a velmi si ho jak lidsky, tak profesně vážím. A samozřejmě i Zdeňka Vřešťála, dalšího člena Nerezu, taky, aby nežárl, že mluvím jen o Sázavském. A ještě k Zuzaně Navarové a jejím textům. Její texty to jsou obrazy, ze kterých bývá často jen pocit nebo nálada a nejde jim úplně rozumět. A takový jsou trochu i kočky. Kritici její text popisují jako text vytvářející pocity ženskosti, neklidu, svobody, ostražitosti, samoty, smyslnosti i zranitelnosti. Nádherný, ne? A obecně o Navarové říkají, že měla dar psát texty, které byly současně ženské, chytré, smyslové, lehce divoké a především nikdy ne úplně vysvětlitelné. A kočky jsou krásný příklad toho, jak uměla z obyčejného symbolu udělat výpověď o duši. Víte, když bylo v Rudolfínu poslední rozloučení s Jirkou Bartoškou, tak Neres mu tam tuhle písničku hráli. A Lucka Šorolová, která s nima teď zpívá, tak tehdy řekla, kočky měly Jirku hodně rády a Jirka měl hodně rád je. Tak Jirko, poslouchej, tahle písnička je pro tebe.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Sound of Music a skupina Laibach. Takže, abyste nebyli zmateni. The Sound of Music v podání Laibachu není jejich původní autorská píseň, ale jejich výrazně opravdu hodně přepracovaná verze slavné titulní skladby z muzikálu The Sound of Music. Původní píseň napsali Richard Rodgers, ten napsal hudbu, a Oscar Hammerstein, nebo Hammerstein druhý, ten napsal text pro broadwayský muzikál z roku 1959 a později celosvětově proslavil i film z roku 65. A u Laibachu má tahle skladba úplně jiný význam a úplně jinou atmosféru než originál. Jejich verze vznikla v souvislosti s tím, že byli v roce 2015 pozváni do Severní Koreje, což jsem teda nikdy nepochopil. Trošku mi tato akce severokorejské strany připadala, jako kdyby k nám v roce 80 pozvali na koncert soudruhy ze Sex Pistols, protože statečně bojují proti kapitalismu. Takže Laibach jeli do Severní Koreje a hráli tam několik písní právě ze soundtracku k filmu The Sound of Music, protože ten je v Korejské lidově demokratické republice dobře známý a používá se tam při výuce angličtiny. A právě z téhle zkušenosti pak vzešlo celé album The Sound of Music, vydané u Mute v roce 2018. Samozřejmě, že Laibach pojali tu skladbu po svým. Slavnostní, temnej, monumentální zvuk, důraz na syntetizátory, pochodová rytmika, ironie prostě a taková ta jejich chladná teatralita. Kritici o skladbě píší takhle. Právě kontrast mezi nevinnou původní písní a Laibachovým tvrdým, ideologicky nabitým stylem je to nejzajímavější. Originál je oslavou přírody, svobody a zpěvu. A Laibach z něj udělal něco mezi hymnou, manifestem a kulturní provokací. V jejich podání už to není jen roztomilá filmová melodie, ale skladba, která může znít skoro jako státní rituál, propaganda nebo záměrně dvojznačný komentář ke kolektivní identitě a moci. A dál píší. Důležitý je i politicko-kulturní kontext. Laibach byli podle dobových zpráv označováni za první zahraniční nebo západní rockovou kapelu, která oficiálně vystoupila v Severní Koreji. A to samo udělalo z jejich verze písní The Sound of Music mnohem víc než jen cover verze. Oni se stali součástí uměleckého gusta, kulturního experimentu a lehce absurdního střetu západního muzikálu s totalitním prostředím. Tak tady je ten experiment a střet kultur.

My heart wants to beat like the wings of the birds that rise.

0: panečku. Myslím, že Korejci dost čuměli ten absurdní konec. A kdybyste viděli ještě ten obal k té desce, no, myslím si, že tam už nikdy nesmějí. Paroles, paroles, paroles. Alain Delon a Dalida. To je světově známý duet, který naspívala francouzská zpěvačka Dalida a do ní celou dobu mluví Alain Delon. Ta píseň ale vznikla nejprve v Itálii jako Parole, parole v roce 1972. Hudbu složil Gianni Ferrio a text napsali Leo Ciuoso a Giancarlo Del Re. A poprvé ji naspívala jakási slečna Mina a mluvenou mužskou část přednesl herec Alberto Lupo. Píseň byla populární v italském televizním pořadu Teatro 10, kde fungovala jako elegantní dialog mezi mužem, který ženu zahrnuje lichotkami a ženou, která mu stále vrací jediné poselství. Slova, prázdná slova, prostě keci, keci. A francouzská verze Paroles, Paroles vznikla krátce poté a vyšla v lednu v roce 73. Jak jsem říkal, naspívala ji Dalida a namluvil Alain Delon. A jak k tomu došlo? Dalidin bratr a současně její producent narazil na italský originál a řekl si, hele, tohle by mohla udělat ségra, prostě rozpoznal potenciál té písničky a prosadil francouzskou adaptaci. Dalida sama chtěla do mužské role právě Delona a ona se s ním totiž dlouho znala. A na téhle písni je zajímavý, že nejde o klasický duet dvou zpěváků. Dalida celou dobu zpívá, v podstatě až na pár míst by to mohla být plnohodnotná píseň jen s ní. A Delon jí do toho pořád mele svůj zamilovaný text. A právě tenhle kontrast udělal z písně něco mezi šansonem, divadelní scénou a milostným dialogem. Text je postavený na jednoduché myšlence. Chlap nabízí komplimenty, krásná slova, obrazy lásky a romantiky, ale žena ho posílá pořád k čertu a odpovídá mu, že to jsou jen paroles, paroles, tedy řeči, řeči, samý řeči. A právě verze s Dalidou a Delonem se stala světově nejslavnější. Ačkoliv jde o převzatou píseň, ve Francii prakticky přerostla svůj italský originál a dnes je považována za jeden z velkých symbolů francouzského pop šansonu 70. let. A text vám nepřečtu, račte si ho najít a přeložit eventuálně. Možná umíte skoro všichni francouzsky. A tím se s váma loučím. Váš Ondřej Soukup.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Posloucháte rádi četby na pokračování, pohádky nebo rozhlasové hry?
1: Máme pro vás dobrou zprávu.
0: Nyní si je můžete užít dvakrát déle.
1: Prodlužujeme totiž možnost zpětného poslechu těchto vašich oblíbených pořadů z jednoho na dva měsíce.
0: Četby, hry a pohádky nově dostupné celé dva měsíce na webu Dvojky a na můjrozhlas.cz.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Do Jablonného v Podještědí přivezla policie ukradenou lebku svaté Zdislavy. Letiště v Mnichově obnovilo provoz, úřady ho dočasně zavřely kvůli neznámému dronu. Počasí zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Policie přivezla ukradenou lebku svaté Zdislavy do baziliky v Jablonném Podještědí. Těsně před mší svatou ji českolipský policejní ředitel Petr Reiter předal pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi. Je u toho naše reportérka Johana Tománková.
3: Arcibiskup si lebku převzal v soukromí a každou chvíli ji přinese na bohoslužbu. Netrpělivě tu čekají stovky lidí. Lebka svaté Zdislavy bude vystavená na hlavním oltáři do dnešního večera a potom ji církev uloží do trezoru. Relikvie by měla být pohřbená v kryptě pod bazilikou, záleží ale na restaurátorech. 35-letý muž, který lebku před 18 dny ukradl, ji zalil do betonu, odkud ji museli restaurátoři vyjímat. 800 let staré ostatky jsou velmi křehké. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
4: Podněty třeba na snílou zeleninu, snílé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
2: Mezinárodní letiště v Mnichově po dočasném uzavření obnovilo provoz. Německá policie uvedla, že letiště bylo mimo provoz potom, co jeden z pilotů spozoroval neznámý dron. Podle německého týdeníku Focus po bezpilotním letounu aktuálně pátrají vrtulníky. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Oznámil to vedoucí provozu lanová dráha Sněžka Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasu pěšky. Podle dat změřící stanice Poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech rychlost okolo 90 km za hodinu. Teplota vzduchu byla 9 stupňů nad nulou. Lidé ve Zlíně se dnes můžou podívat na speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Zúčastní se jí představitelka filmové Saxany Petra Černocká a taky herec Jan Kraus. Promítání je součástí filmového zlínského festivalu pro děti a mládež, který si tak připomíná 100 let od narození scénáristy Dívky na koštěti Miloše Macourka.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky, k večeru ustanou. Teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách okolo 18.
1: Doprava.
2: Na D10 ve směru z Prahy na Turnov připomínáme kolony mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo hradiště. Na 57. kilometru mají silničáři zúžení. Cestu do Liberce pak komplikuje i kolona na 35. před Hodkovicemi, je to tam do 10 minut. A na D1 čekejte fronty za Prahou směrem do Brna, popojíždí se před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru asi čtvrt hodiny na Velké Popovice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Pěkné dopoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo právě teď posloucháte Český rozhlas Dvojka, vám všem, kdo v přímém přenosu posloucháte Český rozhlas Pohoda, tak jako každou sobotu vstupuje do vašich domovů, automobilů, na zahrádky, na chalupy, tobogan. Hezké dobré dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka a dneska tu pro vás mám jednu takovou zajímavost, to se snad ještě nikdy nestalo. Vy se často ptáte, jak vznikají ta témata, jak vznikají ty sestavy hostů, které sem postupně bereme. Tak někdy je to premiéra v divadle, někdy jsou to něčí narozeniny, ale ta dnešní sestava, ta vznikla velmi netradičním způsobem. Vlastně to úplně na začátku vzniklo tak, že se mi rozezvonil telefon a v něm se ozval pan Jiří Štrébl. Krásné dobré dopoledne. Pojďte sem za námi, první host dnešního přímého přenosu, Jiří Štrébl. Jirko, vítejte tady u nás v toboganu, posaďte se u nás. Vyberte si místo, přicházíte jako první.
1: Já si sednu do vás.
0: Ano, tady je mikrofon. Tak.
2: Děkuji, dobrý den, dobré dopoledne.
0: Hezké dobré dopoledne. No a aby ta historka pokračovala, čili zvoní telefon a na něm se objeví Jiří Štrebl. Já vás měl uloženýho vlastně, ani nevím proč.
2: No protože my se spolu měli pořád jako tady v Českém rozhlase.
0: To je pravda, ano, asi ano, z té doby. Ale já jsem si říkal, co se děje, knobloch na drátě, co se bude dít. Kdybyste mi dali 10 možností, proč telefonuje, tuhle neuhodnu. A můžem to odtajnit? Byl to, řekl bych, velmi intimní důvod, ale proč to neříct?
2: Můžu to odtajnit, protože moje maminka, ahoj mami, sedí tady v první řadě, moje maminka má 25. března narozeniny a já jsem objevil na Facebooku, že 25. března má narozeniny také pan Aleš Cibulka. Tak jsem mu volal, abych mu poblahopřál.
0: A tím já jsem natočil i vzkaz pro maminku, která je tady společně s námi. Krásné, dobré dopoledne. Maminko, vítejte v toboganu.
3: Děkuji za přivítání a jsem ráda, že vás osobně poznávám.
0: My, co jsme se narodili 25. března. Hele, řekněte mi, jaká jste, jestli máme podle astrologie něco společného. Jaký jste skopec? Řekněte mi něco o sobě. Takový jako vlastnosti hlavní, jestli to máme stejný.
3: Já nevím, no tak jsem asi svéhlavá.
0: Ano. Že,
3: no, zvláště teď ve stáří. Víte, to je ve stáří, to daleko horší.
0: To mi povídejte, já teď před tou 50, to je úplně strašný, no. Ano. Tak to máme podobný. No. Nedočkavá, všechno chcete hned?
3: No, tak to taky, ano.
0: Prosadíte ano. Si svojí?
3: No, tak to nevím, už mi to jde těžko.
0: Ale pozor, my jsme se narodili oba 25. března, ale oba máme na konci letopočtu tu sedmičku. Ano. Takže oba dva budeme příští rok slavit kulatiny.
3: No, to mi povídejte.
0: Já už se toho taky děsím, ale pozor, já jsem si hloupě myslel a říkal jsem si, to je úžasný, já budu mít 50, vy 80 a váš synek mi říkal, prd 80, vám bude opravdu 90.
3: Mě bude 90.
0: Mě až za dlouho.
3: No.
0: Fakt,
3: tak,
0: jo.
3: Ale no, to nevím, jestli se dožiju ještě ten rok, že?
0: Teď, když máme takhle domluvený ten mejdán.
3: No, hele, tak to jo. To se budu tak těšit, že určitě všechno udělám pro to, abych se dožila.
0: Ano. Už teď vám můžu říct, že ta oslava bude 27. března, ještě vám přesně řeknu, kde.
3: Ježiši, vážně, už to máme takhle naplánované.
0: Ale no, my, hele, v tomhle věku holka už musíme plánovat dopředu. No, jistě. 90 máme my dva jednou za život.
3: No tak to já si musím koupit už kalendář na příští rok, abych si to tam napsala.
0: Vy si ho ne, ten dostanete, to začíná nová dimenze, ještě že mladej se vozval, no jistě, vy se teď budete mít jako v ráji. Já jsem moc rád, že jste dorazila, užijte si to
3: já
0: tady.
3: Já jsem taky ráda, že vás vidím,
0: živýho.
2: Takže to budou 140.
0: To je vlastně pravda, Dagmar Štreblová. No a když jsme dávali dohromady to téma, já jsem říkal, musíte maminku, když poslouchá někdy, přivízt sem do tobogánu.
2: Maminka to poslouchá velmi ráda, tenhle pořad, pane Aleši.
0: Má vkus, narodila se 25. března, tak to jako to nemůže být špatný člověk. No a když už jsme domluvali ten tobogán, tak jsem říkal, a co kdyby byste vzal i tu sestru svojí, že jo?
2: No a my jsme nedávno byli tady v jiném nemenovaném pořadu, nebo tady se asi můžeme jmenovat, když je to ve stejné budově, a tak jsme tady taky byli se sestrou a my jsme spolu rádi, takže jako jsem rád, že tady může být se mnou.
0: A já bych vám rád ukázal, milí posluchači, pokud si stále myslíte, až uvidíte tu dámu, která přijde, že to je nepříjemná, pomlouvačná, taková herdek baba, vy uvidíte, že televizní seriály lžou, protože tak sympatickou dámu jste ještě neviděli. Alena Štreblová! Krásné dobré dopoledne. Vítejte tady u nás v přímém přenosu toboganu. Tady to je váš bratr, tady sedí maminka.
1: Poznávám.
0: Ano, všechny poznávám, posaďte se u nás.
1: Dobrý den.
0: Jaký to je, to se snad ještě nestalo, že by se tady sešli sourozenci a v první řadě seděla jejich skoro 90letá maminka, to je nádherný, ne? Nebo máte trému o to větší?
1: No mám teď konc docela. Teď jak ji tady vidím, krásně mluvila maminka, viď maminko? No, ty jsi šikovná.
0: My, co jsme se narodili 25. března, my mluvíme jako knihy. No, no, no, to je třeba Honza Smetana, sporták, Tomáš Šebek, jo, ten doktor bez hranic, úžasný, to je taky 25. března. Nevím, co s nima mám společného. Jo, to jsou chlapy, každý má plno dětí, jako jsou takový dobrodružní ve světě. Jeden se narodil 25. března, tam bych drobnou souvislost našel. Elton John. No, ano, jsme stejně vysocí.
2: No ne, ale to je mi velká souvislost, protože maminka, to nevíte, když mi byl asi rok nebo rok a půl, tak byla v soutěži Hledáme nové talenty a zpívala jako. Ano.
0: Fakt jo.
2: A umístila se poměrně vysoko, ale nešla to dělat, protože měla doma malýho Jiříčka.
0: No ale tak to, kdybych věděl, tak dneska zpíváte, abychom tu kar... Je pozor, vy si zaspíváte na těch devadesátinách. No jistě, to bude taková rehabilitace, že tenkrát to vyhrál někdo jiný, Helenka Vondráčková, tak teďka vás rehabilitujeme. Alenko, Jirko, jak vy dva jako sourozenci, protože když vás někde vidíme, tak jste velmi často spolu, jak vy máte čas v běžném životě se sejít a setkat?
1: Já jsem právě říkala, že my se většinou díky vám potkáváme konečně na těch různých rozhovorech a akcích, protože v běžném životě se nám to úplně nedaří tak, jak by třeba to bylo fajn. No,
2: no daří se nám to jednou za čas, když máme rodinné oslavy, ale ono jich je, pár jich je v roce, tak se vídáme. Vídáme se na Vánoce a pravidelně každý rok jezdíme k sestře na chalupu v prázdninách na pár dní do jižních Čech, tak tam se my vídáme a to je vždycky příjemný.
0: Ale tak to děkuji za pozvání, to zase.
2: Jak jste to na mě poznal?
0: Musíme naplánovat mamince ty 90. No a když se slavil, Alenko, my přejeme všechno nejlepší, protože před, kolik je to, před měsícem a kousíček
1: před
0: byste měla...
1: 27. dubna.
0: Taky no. Kulatiny.
1: Ano, taky.
0: Ale do vás bych to taky neřekl.
1: Já jsem po mamince, evidentně. Do maminky to taky nikdo neřekne a do mě taky ne.
0: Tak, maminka vypadá o 10, vy minimálně. Já myslel že leta, že jsme vrstevníci a ono tohle.
1: No.
2: No ale promiň, sestro, k těm datům je zajímavý, že na stejné datum se narodilo jedno z mých dětí, stejný datum jako sestra, a nejen to, ale že 27. dubna se narodilo 12 našich kamarádů, což je neuvěřitelný.
0: 12? Fakt jo?
2: Ano, ano, mám to napsaný.
0: Ne, to je fascinující. Vidíte, to je téma toho našeho dnešního tobogánu. A ještě... jsem se dozvěděl, že když už jsme tady v Českém rozhlase, tak bývalá manželka jednoho z našich rozhlasových kolegů porodila doma u vás ve vaně. Vidíte, ona... ne, to je rešeršní oddělení mě informovalo.
2: Ona neporodila, ona začala rodit u mě ve vaně, stačilo se odjet do porodnice, ale my jsme ten den měli termín s mojí ženou, s tím prvním dítětem, které se narodilo 27. dubna, a takže Čáp přiletěl na správnou adresu, ale viděl vedle sebe dvě ženský, které vypadaly úplně stejně a vybyla špatně.
0: A vy pořád ještě nevíte, o kom je řeč, a to se dozvíte. Já tu historku, když jste mi před chvílí prozradil, mě se líbila, jenom jsem úplně nepochopil, jako když k vám jde někdo na návštěvu, má ten termín toho porodu, že ta manželka Vasila Fridricha prostě, já běžně na návštěvách nelezu hned do vany, víte, co dělala? Co dělala těhotná žena Vasila Fridricha u vás doma ve vaně, když měla rodit i vaše žena? Já vím, že to je už velmi intimní dotaz, ale...
2: Protože jí začaly ty stahy, ženy tomu asi rozumějí líp a říká se nějak, že se má vlíct do vany, nevím proč, jestli se to má odlišit, nebo jestli se potvrdí, že to už je ono, nebo ten důvod si nepamatuju.
1: Ne, ale ono to méně bolí, když jsi jako ve vlažní vodě a nějak tě to nadnáší, tak je to lepší. Jako,
2: Vasil to věděl,
0: jo.
2: No, takže ona skončila v mojí vaně, no, ale mezi tím se zavolala záchranka a všechno dobře dopadlo.
0: A to se tam napustí voda, nebo jde jenom
2: ano,
0: to, že...
2: se napustí voda.
0: Jo, to se tam napustí voda, tak proto byla ve vaně.
2: Ano, proto byla ve vaně.
0: A co dělala ta vaše žena, která měla rodit?
2: Ta ve vaně nebyla.
0: No. Čili cizí žena byla ve vaně, zatímco vaše žena chudák se svíjela někde v koutku?
2: Ano. Ne, ta se ještě nesvíjela, ta se svíjela až o 3 dny později.
0: Ona čekala, až bude volná vana. Ano, spoustu zajímavého se dozvíte o této rodině, ale my jsme šli ještě dál, protože to jsem ještě nevěděl, že maminka je zpěvačka a to bych už běžně se neptal na dalšího zpěváka, ale říkal jsem, no dobře, ale my máme v toboganu 4 písničky, to by chtělo někoho, kdo zpívá. Takhle se rodil ten tobogan a za všechno může maminka

0: sladila barvu vlasů i s Alenkou k tomu barvu kalhot. Krásně k tomu ladí i brýle, což jsou vlastně taková dvě nádherná rudá srdce. Lucio, zajímá mě, zaprvé, já bych teda neprozrazoval tady jako Jirka vás jako představil jako takovou jako náhražku, jako ne to vůbec ne, ale...
1: Ne, to vůbec ne, pardon, jestli tak vyznělo, tak se velmi omlouvám a Lucia je tak skvělá, že to přijala, vůbec jako myslím, že jí to nevadí, ale... Ano, stalo se to tak, přiznávám to, ale Lucia je moje kamarádka už.
2: No, to asi.
1: No, nevím, už ani nebudem říkat.
0: Od jak živa.
1: Od jak živa, ano, správně, od jak
0: živa. Ale v tom jsme ukázali právě i to, a vy jste to konec konců viděli, že jméno na plakátech se měnilo, že takhle to vzniká. Pořad, který je přímým přenosem, přináší všechny tyhle zvraty a ve výsledku vznikne sestava, kterou by třeba na první dobrou jako člověk nedal dohromady, ale je to, jak má být. Lucie, co vy máte společného s touhletou velmi zajímavou rodinou, jak jsem zatím pochopil?
2: Tak já to teda řeknu, 30 let je to. Známe se díky divadelnímu představení Sladce a moudře, kde jsem hrála a to už bylo zrekonstruované po 20 letech. K narození nám tehdy 50 nám Ivy Hitnerový, takže to bylo kultovní představení, ty to budeš vědět, 70.
1: No, 70, ten datum přesně nevím, ale no. Hrálo se to v Rubínu a bylo to divadlo na okraji a bylo to velice slavné představení.
2: Tak a proto ho oni zrekonstruovali v divadle Rokoko a vzali si tam tři jako nový zpěvačky, vybírali na konzervatoři, protože Ondřej Pavelka, který v tom hrál, tak jeho sestra nás učila herectví na konzervatoři Jaroslava Ješka, takže udělala tam jakože takový šanzonový večer, bylo to vlastně pro paní Hegerovou, to bylo k jejím 75, nebo už si nepamatuju. Tak a tam si on nenápadně přišel a z toho večera si vybral tři holky. A takhle já jsem vlastně se seznámila s Jirkou, protože Jirka nás fotil. Ty jsi tam nehrál,
1: no, fotil jsem to, ano.
2: Ale ty jsi tam s náma pořád byl. Prostě, ty jsi nějak souvisel s tím prvním, že jo?
1: Já jsem to první nevystupoval, ale svítil jsem ho a zvučil zároveň. Jako, takže jsem vlastně viděl všechny ty představení.
2: Ale prostě jsi z té party, takže vlastně ta parta pořád držela pohromadě a Jirka tam byl a takhle my jsme se seznámili a prostě jsme si hned padli do noty a máme se od té doby rádi. A právě ano. Se nikdy neumíme potkat. A, takže tohle bylo prostě krásný, že máme, že teď si půjdeme i sednout samozřejmě.
0: To si půjdeme všichni jednou, ale... Zase na druhé straně od chvíle, kdy v televizi zrušili poštu pro tebe, my jsme převzali tohleto jejich, ano, herci nemají čas, ani sourozenci nemají čas se potkat. Michal, co by dneska chudák někde dělal, jako byste se nudil nebo spal, tak jste tady u nás v Toboganu. Vy s touhle partou máte něco společného?
3: Já jsem teda s Luckou hrál v kapele La Alma, tak to bylo hrozně fajn a jsem rád, že se vždycky i v rámci dalších hraní takhle neustále potkáváme, tak je to takové životní přátelství a Lucka je pro mě taková duchovní sestra.
0: Yeah. To je ano, takže máme tady vlastně dvě sourozenecké dvojice, to je krásný, vidíte, a bez vaší maminky, která měla narozeniny, by tady dneska seděl někdo úplně jiný. Takhle vznikla sestava dnešního Toboganu, co jí říkáte? Já myslím, že je to parta k pohledání. No a já myslím, že si rovnou můžeme dát první písničku dnešního Toboganu. Co to bude? Co to bude, Lucie? Prozraďte.
2: Tak první asi bude červená, ať je to takový, ať vplujeme tak klidně, protože pak to bude už temperamentnější. Červená je taková lehce lehtivá, je to podle mě takový nejlehtivější text Michala Horáčka, možná, kterého se dopustil a já jsem si dovolila i zhudebnit.
0: Podívejte se, jak to krásně navazuje, protože aby ty rodinné vazby byly dokonalé, před malou chvíli domluvil na vlnách dvojky manžel Lucie, jo, který teďka jde domů, zatímco Lucie se ujímá žezla ve formě mikrofonu a teď ta slíbená čuňačinka.

0: Lucia Šralová za doprovodu Michala Mihoka v přímém přenosu Českého rozhlasu. Nádherný text Michala Horáčka. Mimochodem, teď, když jsme vzpomínali na vlnách dvojky na Věrušku Nerušilovou a pouštěli jsme ohrožený druh, nádherné kousky vám dal do vašich repertoárů. Jiří Štrébl, Alena Štréblová, Dagmar Štréblová, Lucia Šralová, Michal Mihok jsou tady, rodinná sestava. A ono se to vlastně hodí, protože pozítří je tady Mezinárodní den dětí, že? A víte, co mě by zajímalo? Jací jste byli jako v dětství, jako děti, dva sourozenci, jak to fungovalo tenkrát? Vy jste celkem, ne úplně jako daleko od sebe, ale nejste úplně vrstevníci, čili Jirko, jaký vy jste byl chlapeček?
1: Já jsem byl chlapeček tak blbě hodnej, že když jsem asi v 9 letech rozbil v okno, tak můj táta řekl, konečně.
0: Fakt jo, takovýhle i jako šprťák hodňoušek.
1: No, nevím, jestli jsem byl šprťák, ale byl jsem hodnej zatímco moje sestra právě zastupovala ten mužský element v té rodině a byla dravější.
0: Takže po hodném chlapečkovi přišla Alenka, ale to se pochlupte, Alenko, jaká byste byla holčička? Já tam viděl nějaký culíčky, mašličky.
2: Jo. No, já jsem byla takový blondětej čertík. Byla jsem hodně jako asi divoká zřejmě a pamatuju si, že můj bratr si zřejmě myslel, že ho jako nemám ráda, protože já s veškerou láskou třeba ráno jsem ho budila tím, že jsem ho praštila konvičkou do hlavy a tak, protože už jsem chtěla, aby vstával, protože jsem se s ním chtěla bavit, protože třeba spinkal díl než já.
1: A jak jsou, pardon, mám takovou vsuvku, jak jsou takový ty ruský dřevěný bábušky, nebo jak se to jmenuje, jak se
0: matrioška.
1: Matrioška, děkuju.
0: Ruská dřevěná bábuška,
1: ano, bábuška.
0: To je matrioška.
1: Ano, matrioška, děkuju. Tak ta první, ta největší, má takovou ostrou hranu, jo. Tak tím mě sestra rozbila takhle čelo jako do krve, takže opravdu takhle to bylo.
2: No, vidíš, na to si ani nepamatuju. Ale jako mám jednu takovou oblíbenou, to jsme ale říkali asi taky v Pohovce, jak jsem jednou, protože jsem svého bratra milovala nade vše a docela mi vadilo, když si přived domů.
1: Jistě, to říká vždycky na veřejnosti.
2: Protože jí mám ráda.
0: No, ale já jsem ji ještě neslyšel a já jsem jí úplně lačnej.
2: Jako přesně, no. Myslím, můj vztah k mému bratrovi. To už teda byli jsme velký, že jo, a on teda poprvé si přivedl teda domů slečnu.
3: Poprvé, ne?
2: No tak
3: poprvé,
2: já jsem poprvé, to poprvé zaznamenala. A přišla jsem domů jaksi ze školy dřív, než teda se očekávalo a přišla jsem do situace, do které jsem teda nemohla přijít, tak si ještě pamatuju, jak Jirka takhle nohou zavíral dveře, které byly prosklený, kde bylo vidět, že teda ještě se dopíná různě a tak. No a já jsem prostě byla naštvaná. Takže jsem udělala nějakou scénku a pak jsem to na něj napráskala prostě. Normálně jsem to na něj napráskala, protože Jirka nemá mít co žádný jiný ženský než ségru. Prostě takhle to se mnou bylo. No, takže neměl to se mnou úplně jednoduchý.
1: Jsem červená.
2: Červená, jo. A pak jednou mi taky měli večírek s chlapcema a na moji jednu nejoblíbenější panenku napsali propiskou na zadeček sex, která a to nešlo umejt. A já jsem plakala, nevěděla jsem, co to znamená, ale pochopila jsem, že panenka je znetvořená. Tak jsem prostě se chtěla pomstit, tak jsem vzala to, jako pamětníci ocení tu hrůzu toho, té pomsty, protože Jirka chodil na takzvanou burzu si kupovat desky. Pamětníci vidí, co to znamená, takže to byly obrovský poklady tenkrát vůbec to sehnat, bejt tam, mít tu odvahu tam vůbec jít a tak dále. Takže já jsem pochopila, že jediná moje pomsta bude, když mu poškrábu pár desek.
1: A to se stalo.
0: Rezavým hřebíkem za to, že jste na panenku.
1: No, to si ale ještě představte,
2: protože pro mě to byla strašná tragédie. Jako, mě to se to rovnalo tomu, že jsem věděla, že on to miluje. Já stejně jak já jsem milovala panenku Zuzanka, se jmenovala do dneška, to vím. No. A měla prostě a do dneška, evidentně, jestli ještě někdo chudák leží, tak tam má napsáno sex.
1: No, ale bylo to nespravedlivý. Bylo to nespravedlivý, protože mý kamarádi samozřejmě věděli, že bych to svý sestře neudělal. Tak já jsem, nejen, že jsem to neudělal, já jsem o tom ani nevěděl, že to udělali oni.
2: Jo, takže a pak, na hlídání a vzal mě na Majdan, tak mě zavírali na balkoně. A
0: ne, děti, je potřeba si to tady vyříkat. Hele, před tím dnem dětí je potřeba tady před maminkou, podívejte se, ta vidíte, jak skromně sedí, pač to všechno ví, jo, ale
2: a protože věděli, že jsem práskačka, tak mě dali napít nějaký alkohol a řekli, jestli to prásknu, že se řekne, že jsem pila taky, takže mě dostali tenkrát na tom Majdanu.
1: Jenomže to samozřejmě doma prasklo, protože sestra byla úplně opila.
0: Ale všímáte si, jak je krásný, jak ta doba našeho dětství, jak jsou z toho veselý historky. Jako uvědomte si, že kdyby se to stalo dneska, tak vaši maminku zavřou, přijdou z toho ospodu nebo odkaď a normálně vás odeberou.
2: No.
0: Jo, protože panenka, tam by vzali tu panenku s tím nápisem na té prdelce, vaše skandál. Poškrábalý desky a šli byste normálně.
1: To by byl důkaz
2: samozřejmě.
1: Možná
2: ty desky by nebyl takový skandál, ale ta panenka by byl skandál asi.
0: No a kde je konec panence?
2: No to by mě taky zajímalo, kde. Já jednu panenku ještě mám do dneška na chalupě, Janíčku, ale Zuzanka někde se ztratila, chudák.
0: No, že vám voní tolik šlo, jako že jste kvůli ní tady škrábala na desky a dneska ani nevíte, kde je?
2: No, to je děsný, no. To je jako ztracený dítě jedno, no.
1: A já mám doma opičku, kterou jsem od maminky dostal, když mi byl rok narozeninám, takže už je hodně let. Různě jako vypadává ta sláma z ní, protože už má díry, jako, ale sedí furt na mý skříni a čím je starší, tím je ošklivější a jmenuje se Fešanda.
0: Ale je hezký, mně se líbí, jak jsme rozklíčovali, že někdo si teď řekne, pamatuješ, jak jsme před lety našli u popelnic tu panenku, už víme, proč má na prdelce napsáno sex.
2: No, já si myslím, že to dostali nějaký děti někde, že my jsme to nevyhazovali, že jsme to někam to putovalo, ty hračky vždycky se dávaly dál a dál do nějakých rodin, si myslím, ne, mami, nevíš?
1: A ještě se k tomu poutá jedna historka, protože Fešanda, ještě když jsem byl malej a měl jsem to strašně, mě to bylo líto, jsem ztratil jedno její oko. No a maminka všude scháněla, oko nemohla to nikde sehnat a pak se zeptala svého kolegy, jestli ví, kde by sehnal skleněný oko, to v tu chvíli si uvědomila, že on má skleněný oko.
0: No. Ale zas dovedete si představit, jak by vaše malá panenka vypadala s lidským okem umělým?
1: No to by bylo ošklivý.
0: To by bylo ošklivý. Je úplně se vybavil, jak říkali v těch zprávách, že budou promítat Saxánu, ta zase schádila to babský ucho, vaše maminka chudák v oko. Hele, ale to udělejte pro mě, až přijete domů, tak ji vyfotografujte. To musíme dneska, to bude virál, to lípnem na Instač, dáme jí do storíčka, to bude líbískovat celý národ, dáme vaší zrůdičku, takovou jako, a prosím vás, hledá se panenka, jak se jmenovala ta vaše?
2: Zuzanka.
0: Hledá se Zuzanka.
1: A zrůdička Fešanda.
2: Měla hnědý kudrnatý vlásky, byla taková malinká, co to je, 30 cm.
0: Jo, ne, zrovna jsem říkal, že ukázat do rádia, jak byla velká, je velmi... 30
2: cm.
0: Máte pocit, že tohle je 30 cm?
2: 50?
3: Ne.
2: Kolik to je?
0: Tohle, jestli vám tvrdíš doma, že tohle je 30 cm, tak není. Tohle...
2: Teda Aleši, takhle po ránu to bych nečekala takhle. Dobrý.
0: Ale já jsem neřekl nic, já jsem jenom řekl, že to ukazujete špatně.
2: Jo.
0: Tohle už jo.
2: Je 30.
0: No ale tam je důležité, že vaše panenka má takové zvláštní poznávací znamení, když se jí podíváte na její zadničku,
2: tak tam má
0: takové zvláštní tetování,
2: fixu.
0: Které...
2: No, je to vlastně jako tetování. Správně.
0: Jako tetování, které udělal neznámý člověk. Prosím vás, paní Dagmar, tady jsme slyšeli Tatru, to byly 2 13. komnaty v jednom, Česká televize to bere okamžitě. Jaké to byly děti, prosím vás? Tak jako...
4: No přesně tak, jak říkali. Jiří byl takovej klidnej, hodnej a s Alenkou bylo trápení.
0: Prosím.
4: Jako třeba sáňkovala na houslích, ona se učila na housle. Pak rozflákala ty housle,
2: ale
4: já jsem chodila...
2: Jindra Doksanský, byla navedena.
4: Takže já jsem chodila s housličkama je spravovat, to bylo každou chvilku.
0: A jak se to takhle stalo, že takový hodný chlapec, evidentně jste věděla, jak vychovávat dítě, a pak najednou se vám stala taková dcera?
4: No, to už je prostě v nich, že jo? Samozřejmě, to se s tím se nedá nic dělat.
0: Tak to je krásně. A největší průšvih, ano, u synka to bylo to rozbitý okno, nebo zazlobil aspoň někdy, jako, nebo...
4: Tak jo, taky zazlobil, ale já si teď nespomínám na něco, jsi mě chtěl něco napovědět.
0: Jo, ale a jaký to bylo?
4: Jo, takhle, jo.
0: No,
4: já jsem špatně držela ten mikrofon.
0: Jo, takhle to vypadalo, že něco...
4: To já jsem nevěděla.
0: Nenechte se okřikovat, držíte ho krásně, ještě vám bude ta ištry byl říkat, jak máte držet. Krásně ho držíte. No jistě, až budete zpěvačka, tak vás to pořádně naučím. Ale, hele, a jaký to bylo, když přišla dcerka žalovat, že měl doma nějakou tu slečnu, to si ale, pamatujete?
4: No, ale tak mě to bylo líto, že to říká, ale samozřejmě Jiří taky dostal vyhubováno, že jo.
0: A jak to teď měl jenom doma slečnu? To jako...
4: No jo, no ale tak to už člověk měl strach, co se stalo, že tak jo.
0: Bylo mu Ono jde o to, kolik mu bylo, že jo, tenkrát.
4: No, já už se nepamatuju.
0: No, už 30 bylo na času. Sourozenci to dávají dohromady teď zpětně, ty letopočty. Ne, ale povedli se vám děti.
4: Ne, zaplať pámbu a hezky se o mě teď starají. Moc hezky.
0: No, podívejte to teď. Hezky se staráte o maminku. Ano, gratulujeme. No, Lucia Šoralová a její dětství. Máme tady ten Mezinárodní den dětí. Lucinko, tak Je na čase, a vy máte tu výhodu, že tady není nikdo z rodiny, kdo by teď práskal, co byla pravda a co. To je děsivý mít maminku, jako jo, to svědomí, že si nemůžete vymýšlet. Tak Lucko, vy a vaše dětství?
3: Aleši, nepotykali jsme si, jak jsme se potkali tam v domě, to teď že? Úplně. Já totiž tak... bych nerada celou dobu potom jako špatně.
0: Že jo, já myslím, že jsme si asi
3: Já potykali. Myslím, že jo, na konci toho pořadu, no. Jak jsme byli v kaplici, tak jsme se potykali.
0: No, hele, no, a co dětství?
3: Dobře, já musela jsem to otevřít, protože já nedokážu.
0: A já jsem si právě říkala,
3: dobře,
0: dáma
3: promiň, to. Dobře, promiň, tak dětství, no, jelikož si teď můžu vymýšlet, jak jen chci, ale ne, já říkám vždycky pravdu a tak to bylo i, když jsem byla malá, jsem byla takový ten, moje dcera říká, že jsem musela být strašně trapná, že by se mnou určitě nekamarádila. Jsem byla takový to dítě, co se už narodilo starý vlastně rovnou a máma mi řekla, že ty se na mě dívala dvojročná tými obrovskými očami a odsudzovala si už tedy všetky moje prostě švihnuté prostě akcie. Já jsem vůbec nemohla prostě. A fakt je, že máma se mě velice brzy začala ptát jako na věci, že jestli má udělat tohle nebo tamhle a já to v podstatě jako velice brzo začala vést, bych řekla. Protože ona byla úplný cvok. Třeba ona dělala takové věci, jako že a dneska je škaredo, nepůjdeme do práce ani do školy. A dala si peřinu přes hlavu. Ale to jako vážně. A já jsem stala, no tak to jakože vážně nie. Ty si rob, co chceš, ale já jdem do školy. Máme písomku a tak ďalej. No, takže tohle, nebo třeba jsem mi zakazovala se učit po škole, protože říkala, že v škole si bola doteraz, čo se jim nepodarilo doteraz, to nebude. Prostě teraz už jsi tu pre nás, pre rodinu. A já jsem se učila tajně ráno, řekněte mi nějaký dítě, který si přivstane a učí se tajně ráno, aby do školy bylo naučené. Takže to bylo úplně všechno naopak. Já se pak jakoby starala vlastně o sestru, která vůbec nechodila za mámou, ale Lucka, může mít zvon, máš úlohy urobené, máš všetko dobré, tak můžeš. Protože bylo jasný, že relevantní odpověď dostane spíš ode mě. Máma byla prostě blázen, ona se tak poletovala životem, ale jako vlastně dneska to kvituju, protože ta svoboda v podstatě mě vychovala. Dneska se tomu říká výchova nevýchovou.
0: Aha. To je nádherný. Maminka, splněný sen všech dětí.
3: Kromě mého. Já to jsem úplně zoufala.
0: To je nádhera. Ano, ne, já jsem si myslel, že to tak jako Štréblovi už nic nepředčí, ale tohle je nádherný. Já jsem věděl, že ten pohled do vašich dětství bude stát za to. Já myslím, že na řadě je další píseň. Co vy na to? Co to bude?
3: Tak dáme další s textem Michala Horáčka, Vionská balada zase a mé zhudebnění Kej Klíři.
0: Velmi se těšíme. Dámy a pánové, jste na příjmu Českého rozhlasu, posloucháte Tobogán, Jiří Štrébl, Alenka Štréblová, Dagmar Štréblová, Lucia Šralová, její duchovní bratr Michal Mihok a to všechno na vlnách Českého rozhlasu v přímém přenosu.

0: Lucia Šralová, Michal Mihok živě na vlnách Českého rozhlasu. V dnešním toboganu pro Dagmar Štreblovou má tady Jiřího, má tady Alenku, Lucii Šralovou, Michala. Podívali jsme se do vašich dětství, ale přeci jenom ten den dětí přináší i to, že vy jste se stali rodičemi. A co je vlastně pro vás společné, vy máte každý dvě děti. Je to tak. Tak mi prozraďte, jací jste rodičové. Poučili jste se toho, už jste se dočkali té chvíle, že jste si řekli, já jsem si řekla, že nikdy nebudu jako můj táta, nikdy nebudu jako moje máma. A teď jsem řekl větu, kterou oni říkávali, tak
1: Jirko. Samozřejmě, to se mi děje, že dělám to, co jsem třeba u rodičů neměl rád, ale já se musím přiznat, že já jsem si bohužel dětí nějak zásadně neužil, i když jsem byl, a byl to nejkrásnější rok mého života, to musím říct, byl jsem rok na mateřský dovolený a to byl pro mě nádherný zážitek a vždycky, když někdo řekne, že z toho otrávený, tak to nechápu, protože já byl úplně šťastný, jako bylo to nádherný. Ale děti se mi brzo odstěhovaly nejdřív do Vídně na 3 roky a pak asi na 5 nebo na 6 let do Izraele. Já jsem mi teda navštěvoval a oni jezdili ke mně na prázdniny a na Vánoce, tak jsme se vídali, ale přece jenom taková ta zátěž, že bych je měl pořád, tak to jsem neměl, což se projevilo na tom, že jsem jim víc dovolil, než by bylo zdrávo a nebyl jsem důsledný, což je velká rodičovská chyba. No, to se mi stalo.
0: Ale třeba ne, třeba oni ocení tu volnost, kterou od vás měli a díky tomu se tak jako rozletěli po světě a co?
1: No, nevím, jeden čas to nevypadalo, že jsou mi za to vděčný, ale teď je to, myslím, všechno v pořádku.
0: Čili teď je máte rozlítaný kde po světě?
1: Ne, teď normálně rozlítaně jsou v Praze.
0: Čili okusili svět a vrátili se zpátky domů?
1: Ano, jsou v Praze a vypadá to, že snad zůstanou.
0: Děkuji za ten pohled, až trochu místy bulvární. Alenko, co vaše rodina, co o ní prozradíte, jaká vy jste maminka?
2: Trošku mi to připomnělo tady, když jsem mluvila o svojí mamince. Já jsem, musím říct, zaprvé to si vypučuju od Bolka Polívky, který to kdysi řekl k opačném gardu. Já jsem svým dětem dopřála luxus, aby mělo každý svého vlastního tatínka. On to hrozně hezky tenkrát řekl, mi se to hrozně líbilo. Tak to se mi přihodilo a myslím si, že moje děti, já mám dceru starší, pak syna, to se mnou skutečně neměli úplně jednoduchý v tom smyslu, že taky jsem neměla úplně na ty partnery jako štěstí, takže jsem dost často pobývala s nima jakoby sama.
0: Aha.
2: A musím říct, že na to, jak jsem vlastně na tu výchovu úplně nestačila, protože jsem moc doma jako nebyla, to znamená večer člověk odchází do divadla, nebo jsem točila třeba týden úplně mimo Prahu a tak dále v jejich docela pubertálním věku, což teda bylo docela pro mě utrpení představovat si, co se tam děje, ale oni jako vypadali, že jsou hrozně hodný, jo?
0: A hlavně šťastný, a protože ve chvíli, kdy v publiku...
2: Ale pak jsem se samozřejmě zpětně dozvěděla různý historky. Já si pamatuju jednu geniální historku, když jsme teda bydleli v bytě, kde v kuchyni byla taková jako kamenná podlaha a moje dcera odcházela, promiň, Borko, ona tady dneska měla bejt, ale není tady, tak to můžu říct, ona by se jinak na mě zlobila. Odcházela do školy, to byla v 9, jo, nebo nějak. Prostě odcházela do školy a postavila takhle ten baťoch v kuchyni. A ozvala se takový typický zvuk flašky.
0: Jo.
2: A já jsem říkala, Deboro, kam jdeš? A ona, do školy. A já říkám, co máš v tom baťohu? Nic. Říkám, co máš v tom baťohu? Jako co? A říkám, otevři ten baťoh. Ne, já už musím, ne, dej mi ten baťoh. A tam byla flaška vína prostě, normálně, regulárně, červený víno. Tak jsem říkala, co to má znamenat? A ona... jako to je, já to nesu, víš co, hele, to jsme to koupili mámě tady Terezi, ona má potom narozeniny. A jsem říkala, jo, a ty to nesíš do školy, to je jasný, to je samozřejmě, hele, já se tady u sebe nechám, jo, zavolám mámě Terezi a my si to vyřešíme. Ne, dobrý, tak šla na něco šla na záchod a my jsme tam měli jako to okýnko do toho, jak se to jmenuje,
0: do světlíku.
2: A jsem byla v koupelně a slyším, jak volá, říká, ty vole, ona to našla. Ona to našla. No nic, dobrý, no tak to nějak vyřešíme jinak, no tak jo, tak čau. A odcházela do školy, oni jeli na školní výlet někam, jo.
0: Aha.
2: A pak jsem se, po letech jsme se o tom bavili a on říká, no my jsme si koupili novou mami, co si myslíš? Jako, takže prostě různý historky jsem se dozvídala, to, ale je pravda, že třeba jako u Deboře poprvé, Když bylo 18 let, já jsem pro ní uspořádala oslavu v divadle Rubín, dokonce jsme jí tančili s Mamma Mia, prostě taneček, ty kamera, všechno jsme udělali. A ten den, den potom, kdy my jsme měli ještě pejska a chodili jsme samozřejmě na venčení, vždycky jsme si říkali, kdo kdy s ním půjde, já jsem si šla lehnout, tam ona někde byla a psala mi, jo, já ho vyvenčím, a prostě přišla ráno v 7. A to bylo asi 2 dny, nebo já nevím, jak dlouho, po těch 18. A to se mi fakt tak zmydlila, že mě bolely ruce. Ale ona, jak byla ožralá, tak nic necítila. A já jsem jí šla zbudit za hodinu, že musí do školy, že? Jsem si je chtěla pomstit, jo? Což samozřejmě jsem pochopila po tý hodně. Takže když to teda nešlo, když fakt z té postele prostě nemohla vylíst, tak jsem jí aspoň vysypala celý baťoch i s botama do postele, jo? Úplně nesmysl, jo? Já jsem měla takový stek, já jsem říkala, takže já celou dobu to zvládáme, a když je 18, tak se stane takovýhle průšvih, jako. Říká, no, tak a co jsi myslela, tak je mi 18, tak co, jako, no, prostě šílený, jo. Ale vlastně ona je prostě neuvěřitelně strašně hodný člověk. Dneska, když ji vidíte, tak byste to do ní v životě neřekl, jo. A vlastně můj syn, mám pocit, že neprožil nějakou pubertu, nebo nevěděla jsem o tom. Trošku jsem se nějaký drobnosti potom dozvěděla, ale vlastně nic dramatického, jo. A můj syn se dal teda na dráhu jako naší, takže ten už teď začal jako. A oba dva teda taky byli, Debora i Tadeáš, byli venku taky v cizině, žili tam nějakou dobu a tak dále, takže za to jsem moc ráda, že naše děti to mohly zažít, a je to něco neskutečně, myslím, důležitého v tom vývoji těch mladých lidí, aby se seznámili s tím světem, s tím venkem, uměli mluvit a tak dále, tak to si myslím, že to. Já jsem na obě dvě hrozně pyšná a myslím si, že vždycky mi všichni říkají, ty jsi vychovala tak úžasný děti, a říkám, já se obávám, že to úplně není moje práce. Že jsou
0: jak přísná maminka tady, říkají, malá praskačka donášela na bratra a pak se pohoršuje nad tím. Mimochodem, když jsem se ptal předtím, jak dopadla ta panenka s tím nápisem, nechci šťourat, ale jak dopadla ta zabavená flaška toho vína?
2: No, to byla dobrá.
0: Já si myslím, že to bylo tím, že tam něco cinklo, maminka zbystřila.
2: No, říkala, ale tak jako chápete, že jde ráno, prostě v 8 hodin dítě do školy a tohle se vozve. Jako,
0: a ty už byla v 9.
2: No.
0: Ale
2: zmydlila.
0: Já si vzpomínám na nádheru, tím jste mi to připomněla. Ivone Přenosilová měla velmi přísného tatínka, generála, vojáka, a když už začala brzy zpívat, jí bylo 15, ona byla mladinká, že jo, samozřejmě, ale dostala se do víru všech těch zpěváků a už chodila točit a chodila na mejdany od 60. leta, že jo, a vracela se někdy asi v 5 ráno a bylo to takový to klasický, jak se nemohla strefit tím klíčem do toho zámku, a najednou se rozrazily ty dveře a její tatínek generál denně po té 5. hodině šel na tu šichtu, a ona říká, já jsem se tak nonšalentně opřela o ty dveře a říkám mu, do práce, lopato. A ona říká, a táta mi takovou ubalil, že jsem vzala o ty druhý futra, od té doby to vždycky doma říkáme, do práce, lopato. Strašná věta. No, to jsou krásná přiznání. Lucinko, tak ty jako maminka, vzala jsi si něco ze své maminky tedy? Byly už děti ve škole někdy, nebo?
3: Děti chodí pravidelně do školy, ale já jsem chtěla říct Alence, že jak my jsme se s Jirkou vlastně spoznali v době, kdy se nějak narodila Deborka, že jo, bylo to tak nějak. No a já, Jirka jak fotí pořád, tak vlastně on mi vždycky ukazoval fotky a já vlastně tu Deborku z těch fotek znám od malička, já ji nikdy neviděla naživo. A já ji znám a mě fascinovalo to jméno a já stále, já budu mít Deborku. Celý život jsem to měla připravený a když jsem už měla to břicho, v něm tu Deborku, tak moje úhlavní kamarádka z dětství, ze školy prostě, Stina, mi najednou říkala, to zase přepnu do slovenštiny, nemůžeš jí dať jméno Debora, ty to nepočuješ, Debora, veď to bude úplně upracovaná, také ťažké jméno, bude mít ťažký život, Debora. A teď ona mě úplně zničila, ona mi tohle říkala. A mě to jméno, které já celý život jsem si ho připravovala, tak prostě ona mě tak zmátla, že já jsem jako v té poslední chvíli dala Rebeku. A vlastně ta Rebeka se ptala prostě, a jak to vzniklo, já, no, to ti ani nebudu, prostě já vlastně to nebylo nikdy v plánu, ale prostě věděla jsem, že chci tam R, že jsem chtěla, aby to bylo krásné židovské jméno, ale prostě ona mi úplně zničila tu Deboru.
2: A přitom víš, co znamená Debora?
3: Ne.
2: Znamená včela. hebrejsky.
3: Aha, vidíš,
2: takže to je úplně
0: takový. Je právě takový upracovaná, taková
2: ulítaná. No, ona vyloženě,
3: pravda,
2: no, něco na tom trochu je.
3: No, ale mně se to jméno prostě šíleně líbilo. No, ale to jenom jakože fun fact, že prostě moje Debora je Rebeka. A já jsem jiná než maminka, já jsem koncept, nebo takhle, já jsem praktičtější a racionálnější, ale fakt je, že jak jsem vlastně neměla, asi taky nejsem úplně koncepční, takhle bych to zhrnula, jak vlastně jsem nedostala ten, já bych i ráda, ale já jsem neměla schedule, já jsem jako vlastně tak jako šla instinktivně, aby všecko nějak bylo splněno. A takže mé děti se taky těší takovým těm věcem, jakože prostě nevím, že to jako proplouváme. Není prostě jeden čas na, nevím, snídaní, na večeři. Není prostě ten režim pevný, protože ho neumím. Ale jinak jakoby, posílám je do školy samozřejmě, sleduju, prostě jestli se učí, po případě se chci učit s nima, což nenávidí úplně. Prostě moje dcera, když začnu se s ní učit, tak ona vůbec neposlouchá, co jí vysvětluju, ale začne opakovat, jak mávám rukama u toho, začne mě jakoby napodobovat. Ale já za to nemůžu prostě, já prostě bohužel u všeho mávám rukama a prostě u toho vysvětlování a ona vůbec, ona mě úplně ignoruje, takže já si to řeším na dětech, které učím zpěv a ty mi vlastně dávají feedback, že jsem jako, že nejsem úplně tak strašná a vlastně díky tomu prostě jsem v pohodě a pak jim to doma vždycky vyčiním. Vidíš?
4: Taky napadá k tomu něco teda ještě.
1: Já jsem chtěl říct k těm, jak se sešlo, že máme doma děti. Jo, ty jsi chtěl něco říct.
4: Tak to je, ne, no,
1: jak jsme se sešli tady s těma dětma s hebrejskýma jménama, tak my jsme s mojí tehdejší ženou, s maminkou mých dětí, jsme se nemohli rozhodnout, jestli se, když to bude holčička, jestli se bude jmenovat Sára nebo Ester. A tak jsme nakonec v divadle jsem den před porodem nechal hlasovat a bylo tam 8 lidí a 4 byli pro Sáru, 4 pro Ester, tak se zase nic nevyřešilo. A ona nakonec odjela, my jsme se, ne, že by byl jeden, ne, my jsme nám se oběma líbili obě ty jména, nemohli jsme se rozhodnout. A nakonec jsme se teda dohodli, že to bude Sára. No a když se narodila, jsem říkal, ahoj Sáro. A ona říkala, ne, já jsem jí pomenovala Ester.
4: Krásný.
0: No, ano, no. Ano. Já dneska je moda, že klidně můžou být 2-3 ty jména, ty holky to sbírají.
1: A ještě jedna drobná vsuvka, to mě napadlo, že jak říkala Lucka, že neumí nějak ty přesný hodiny dodržovat. Maminka to asi nebude ráda slyšet. Maminka se mnou jezdí, nebo jezdíme spolu na dovolenou. Ne, skoro na celý prázdniny. Já jsem šťastný, že spolu jsme na dovolení, jsme spolu v Českém ráji. Maminka tam může díl spát a ráno si dáme snídani a pak se ozve Jirko, je 11 a to znamená, že si má, že si chce dát pivo.
0: A to je ten elixír toho mládí, no jistě. Jo, tím nenápadně naznačujete, že už bude poledne a ještě jste úplně střízlivý. Já jsem
1: ještě šmarané, maminka. Jo,
0: Zařídíme samozřejmě, máme tady všechno.
4: Já jsem ještě koncepčnosti rychle chtěla říct, můj syn jako Zoroch, jo, a ten, on miluje řád, on to musí mít všechno přesně a všechno. A teď se narodí mě, že jo, takže strašný utrpení. No takže to se prožívala dost podobný, no tak já jsem taky bík, výborně, takže mi rozumí. A teď jako my jsme jednu dobu se kamarádili hodně s Tomášem Matonovou, s Luckou Benešovou a Tomáš, ač tak nepůsobí, tak on má všechno předem, nebo oni oba dva hodně dlouho dopředu plánovali věci. A jednou jsme byli u nich na chalupě nějak taky a viděla jsem teda, že jak tam sedí a hrozně přemýšlí a říkám, co se dělali, nebo co jako říkal, já bych chtěl mít takovýho tátu, jako je Tomáš. A říkám, proč? Jako, nebo co? Jako, já jsem tady teď našel takový papírek a tam je seznam úkolů, co musí splnit. To se mi líbí, mami, víš?
3: Nebo je dítě, chápu.
4: Tak jo.
0: To je fascinující, nejprve. To je taková terapie tady, vidíte, to jsme vás pozvali, abyste si to tady vyříkali, jo, jiný musí chodit složitě nějakému psychologovi. Vyříkávali jsme to tak dlouho, Lucie, Michale, že stihnem do vysílání už jenom jednu píseň. Čili vy si domluvte, která bude ta důležitější, zajímavější. Tu další nám tady zahrajete jako přídavek, samozřejmě, pač, no, jste placený za 4. Ale Když se podíváme, co nás čeká v toboganu dál, já jsem rád, že za týden se poprvé podíváme do Ypsilonky. Já tomu říkám takový malý Silvestr, protože my jsme přetáčeli v Ypsilonce, víte, že tam točíme pravidelně jednou měsíčně a původně to měly být takové vlastně jako obyčejné půlkulaté narozeniny Nadi Konvalinkové. Ale ve chvíli, kdy se tam sejde ještě Jarka Krečmerová, když k tomu přijde Jirka Lábus a je tam kompletní parta z Ypsilonky, no byl z toho Silvestr neskutečně, já jsem se dlouho opravdu tak nenasmál. Takže příští sobotu tahle ta Ypsilonka a narozeniny Nadi Konvalinkové a pozor, v Ypsilonce se sejdeme opět 8. června večer pro vás, kdo byste nemohli během dopoledne v 19.30 a to budeme společně slavit. My rádi slavíme 80. Arnošta Goldflama. Bude tam třeba Olda Navrátil, Pavel Nový, Osazenstvo, inscenace Spálená 16. Všechno to najdete na stránkách toboganu2.rozhlas.cz, abyste za námi přišli. Podívám se na své hosty a musím teda říct, jako stalo se někdy během rozhovoru, že by takhle dlouho se nikdo nezeptal na Knoblocha a na Pumrovou? Nebo se na to ptají většinou hned jako úplně v úvodu? No, ano.
1: Úplně v úvodu ne, ale neobejde se to bez toho.
0: Že? A já jsem teďka právě v těch dvojích kleštích, že si říkám, tak nebudu je tím trápit, to jsou prosím vás vy, kdo nesledujete Ulici, to není skrytá reklama. My, co sledujeme Ulici pravidelně a nestydíme se za to, já jsem dlouho, třeba ten Vasil Friedrich, já když jsem ho prvně uviděl tady v rozhlase jako nového kolegu, já jsem mu chtěl rovnou vynadat. Protože já jsem ho znal jenom z toho seriálu a já jsem říkal, tenhle hajzl tady bude s náma jako chudák vandička, jak se k ní chová, to je před lety, že? Čili musíte vy pořád do dneška ještě vyvracet, Alenko, že jste sympatická, milá, protože přeci jenom ta Pumrovka je přeci jenom, to je protiúkol, ne?
4: No, úplně ne. Já tu energii mám samozřejmě v sobě. No tak když od malička jsem byla zlobivá, tak nejsem úplně taková ve všech ohledech. To samozřejmě ne, to je nějak napsaný, ale to gro, tak někde ze mě asi vyvěrá, že jo? Tak oni sami mi říkali, že ani netušili, co napsali. Že?
0: Ale ona je vlastně sympatická, ale...
4: Já si taky myslím, že ona není úplně zlá. Tak jsem to teď za ty roky, už jsem to nějak obhájila, že ona to sice dělá trochu blbě, ale myslí to dobře a občas se stane i, že to vlastně má dobrý dopad potom, to co ona udělá. No, tak není to z gruntu taková. Tak někdy lidi na mě nereagují třeba hezky. Když jsme měli tu podpisovku tenkrát, jak jsme se tam potkali, tak třeba některý řekli, od vás ne. Mě obešli, obloupili. Ne, od vás ne.
0: Ale já miluju sledovat ty vaše druhý plány. Jo, jako pokud si tam s tím vyhráváte, já jsem ten, který to sleduje, všimněte si, vepředu u stolu je nějaký důležitý dialog, ten mě nezajímá, a vzadu Pumrovka za tím výčepem jedno velký ucho.
4: Děkuju, že to říkáte. Protože...
0: Nebo jde nenápadně tam něco nese, aby jako jo, jí něco ke lišce neušlo, to já miluju vaše.
4: Když tam nic neříkám, tak potřebuju aspoň něco, takže někteří režiséři už s tím pracují dopředu. Ano. Říkají, ty tady sice nic nemáš, ale já říkám, ne, dobrý, já to udělám.
0: Druhý plány, to mě moc
4: baví. Ty herci říkají, jo, my tady máme dialog a proč je to na tu Alenu? Ta kamera. Dobrý, děkujem.
0: Je to v tu chvíli zajímavější. No a Jirko, vy ještě musíte obhajovat, že jste ve skutečnosti jako inteligentní a... Dobře.
5: Nevím, jestli se mi to povede.
0: Miloš Knobloch, co si budem povídat jako oblíbená postava?
1: Miloš Knobloch ze začátku byl jako úplně nejneoblíbenější postava, že jo? Tak,
0: fakt? No,
1: ano. No to první dva roky ano. Poškrábal mi auto, to slovo ani nemůžu říct, který mi na to auto napsali. Pak mě pán utrh v obočí, protože jsem se choval špatně k té holčičce. Lidi to některý berou úplně vážně, nedokážou pochopit, že já jsem to pánovi říkal, že jsem herec, ať si to vyřídí se scénáristem. On mě jak neslyšel, tak vzal bojí hlavu a na záchodě o ty dlaždičky, jak jsou takhle spojené ke tovosti, jak mi takhle utrh v obočí. No, tak jsem mu poděkoval, šel jsem domů, to nemělo smysl, on byl opilej, bylo to 6 hodin odpoledne, byl úplně na mraky a byl o hlavu větší, tak jsem šel domů. No a pak se to stalo z začátku, že já jsem měl psa, který jsem měl Roxy a toho psa jsem nějak někam zavedl, ten pes se ztratil a my jsme národ pejskařů, takže mě fakt národ nenáviděl, řvali na mě, co jsi udělal se psem, jako strašně mě nadávali a já už jsem toho měl fakt dost, jednou jsem potkal paní a byla asi čtvrtá ten den a měla ještě takový ječavej hlas, jako takhle mě křičela, co jste udělal tomu pejskovi, byla hrozně, a mě se udělalo modro před očima, jsem se na ní měl usmál, šla s takovým malým pejskem, s tím krysaříkem, tak se na ní měl usmál, řekl jsem, paní, ještě chvilku na ně budete zlá a já se projdu i s tím vaším pejskem.
0: Dámy a pánové, měli jste šanci poznat tuhle dvojici sympatickou, která si pozvala i další dva hosty, maminku, takový byl dnešní tobogan. Poprosím o závěrečnou písničku, o kterou se postará Michal Mihok a Lucia Šoralová. Jsem rád, že tady byli Jiří Štrebl a Alena Štreblová. A v první řadě paní Dagmar Štreblová, díky které jsme se tady vlastně náhodně sešli a já se těším v březnu na těch našich společných kulatých narozeninách. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, mějte se krásně, hezký víkend.

0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
1: Do baziliky v Jablonném Podještědí se vrátila ukradená lebka svaté Zdislavy. Na českých silnicích letos zatím zemřelo 23 motorkářů. Je to dvakrát víc než loni. Počasí bude oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky a teploty až 28 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne.

0: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jabloném v Podještědí. Je vystavená na hlavním oltáři a dohlížejí na ní policisté. Církev ji při svatozdislavské pouti dnes vystavuje naposledy. Nechce už riskovat její další krádež po tom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Po dnešku by měla být lebka uložená v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
2: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách, ještě i na Moravě.
0: V Česku letos pěstitelé brambor zmenšují svá pole. Proti minulému roku je to až o 10%. Oznámil to Bramborářský svaz s tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle předsedy svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyváží mimo Evropskou unii.
4: Některé státy, někteří odběratelé, třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe, prostě přestali to zboží brát, protože budují vlastní kapacity. No a ta poptávka po hranolkách z Evropy se snížila a tím pádem to zboží zůstalo na skladu.
0: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. V Brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií se před hodinou zastavil provoz. Soud místním obcím schválil demonstraci proti intenzivní dopravě. Auta projedou znovu až večer.
5: Horská autostráda nezvykle zeje prázdnotou, dole v údolí ale žádný dopravní chaos nevzniká. Situace je podle expertů z obou stran hranice nad očekávání klidná. Tak to podle rakouské policie obvykle sobota nevypadá. Kolony se netvoří, řidiči si zřejmě vzali k srdci varování a na jednu z nejvytíženějších tranzitních cest v Evropě se dnes nevydali. Místní obyvatelé vysvětlují svůj protest tím, že hluk a prach z brennerské dálnice už se nedá vydržet. Průsmykem jezdí čím dál víc aut. Loni to bylo asi 14 milionů osobních a nákladních automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Na letišti v Hradci Králové se během víkendu představí desítky historických i moderních letadel a vrtulníků. Zájemci je můžou vidět na 34. ročníku aviatické pouti, kterou po přesunu z Pardubic poprvé hostí Hradec Králové. Letový program pořadatelé připravili oba dva dny mezi 12. a 17. hodinou. Nejzajímavější stroje popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
6: Pro, řekněme, větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe. Pro rodiny s dětmi určitě to budou Scandinavian Catwalk, protože jejich vystoupení opravdu jako dechberoucí. Samozřejmě letecká akrobacie, budeme tady mít stíhačky i Blériot, takže opravdu průřez celou historii letectví.
0: A my se na aviatickou pouť do Hradce Králové vydáme už za hodinu přímo s naším kolegou, který je na místě. Tenista Jakub Menšík je po postupu do osmifinále Roland Garros jediným českým tenistou ve dvouhře. Marie Bousková i Karolína Muchová vypadly ve třetím kole. Boj o čtvrtfinále čeká Menšíka zítra Rus Rubljov.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, místy přehánky a bouřky. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 18. Zítra čekejme zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu oblačnost přibyde, postupně se přidají přehánky a bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Zítřejší teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 19.
2: Doprava.
0: Na D10 ve směru z Prahy na Turnov jsou kolony mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Na 57. kilometru je zúžení. Směrem do Liberce je ještě jedno omezení u Hodkovic, tam je fronta kratší do 10 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pojedete pomaleji před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Ucpaná je silnice 3 z Prahy do Budějovic, a to na průjezdu Benešovem. Do kolony se dojíždí zamračí a je to až na 20 minut, než projedete Benešovem. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už omeletky Heleny Pavlovské.
7: Milí posluchači Dvojky, v podstatě jsem měla dost nabitý týden. Natáčela jsem podcast u Čestmíra Strakatého a pak jsem vystupovala v Jablonci nad Nisou. Mám Jablonec ráda. Nedaleko v Bedřichově měla chalupu má první velká láska. V Maxově má chalupu moje dobrá kamarádka Zuzana a můj partner strávil několik dětských let u své tety v Josefově dole. Cesta z Prahy proběhla bez problémů a já jsem vzpomínala, jak kdysi v dobách mého mládí jsme na cestu do hor museli počítat s víc jak 2 hodinami. Dnes jsme byli z domova na místě za 1:20. Čestmír Strakatý se mě zeptal, jak jsem snášela to, že mě rodiče nikdy nechválili. Opravila jsem ho. Maminka mě nechválila. Můj otec se sice konkrétně ke mně nikdy nevyjadřoval, ale byl přesvědčen, že jsem nejschopnější na celém světě. O úspěchu dnes zapřemýšlíme v omeletkách. Právě začínají a snad víte, že jde o polední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou.
2: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, před písničkou jsem vám už prozradila, že dnes se budeme zabývat úspěchy. Začnu s ostra. Červen je symbolem výsledků, dokončení práce a nových začátků. Končí školní rok, lidé dostávají vysvědčení, dokončují projekty a často si uvědomují, co za první polovinu roku dokázali. Proto je červen spojovaný s odměnou za úsilí a s pocitem, že dlouhá práce konečně přináší výsledky. Existuje i přísloví, jaký červen, taková úroda. To symbolicky znamená, že úspěch přichází po trpělivosti a vytrvalosti. Červen má také vliv na psychiku lidí. Je víc světla, energie a motivace a proto mnoho firem i slavných osobností představuje své největší projekty právě v tomto období. Pocit zadosti učinění měla veliký Srí Lančanka, která dostala vládní vyznamenání jako nejúspěšnější podnikatelka roku 1995. Byla později zatčena, protože se zjistilo, že je muž. Policie vysvětlila, že Satam Bič Sriarat, který strávil v přestrojení za ženu asi 3 roky, dostal bankovní půjčky v celkové výši 500 tisíc dolarů a rozběhl úspěšný obchod zaměřený na export krevet. Choval se jako bohatá žena s kontakty ve vládě, uvedl policejní inspektor Mohammad Nizam. To a jeho silácký ženský půvab z něho pravděpodobně udělali úspěšnou podnikatelku. Srí Rajtán byl navíc legálně vdaný za 29letého muže. To jsou velmi vzdálené úspěchy, ale nebojte se, zabrousím i do domácích řad a taky trochu zavzpomínám na své dětství a mládí. No ale ještě předtím mi dovolte vtip. Šéf si zavolal k sobě do kanceláře jednoho ze zaměstnanců. Bobe, pravil, pracuješ u nás už rok. Začínal si v podatelně, za týden si povýšil na obchodního zástupce, po měsíci si už byl manažerem obchodního oddělení. Za pouhé 4 další měsíce se dopracoval k postu viceprezidenta naší korporace. Já už mám na čase, abych odešel do důchodu a z tebe chci udělat prezidenta naší společnosti. Co tomu říkáš? Díky, odpověděl zaměstnanec. Díky? Opáčil šéf. To je všechno, co mi řekneš? No ale ne, odvětil zaměstnanec. Díky, tati.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, tématem úspěch jsou dnes plné omeletky. Pocit úspěchu jsem měla, když se mi povedlo zhubnout 25 kilo. Helena Vondráčková mě tehdy upřímně chválila. Byli jsme slavit na hradě, založení republiky, a ona hlasitě zavolala na celý sál. No to je úžasné, jak si to dokázala. To je úspěch, jak si zhubla. Podívej, ještě tak 20 kilo a budeš skoro normální. Každý úspěch ztratí pel. Když si vzpomenu na slova své matky po tenisovém turnaji v mých 12 letech, řekla: mezi slepými jednooký králem. A tak hledám úspěch tam, kde není srovnání. Pro mou matku byli úspěšní lidé ti, kteří jsou večer s celou rodinou doma a mají všichni uklizeno. Za vrchol úspěšnosti má matka považovala dlouhá manželství s několika dětmi, kde oba rodiče mají vysokou školu a přesto jim na zahradě rostou švestky, jahody, hrušky, maliny. Jednou jsem byla s mámou na chalupě a jí připadalo celé naše okolí mnohem úspěšnější než já. A pak přišel večer a nedaleko našeho domu zastavilo auto. Seděl v něm asi 30letý muž. Seděl tam asi 10 minut a moje maminka znervóznila. Začala si myslet, že je to lupič, co obhlíží terén. Začala si myslet, že je to uchylný vrah. No a proto mě poslala za ním, abych se zeptala, co tam dělá. Hrdině jsem šla a otázku jsem zvolila taktickou. Nepotřebujete něco? A pak jsem se vrátila a maminka hned: no tak co? A já s přehledem řekla: úspěšný člověk. Když jsem se optala, jestli něco nepotřebuje, tak řekl: asi tak ještě 5 minut, abych si tu v klidu mohl dojíst tuhle jogurtovou zmrzlinu, než zahnu tamhle za ten roh a půjdu domů ke své ženě a 4 dětem.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: O úspěchu si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. Občas mnou projede pocit úspěchu, když navařím a má rodina jídlo konzumuje a přidává si. A já to pak nevydržím a zeptám se, je to dobrý? A syn ke mně zvedne od talíře oči a řekne, jo. A tak je teď čas, abychom si společně zavařili. Připravíme si hned dvě lahůdky. Sýrovou polévku, hodnou obdivu a upečeme si jahodovo-rebarborový koláč s drobenkou. Na sýrovou polévku hodnou obdivu potřebujeme vývar jednojaký, tavené sýry a hned tři balíčky, sýr na strouhání, když máte parmezán, budete mít lahůdku. 2 až 3 cibule, 4 stroužky česneku, který je nakrájený, potom nové koření, pepř, sůl, trochu bílého vína, ale nemusí být. A zbytky pečeného kuřete nemusí být. A mrkev, opečený starý rohlík nebo chleba potřený česnekem. A feferonku. A základem je, že dáme vařit bujón, v něm rozpustíme sýr a přidáme k němu obsah pánve. Na pánvi na másle s olejem osmažíme cibulku a česnek, kolečka mrkve, eventuálně kousek klobásy nebo šunky, nebo zbytky kuřete, kousek slaniny, trošku feferonky. A vše vmícháme do polévky a společně povaříme do měka. A pak nastrouháme tvrdý sýr a můžeme ochutit bílým vínem. Po jeho odpaření podáváme s opečeným chlebem potřeným česnekem. A zdobíme. Máme-li čím, tak čímkoliv zeleným. A máme-li zakysanou smetanu, přidáme. A máme-li sladkou smetanu, taky můžeme přidat. A chceme-li polévku hustší, stačí uhnízt francouzskou kuličku. Špetku másla smícháme s hladkou moukou, uválíme kuličku jak na cvrnkání a postupně z ní uždibujeme a házíme drobky do vařící polévky. A máme-li chuť, můžeme maličko posypat muškátovým oříškem. U této polévky je důležité pracovat s fantazií. V polévce můžeme mít i brambory, i nakládané houby, prostě cokoliv. Základem je ale vždycky bujon a tavený sýr. Jinak je polévka velice variabilní. To znamená, že do ní lze použít všechno, co nám lednička nabídne. A je moc dobrá, fakt, dobrou chuť. A teď si upečeme jahodovo-rebarborový koláč s drobenkou. Určitě jste takový koláč už pekli. Já ho dělala včera a slavil velký úspěch. A tak vám recept zopakuji. Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 150 gramů másla, 100 gramů cukru, 1 vejce a 1 žloutek, špetku soli a nastrouhanou kůru z 1 citronu. A všechno zamícháme a vytvoříme linecké těsto, které dáme na minimálně půl hodiny odpočinout. A mezi tím si připravíme náplň. Já pod jahody a rebarboru rozmíchala kelímek a půl tvarohu s jedním vajíčkem, s 2 lžícemi pudinkového prášku, s trochou rumu a citronovou šťávou a s cukrem. Použila jsem asi 3 lžíce. Potom jsem těsto namačkala do vymazané zapekací formy, na něj jsem navrstvila tvaroh a na něj jsem naskládala oloupanou a nakrájenou rebarboru a napůl překrojené jahody. Posypala jsem skořicovým cukrem a ještě trochu skořice a navrch jsem nasypala drobenku z másla, polohrubé mouky a cukru. A pekla jsem na 180 stupňů 55 minut. Ať vám není do pláče, dejte si kus koláče. Dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, úspěchem se dnes zabýváme v omeletkách. Proto jsme možná před písničkou společně pekli a jedli. No a teď vám přečtu povídku, která se jmenuje Okouzlený Zdeněk u prázdné lednice. Vůbec nic nemám, lkala dcera. Proč nic nemáš? Chtěla jsem se zeptat, ale polkla jsem svou větu, protože jsem z vlastní zkušenosti věděla, jak je protivná. Bydlím s tchýní a ta se občas neubrání, aby neřekla něco, co je evidentní, anebo co je úplná nehoráznost. Třeba včera. Co bude k večeři? Ječel můj manžel, který byl mimořádně doma a bolelo ho v krku. Chci jíst, pištěl. A kdyby se jen trošku neovládal, tak by vstekle bušil lžící do stolu. Něco si vem, máš ruce, řekla se mu výchovně. A má tchýně se vmísila s větou. Počkej, ty přece jako žena mu musíš něco dát. Jako žena mu můžu dát jedně facku, odtušila jsem a dodala. A vy mlčte. A pak se u nás rozhostilo uražené ticho, v kterém jsem si musela připustit, že zhruba tak před 35 lety, když jsme se s mým mužem namlouvali, že tehdy jsem se chovala jinak. Bylo léto. S mužem jsem se seznámila v půlce května. V červnu už jsem byla opálená jako ašant a tvářila jsem se odbojně, protože jsem se dostala na vysokou školu a měla jsem před sebou víc než 3 měsíce volna. Můj muž pracoval ve výzkumném ústavu, kde evidentně okoukal vliv nic nedělání na psychiku mladých mužů. Jeho psychika byla nic neděláním tak narušená, že jsme každý den flámovali. A při tom flámování jsme nemysleli ani na základní lidské potřeby, jako je jídlo. Jenže když moji rodiče odjeli na dovolenou a Zdeňkovi rodiče do lázní, tak naše byty ovládla prázdnota. Nádherné to bylo v tom, že jsme si mohli zvát kamarády. Blbé to bylo v tom, že jsme měli prázdná korýtka. Chci jíst, řekl tehdy v kuchyni bujaře můj muž. Tehdy jsem snaživě otevřela ledničku. Zela prázdnotou. Nakupovat jsme nešli už víc než týden. A tak se v lednici krčil jen skrojek úplně tvrdého sýra, 3 staré trouhelníčky, 1 trvanlivá smetana kyšlehání, 1 vejce, stará mrkev, seschlá petržel a 2 cibule. No a co špajs? Zeptala jsem se tehdy s nadějí, ale sklaplo mi, když jsem ve špajzu objevila jen 1 hodně starou bramboru, konzervu hrášku a rybízové džemy z roku 1966. Můj muž zaštkal. Budeme hladovět a budeme pít tak, až nám bude špatně. Pohladila jsem ho tehdy po jeho blonděté hlavě a vrhla jsem se do díla. A vyrobila jsem sírovou polévku. A dodnes žiju ze Zdeňkova obdivného pohledu. Možná, když se nad tím zamyslím, už nikdy potom se na mě tak zářivě nekoukal. OK, nějaké síry mám v lednici, řekla dcera a odešla se svitnem v oku. A za chvíli se vrátila s polévkou, která byla tak dobrá, že i v mých očích zažila jiskru, kterou se pokusím neuhasit.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Okouzlený Zdeněk u prázdné lednice se jmenovala povídka, kterou jsem vám tady na dvojce v omeletkách přečetla před písničkou. No a teď je na řadě příspěvek posluchačky paní Radmily Peňterové. Jmenuje se Rok 1991. Konečně nastává ten dlouho očekávaný okamžik, kdy proběhnou úřední promoce, následují gratulace a slavnostní oběd s rodinou. No a to vše se stává minulostí a já vyrážím vstříc největšímu dobrodružství svého života. Jsou to poslední prázdniny v mém životě a tak si je hodlám náležitě vychutnat. Přihlásila jsem se totiž na ekologický tábor v Německu. Ač německy neumím víc než pár slov, hrdině vyzbrojena částečnou znalostí angličtiny a odvahou měním svůj slavnostní šat za rifle a tričko, kabelku za velký batoh a rodinu nechávám v hotelu. Už dřív jsme se s holkama z kolejí domluvili, že pojedeme stopem a vylosovali jsme si dvojice. Na mě padla Martina. Chytře jsme oslavu uspořádali ve stejném hotelu, takže během 5 minut už stojíme spolu na zastávce tramvaje. Jedeme až na konečnou a tam vybíráme vhodné místo ke stopování. Nejdřív to zkoušíme spolu, ale bez úspěchu. No a tak to zkoušíme každá zvlášť. Střídáme se po 10 minutách a v duchu počítám, kolikrát se ještě budeme měnit. A najednou před námi stojí zelená dodávka s cizí poznávací značkou. Jsme unavené a uhřáté, ale cítíme úlevu, že máme nakonec přece jen štěstí. Uvnitř sedí 2 sympatičtí chlapy. Odhaduju, že jim něco kolem 40 a anglicky se nás ptají, kam potřebujeme jet. Podle přízvuku teda rozhodně nejsou z Anglie, ale ani my se svou angličtinou zrovna neexcelujeme. Pochopíme, že nás vezmou do Prahy. Snažíme se pokračovat v konverzaci frází Where are you from? A netuším, jak se zapotím při odpovědi Denmark. Mozek mi začne šrochtovat na plné obrátky, ale nic naplat. Nemůžu si vzpomenout, jaká je to země. No a Martina taky ne. Určitě je to něco známého, no ale co? Chlapi se smějí, protože pochopili, že my vlastně nevíme, co to je Denmark. A něco si mezi sebou říkají. Bohužel nemůžeme poznat, co je to za jazyk. Zkoušíme to přes hlavní město, ale ani slovo Kopenhagen nám nic neříká. No jo, to je ta zatracená čeština. Musí překládat i názvy měst. Nevím, jestli se víc stydím, nebo mám na sebe vztek. Pocity se míchají a jsem v koncích. Martina je na tom s angličtinou o něco hůř než já. No a tak to vzdává. Chytám se posledního stébla a vytahuju mapu. Nečekané rozuzlení je na světě. Je to Dánsko. Na první pohled tak jednoduché. No ale co pak můžeme za to, že jsme se ve škole neučili, že Dánsko je Denmark a Kodan, že je Kopenhagen? Na chvíli se ponoříme každý do svých jazyků a nervozita z nás postupně opadává. Ten, co neřídí, se otáčí k nám a snaží se pokračovat v konverzaci. A tak se dozvídáme, že se jmenuje Preben a ten druhý je Alan. A jsou bratři a jsou tady na dovolené a byli na Slovensku a teď se vrací domů. Moc se jim u nás líbí a mají v plánu strávit několik dnů v Praze. Naše sympatie k ním roste uměrně s časem s nimi stráveným. Cesta nám pěkně ubíhá a najednou si uvědomíme, že se stmívá. Praha je asi 30 kilometrů a my s Martinou přemýšlíme, jak to uděláme dál. Dohodneme se, že nejlepší bude, když se s nimi rozloučíme a najdeme si nějaké místo na přenocování, než bude úplná tma. Zkouším jim to říct a oni jsou trochu překvapeni. Nabízí nám, abychom nocovali spolu, že v autě je místa dost. A večeře se pro nás taky najde a navíc nás ráno mohou vzít klidně až za Prahu. Na chvilku zaváháme. Nevypadají jako násilníci. Možná bychom to mohli risknout, ale člověk nikdy neví. No a tak s díky odmítáme a trváme na tom, že u dalšího sjezdu vystoupíme. Její hovor zdá se zvážný a oni se o něco přou. A naše rozpoložení se rychle mění z nejistoty na strach. Najednou auto prudce zahne doprava na lesní cestu. Martina mě chytí za ruku a vyměníme si zděšené pohledy. Přemýšlím, na kterém místě mám v batohu nůž a jestli ho mám začít hledat. Ale mozek mi najednou přestane pracovat. Snažím se uklidnit a začínám zhluboka dýchat ve snaze dostat do mozku co nejvíc kyslíku, aby fungoval. Je úplná tma a Alan zabočí znovu doprava a prve něco hledá pod palubní deskou. Až to najde, otočí se k nám a v ruce má pořádný nůž s masivní dřevěnou rukojetí. Ale moment, něco tady nehraje, usmívá se. A nůž nesvírá v ruce, ale má ho položený na otevřené dlani. Don't be afraid, take it, řekne pomalu, abychom rozuměli. A my konečně chápeme. Nabízený nůž beru do ruky a najednou je strach pryč. Je tohle vůbec možné, napadne mě? To až budu někomu vyprávět, tak mi neuvěří. Ze zadních sedadel moc nevidíme, kam jedeme, ale po chvíli dodávka zastaví. Zdá se, že našli místo vhodné na noc. Vystoupíme a jsme překvapené. Je to místo jako z pohádky. Přímo u lesní cesty je malá mítina. Jakýsi obrovský strom sklání své větve až k autu. Je to dub. A pod ním leží vyschlý kmen, který přímo vybízí k tomu, aby se na něm sedělo. A je tam také pár velkých kamenů, které někdo srovnal do kruhu, aby si udělal ohniště. No co víc si můžeme přát? Preben ohřívá nějaké konzervy, zatímco Ellen profesionálně zakládá malý ohníček. Ohníček plápolá, jídlo voní a chlapi si nás rádoby nenápadně prohlížejí, stejně tak, jako my je. Ptám se Martiny, který se jí líbí víc. Okamžitě odpoví, že Preben. Nechápavě se ptám, proč? Prý má hezčí oči a určitě je hodnější. No nevím, mně se teda rozhodně líbí víc Ellen, i když má brýle a do očí mu moc nevidím. Možná je to tou jeho výslovností, možná jeho atletickou postavou. Food is ready, volá Preben a vyruší nás z našich úvah. Jídlo se podává na praktických plastových talířcích, což nám trochu zkazí romantickou idylku ohně, ale brzo na to zapomeneme. Musíme je pochválit. Nejenže to pěkně voní, ale i chutná. Na takové konzervy tady u nás pár let po revoluci ještě nejsme zvyklí. Začíná mít pocit, jako bychom byli na dovolené s nimi a že jsou to naši staří známí. Vyptávají se nás na školu, na to, v jakém jsme znamení a já se podívám vzhůru k nebi. Ukáže se, že Alan toho zná o souhvězdích dost a hned nám je ukazuje. Ohýnek je sice malý, ale světla jde od něj dost. A tak se přesouváme kousek dál do tmy a Preben se vrací pro deku. A Martina se na mě podívá zkoumavým pohledem a já přesně vím, co chce říct. Asi bychom se měli uložit k spánku a nezahrávat si. Už tak riskujeme dost. Ale já cítím, že tohle je výjimečná chvíle a nikdy se nebude opakovat. A uklidním jí a jdeme doprostřed mítiny, abychom viděli hvězdy. A sedáme si na deku a Ellen navrhuje, abychom se opřeli zády k sobě, ať se všichni vejdeme. A tak se k sobě tiskneme a posloucháme přednášku o hvězdách. Každý si na nimi hledá tu svou. A pak, nestačím se divit, se bavíme o tom, jaké má kdo plány do budoucna. Najednou si všimnu, že hovor utichl a pravděpodobně si každý z nás zabývá svými sny. Jakoby se zastavil čas. Sedíme mlčky a něco mi říká, že všichni myslíme na tu samou věc, ale nikdo nechce porušit to posvátné ticho. A nakonec je to Preben, který nás vyzve, abychom se uložili ke spánku v autě. Ráno mě probouzí zpěv ptáků, bojím se otevřít oči a tak čekám na nějaké další zvuky. Vedle mě oddychuje Martina a já stále ležím a čekám. A teď se to ozvalo, chrápání někde venku. No tak je to pravda, nezdálo se mi to. S radostí otvírám oči a v tom se budí i Martina. Zdá se, že nikomu není moc do řeči. Balíme si věci a jede se dál. Nějakou chvíli je hrobové ticho. Zlobí se na nás? Nebo je jim taky líto, že se musíme rozloučit? Po cestě se zastavíme v motorestu na Hemenex. A pak strávíme chvilku nad mapou, než zjistíme, kde bude pro nás nejlepší pokračovat ve stopu. Preben navrhuje, ať s nimi zůstaneme ještě 3 dny v Praze. No je to sice lákavá nabídka, ale my se máme hlásit do dnešního večera v táboře. A tak s díky odmítáme. Když konečně nastane čas loučení, Ellen nás zve do Dánska a píše nám adresu. You must come this summer, please say you will come. Dívá se na nás s úpěnlivou prosbou v očích. Na chvíli se mi zazdá, že jeho oči přitahuju spíš já, než Martina. A ale to bude asi tím, že mé oči na něm visí pokaždé, když promluví. No co byste odpověděli? Nevím, jestli je to v tu chvíli vážné, ale slíbili jsme, že určitě přijedeme. Bylo mi najednou z toho loučení tak smutno, že se mi draly do očí slzy. A nevěděla jsem, jestli jsou to slzy štěstí anebo smutku. Došlo i na objímání. A já marně vzpomínám, kdy jsem naposled cítila při obětí to, jako tenkrát v té chvíli. Přála jsem si, aby ta chvíle trvala věčně. Má najednou je zelená dodávka pryč a mně to připadá jako střih ve filmu. Zůstáváme v záběru jen my, dvě, na silnici. A nikde ani náznak něčeho, co by mohlo připomínat minulý děj.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

Rok 1991 zněl název příspěvku, který mi do omeletek na dvojku poslala posluchačka paní Radmila Painterová. A snad vás její vzpomínka inspirovala. A i vy se ponoříte do minulosti a napíšete mi, co se vám kdy stalo na cestě, doma, v práci. Moc se těším na vaše texty, které mi posílejte buď na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Vinohradská 12 Praha 2 120 00. No a teď se vrátíme k dnešnímu omeletkovému tématu a tím byl úspěch. Mám pocit, že důležité je se na cestě za úspěchem nebát. Za úspěchem spěchat je samozřejmě riskantní, protože cíl, úspěch, v momentě, kdy ho dosáhneme, se může zdát, že je vlastně jen překážkou na cestě, která bude jiná. No ale stojí za to riskovat. Já jsem se moc radovala, když jsem v první třídě závodila na školním hřišti v jízdě na koloběžce a umístila jsem se jako třetí a dostala jsem lízátko a diplom. A má radost byla proto tak velká, že jsem se bála, že budu ze všech poslední. No a mé obavy byly docela oprávněné, protože jsme závodili 4. Moc úspěšná jsem nebyla při volbě Miss Hory. Byla jsem tehdy s dětmi z tátova zaměstnání v Jizerkách. Bylo mi 12 let a skončila jsem 12. Porota neocenila můj projev v kategorii, jak nenápadně upoutat pozornost neznámého hocha. Ostatní dívky si na lavičkách k hochu přisedali blíž a koketně koukali a mrkali a upouštěli kapesníčky a tak dále a tak podobně. A já jsem přistoupila k chlapci a řekla mu, chci s tebou chodit. V podstatě tímto principem jsem upoutala pozornost svého muže. Seděl vedle mě v hospodě a já mu řekla, tak už mi tu pusu dej. I když asi měli poroci pravdu, taky to byla spíš provokace. Jednou jsem čekala doma úspěch v neděli u svátečního oběda. Rozhodla jsem se tehdy, že rodinu překvapím a uvařím úžasnou thajskou specialitu. Patlala jsem se s tím celé dopoledne, k obědu jsem pak na stůl přinesla nádherně vonící a zajímavě barevné talíře. A syn Petr ochutnal a řekl, vaříš skvěle, mami. Tak jsem se nadmula pýchou. Ale Petr v zápětí bohužel dokončil myšlenku. Ale ten dnešní recept je dost hnusnej. Největší úspěch jsem v poslední době pocítila, když ke mně v obchodě přišel malý chlapeček a řekl, že se mu líbí mé boty. Cítila jsem se jako hvězda. Byla jsem totálně šťastná. Největší kariéru v životě může člověk udělat totiž jenom tehdy, když se sám, aspoň občas, bude cítit šťastný. A kdo ve 20 není dost zdrav, ve 30 dost chytrý, ve 40 dost bohatý, no tak ten už si dosta let nepolepší. No to je pro dnešek všechno. Myslím, že dost velký úspěch je, že vůbec žijeme. Vaše Halina Pavlovská.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Bankéř století nebo vlastizrádce? Štědrý mecenáš umění nebo chamtivý boháč?
2: To vše byl i nebyl Jaroslav Preiss, alias pan Živnobanka.
1: Věřil v tvrdou práci jedince, individualismus a podnikavost.
3: Vyhýbal se obchodním spekulacím a hazardním investicím.
4: Díky tomu jeho banka získala pověst stabilní instituce a zdárně přestála krize. Kvůli němž ve 20. letech zbankrotovalo několik jejich českých kolegyň.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8. hodině raní na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: V příštích Žárovkách se vypravíme tam, kde se věda a hmyz potkávají doslova tváří v tvář. V laboratoři katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se starají vědci a vědkyně také o živé včely. A právě tam pracuje biochemička Silvie Dostálková a zkoumá, jak vlastně funguje imunitní systém včely.
0: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
6: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Česko odpoledne zasáhnou bouřky, zítra se k nim přidá taky přívalový déšť. Je světový den roztroušené sklerózy. Počasí bude oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky a bouřky a teploty až 28 stupňů. Dobré odpoledne. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Objeví se jen ojediněle. Někde můžou padat i menší kroupy. Bude je doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí od do 18 hodin pro jihozápad republiky, včetně části Vysočiny a Jihomoravského kraje. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří na Ústecký kraj a Prahu a přidá se taky přívalový déšť. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
7: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
8: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
9: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už na nějakých 6 měsících.
8: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Obyvatelé Malty v předčasných volbách vybírají novou vládu. Podle předvolebních průzkumů jsou favoritem labouristé, kteří zemi vládnou už od roku 2013. Na druhém místě by podle sociologů měla skončit opoziční nacionalistická strana. Labouristický premiér Robert Abela vyhlásil volby rok před řádným termínem. Zdůvodnil to mezinárodní situací a výzvami, kterým země čelí. Maltská ekonomika patří mezi ty nejvýkonnější v Evropské unii. V zemi například prakticky neexistuje nezaměstnanost a inflace se drží nízko. Malta je ale závislá na cestovním ruchu, který může být ohrožený růstem cen leteckého paliva. Na letišti v Hradci Králové sledují tisíce lidí hlavní program prvního dne aviatické pouti. Návštěvníci během něj můžou vidět desítky strojů, mezi nimi jak historické dvouplošníky, tak třeba i nejmodernější vojenská letadla a bojové vrtulníky. A na místě je reportér Václav Plecháček.
10: Leteckou show zahájil průlet dvou armádních stíhaček JAS-39 Gripen. Tisíce lidí už viděli třeba i průlet letounu CASA a také se skok parašutistů. Jeden z vojáků se při něm zranil a zasahovat tak museli záchranáři. Ve vzduchu se navzdory tomu poměrně silnému větru objevila třeba i replika historického letadla Blériot, se kterým letal Jan Kašpar. Své umění právě před malou chvíli ukázal letecký akrobat Martin Šonka. Z dalšího programu bude asi nejzajímavější vystoupení proudové stíhačky Eurofighter Typhoon. lidé, co jsou teprve na cestě sem, musí počítat s kolonami, které se před letištěm tvoří. Z Hradce Králové, Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona mezi sjezdy na Velké Popovice a omezením na 24. kilometru. Těch 9 kilometrů pojedete asi 15 minut, objíždět se ale nevyplatí. Na D10 ve směru z Prahy na Liberec popojíždí fronta za sjezdem na Bakov. Na 57. kilometru u Mnichova Hradiště je zúžení, frézují tam vozovku. Aktuální zdržení je kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
11: Přeju příjemné sobotní odpoledne, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu rozhlasové hry. Do světa pražské galerky i velkých a nepolapitelných podvodníků zasadil spisovatel Karel Michal děj své prózy Gipsová dáma. Ta představuje právo a spravedlnost a s nimi si nelze beztrestně pohrávat. Tragikomický příběh dvou společníků, advokáta a soukromého detektiva s lehce kriminální zápletkou vám nabízíme v následující téměř hodině sobotního odpoledne a uslyšíte Františka Němce, Borise Reznera, Jana Šimika či Vlastu Žehrovou. Hezky se bavte.

0: Přistoupili, prosím. Děkuji.
1: Jednou.
0: Děkuji. Přistoupili, prosím. Děkuji. Ano, děkuji. Jeden dětský. A pan strážmistr dneska v civilu? Jen běžte dál do vozu, já vám to počítat nebudu.
1: Děkuji. Předpis je předpis. Sakra, že je tamhle to Mariška. Hej, vy tam! Mariška, stůjte! Sakra, vyskočil! Zastavte ten krám! Mariška, stůjte! Stůjte, sakra!
2: Kam pak?
3: Já?
2: No, kdo jinej? Hledáte někoho?
3: No, já...
2: Nevíte, tak koukejte, mazat ten.
3: Já jdu za panem doktorem.
2: Tak to musíte vedle. Do sedmičky.
3: Ale tuhle má ceduly.
2: Jo, takhle. Já myslela, že jdete s triplem. Tak to je nahoře. Třetí patro.
3: Děkuji.
2: Ale furt chodí nějaký cizí lidi, courají se to a já musím potom po nich vytírat. Ve třetím patře jsem říkala, jen dál!
3: Díky!
4: Chcípni, babo.
2: A klepejte nahlas!
1: Dál.
3: Dobrý den. Já bych...
1: Tak co je?
3: No, totiž já bych...
1: Jistě, to jsem už slyšel. A zavřete za sebou.
3: Rád bych mluvil s panem doktorem.
1: To bych byl já. Tak prosím.
3: Totiž já... Já se totiž přišel poradit.
1: Jistě. O čem?
3: Mám zahrádku.
1: Máte zahrádku. A co má být?
3: No, totiž... V zahrádce mám strom, švestku. A ta švestka teda má větev. No, a ona šahá k sousedovi. A on mi to uříz... Tu větev jako, a já teďka nevím, jestli mám jako k soudu, skrz náhradu.
1: Blbost, nestojí za kolek, má úcta.
3: Já bych na to měl.
1: Opravdu?
3: Přece bych nekecal.
1: Máte hodně peněz.
3: Ujde to.
1: Tak si třeba něco hezkého kupte, do zahrádky, s Bohem.
3: Mám přece právo, prostě právo.
1: Prostě právo na právo. Tak o to vám běží.
3: Zichr.
1: Posaďte se. Máte k sousedovi zášť?
3: No, jak se to veme?
1: Co?
3: Vůbec.
1: Tak to dáme na papír.
3: Hezký kousek. To pero jako. Zlaté, že?
1: Nejspíš. A veliká ta větev byla?
3: Co?
1: Ta větev.
3: Jo, to zas jo.
1: A nesla hodně hrušek?
3: No, zdali.
1: Jak se jmenujete?
3: Bedřich Mariška.
1: Povolání?
3: Klempíř.
1: A proč lžete?
3: Sakra, když říkám, že jsem Mariška, tak jsem aspoň takovej klempíř, jako vy doktor.
1: Zbytečně prskáte, příteli. Já vás chtěl jenom naklonit názoru, že na švestce hrušky nerostou. Jen seďte. Nebo se chcete poroučet?
3: No já...
1: Mariška jste, klempíř jste býval. Řekněte, co chcete, nebo vás vyhodím. Račte.
3: Jak to víte?
1: Byl jsem náhodou u soudu, když vám tam přišli flastra. 2 roky, nemýlím-li se. Co chcete?
3: Já jsem vlez náhodou. Víte, pane doktor, já někam vlíst musel.
1: Proč? Jdou po vás?
3: Jo.
1: Máte něco doma?
3: Ne.
1: Někde jinde?
3: Jo.
1: A máte o to strach? Co kolega Grinstein? Ten vás přece tenkrát zastupoval.
3: Já nemám na foršus.
1: Tady. 200. Stačí? No, berte.
3: Já je vrátím.
1: To nemusíte. Není to půjčka, je to dar. S jednou podmínkou.
3: Aha.
1: Řeknete kolegovi Grinsteinovi, kde jste na ten foršus vzal.
3: Ale to on mě vyhodí.
1: Správně. Ale zůstanou vám 200.
3: Pane doktor.
1: Prosím?
3: Nevzal byste to sám?
1: Ne. Takové věci mě nebaví.
3: Moc vás prosím. Mně jde o všechno.
1: Takže tady je plná moc a tady pero. No copak, nesvedete 3 křížky?
3: No totiž já, jako co to bude...
1: Stát? Hodně. 20 000. Když vás z toho dostanu, jinak nic. Záloha 200 Kč předem.
3: Prosím.
1: Děkuji. Chcete stvrzenku?
3: Ne.
5: Platí to, když budete zatčen a s omluvou propuštěn, nebo soudem osvobozen a nebudete ve vazbě víc jak 14 dní. Když vás neseberou, advokáta nepotřebujete. Pokud se nesplní některá z výše uvedených podmínek, nejste mi nic dlužen. Zálohu vám vrátím. Je všechno jasné?
6: Lacinej teda nejste. Ale co jeden nadělá?
5: To musíte zvážit sám, zda se vám to vyplatí. Ten podpis. Tak, děkuji. Všechno je vám jasné?
6: Jo.
5: Takže mi můžete vrátit to pero.
6: Pardon, já jak si...
5: Zapalte si, zůstat tu můžete, jak dlouho budete potřebovat.
6: Kam můžu...
5: Popel? Na zem. Popelník nemám. Jestli dovolíte, dočetl bych si. Jen seďte. Tu cigaretu si dokuřte. Klid a nechte mě mluvit. Dále.
7: Tady je. Hajzel.
5: Tady jste v advokátní kanceláři a ne někde u Bucku. Vyhrazujeme si právo na urážku na cti. Dobře. A teď kdo jste?
7: Jsem nadstrážník Fikejs.
5: Jsem tramvaj a zvoním. Kde máte stejnokroj?
7: Včera jsem nastoupil řádnou dovolenou.
5: Průkaz. Podejte mi ho blíž, myslíte, že jsem jasnovidec. Dobře. Budete tak laskav a sundáte si klobouk. Nebo vás u policie nenaučili moresům? Výborně, teď můžeme pokračovat. Co zde chcete?
7: Tady toho pána.
6: Nic jsem neprovedl.
5: Okamžik. Pane nadstrážníku, z čeho viníte tohoto pána?
7: Z dokonaného zločinu vloupání, pane doktore. Ke Klenotníkovi. Pan Blízek, Korunní ulice. Já tohodle... pána natrapíroval, jak ve 3.32 lezl z toho baráku oknem. Jenomže mi zdrhnul. Učinil jsem hlášení, udal popis. A dneska ráno jsem ho spatřil a sledoval ho. Je to má povinnost. Tak pojď a nezdržuj.
6: Ať mě nechá, pane doktor, ať mě nechá.
5: Inu, to je vážné obvinění. Jste si toho, pane nadstrážníku, vědom? Břemeno důkazu je na vás. Přibližný popis, no, já nevím.
7: O to nic, já ho poznal. On to ví sám nejlíp. Proto se chová podezřele.
5: On se sice můj klient se mnou přišel poradit ve věci dědictví, ale snad nebude nic namítat, když se ujmu i téhle záležitosti, než se celá věc vysvětlí. Střelil na lišku, trefil Marišku, že?
7: Já jsem pod přísahou.
6: A já nevinej. To oni kvůli postupu otravujou lidi.
5: Ale pane Mariško, to jste jistě tak nemyslel. Pan nadstrážník jedná v nejlepším úmyslu. Vždyť ani není ve službě, chodí tu v civilu, takže nemá právo nikoho zadržet, tím méně zatknout. Horlivost je jistě chválihodná vlastnost a my mu prozatím nebudeme kazit radost. Vždyť každá hodina prožitá v naději je vláhou pro duši. Půjdete s ním.
6: Cože?
5: Arcient z vlastní vůle a tím dřív se ten trapný omyl vysvětlí. Těšilo mě, s Bohem. Dobrý večer. Je tu volno?
8: Není.
5: Vidíš, já bych byl řekl, že ano, Karle.
8: Je, to jsi ty. Odpust, to jsem nemohl tušit, že ty víš v tomhle lokále. A pak já radši v klidu, víš, ale vaří tu výborně. Nedáš si se mnou? Proštěnka na sardeli, epes rádes s marsejskou rejží.
5: Ne. Děkuji, už jsem jedl.
8: Sedi si. Odpust, hned budu hotov. Ono by to vystydlo. Kruci. Tak, teď jsem se pokecal. No, už je to pryč. Odlož si. Štamprle si ale dáš, ne? Vermut, znáš mě. Pane vrchní, ještě jednu skleničku tady pro pana doktora. Děláš chybu. Tak, ještě trochu rejžičky. No a co ty, povídej.
5: Nadstrážníka Fikejze znáš?
8: Ne, ty v uniformě už já neznám. Nemůžu sloužit. Počkej, snad už se nezvedáš, to mi přece neuděláš.
5: Jak se máš?
8: To víš. Ale jdi ty, advokáti žebrotou nechodí, máš svoji kancelář.
5: To ty taky.
8: Jenže detektivní. Hele, kdo začíná s holou, musí se sakra ohánět.
5: Co tak míváš za případy?
8: No, ženy jsou rozmarné a muži chtějí mít jistotu. Lépe mít jistotu, než se věčně zmítat na rožní pochyb.
5: To jsi složil sám.
8: To mám od Kučovtů. Co jsi chtěl s tím Fikejzem?
5: Ne. Mám klienta. Krádež Klenotů v Korunu.
8: Tam je ten Blízek. Určitě je pojištěný. Pro pojišťovnu dělá durdík. Do toho já nemůžu.
5: Já nezastupuji Blízka. Můj klient se jmenuje Mariška.
8: Ten sráč?
5: Patrně týž. Nechal se nachytat, fikejza.
8: Je.

0: Lice je hotovej zázrak.
1: No, však on Tonda se taky činí.
0: A neslíbil jste, že ty králíky z jara zrušíte?
1: To ano, ale uznejte sama, paní domácí, teď když...
0: No, o mě nejde, ale parta je na to poukazujou. Kdyby to dělal každej, a pak to svinstvo na dvoře. Tak mějte rozum, pane Fikejs.
1: Jaký svinstvo? Nemají rádi zvířátka. A policajti taky ne.
2: To je kapitální kus. Belgické plemeno, nemýlím-li se.
1: Ano, totiž nemýlíte.
2: Máte být na co pyšný.
0: Poroučím se.
2: Mám tu čest s nadstrážníkem Fikejsem?
1: Ano, to jsem já.
2: Karel Lokvenc, majitel detektivního ústavu Globus. Pátrání, důkazy, levně, diskrétně.
1: Aha.
2: Jsme tak trochu kolegové.
1: A co si račte?
2: Bylo by ve vašem zájmu, kdybyste mě co nejdříve vyhledal v mé kanceláři. A nebo noč se trmácet. Můžeme to vyřídit hned. Máte chvilku?
1: Tedy čekají mě s obědem.
2: Nezdržím vás dlouho. Znáte jistého Bedřicha Marišku?
1: Toho lumpa? Jistě.
2: Ano, ano, byl již několikrát trestán, což na něj nevrhá dobré světlo, ale mezi námi kriminalisty on každý lump ještě nevypíchl Žižkovi druhé oko, že?
1: Lump je jednou lump.
2: Správně, správně. Plně se s vámi ztotožňuji. Kriminalistika je ovšem věda exaktní. Z dílků často nepatrných vytváří obraz celku.
1: A co má bejt?
2: Ten Mariška je teď ve vazbě.
1: Jsem vázán.
2: Ale kolego, já vím. Vloupačka u Blízka, v Koruní. Byl jste přitom?
1: Byl.
2: Máte čuch, co?
1: To víte, čuch. Člověk se naučí.
2: Nezajdeme naproti, inzerují Plzeň.
1: Lidi by kecali.
2: Inu, lidé jsou zlí, zajisté. Závidí. To znáte ze svého rajonu nejlíp, že?
1: Tam mám pořádek.
2: Ovšem, ovšem, ovšem. A toho Marišku jste poznal bezpečně?
1: Drobnej, paťatej, to samý kvádro, druhý den na sobě. Proč?
2: Víte, jsme lidé omylní.
1: Co vidím, vidím.
2: Už jste dlouho v Praze?
1: 16 let.
2: Praze člověk přivykne. Komu by se chtělo jinam, zvlášť když má jeden před povýšením.
1: Až jestli udělám ty zkoušky.
2: To je jen formalita, věřte mi. Hlavní je dobrý posudek. To se žádá. Někdy stačí málo a svět chce věřit tomu horšímu. Víte, zrovna se mi dostala do ruky taková věc, tedy vlastně takový papír, tady, ohledně toho Gotesa.
1: Jakého Gotesa?
2: Ušneka. Několik občanů vás udalo, či spíše hodlá udat, že jste Ušneka držel bank v Gotesu.
1: Já Gotesa nehraju, je to hazardní hra.
2: Tišeji, tišeji, nemusí to slyšet celá Praha. Valchařina je trestná. Tuplem pro úřední osobu.
1: Co s tím mám sakra společného?
2: Nic, to víte vy a já vám věřím. Mně se ale pan Rada Vokáč ptát nebude, znáte to? Svědkové třeba odvolají, ale v parlamentě se hned křičí, kdo pak je zastrašil. I když se nakonec prokáže nevina, je to vlastně spíš nedostatek důkazů. A expozitura v chustu je pořád podstavem.
1: To je lumpárna, já to tak nenechám. To je křivé nařčení. Dejte mi ten hadr.
2: Pardon, pardon, to já nemůžu. On mi ten hadr nepatří. On je to spíš dopis pro doktora Vokáče.
1: Do prdele.
2: Ale no tak. Člověk nemá zoufat. Život se s nikým nemazlí. Každý se musí ohánět. Já musím sloužit svým klientům, abych se uživil.
1: Udělejte něco. Vždyť jsme Češi.
2: No, začal bych radou. Budete mi věřit?
1: Budu.
2: Víte, galerka drží na rozdíl od slušných lidí při sobě. Kdyby pochopili, že máte srdce pro drobného člověka, že vám jde víc o právo než o úspěch, třeba by se to dalo zarazit, ale kudy na to?
1: No právě, kudy na to? Pro boha, kudy?
2: Pšt. Já taky nevím. Ale třeba by šel použít ten případ s Mariškou. To by je dojalo. Jak jste sám přiznal, jsme lidé omylní. I ten váš pověstný zrak vás třeba oklamal. Co když je ten Mariška nevinný, co? Podívejte, kdybyste mi mohl tohleto pro vlastní svědomí podepsat, skoro bych vám za výsledek ručil.
1: V pachateli, jehož jsem spatřil zpovzdálí, nepoznal jsem s jistotou nikoho z osob mě bezpečně povědomých. Proto beru zpět svou výpověď, abych tak zabránil byť stínu křivdy.
2: Myslel jsem za vás. Odpustíte mi to?
1: Máte pero?
2: Tady. Pokládám si za čest znát se s mužem tak ryzí povahy.
1: Pan Rada mě sežere. Určitě v tom bude vidět nějakou levotu.
2: Ale proč by to dělal? Naopak, dovoluji si vám odevzdat dopis pře mnoha občanů vašeho i

0: blízkých rajónů, v němž vám vyslovuji uznání za služební bdělost, rozvahu a taktní, byť přísný výkon služby. Adresováno prezidiu v Praze. Račte to poslat sám, radil bych asi za 14 dní. A teď mi dovolte, abych vám potřásl pravicí.
1: A co jsem dlužen? A
0: mně nic. Jestli vám vybude králík, dejte ho sirotkům na pekáč.

0: Dobrý den, pan doktor Benedikt.
1: Těší mě, pane Blízku.
0: Mě také. Vy mě znáte?
1: Kdo by vás neznal, pane Blízku? Finančník, sportovec, mecenáš.
0: Pokud jsem vám po drátě dobře rozuměl, jde o obchodní věc. Přejete si prosím jednat zde?
1: Třeba.
0: Dobře, k službám, pane doktore. Jak vidím, račte pít koňak, že? Pane vrchní, prosím vás, jsem koňak, ale ten nejlepší, máte Martel? Ne? Jo, Hennessy. Dobře, Hennessy, prosím. A mě minerálku vyšší. Jsem zvědav, jestli ji přinesou na ledu. Detail, že? Ale když jsem byl naposledy v Paříži,
1: tak... Milý pane Blízku,
0: prosím.
1: Pokud vím, byl jste na úterek vyloupen.
0: O čo vám jde, příteli, mým pojišťovacím...
1: Pane Blízku, vypadám snad na pojišťováka.
0: Ne, to jistě, ne, promiňte.
1: To nic.
0: To víte, pro náš obor je to už vžité riziko. Můj přítel, poslanec Kabeláč, jistě ho račte znát.
1: Znám a netěší se z toho.
0: Hodlá interpelovat vnitro.
1: Kolik byla škoda?
0: Tisk uvedl částku 60 tisíc, je to ovšem pouze hrubý odhad, ano?
1: Pojišťovně jste dal likvidovat 80.
0: Mým právním zástupcem je už léta doktor Hauštecký, jestli ho račte znát.
1: Znám. Znám, jen seďte, nebojte se, nehodlám vás urážet. Jde o to, že pojistné plnění má krýt jen reálnou škodu.
0: Byl jste patrně mylně informován, pane doktore. Výši škody mohu prokázat. Znám ji lépe než kdokoliv jiný.
1: Líp než já asi ne.
0: Jak prosím?
1: Stačí zabavit kořist. Pachatel i překupník to potvrdí.
0: Aha. Uvědomím policii.
1: Prosím. Pane vrchní.
0: Pane vrchní, ještě jeden. Ne, dva koňaky. Dobře, tak teď reálně a věcně, prosím. Připustme, že jde o přátelský rozhovor. Hodláte investovat, ano? Rád vás do toho podniku založím částkou, řekněme, no...
1: 15.
0: Set?
1: Ale, pane Blízku, tohle je obchodní rozhovor.
0: Jistě. Buďme tedy reální, pane doktore. Mohl bych ve vašich aktivitách participovat na nejvýš
1: 15.
0: Tak dobře. Vyplním vám však.
1: Ne, ne, ne.
0: Ale hotovost jak si nenosím při sobě.
1: To chápu. Tady máte. Dlužní úpis. Dovolil jsem si ho připravit. I rubriku svědků. Na doručitele, jak jste si jistě všimnul.
0: A vaše garance?
1: Jsem akademický občan.
0: Aha. Dobře. Tak to bychom měli.
1: Jste velice laskav.
0: Račte, pane doktore, také poctít návštěvou můj závod, kdybyste část této sumy hodlal proměnit v náš artikl.
1: Nezlobte se, ale já nemám šperky rád.
0: Oh, zajisté, to je věc vkusu. Šperk, který v klasickém smyslu se dnes v našich kruzích nenosí, ačkoliv jsou předměty tak typicky pánské, že mají být zhotoveny z drahých kovů, ale třeba milostivá paní.
1: Nemyslím, pane Blízku.
0: Račte být advokát, že?
1: Ano.
0: Časem bych se na vás možná obrátil. Protože některé případy vyžadují osobité řešení.
1: Váš právní zástupce už je léta doktor Hauštecký.
0: Ano. A můžu se vás zeptat, proč to děláte?
1: Co pak?
0: Takové věci?
1: Jaké věci, prosím?
0: Takové obchody.
1: Obchod je to pro vás, protože jste obchodník. Pro mě je to trestný čin. Těšilo mě.
2: Mariška Bedřich. Tak to máme šle gumové jedny, peněženka kožená jedna, obsah žádný. Podpatek gumový jeden. Na co to máte?
3: Na botu. Ale to byste vy, neuhod.
2: Neboď se drzej. Nejste tu naposled.
3: Tak jako vy tu doma nikdy nebudu.
2: No. A máte tu ještě vzkaz od pana doktora Benedikta. Máte ho zítra navštívit v 14:30.
4: Dál.
3: Tak jsem tady.
4: Tak zas jděte odtud, vraťte se a pozdravte, ano.
3: Dobrý odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ten pán u okna je pan Lokvenc. Nebude nás rušit. Jak pak jste spokojen?
3: Stojí to za hovno. Po co jde?
1: Pokud jde o svět, sdílím váš názor. Co se týče našeho případu, jste na svobodě.
3: Koukám, koukám.
1: Blahopřeji, žaloba podána nebude. Případ je skončen až na finanční stránku. V jakém termínu se hodláte vyrovnat?
3: Se uvidí. Svý dostanete. A neptám se za co, nejsem malicharnej, ale jináč...
1: Jinak nic, toť se ví. Kolik to je to moje?
3: No sakra, co se normálně dává?
1: Tak to už mám v celku jasno. Normálně se dává tolik, nakolik se lidé dohodnou.
3: Já o ničem nevím.
1: Ale vždyť... Přece jsme mluvili o 20 000. Byly vázány na podmínky. Ty jsou splněny, ergo honorář je splatný. Nesnad hned, řekněme, do týdne. Vyhovuje vám to?
3: Určitě. Pane doktor, vám snad prdlo v kebuli, ne? Myslíte, že kradu? Řekl jsem, že zaplatím, ale nemám teď na srandu čas. Kolik?
1: A tak, asi jsem něco zkomolil. 20 000 do týdne.
3: Hovno.
1: Vážně? Tak to už asi nejste můj klient. Můžete jít domů. Nehodlám vás k ničemu nutit.
3: No taky nemůžete. To já bych mohl. Mohl bych napsat tý vaší komoře, jakýho mají kolegu. Bylo by vám hejc, co?
1: A tohle byste mi udělal? Za co?
3: Život se s jedním nemazlí.
4: Děkuji vám. Srdečně vám děkuji, pane Mariško. Vydělal jste mi 1000 korun. Já si na vás totiž vsadil.
3: Jste mohl klidně vsadit i gatě. Poroučím se, doma mě čekají.
4: Počkejte, kam spěcháte, domů? Proč? Tam bude policie dělat prohlídku. Třeba najde nějaké věci od blízka z koruní.
3: Hovno! A víc neřeknu.
4: Škoda, protože to umí papoušek taky. A ještě dovede říct Lora.
1: Tady pan Lokvenc je soukromý detektiv. Chce s vámi jít na komisařství do Lupáčovy ulice a učinit oznámení k domovní prohlídce. Kdybych byl dosud vaším právním přítelem, řekl bych vám, že to můžeme žalovat. Ale důkaz pravdy, kdyby se vyskytl, by nás dost zaskočil. Sprostota světa je opravdu nesmírná. Tady je prohlášení dvou osob, které vás viděli vycházet od pana Keplera, známého překupníka.
3: A je po ptákách.
1: To jste viděl v detektivkách. Je to jen opis. Originál mám tady.
3: Jdu. Budete rád, když vás nechají sbírat vajdly.
4: Moment.
3: V
4: pořádku.
3: Snad jsem toho tolik neřekl. Dělá vám radost ublížit slabšímu?
4: Ale ne, opravdu ne. Jenže když pomohu najít blízkovi ty věci, dostanu od pojišťovny zaplaceno. Odměnu, víte?
3: A kolik dělá ta odměna?
4: 5 000.
3: Ale kdybych vám ty prachy dal třeba já?
4: Já vás neznám, pane. Ostatně nevím, proč bych od vás měl brát nějaké peníze. Chcete snad někoho sledovat nebo hledat?
3: To ne.
4: Tak vidíte.
3: Totiž ano.
4: Aha. A koho?
3: Nemohl byste mi někoho poradit?
4: Totiž potíž je v tom, že nemohu přijmout zákazníka, na kterého nemám reference. Nejlíp, kdyby se za vás někdo zaručil.
3: A co třeba tady...
1: Já bych rád, ale nevím, jestli já sám mohu věřit, že jste slušný člověk.
3: Věřte, pane doktore, věřte!
1: To už jsem jednou udělal.
3: A jak vás mám přesvědčit?
1: V tom je každá rada drahá.
3: Poraďte mi, pánové... Já jsem člověk nevzdělaný.
4: Když vy si poradit nedáte, neříkali vám u soudu, abyste nekrad, teď to máte. Až vás pustí, najdu vám práci. K ničemu jinému se nehodíte.
1: Krade-li ten, kdo lže, pak lže ten, kdo krade. Vy ale lžete i kradete blbě, protože jste pitomí. To vám bude vadit v každé profesi. Chcete-li znát mou radu, jděte se oběsit.
3: Odveďte mě, pane inspektor. Jestli budu jednou viset, tak za to, že ho zabiju. Myslíte si, že nejsem člověk?
1: Něco takového. Dal jsem vám radu. Kdo radí, měl by i pomoci. Jinak je to rada jalová. Zaručím se za vás.
3: Chcete na ty prachy papír?
1: Proč, když vám mám věřit?
3: A přirazíte si něco k těm 20, když vám řeknu, že bych vás rád viděl viset?
1: Ne, to už je v režii.
3: Dobře. Ale nejdřív by vám měli uříznout koule.
1: 20 200. Ty koule jsme si nedomluvili. Páni, ty tu máš věcí.
4: Posaď se.
1: Kam?
4: Promiň, hned to dám dolů. Tak je to.
1: Tak tady.
4: Počkej, zatáhnu roletu. Tak, ještě rozsvítíme. Pustím gramofon, co říkáš?
1: Tady to je. 16 tisíc. 10, polovina z 20 a tvých 5 navrch. A prohraný 1000.
4: Půlka z těch 5 je tvoje.
1: Ne, to byl tvůj kšeft vedle a tvoje jištění.
4: Vždyť si mi ručil.
1: Měl jsi nějaké výdaje?
4: Nech toho. Dáš si skleničku? Koňak. Zapijem to. Tak, na další úspěchy.
2: Tuhle značku už nekupuj.
4: Nebudu.
2: Promiň.
4: To nic, to víš, v tom já se nevyznám. Měli bychom to jít oslavit.
1: No, můžem zůstat tady. Naliješ mi?
4: Hned. Hele, měl bych další akcičku. Vina na rozvodu. Oba jsou prachoví, tahají se z nudy a ze vsteku, žádného to bolet nebude.
1: Co?
4: Ty prachy. Stačí jim pomotat hlavu a budou klopit. Ne, jak ten Mariška.
1: Co, jak Mariška?
4: Nebudem to z nich tahat, jak z Marišky.
1: Můžu?
4: No, jistě. Promiň, posluš si.
1: Mariška. Mariška nezaplatil vůbec.
4: Jak to?
1: No nic, prostě nepřišel.
4: Já si ho podám. Já ho sežeru a zase vyseru, aby měl památku z Hostýna.
1: Proč? Zaplaceno si dostal.
4: Promiň, já si dám vermut. Hele, to nejde. Nemůžeš to přece platit ze svého.
1: A neboj se, to zaplatil Blízek.
4: Aha. Ty krámy se našly a Blízek...
1: A nenašly, všechno je jinak, nechme to. Co na to?
4: Lecos.
1: Jo, ty chceš půlku těch peněz od Blízka. Celkem to bylo 15 tisíc.
4: Benďo, já vím, že jsem dobytek. Nemám moresy a tak. Nikdy nebudu jako ty, i kdybych měl věvané chvilu. Ale já už od tebe nechci ani korunu. To, co jsi mi dal, beru jako dárek. Asi si to můžeš dovolit, tvoje věc, ale kromě toho musí být pořádek. Kam by svět přišel?
1: A kam má přijít? Můžu?
4: Neptej se pořád.
1: Díky.
4: Hele, pro tebe je Mariška třeba chudák, pro mě lump. Nejde o ty prachy, ačkoliv o ty taky. Myslíš, že ti bude vděčný? Naopak, ztratí kus respektu.
1: A Mariška mě nebaví. Došly mi cigarety, nemáš nějaké?
4: Vem si doutník. A co tě baví?
1: Teď zrovna by mě bavily Egyptky. A taky chci být šťastný, jako každý. A čím míň k tomu je potřeba, tím to půjde z nás. To má logiku.
4: Jo, to je z přežrání. Do času, kamaráde, do času. Nebojíš se, že budeš potřebovat pořádně vysokou zeď, aby ti přes ní na stará kolena nekadili?
1: Ten tvůj strach není z hladu. Ten je z ponížení, ergo z lítosti nad něčím. A já chci vědět, já nevím, za jaké peníze se na světě může postavit zeď dost vysoká, aby se přes ní nedostalo lít.
4: Hele, já mám 3 měšťanky.
1: No, kdybys měl čtvrtou, nechlastal bys vermut. Jinak tě to ale nemusí mrzet. Vzdělání je jen další pojem, jako třeba láska, víra, naděje a tak, nebo spravedlnost. Slova nejsou učiněna tělem, tak co s nimi?
4: Máš recht. Za ně ti každý erc hovno dá. Ale já ti dám koňak.
1: Děkuji, ale koňak mi nedáváš ty. Ten mi dává blbost lidská. A já žádám, aby mezi blbostí, která nás udržuje při životě, a mezi deriváty této blbosti, jež jsou povýšeny do sféry pojmů, byla postavena zeď, o níž byla řeč, páni porotci. Ve jménu ochrany nás samých před námi samými.
4: No, na tom něco je. Hele, já ještě něco pustím, co říkáš?
1: Je prý třeba mnoho druhů lásek, aby vznikl svět, jenomže už máme vzniklo to. Arci z těch, kdo chtějí nahoru a ještě nahoru a plácají tudíž pojmy jak kravince, smrad a to pivo.
4: Nechceš si dát očka?
1: Očka, ano, dáme si očka.
4: Hele, ty si myslíš, že spravedlnost není? Já nemyslím vždycky, ale jako vůbec.
1: Ale teď se ví, že je volně k vidění při zde místním soudu na pravou dveří. Zadarmo, vojáci a děti polovic. Nepoť je slovem slov hned trojediného bludu. Pro primo umět rozpoznat, co jestli dobré, pro sekundo umět to beze zbytku vyjádřit slovy a pro tercio vtělit tato slova v obecně platný čin. Spravedlnost. Mám ji rád, neboť jest to dáma bílá a čistá jak novicův sen a budáš navěky, pokud jí paní Kamarítová osmejčí co ráno portvišem. Neboť když všichni spí spánkem, v němž není slov, přicházejí pavouci a ti na ní
2: serou,
1: spřádají sítě.
4: Aha.
5: neboť jest gipsová. Já vím, já moc kecám. Ale vem si, že jiní to dělají ještě častěji, ba v tom vidí své životní poslání, leč holedbají se tím pouze v odborných kruzích.
4: No jo. Tak jsme si to užili.
5: To jsme si užili.

0: Tak. A budeme doma. Doma. Naše malá příruční jistota. Ještě klíčem najít. Souvstažný otvor. Výborně. Supaša, karnožte. Co se to tu vzalo?
1: Nerozsvěcej.
0: Fuj, to jsem Selek.
1: Nevypadám dobře a ty, jak slyším a cítím, taky ne. Určitě si ale objevil, jak je to s lidským údělem. Tak spust. Stručně. Ale nejdřív mi nalej.
0: Mohla jsi posloužit sama. Víš, že kořalku nezamykám.
1: Jistě, co kdybys ztratil klíč.
0: Peníze taky ne, nemusela jsi čekat.
1: Dobroděnče, nikdy jsem neřekla, že je chci. Spěš mi je sám, když máš potřebu vynikat.
2: A ty je bereš.
1: Je to lehčí, než tě poslouchat. Já vím, měla bych odporovat, abys mohl rozvinout své
0: tohle
1: nitro.
0: Tohle nemá cenu, musíš mě urazit. Prosím. Ale příště si tuhle dušespitnou pubertu spař na čaj a otravuj s ním svoje probudilé rodiče.
1: Neštěkej, já se tě nebojím.
2: Víš co, vypadni. Vypadni. Já tě tu dneska nechci, jdi.
1: To víš, že půjdu, ale nemusím, viď? Já vím, že nemusím. Ty přece nikoho nenutíš, aby dělal, co nechce sám. Necítíš se k tomu morálně oprávněna, připadal by sis směšný.
0: Bez tak jsem.
1: Neťukneš si se mnou?
0: Ne, musel bych pak zas odvykat.
1: No a? Tvoje vina, že chceš věčně zvykat. Nejsnáz zvykneš tomu, co za nic nestojí.
0: Aha, četli jsme si v knihách. Nechám ti tu láhev. Jdu spát.
1: Sám? Ty přece chceš slyšet vedle sebe někoho dýchat.
0: V tomhle stavu je mi to jedno.
1: K ránu se probudíš, bude tma, přijde strach, že jsi celou dobu byl duševně za školou. Ne, Fuňo, vysmrkej se. Nemáš kapesník?
0: Ne. Nechceš mi ho půjčit?
1: Ne, ty bys mi ho posmrkal.
0: Bože, tu to máme v kostce. Já jen nevím, proč sem chodíš. Už jsme si řekli, co jsme chtěli.
1: Ty možná. Jak víš, že já?
0: Tak jdi do kavárny, tam patříš i s tím, co hodláš, nebo co můžeš případně říct.
1: Der Jude gehört ins Kaffeehaus. To je úroveň, Kriste pane, aspoň, že jsem s tebou neměla děti. Až by tě šlápli na štiráský tebíšek, ještě bys jim nadal židů.
0: Ale že nám to jde skoro jak zaživa. Když už luftuješ ten tisíciletý smutek, tak ještě předveď oči poraněné laně. To je přece tvoje glanspartie, já se dojmu a máme to.
1: No to sotva. Ty se mi do očí nepodíváš. Ty tu jistotu, co pouštíš na lidi, hledáš po koutech. Kdyby se to vědělo, kdo by se ještě bál zlého Benedikta.
0: Nejsem zlý.
1: Kdybys byl, byl bys nějaký.
0: Vyspíš se se mnou?
1: Případně. Proto jsem přišla. Jenže jsi opilý.
0: Tak si lehni tady. Deky jsou v komodě, kafe tam, co bývalo.
1: A ráno přijde bába a bude říkat, doma je doma, že milostivá.
0: Ujišťuji tě, že život bez tebe už mnozí přežili.
1: Znáš nějakého blízka?
0: Blízka?
1: Nezdržuj, šlo to srovnat,
0: jak?
1: Ale...
0: Jak?
1: Nejsem nevěsta Ježíše Krista, ale jednou ti ty tvoje kousky zlámou vás. Vyplázni jazyk.
0: Co to děláš?
1: Konečně jsi normální. Počkej, už budu hodná. Uzavřeme smlouvu. Ty se vrátíš jako marnotratný syn a své pochyby si necháš na neděli. Hloupí moudří tě přivinou na srdce, zas budeš své rázní, ale náš, zas budeš...
0: Smlouva je ujednání stran. Nejméně dvou.
1: Já učiním totéž. Aspoň se pokusím. Je to tolik vábné chtít překročit vlastní stín? Chytrý rebel, chytrý. Hloupí jsou kornouty, mění se v hofráta, když cítí čas. Hloupí necítí nic. Skončí jako figurka pro zasmání. Byla by tě škoda.
0: Chceš se vrátit ke svým. Se mnou na důkaz, že jsi nebláznila na zmar. Že tvá bláznovská, tvá kurví koruna nebyla než lest chytré dívky z dobré rodiny. Pak můžeš konat dobročinnost se mnou na štítě. Nevíš nic.
1: Ty nevíš nic. Ženská, když chytí slinu, bude s mužským řvát, drátovat, letovat, jestli se k tomu ten chlap zrodil. Když jí stojí za to, ale do té tvé hry s tebou nejdu, nechal bys mě tam. Jednou. Protože ty se odtud vrátíš.
2: To ty nevíš, co chceš. Buď ráda, že tě sobotu, co sobotu nestříská mlatí. Nevíš, co chceš. Já možná vím, co nechci. A co chci jen někdy. Jestli hned nepůjdeš převrhnutě jak děvečku.
1: Kdybys pořád jen nežvanil. Předtím, přitom a potom.
2: Počkej. Tak sakra, počkej. Počkej. Počkej přeci.
3: Teda klobouk dolů. Prima klasa.
2: Nezdá se ti, že tvůj zájem přesáhl hranice profese? Nebo tě někdo platí?
3: Právě že ne. Ty jsi pustil toho Marišku moc snadno. Moc snadno. Prostě jsem si, Bendíku, myslel, že mi ho chceš vyžrat. Víš, dostal jsem echo, že dneska jde na novou práci.
2: Karle, ty jsi buď diamant, nebo hovno. Nic mezi tím. Skoro ti závidím.
3: Ale ne, prostě se v tobě nevyznám. Já vím, že je všechno špína, ale taky vím, proč se v ní hrabu. O tobě to nevím. Počkej, nechtěl jsem tě urazit. Šlo mi, tak říkajíc, o tu jistotu. Tak co, nepůjdeš se mnou na toho Marišku?
2: Já...
3: Hele, ta už se dneska nevrátí. Skoč si pro klobouk a pojď.

0: Do kopce se nespívá.
1: No.
0: Jak ses to dozvěděl o tom Maríškovi?
1: Vedlejší výdaje, pak to srovnáme. Je to vystrčená vila, pán sbírá nějaký drahý cajk a jel na Koroptve. Domovníček dostal telegram, že musí na pohřeb sestře. Počkáme, až odtud Mariška poleze, pak ho vystrašíme a zítra mu vzkážu, že ho zase někdo viděl a že se má stavit u tebe. Sedí to?
0: Sedí. Vydírání obecné, čili katolické.
1: To je jedno. Hlavně, když se to nedozví. Počkej, vidíš? Patrola.
2: Dobrý den, pane Lokvenc.
1: Pozdrav vás Bůh, pane Šavrda. Tak už nám zase táhne podzim. Těžká služba, co?
2: Jo, lepší už to nebude. Tak pěknou zábavu přeju, pánové.
1: Děkujem, pane Šavrda.
0: Karle, poslyš. Ty se mě bojíš.
1: Bojím, asi nejsem sám.
0: Proč?
1: Proč? Co pak můžu čekat, že se budeš bát ty mě, když nevím, co kdy uděláš? Hele, jsme tady. Pěkný barák, co?
0: Měl bys daleko do hospody.
1: Sakra, dal bych si čouda, ty ne?
0: V hubě mám jak v polepšovně a v botách mokro.
1: Nejlíp cumlat bonbon, dáš si?
0: Ne.
1: Všiváci.
0: Co pak?
1: Dali mi mentolový, ty já nerad, ale říkal jsem jim to.
0: No tak to vyplivni.
1: No, ty umíš vždycky poradit.
0: Tím se živím.
1: Hele, už leze. Jdeme. Počkat! Co to tam děláte? Hej, vy!
3: Jau, do prdele.
1: Utíkej, ty vole, utíkej. Stůj, vidím tě, stát!
3: Uznávám se. Jau, to je bolest, krucinál.
1: Mizíme. Tohle je krajcvajc zvoraný. Bože, to je blbec.
0: Něco mu je.
1: Kam se kradeš? Počkej. Počkej, mám baterku.
3: Uznávám se. Dejte to světlo pryč. Máte, co jste chtěli. Ale jít s váma to nepůjdu. Věžte hezky pro Antona. Já si vyvrch kotník. Sakra, mě se musí furt něco dít.
1: No dobrý, Mariško, dobrý. To jste se zas vytáh.
3: Byl tam šutr. To jste zase vy. A oba. Ježiši Kriste, tak vy mi nedáte pokoj? Vy mě budete štvát do smrti.
1: Nezvěte nám tady.
3: Na te. Sežerte si to. Jeden psací stroj, dva budíky, límec z norka. Prožranej. Udavte se tím. Za to má jít chudej člověk do lochu.
1: Držte hubu.
3: A nebudu. Všechno si ta svině zamkla do sejfu. Do něj já se nedostanu. Co se mi může stát? Ale vás, vás v tom vymáchám. Tak zavolejte chlupatý, nebo je zavolám sám. Teď svý právo dostanu.
1: Mariško, rozum. Rozum, no. My jsme vás tu neviděli a teď jdeme pryč. Koukejte se dostat domů, jak můžete.
3: Jste dobrý. Dáte mi snad na taxíka?
0: No, to by nebylo.
3: Ale vám já nevěřím. Zase mě zmáčknete. Za minule. Ale to já mám pod střechou. A tohle si klidně odsedím. Až vylezu, budu mít Bene. Ale vás chci vidět lepit pytlíky.
1: Tak dost! Držte hubu, nebo to zmáčknu.
3: Pro pána Naštenkvér, přece byste mě neto nezabil.
1: Blbost! Koukejte mazat domů.
3: A teď už jdu, už mizím, jau. Jasně, vidíte?

0: No, ještě štěstí, že to byl takový nemrcouch. Mohl nás postřílet jako křepelky.
1: Mohl, to mohl.
0: Hele, Šavrda nás viděl, mimo zůstat nemůžem. Šli jsme nahoru kolem, viděli jsme nekalost, zasáhli jsme. Tenhle blbec vytáhl zbraň, ještě ze země chtěl střílet, sebeobrana.
1: Nutná obrana je odražením bezprávného útoku, který jest přítomný a trvá. Trestnost vyloučená.
0: No, tak vidíš. Snad bude nejlíp, když tu počkáš a já někde najdu telefon. Muselo to být. Vymáchal by nás v tom, byl to hysterik. Takhle je mu vlastně líp.
1: Asi nejlíp, jak mu kdy bylo.
0: Bude mě to strašit až do smrti, jestli to chceš vědět.
1: A lidi, slušné lidi přece nic nestraší. Jsou horší věci než vražda.
0: No, ještě mi začni nadávat. Jaká pak vražda?
1: Ten, kdo jedná proti člověku v úmyslu jej usmrtit takovým způsobem, že z toho vzešla smrt toho či jiného člověka, dopouští se zločinu vraždy.
0: Nech toho.
1: To je definice.
0: Co si z toho mám vybrat?
1: Z definice si můžeš vybrat jen obsah. Proto to je definice. Ale dí, Karle, ty, já tu počkám.
0: Jo, jen ještě musím vystřelit z toho jeho kvéru. Kvůli té sebeobraně.
2: To si nemusel, Karle. Já bych...
0: I musel, Arnošte, musel. To víš, jistota. Tak, Mariško, tady máš ten kanón zpátky, sakra drž. Ať si aspoň jednou co k čemu. Tak, a je to. Vražda! Kde jste kdo? Vražda! Vražda!

Tak tedy končí kriminální příběh ze Staré Prahy, příběh Karla Michala, Gipsová dáma. O dramatizaci se postaral Martin Velíšek, hudební improvizace Petr Mandel, dramaturgie Jana Paterová. Účinkovali František Němec, Boris Rezner, Jan Šimik, Vlasta Žehrová, Jiří Plojhar, Jiří Klem, Bohumila Dolejšová, Kateřina Fixová, Gaston Schubert, Milan Schejbal a Petr Šplíchal. Technická spolupráce, zvuk Radek Veselý, záznam a střih Jana Fischerová, zvukové efekty Petr Šplíchal, hudební spolupráce Petr Mandel, asistentka režie Jana Knapová. Příběh natočil režisér Milan Schejbal v roce 2004. A já doufám, že vás poslech této kriminálky potěšil a že vám zpříjemnil část sobotního odpoledne.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
8: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě Dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.
9: Bylo 14 hodin.
10: Český rozhlas Dvojka. Právě.
9: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Češi poslali potravinovému ombudsmanovi za první tři měsíce funkce přes 300 podnětů. Počasí bude oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky. Teploty až 28 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv, přeje Naděja Procházková. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy Sobieb. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
11: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili a od firem, půjdou z rozpočtu.
9: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí, řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
12: Podněty třeba na snílou zeleninu, snílé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
9: Pracovní skupinu tvoří zástupce ministerstev, potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní taky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Prodeje zájezdu na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování. Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří. Román Mariborská hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Půlmaraton dnes omezí dopravu v Českých Budějovicích. Uzavírky se týkají především ulic v centru města. Trasa hlavního závodu povede z náměstí Přemysla Otakara II. Na Mariánské náměstí přes Jiráskovo nábřeží a Dlouhou louku. Řidiči úsek neprojedou v časech od 14 hodin 30 minut do půl 11. večer.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
13: Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
13: Doprava.
9: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se tvoří kolony v omezení u Šmejkalky na 25. kilometru. Na konci omezení stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Průjezdný je jen levý pruh a čekejte tam kratší zdržení. A pokud se teď chystáte autem do Českých Budějovic, tak se připravte na četné uzavírky a omezení. Běží se tam maraton, takže také tam komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už výběr z blízkých setkání.
14: Milí posluchači, vítejte opět po týdnu u výběru těch nejlepších částí rozhovoru, které jsme pro vás s Markem a Adélkou připravili. Herečka Kristýna Ryška zavzpomínala u mě v Radiokafe Vinohradská 12 na mezinárodní natáčení filmu Absurdistán. Výtvarnice Eliška Sofer Podzimek představila Marku Němcovi animovaný seriál Plešouni. Se zpěvačkou Petrou Janů o jejich hudebních začátcích mluvil také kolega Marek. Pozdní mateřství jsem probrala s violistkou Jitkou Hosprovou. Nejen o finanční gramotnosti vedla rozhovor s business mentorkou Margaretou Křížovou a Adélka Gondíková. A my vám děkujeme za přízeň, naši posluchači, a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza.
13: Český rozhlas 2.
15: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Je toho ještě spousta, co se můžeme o herečce Kristýně Ryšce. Takhle se to skloňuje, viď?
3: Jo, ano.
2: Kristýně Ryšce. To je hrozně hezký totiž jméno. Viď, to je několikáté příjmení, viď, tvoje. Tak to, zvyká se ti těžko na nová příjmení? Nebo si Kristýna a cokoliv dál?
3: Mně ne, okolí to bere hůř než já. Mám samozřejmě kamarády, kteří mi stále říkají Maléřko, protože jedno z mých příjmení je i Maléřová.
2: To bylo jako odkud tohle příjmení?
3: To je...
2: Promiň, tak nevím, něco je manžel, něco bude asi něco jiného.
3: No, je tatínek. To takhle, jako nerada bych se dostala do toho, abych jsme tady vysvětlovali mé příjmení, protože to úplně není jednoduchá disciplína.
2: Dobře.
3: Ale ne, záleží na tobě. Dejme tomu za svobodná Maléřová.
2: Dobře, za svobodná, ale nerozená.
3: Nerozená.
2: Děkuji, tak je to vlastně takový krásný tajuplný otazník a myslím, že ženy, ozvláště herečky, by měly zůstat tajuplné, takže za svobodná nerozená Maléřová stále, teď je tu ale Ryška. Tím jsme ale odskočili, protože tě poznáváme. Já bych ještě jednu kapitolu chtěla vědět. Položím konkrétní otázku a něco z toho vznikne. Rok 2008, snad to mám dobře zapsané s těmi roky, Absurdistan, vyhrála si celoevropský casting. Je to asi tvoje první věc. Jak vypadá celoevropský casting? Kolik je tam lidí? Co se tam dělá? A to mohlo být taky možná zajímavý, jestli to je ten nějaký bod zlomu.
3: Je, to myslím si, že v kariéře každopádně.
2: Je jako ta sukínka.
3: Jo, ano, ano, jsou ty momenty. To byl casting, který dělal německý režisér Veit Helmer po celé Evropě, protože točil film, ve kterém se nemluvilo, tím pádem měl velmi volné ruce v tom, že si vlastně mohl vybrat jako koho chtěl a dělal ty castingy teda i v Praze a já jsem vlastně už jako nevím, protože jsem ještě byla v Ostravě v té době, jo, ve škole, ale oni ty castingovky často dělají, že právě třeba pošlou prostě mail do školy, je tady tenhle ten casting, kdo chce, přijďte. A tak jsem tam přijela, pak jsem šla do druhého kola, do třetího a ono ještě úplně moc nefungovaly telefony mobilní, takže fakt to bylo přes ten mail, ale na ten mail taky jenom člověk jako šel třeba do kavárny jednou za týden nebo tak.
2: Vy jste si jako casting byl, že jsi nic nehrála, že jste si psali.
3: Ne, byla jsem na tom castingu, to nějak proběhlo, ale takhle, chtěla jsem dojít k tomu, že vlastně mi napsali, že jsi mě vybral, ale já jsem to strašně dlouho nevěděla, až teda jsem šla jako do té kavárny a tam jsem otevřela ten mail, ve kterém už následovaly maily o tom, co si o sobě myslím, že neodpovídám a tak dále. Ale bylo to prostě jenom nedorozumění.
2: Měla říct, vy jste chtěli tichou herečku, co ano, nemluví, že?
3: Tak to máte se vším všudy. No a stalo se teda to, že jsem jela na ty nějaké první schůzky jako do Berlína za tím režisérem, byly přípravy a natáčeli jsme 2 měsíce v Azerbajdžánu s lidma, které jsem absolutně neznala. Viděla jsem je poprvé v životě ve Frankfurtu na letišti. Moje máma mě jako pustila, což nechápu dodnes. Já jsem měla 22, 23 nebo kolik. Moc jsem ani neovládala angličtinu. Věděla jsem, že na tom place bude 16 národností. A bylo to největší dobrodružství mého života. Jako, bylo to skvělý. Pak jsme točili ještě v Gruzii 2 týdny a pak ten film byl docela úspěšný. Právě jsme s ním jako objížděli takové ty ačkové festivaly. Byli jsme na Sundance v Utahu a byli jsme, nevím kde, v Rize, v Moskvě, takové ty, no bylo to, ale to já vždycky vlastně si na to strašně ráda vzpomínám, že na to, jak člověk musí pořád být trošku nohama na zemi, jo? Že já jsem právě byla jsem na nějakém tom jako festivalu a je to, tam se o to herce strašně pěkně jako starají, jo? Zvlášť když je to ten film v té nějaké kategorii, takže vás všude vozí, máte ty krásné jako hotely, skvělé jídlo a to. A pak se vrátíte zpátky do toho Těšína a na druhý den hrajete v Karviné Trpaslíka na 4. Jako. A to jsem přesně zažívala, tohle bylo to období, jako. A jste v té...
2: Na ego není nic lepšího.
3: Ne, to bylo skvělý, ale to byla taková průprava. Máte ještě na obličeji silikonovou masku, takže vás nikdo ani nepozná. A fakt to je skvělé představení, mimochodem ono se hraje dodnes, že ti herci jsou opravdu jako na koleno a takhle tam prostě lozí a potom a vypadají jako trpaslíci. No tak tohle bylo období Absurdistánu, no.
2: To je trošku absurdistán celý, ta historka, ale děkuju. No samozřejmě, když to pak člověk vidí v kontextu, že takhle to začalo, tak ono i potom ta rok a půl pauza v Praze najednou je samozřejmě do jistý míry možná nečekaný. Logicky si člověk myslí, že tady se něco otevřelo, něco začalo a pak najednou přijde pauza a musí se začít v tom novém světě znovu,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, vlastně ano, zase od začátku. Je to pravda, protože já jsem, možná jsem tam měla třeba takovou, jako takové okýnko, kde bych právě využila třeba v té Americe, že jsem i měla nějaké vizitky, na které jsem se mohla jako ozvat nebo tak, ale já jsem na to vůbec jako neměla, jako ten mozek to nějak nechápal v tu chvíli, že teď si říkám, že pokud třeba něčeho lituju, tak je to jako tohodle, jo. Ale ne, všechno prostě je, jak má být, jak se říká, i když to úplně moc mám ráda, tuhle tu frázi. No, ale bylo to takový snový období trochu.

0: bylo vůbec zrodit celý tenhle ten koncept, protože výtvarně se ve vaší hlavě evidentně zrodil snadno, ale jak to potom všechno rozhýbat?
1: No to je prostě tím, že se o tom nechceme povídat a nechceme ukazovat seriály o rakovině, tak se to musí prokopat, tyhle kanály, tak. Jo? A na tom pracujeme už nějakou dobu, proto nám to taky tak trvá. Takže jako zafinancovat takovýhle projekt je samozřejmě strašně náročný a vlastně jsem i vděčná za svůj tým, který nestrácí energii a pořád do toho šlape, což je skvělý. Ale teď konečně máme ten pilotní díl, který vlastně konečně ukazuje, jak to myslíme, jo? Že to není jenom nějaká rozhejbaná infografika někde v čekárně, ale že to má příběh, že tam je to
0: ba. Vědecky podložené, že jo?
1: Jo, taky samozřejmě expertama a lékařema, to je samozřejmě jasný, a že tam je příběh, že to je takové dobrodružství, že vždycky, když naše hrdina Tobiáš nebo naše hrdinka Emma, když mají z něčeho strach v rámci toho, když jsou v nemocnici, tak přijede barevný auták, který jim zapípá v kapse, když vycítí ten strach a vezme je na nějaký dobrodružství, aby pochopili, co se děje, takže třeba dovnitř do těla nebo na nějakou výpravu za bývalým pacientem a tak různě.
0: A aby to posluchači pochopili, tak Tobiáš je kluk, který je čerstvě diagnostikovaný a Emma už to má za sebou, tohle trošičku, už celou tuhle tu štrapáci, nebo je v procesu?
1: Ale je v procesu, ale už je taková...
0: Je velmi zkušená, taková, ano, už tam je ten černý humor a už sází.
1: Sází moudra, všem musí poradit kurikám v nemocnici a tak, takže to je takový pardál nemocniční.
0: A pojďme ještě zpátky do minulosti, teda jak moc byl inspirací seriál, který nás všechny ovlivnil, a to je teda Byl jednou jeden život.
1: Tak on je geniální, že jo? Prostě když máte angínu, tak tam vidíte ty dva bacily, co se mydlejí na tom jazyku, pak přijde ta četa, ty imunity a zmasakruje tam, jako ty, prostě vizualizovat si tyhle věci, které jsou vlastně pro nás furt hrozně abstraktní, nebo taký biologický a těžko...
0: Nenahmatatelný, tak z toho máme strach, vůbec netušíme, co se děje.
1: Jo, občas taky nechutný, že ty tkáně a všechno.
0: Říznutí, třeba to, co se pamatuju.
1: Takže vlastně všechno to udělá takovou jako pohádkovou formou a navázat to vlastně metaforama na náš všední život je to, kam směřujeme, a což je právě Byl jednou jeden život jako velkou inspirací.
0: Jak těžké bylo skloubit vlastně to vážné téma s humorem a fantazí? Nebo je to vaše nějaká přirozená součást osobnosti, nebo jste museli hledat trochu ten klíč na to?
1: Já tam toho humoru potřebuji ještě víc. Teď v tom pilotu ještě tam, to je takový vážnější, ale hrozně ho tam potřebuji, protože prostě tam je mezi těma dětma a často je i černější, než si dokážeme představit. Ale on k tomu prostě patří, tak humor je prostě nástroj boje. Jako.
0: No jasně, nástroj přežití vlastně.
1: Taky.
0: A velkého boje, to je pravda. Vy jste ty příběhy jednotlivé konzultovala s lékaři a odborníky a i třeba dětmi v nemocnici, nebo jste čerpala jenom tady z vlastních zážitků?
1: Vlastně u tohohle pilotního dílu samozřejmě mluvíme jak s doktorama, s psychologama a občas i s pacientama, ale teďka vlastně máme před sebou jako dlouhý hledání a bádání třeba bývalých pacientů, který by s náma rádi sdíleli svoji zkušenost a svůj pohled. A vlastně jakákoliv zkušenost z tohohle toho nelehkého období nám bude hrozně nápomocná při tvorbě těch scénářů. Každý dítě a rodina to mají prostě úplně jinak, je to strašně individuální, takže moje zkušenost je jedna, já ji tam můžu logicky vložit, ale potřebuju i další, abychom věděli, jak to vnímali jiní.
0: Chtěl bych se zeptat, co by si podle vás měli diváci z těch plešounů odnést, kromě tedy toho, že můžou být víc odvážní, že se na ty věci můžou dívat nějakou hravou optikou trošičku, že můžou ty věci vlastně demitizovat a nebrat je tím pádem tak vážně, protože nevíme, jak vypadají. A vy jim ukazujete, jak vypadají.
1: Přesně, dozvědět se nějaký věci, jak ten proces léčby vůbec funguje, protože když se zeptám takhle do éteru, ale kdo vlastně z posluchačů kolem sebe má někoho v rodině nebo v blízkém okolí, někoho, kdo si procházel nebo prochází onkologickou léčbou, tak to bohužel často je většina z nás. A když si zeptáte sami sebe, jak byste s takovým člověkem mluvili, komunikovali, jak byste mu byli oporou, co vlastně se mu děje, co jak vypadá jeho každodenní život, když je v té léčbě, tak toho víme strašně málo. A ta komunikace tam je nejzásadnější.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.

0: O tuhých normalizačních časech si teď budeme povídat, a to v souvislosti s hudebními soutěžemi. Protože, milí posluchači, ono to nebylo tak, jako je to dnes. Když člověk chtěl prosadit, musel opravdu jezdit a soutěžit. SSM se postaralo o to, aby ty soutěže byly a aby mladí byli ukojení. Tak kam jste mířila vy?
1: Tak já jsem soutěžila v Turnově nejdřív na okresní soutěži, potom jsem se prospívala do krajské soutěže v Náchodě. Tam jsem prostě začala, tam si mě oblíbil kapelník té doprovodné skupiny a nabídl mi, jestli bych nechtěla třeba zpívat s nima.
0: Zazvládali něco dobrýho, tak vy jste řekla,
1: ne,
0: jo,
1: ne, tohle už bylo, že jsem přestoupila z jedné účtárny do druhé. To už jsem si vydělávala na chleba. No, a tak jako jsme nacvičili písničky, které se nám líbily, a prosoutěžila jsem se prostě do Jihlavy na mladou píseň Jihlava 70.
0: To znamená, říkáme tomu, aby posluchači věděli, to je
1: taková... To byla superstar.
0: Ano, to byla rudé Československo hledá superstar.
1: Ano, byly i Slovenky. Ta vyhrála mimochodem, ten můj ročník.
0: No a teď jak to probíhalo? Protože vy jste zazlobila trošičku hudebně.
1: Já jsem si neuvědomila, že zlobím. Já jsem si prostě vybrala písničky, které se mně líbily. To znamená, že to byly Creedence Clearwater Revival, že to byla Aretha Franklin a že to bylo v roce 72, kdy nastoupila tvrdá normalizace, že? Takže to byl, by se to dalo dneska říct, jako dramaturgický přešlap. Minimálně. Nicméně se to líbilo, hlavně porodcům Evě Pilarové a Karlu Gotovi. Aha. A soudruzi tam říkali, že ne, tady kapitalistická hudba nemůže vyhrát.
0: No a navíc vy jste zpívala anglicky.
1: No, jednu jsem zpívala anglicky a ty Creedence jsem měla český text.
0: To museli soudruzi jíst kravaty, ale svoje vlastní, ne?
1: No, právě jsem to nelíbilo. Ty jako chtěli na to zapomenout, co jsem tam já předvedla, ale ty moje dobrý sudičky, který jsem potom potkala osobně a milovala jsem je celý život, tak se o to postarali, abych dostala aspoň stříbro.
0: Perfektní, to znamená, vy jste... Získala druhé místo, v porotě byl Karel Gott, byla tam Eva Pilarová. No a teď s tím druhým místem, já si tak jako umím představit, že to už je o člověku hodně vidno a slyšno a už máte pocit, že už by se mohlo něco dít, ne? Vy
1: já
0: subjektivně,
1: už jsem měla právě...
0: už oblíkáte flitry trošičku a už čekáte,
1: ne,
0: že...
1: Ne, to
0: už...
1: úplně ne, ještě ne? To úplně ne, protože mezi semifinále, který bylo v létě, a tím finále, který bylo na podzim, tak se udála taková věc, že jsem dělala konkurs do divadla Semafor a...
0: Jo, to jste dělala mezi...
1: A potom v finále jsem podepsala triumfálně smlouvu do divadla Semafor za 800 hrubého jako elef. Tak.
0: Výborně, to znamená, vy jste vstoupila do legendárního souboru. Jaká jste byla na začátku? Byla jste pokorná, byla jste učenlivá, nebo jste byla drak? A trochu jste to válcovala.
1: Já jsem byla na zabití.
0: Byla jste na zabití,
1: já jsem byla na zabití. Hele, to bylo takový sebevěr... Kdybyste viděl, já jsem vypadala jako Loučky Sekerkovi, jo? Osobně. No, ale byla jsem přesvědčená o tom, že ten Hollywood zavolá do 14 dnů prostě.
0: Hezky zavolal.
1: Vůbec jsem... Já jsem tam dostávala takovou čočku. Ale takovou. A zasloužila jsem si to.
0: To znamená, vy jste tam byla v době, samozřejmě, pana Suchýho principála, ale zároveň taky pan Cízler, nebyl tam Jiří Cízler?
1: No právě Jiří Cízler. No, ten mě dával tu největší sodu. Ten se po každém představení se přišel zeptat, jestli se nechci vrátit do kanceláře. Protože to zas bylo falešně a on měl tu nevýhodu, že byl absolutní sluchař, jo? Takže on slyšel úplně všechno, ten byl jak netopír.
0: A máte to taky tak? Jste sluchař absolutní?
1: Tak slyším dobře, to bych jinak nemohla dělat tuhle práci, ale absolutní sluch, to je spíš prokletí, než... než nějaká výhoda.
0: No a to znamená, že vlastně to, v čem jste vy tak jako mírně vybočovala z toho koloritu, toho semaforu, bylo co tedy? Byla to nějaká vaše i jako velká energie zbytečně, nebo investovala jste do všeho moc? Byla jste jako
1: neměla jsem zvládnutý ten hlas, byla jsem fracek, neměla jsem tu pokoru, oni mě museli naučit chodit včas a zdravit lidi a tak a no všechno, to prostě, no a do toho vstoupil, nebylo to tak dlouho, do toho vstoupil Zelenka, že jo, který tenkrát...
0: Váš manžel, tedy budoucí?
1: Budoucí, ano. No tak a tenkrát to Zelenka stělesňoval naprosto všechno, co jsme na Pražácích nesnášeli, že jo. Takový dostávali po půlnoci na zábavách na budku.

0: Je vlastně úplně kouzelné, jak se nám docela přirozeně to dostalo i do části ženského povídání, byť si povídáme o nádherném nástroji, jako je viola, o Jitce Hosprové maestra, jak se řekne v Itálii, opravdu o velkých věcech a dostaneme se k ním, k těm velkým profesním, ale už jsme zase v kuchyni u dětí, manželů, prostě ženy,
1: to je to
0: tak.
1: Život, to je ten život, to k tomu patří.
0: Je to tak, Jitko. Ale my jsme vrstevnice a tebe to mateřství potkalo takzvaně opravdu později.
2: Ano.
0: Což je po všech stránkách zajímavé téma. A teď nechám na tobě, jestli, jako, co to teda háže fyzicky, jestli to bylo náročné a tak dále. Mm-hmm. Ale i možná to, jestli to předtím buď si nechtěla, bála ses, že by to nešlo stíhat, teď to stíháš evidentně všechno a nic nestrácíš. Jak se tohle všechno vlastně vyvinulo v tom tématu?
1: Nevím, jak to máš ty, Teresko, ale já mám v okolí spoustu zajímavých žen, který prostě neměli toho správného partnera k tomu. A já byť jsem měla kolem sebe spoustu zajímavých mužů a určitě jsem prošla mnoho vztahů, od kterých jsem očekávala pořád jediné rodinu. A nebylo to moje volba, ale byla to ta volba na té druhé straně. A já jsem to rychle, v okamžiku, kdy jsem vycítila, že tudy cesta pro mě nevede, tak jsem vztah opouštěla.
0: Ano.
1: Jo, prostě jsem tam nevysela déle, než bylo potřeba a naposledy jsem opustila vztah, když mi bylo 40 let. Postárdenc.
0: Ano, když jsme se neviděli.
1: Myslím, že dva roky poté. A vlastně jsem si řekla, ne, ještě mám šanci tu rodinu založit. Ano, měla jsem krásný život, měla jsem úžasného manžela, měli jsme spolu moc hezký vztah, ale prostě bylo jasné, že tam tudy to nepůjde, tak jsem prostě řekla tak a já si proto, proč jsem se narodila jako žena, prostě půjdu.
0: To je ale úžasná myšlenka.
1: Je to úžasná myšlenka, takhle ona nepřijde jako sama od sebe. Jo. Musím říct, že k tomu se člověk musí dopracovat, protože musí se podívat na ten život a já jsem ho tak viděla. Já jsem viděla ten scénář, krásný život, všechno v pořádku, ale já stárnoucí, manžel stárnoucí a nic. Viola za chvíli, dobře, violistka za chvíli bude jiná, budou další, prostě, ale co já tady mám jako za poslání jako žena? Co mě jako ženu naplní? A vlastně si jsem zatím šla. Ale jsem jako drsoň. Jo. Myslím si, že ne každá žena by to dala, protože ten věk už je prostě, to už je za hranou.
0: No za prvé, věkově, i když víme, takže medicína a tak dále, ale nicméně člověk nemůže si být jist, že
1: to není 100%.
0: Unosí, ano, že prostě není to biologicky nejběžnější jakoby věc. Ale pak ta druhá, jestli to je tvoje vlastnost, nebo přišly obavy a někde si je v sobě stlumila, člověk, nebo já bych si řekla v těch 40, nebo mnohá žena, když do té doby se neobjevil ten, který by tu rodinu chtěl, kde mám jistotu, že teď se objeví, obzvlášť když přibývá ten věk a
1: ano.
0: Všechny se cítíme, že asi máme dojem, že nenabízíme to, co ve 20, i když možná jo, pro toho chlapa, ale můžeme mít my
1: já
0: ten
1: pocit. Já bych to tady nerozebírala, protože bychom se možná divili.
0: Ne, to myslím, já to
1: myslím, si, myslím, že žena naopak ve 40 nabízí víc, ale ten úzus společenský.
0: To myslím, my to nabízíme určitě, to o tom nemáme pochyb. To jsem si jistá, můžu podepsat. Ale ne, myslím, jako můžeme mít tu obavu, že ten muž si to nebude myslet. Jako.
1: A já vlastně musím říct, že to bylo asi takový osudový štěstí, že se prostě kolem mě nějakým způsobem už jako profesně motal ten Mauricio, který taky měl ten vztah takový nějaký napůl a vlastně tak jsme se o tom bavili a prostě jsem řekla, dobře, já to dám a uvidíme. Prostě se musím osvobodit, chtěla jsem zpátky svou svobodu a chtěla jsem to prostě zkusit. A věděla jsem, nějak jsem vnitřně cítila, že já to dítě prostě mít budu. Nevím, jestli to znáš ten pocit, protože jsem to věděla, že to dám. I když to vypadalo už dlouho, vlastně nějakých 5-6 let jsme byli vlastně s manželem, jsme to zkoušeli a nedařilo se, ale já jsem furt měla klid v sobě, že to bude.
0: To je úžasné.
1: Ale jako nebylo to jednoduché.
0: Takže se rodila, můžeme to říct?
1: 46
0: let.
1: Teď jsem nejstarší maminka ve školce. Jsme zjistili s mýma italskýma kamarádkama. Máme tam takový klub, už takových těch, které rodili kolem té 45. Tak, ale já jsem tam, ale snášíme to dobře. A koukáme se tak na ty 24-letý, no už jich moc není těch maminek mladých. Ale máme takový jako k tomu hezký přístup, jo. Je to prostě zajímavý, ta žena v těch 50 už prostě se dívá i na to dítě, jako nemám takový obavy, jak se říká, oni jsou ty starý matky takový, ne, jako myslím si, že ty děti těch našich maminek, co jsme takhle ten klub těch blížících se nebo už 50 nic, tak jsou prostě mnohem víc v klidu a neřeší sebe. A což si myslím je pro to dítě velký dár. Prostě neřešíme sebe. Jo, řešíme opravdu to dítě, když tam je, a když tam není, tak si vlastně honem rychle musím umět vytvořit čas pro sebe, protože ho potřebuju v tomhle věku. Jo. Takže je to trochu teda, a jak bych to řekla, no, musí si to člověk dobře zorganizovat, protože v tom věku potřebuješ odpočívat víc, dějou se věci divný, že s tělem prostě chová se jinak, než se chovávalo předtím, ale to dítě se tě na to neptá, a do toho mám rodiče, kteří už vlastně oba, i manžel, nám nemůžou pomoci. Musíme pomáhat my jim. Takže musí být ta žena připravená na to, že to je záhul.
0: Jsi dobrá matka.
1: Oh, to ukáže.
0: Ne, to postojově. To je pravda, to ukáže budoucnost. A violistka, náš dnešní host Jitka Hosprová.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Business mentorkou Margaretou Křížovou jsme si začali povídat vlastně o naší finanční gramotnosti. Margareta řekla, že si myslí, že my máme vlastně takovou nižší jako hranici vlastně toho, že to moc neumíme. Já jsem se trošku pousmála nad tím, že jste vlastně vyjmenovala úplně přesně to, co dělám já. Tak co bychom měli dělat vlastně upřímně, nějak aspoň minimálně si teda dát jako na tu A4 nějaký tabulky?
1: No zase přistupujme k tomu tak, že to není taková věda. Že to opravdu jsou kupecký počty. Takže vezmu si papír a tušku a sepíšu si, co jsou moje stálý pravidelný výdaje každý měsíc pod nájem, elektřina, jídlo a prostě najdete určitě, co tam patří. No a pak si říct, co jsou moje příjmy a co jsou ty příjmy, které jsou pravidelné, co jsou příjmy, které jsou možná, tak s těma bych třeba úplně nepočítala. No a co je moje rezerva? A mít prostě rezervu, která fakt může být na tom spořícím účtu, a to je, když se vám rozbije pračka, tak abyste prostě nemusela potom půl roku prát na valše, protože na pračku není. No a pak je ta rezerva, kterou byste fakt na tom spořícím účtu neměla mít, a to jsou ty investice. Lidi, když se řekne investice, mají pocit, že to je něco strašně složitýho.
0: No a to právě u toho bych se zastavila, protože ne složitýho, ale nejistota tam jako je z toho veliká. Že prostě si myslím, že většina lidí je zvyklá to mít právě na tom spořícím účtu, protože tam si spořím na to stáří. Takhle nám
1: a
0: to vždycky
1: vám
0: říkali.
1: A hezky vám z toho ukusuje inflace.
0: Hezky nám to. Ano, to se samozřejmě může dít, ale já mám pocit, že o ty peníze nepřijdu. Když je investuji, tak se bojím burzy, něco se stane, nerozumím tomu, tak to svěřím někomu. Jo, už je to takový. Bála bych se, tak čeho se nemám bát?
1: Dobrá zpráva je, že dneska máte peníze v bance, předpokládám, takže tam přijdete, řeknete dobrý den, já bych chtěla investovat a jsem konzervativní investor. Prostě nechci do žádných akciových trhů, ale chci prostě něco, co mi bude dlouhodobě přinášet jako zisky z toho, z těch investovaných peněz.
0: Zisky, anebo aspoň nepřijdu o tu inflaci.
1: Nepřijdu o inflaci a samozřejmě to není o tom, že tam dáte peníze a za rok si přijdete vybrat jako obří zisk. Investování je dlouhodobá věc a i když jdou trhy dolů, tak zatím šli vždycky nahoru. Takže v té dlouhodobosti se to vyrovná. Takže ten základ je vědět, kolik utratím měsíčně, kolik jsou moje příjmy, jaká je moje okamžitá rezerva, abych měla prostě na ty nečekané události a ten zbytek prostě dát do nějakého produktu a jak říkám, můžou to být konzervativní fondy a podobně, ale tohle je prostě základ, nic složitýho.
0: Mm-hmm. Já díky vám jsem zjistila, že biznis vlastně není úplně plný tabulek, i když teď se zrovna o tabulkách povídáme, ale že vlastně s vámi koukám, že to může být i vtipný a veselý život. Proč vlastně máme takový pocit, že když se řekne, on byl takový tvrdý biznismen, nebo prostě, že tam má jako ty lokty a vlastně co to jako je za lidi, nebo my si představujeme, že to jsou opravdu ty tvrdý, drsný chlapíci. Mm-hmm. Teď už je tam i hodně žen teda.
1: Jsou některý i tvrdý, drsný ženy v biznisu. Je to taková
0: je to
1: kategorie...
0: Jako nelítostný, nebo...
1: Je to taková kategorie lidí, takový ty vlci z Wall Streetu, ale záleží na každém, jak a s kým chce ten biznis dělat. A já jsem vlastně dneska už téměř před 9 lety z tohohle toho tvrdýho biznesu vystoupila. Dneska už jsem nejsem partnerka žádné firmy, jsem Margareta a dělám ten biznis tak, jak je mi příjemný a vlastně mě to je příjemný dělat trošku s humorem a nedělat z toho tak strašnou vědu. Ale samozřejmě byla jsem v tom taky. Ty tvrdý biznesmeni jsou hodně ve financích, právě v těch velkých fondech, ve velkých korporátech a je na každém, co je mu milý.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Terezy Kostkové, Adély Gondíkové a Marka Němce uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na dvojce.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Za svůj vzhled se stydí.
2: Proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
3: Vůbec ne.
2: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobot celoní?
3: Jirpách.
1: A proto svou lásku obětuje druhému.
2: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš.
3: Nemám dost výmluvnosti.
2: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
0: Cyrano de Bergerac.
1: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce. Rozhlasová hra na dvojce.
0: Za svůj vzhled se stydí.
2: Proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
3: Vůbec ne.
2: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobot celoní?
3: Jirpách.
1: A proto svou lásku obětuje druhému.
2: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš?
3: Nemám dost výmluvnosti.
2: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
0: Cyrano de Bergerac.
1: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Demonstrace v Alpách uzavřela Brennerský průsmyk, jednu z nejvytíženějších tras Evropy, a opozice dál odmítá převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Máme oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a zejména na jihozápadě i bouřkami a nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V Brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií se zastavil provoz. Soud tamním obcím schválil demonstraci proti intenzivní dopravě. Přišli na ní asi 4000 lidí. Auta projedou znovu až večer.
2: Horská autostráda nezvykle zeje prázdnotou, dole v údolí ale žádný dopravní chaos nevzniká. Situace je podle expertů z obou stran hranice nad očekávání klidná. Tak to podle rakouské policie obvykle sobota nevypadá. Kolony se netvoří, řidiči si zřejmě vzali k srdci varování a na jednu z nejvytíženějších tranzitních cest v Evropě se dnes nevydali. Místní obyvatelé vysvětlují svůj protest tím, že hluk a prach z brennerské dálnice už se nedá vydržet. Průsmykem jezdí čím dál víc aut. Loni to bylo asi 14 milionů osobních a nákladních automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Do Česka přišly bouřky. Doprovází je vítr s nárazy až 72 km v hodině. Výstraha platí do 18 hodin pro jihozápad republiky a část Vysočiny a Jihomoravského kraje. Podle meteorologů budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří na Ústecký kraj a na Prahu a přidá se také přívalový déšť. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce o ty klempíře z motoristů se dál projednávat nebude.
3: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
0: Ředitelé České televize a rozhlasu se sejdou s premiérem 9. června. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonem v Podještědí, je vystavena na hlavním oltáři pod dohledem policie. Církev ji při svatozdislavské pouti dnes vystavuje naposledy. Po dnešku by měla být lebka uložena v hrobce, řekl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a zejména na jihozápadě i bouřkami. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území kolem 23. V 1000 metrech na horách 19 a na Šumavě až 22.
1: Doprava.
0: Na stém 42. kilometru D1 směrem od Prahy jsou kusy roztrhané pneumatiky kamionu, který je odstaven o kousek dál na krajnici. Dávejte tam pozor. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy se zdržíte asi 10 minut před omezením na stém 96. kilometru. A na 79. kilometru D5 směrem od Prahy je omezení, jezdí se jedním pruhem, ale výrazně se nezdržíte. To byly zprávy teď po česku s Václavem Žmolíkem.
6: Dobré odpoledne. Dnes pro vás mám opravdu speciální pozvánku na výlet. Víte, že v Plzeňském kraji na Tachovsku na okraji Českého lesa můžete navštívit opravdu jedinečnou památku? Druhou největší krytou jízdárnu v někdejším habsburském soustátí. Větší je pouze ta císařská ve Vídni. A tuhle jízdárnu si nechal vystavět v polovině 19. století kníže a maršál Alfred I. Windischgrätz ve Světcích u Tachova. Je krásně opravená a vítá návštěvníky. A když máte štěstí a provádí vás po ní, podobně jako mě, tamnější kastelán Pavel Wolter, čeká vás opravdu nevšední zážitek. Tak se v následující půlhodince nechte do Světců pozvat. Přeji pěkné chvíle u rádia.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Začíná sobotní po Česku, které je tentokrát z obce Světce na okraji Tachova, která má z brusu novou dominantu, respektive dominantu, která málem vstala z mrtvých, zdejší jízdárna. Bude mě po ní provádět kastelán Pavel Wolter. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: A my jsme v tomto okamžiku venku před jízdárnou, jak můžete slyšet podle šumění větví. A já musím říci, že ta novorománská jízdárna je tady jako zjevení.
1: Přesně tak, a asi byla zjevením i před těmi více než 160 lety, kdy vlastně ten náš polní maršál Alfred I. Windischgrätz si právě přál, aby ta jízdárna jen tak v okolí nějakou velkou konkurenci tolik neměla. A vidíte, že ta budova i v současné době tedy krásně vlastně vypadá tak, jako vypadala vlastně v tom nejslavnějším období. A vždycky návštěvníkům našim říkáme, že je s podivem, že v českém lese je novogotická nebo novorománská jízdárna v anglickém stavebním stylu. A jak to do té české krajiny hezky pasuje.
0: Krásně zem zapadá. Máte pravdu. No ale je také pravda, že tady máte fotografie, které ukazují, jak jízdárna vypadala ještě před pár lety. No a to byla ruina.
1: Ten stav byl hodně žalostný, ale opravdu žalostný, že ta budova jako velká ruina vypadala. A je to vlastně to období třeba v těch 80. i v 90. letech minulého století. A dokonce, vy už jste to zmínil, že ta jízdárna opravdu jako by vstala z mrtvých, nebo jako Fénix skutečně povstala znova. Ale budova teda neměla na mále. Po druhé světové válce nebyla smysluplně využívaná, chátrala a dostala se do toho stavu, že dokonce měla být určená k demolici. To bylo konkrétně v roce 1985. Dokonce ten demoliční výměr byl zpracovaný a až od roku 2000 rekonstrukce započala, dlouhodobá náročně finančně i řemeslná rekonstrukce a, jak jste zmínil, v letošním roce slavnostní jízdárna byla vlastně otevřena. Pro nás místní je to velký zázrak, protože k té jízdárně jako místní máme velice blízko, třeba z dětství pamatujeme ten žalostný stav a jak ta budova vypadá zvenku, ale hlavně uvnitř, jak je zařízena, je opravdu nádherná záležitost.
0: No je to národní kulturní památka, že? A to zaslouženě. Kdybychom ji zvenčí tedy popsali?
1: Tak, budova je třípodlažní, teď stojíme před tou západní stranou. Musíme říct, že to byla jezdecká hala pro 24 koní. To znamená, teď přímo naproti nám je to patro vlastně největší, to znamená, v hlavním sále musel být prostor pro ten výcvik koní, pro ty projížky. Centrální velký sál. Potom byly po stranách vždycky dvě stáje, pro 12 a pro 12 koní. Budova je souměrně úplně stejná. Koukáme potom v nejnižším patře byly sklepní místnosti, kovárna, bytkováře, hnojná chodba a zázemí takzvané kočárové chodby. Nad stájemi potom bylo to patro stejně veliké, zase půlkruhové místnosti, tam byly ubytovací místnosti, nahoře nad tím půda, kde se skladovalo seno a sami vidíme tady i z té vnější strany potom takzvanou lucernu, ten hranolový světlík. Lucerna je krásná uvnitř jízdárny i takhle zvenku a díky tomu krovu, díky té lucerně je ta jízdárna nejenom hezky osvětlená, ale i výborně odvětrávaná. Ještě bych posluchačům řekl, že zvenku vypadáme jako zámek, ale byl to takový zámek nebo palác pro koně.
0: Ano, je to přesně tak. Zvenčí je krásná fasáda, pochopitelně a hlavně nechybí erby knížecího rodu Windischgrätzů.
1: Přesně tak, teď ten bližší. Máme tedy erb rodu Schwarzenbergů, na protější straně jsou Windischgrätzové, ale manželka toho našeho generála byla právě kněžna Schwarzenbergová. A ta tady nikdy být nemohla. Ta tragicky zemřela při Pražské revoluci v roce 1848. Jako náš generál Windischgrätz té české historii jako hodně připomíná jako takový neřád, jako opravdu jako arrogantní až brutální kníže a generál, tak tady je záležitost ve svěcích s výstavbou jízdárny. Je to ale období, kdy už mu bylo přes 71 let. Už byl penzionovaný polní maršál, na koně měl hromadu času, 6 dětí už bylo dospělých, jeho dětí, a zůstal jako vdovec sám. Tak si ten sen o vlastní jízdárně splnil až na konci svého života. Dostavil jízdárnu, bylo mu 74 let, za rok potom umřel.
0: No a ta jeho choť, rozená Schwarzenbergová, ta zemřela tou zbloudilou kulkou, jedna z nejslavnějších historek roku 1848, že?
1: 12. června v budově vojenského velitelství vlastně stala se smrté Eleonory takovou jako nejslavnější, nebo stala se i takovou nesmrtelnou kněžnou a říká se, že ta tragédie samotného generála Windischgrätze zasáhla ve velké míře. Říká se potom, že právě tu Prahu nechal ostřelovat, protože mu zastřelil vlastně milovanou manželku, se kterou byl 30 let a maminku jejich dětí. To s ním muselo zamávat, jak se říká, poměrně potom výrazně. Rodu Windischgrätzů patřila jízdárna až vlastně do toho období druhé světové války. Až po roce 45 nebo v roce 46 byla budova znárodněna, zestátněna a pomalu, ale jistě vlastně začíná potom takové to smutnější období, kdy budova začala ze začátku ne úplně chátrat, ale nebyla využívaná jako výborně k svému účelu a koně už se vlastně se tady jen tak už nepohybovaly. Jako to bylo plánováno nebo k jakému účelu ta jízdárna měla sloužit?
0: A během našeho povídání jsme s kastelánem Pavlem Voltrem vstoupili do jízdárny a po písničce vám tedy popíšeme interiér.

0: Kastelán Pavel Wolter je naším průvodcem po jízdárně ve Světcích a my jsme vstoupili teď do samotné jízdárny a nacházíme se pod tím zmíněným světlíkem v té hlavní prostoře, kde se cvičili koně, že?
1: Přesně tak. O to cvičení, o ty projížky na koních vždycky šlo. Nemáme úplně všecko stejně, jako bylo dřív, protože ta jízdárna neslouží už těm klasickým projížkám. My tady ani živě koně neuvidíme. Připomínka o koních tady jasná a je v jízdárně. To povídání se hlavně koní týká a jezdectví. Ale jinak vlastně vidíme tady jasně, že hlavní sál je třeba teď v současné době vlastně uspůsobený převážně pro koncerty, pro kulturní akce, různě třeba i pro výstavy. Máme tady figuriny koním a jakýkoliv člověk uzná nejenom jezdec nebo jezdkyně, že těm koním to tady v hlavním sále vysloveně sluší, ale v minulosti pouze jednoznačně účelově byla tuhle ta budova postavená pro ty projížky, to znamená centrální sál, je to sál velký a po stranách jsou právě ty stáje.
0: Když říkáte sál velký, tak já musím podotknout, že ty rozměry jízdárny jsou opravdu úctyhodné. Kdesi jsem se dočetl, že vaše jízdárna je po vídeňské dvorní druhá největší v bývalé habsburské monarchii.
1: Tak, je největší v Čechách a druhá největší ve střední Evropě. My vždycky při tom našem povídání, při té prohlídce, vždycky tu starší sestru a tu větší sestru té naší jízdárny, to znamená tu vídeňskou habsburskou jízdárnu, vždycky právě potom zmiňujeme. Náš generál Windischkrec byl v té vídeňské jízdárně. Snad se posluchači nebo zlobili, řeknu lidově, byl tam ve Vídni pečený, vařený, takže tou Vídní se nechal inspirovat, když potom tu svoji jízdárnu soukromou stavěl právě až v tom důchodu. Ale je to tady řešeno trošku jiným stylem. My jsme novorománská jízdárna a máme všechno pod jednou střechou. To ani v té Vídni nemají.
0: Lepší než Vídeň jsou ve Světcích. Jaké jsou ty rozměry, pane Kasteláne? Vy je určitě máte v malíku.
1: Tak, hlavní sál je 40 na 20 metrů, hala veliká, maximální výška ve prostředku toho hranolového světlíku přes 26 metrů, jinak celá jízdárna je 60,2 metrů dlouhá a 53 metrů široká. Kdyby na západní i na východní straně, tedy jízdárna v rámci těch stájí, byla o 3,5 a 3,5 metru potom širší, fúdorysu by vytvořila čtverec. Což je nezvyklé u historické jízdárny.
0: No a čemu všemu tedy jízdárna za knížete Windischkrece sloužila?
1: Tak, prvořadě bylo určeno k tomu, já už podle názvu jízdárna, samozřejmě jezdilo se na koních, to už jsme zmínili, nikdy se nepršelo, nefoukal vítr, nesněžilo, reprezentativní setkání šlechty, láska ke koním a srdce pro koně, šlechta mívávala vždycky. Když jsme se doptávali v dalších jízdárnách, různě tady v Čechách nebo na Moravě i v Německu, všichni nám potvrdili z dalších jízdáren, že šlechta milovala ten pobyt a ty projížky na koních a byla to pro ně velká společenská událost. Však, pane redaktore, uvidíme, my tady dlouho v hlavním sále stát přece tolik nemusíme. My se podíváme do těch společenských místností, kde byly ubytovací místnosti, menší nebo větší lože. Poznáme i to zázemí takové řemeslné nebo provozní zázemí. Ale ještě, pane redaktore, bych řekl,

0: elegantní vznosná historická jízdárna pro jedny z nejelegantnějších zvířat na světě, která jsou, pro noblesu, eleganci koní, takhle krásná budova byla postavena. To spolu na sebe navazovalo absolutně výborně.
1: Ano, a koně si to zcela jistě zasloužili. Pavel Wolter je naším průvodcem po světecké jízdárně a provede nás i po těch dalších prostorách jízdárny už za malou chvíli.
2: Český rozhlas Dvojka.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: stáji.
1: Ano, jsme ve stáji s kastelánem Pavlem Voltrem a já musím podotknout, než představíme tu stáj a popíšeme, že on je v rakouské uniformě.
2: Tak, tady, když jsou mimořádné různé prohlídky, anebo když jsou historické slavnosti, tak všichni, kdo tady potom provázíme, tak už pro nás bývá léta tradicí, že se dobově oblečeme. U turistů se to setká vždycky s úspěchem a hlavně, pane redaktore, oni turisti potom ví, za kým mají jít, protože takhle běžně další návštěvníci oblečení potom nechodí.
1: Dokonce vojenskou čepici s chocholem máte, ale jaká je to uniforma?
2: Je to vlastně připomínka právě té nejslavnější doby, není to úplně generálská, že by tady byly vyznamenání, ale vojenské a jezdecké oblečení bylo pro tuhletu jízdárnu absolutně typické. Nejenom oblečení samozřejmě pánské, ale máme tady, určitě posluchačky by zajímalo, jak dámy v 19. století chodili oděné, neměli to úplně jednoduché a hlavně, pane redaktore, dámy, komtesy, princezny i z rodu Windischgrätzů nemohli v žádném případě sedět v klasickém pánském sedle, tak tady i máme zblízka k vidění i sedlo takzvané dámské, kdy tam ty ženy docela dobrodružně museli sedět. A taky černý cylindr s bílým závojem musel nosit vlastně vždycky.
1: A nesmírně jim to slušelo potom.
2: Podíváme se na dobová vyobrazení. Kolegyně moje, ta tady bohužel dneska není. Ta má dámské ošacení i klobouk. Pane redaktore, to je krása se podívat.
1: Je. No ale hlavně tady máte stání a v nich máte dva koníky.
2: Je to takzvaná ukázka štontového, takzvaného uvazového ustájení. Sami názorně tady vidíme, že kůň ten box měl poměrně malý, musel ten kůň být uvázaný a nemohl se v tom boxíku ani otočit. To je na tehdejší dobu běžný styl uvazování, běžný styl stáje, dneska z pohledu chovatelsko-veterinářského. Absolutně nepřípustné, jednalo by se částečně nebo vnímáno by to bylo jako týrání zvířat. Tady to máme jenom připomínku, přesně jako to bylo dřív.
1: Vystoupali jsme po schodech nahoru, shlížíme dolů do velkého sálu. Kde pak to jsme?
2: To je takzvaná empora. Řekl bych něco jako v divadelní budově, když jsou foaje. Vy už jste zmínili, jak hezky vidět dolů do toho hlavního sálu. Společenský prostor, kde ty hosté se mohli občerstvit, něco si nabídnout k jídlu a k pití. A hosté, když sem přijížděli, samozřejmě, kdyby to byla pražská společnost, nebo plzeňská, anebo i vídeňská společnost, mohla využít i ubytovacích místností. Asi, pane redaktore, je nám všem i posluchačům jasné, že tady pánská společnost nebyly vojáci nikdy sami, ale přiváželi si i společnost dámskou. A ty hosté, když už tady potom byli společně, tak to ubytování mohli využívat i třeba, když se pořádali ty slavnostní lovy a hony. Tak tady jsme v loňském roce dozařídili 4 ubytovací místnosti, jakoby ubytování pro šlechtice v 19. století. 2 místnosti spíš máme pro tu společnost dámskou, 2 místnosti připomínají hlavně zase jezdectví, anebo myslivost, které se věnovala hlavně ta společnost pánská.
1: Ty prostory jsou opravdu krásné, plné stylového nábytku. Ale vedle toho také tady máte spoustu drobností, které ty interiéry dokreslují. Počínaje pečivem, šálky na kávu, konče oblečením, obuví a co já vím, čím ještě. Tam jsou i pánské spodky, musím říci, čerstvě vyprané.
2: Ano. Vy jste všímavej, ale.
1: No, to jste, no, dubový tisk, knihy, brýle.
2: No.
1: To jste se museli vyřádit, když jste to hledávali dohromady.
2: To je záležitost třeba posledních těch 5-7 let a je to takové, jako, dalo by se říct, jako druhotné vybavení nebo zařízení těch místností, protože bohužel ze všech těch místností, jak tady procházíme, tak to vybavení bylo rozkradeno a zničeno. Hned po té druhé světové válce v 50. Nebo za začátku 60. let. Leda bychom mohli zmínit ještě tady v té třetí místnosti tuhle ten malý stolek, na kterém jsou takhle ta celá řada těch dobových klobouků, tak tady potom je právě takzvaná delftská, potom výborně, delftské motivy potom, nebo holandské motivy takhle, tak jedna paní se ozvala, že pravděpodobně její otec v 50. letech tuhle ten stolek tady odsaď z té jedné ubytovací místnosti odnesl. Tak nám ta paní vrátila nebo přinesla ten stolek potom zpátky. Ale jinak z původního vybavení nemáme nic.
3: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: Vystoupali jsme na půdu.
1: Přesně tak. Pokud bychom měli zmínit to nejvzácnější a taky i jedno z nejkrásnějších míst tady v jízdárně, tak by to byl určitě ten prostor pod kroví. Váha toho krovu je šikovně roznesená. My za chvilku vlastně z té podlahy té půdy ještě vystoupáme po pár schodech ještě nahoru. Když jsme tady takhle, tak to by bylo škoda nevylez až úplně na střechu do toho ranového světlíku, do těch 26 metrů. A tady prostor půdy sám vidíte, že je půlkruhový, jako byly ty ubytovací místnosti pod námi, a stejně kruhový i rozměrově tvar, nebo tvar i velikost, jako dole byla ta stáje pro těch 12 koní. Tu ten prostor sloužil vždycky pro skladování sena. Komínový efekt, osvětlení a odvětrávání, všechno funguje, jako bejvávalo dřív. Jak se to seno sem dostávalo? Nebylo to nic těžkého, zase nějakého složitého, to znamená, že tady bylo klasické transport, přeprava toho sena pomocí kladky z hlavního sálu až sem nahoru potom. Tady jsme potom úplně pod tím krovem samotným, můžeme ještě, to slyšíme, jak pěkně nám vrže to tady podlaha. Prkna potom. No. A to jsou, pane redaktore, skutečně to jsou generálovo prkna. To je původní všechno. Tady hezky vidíme i zápisky tesařů a pokryvačů z roku 1880, 1881 a 1911. A máme tady náznaky i původních komínů. Ale už tady nikdy vytápět, jako to bylo v minulosti, samozřejmě z bezpečnostních, z provozních důvodů už potom nemůžeme. A vstupujeme takhle směrem k tomu hlavnímu krovu. Část toho krovu potom teda můžeme jednoduše otevřít a budeme přímo 19 metrů nad tím hlavním sálem. To byla obrovská výhoda, že transportu toho sena vlastně byla ta možnost zajet tím velkým povozem, tím žebřiňákem. Pod námi máme komentovanou prohlídku, tak musíme dávat potom pozor. A tak a zase trohlík nerušit. Jsme přímo nad tím sálem, tady byla přidělaná nahoře jednoduchá kladka a pomocí kladky se to seno vytáhlo nahoru. Jak vytáhli nahoru, spustili dolů a donesli ke koním. Tak zase zavřem poklop a už vlastně jsme zase na tou střechou potom. Tak. A jestli se nebojíte a myslím, že se nebojíme, vylezeme spolu na střechu.
0: Jdeme na to.
1: Já si nechám klobouk, ten byl drahej, tak to musím. A máme netopíry, pane Žmolíku, letos nejvíc netopíru tady úplně. A já to první, já vám otevřu střechu. Nebojte se, nic dost, prostě 7 tun. Tak. Tady jsme úplně spolu v tom nejvyšším bodě, ne, že by to byl nějaký úplně výhled do krajiny tak veliké, ale jsme vlastně úplně nejvýš, kam se můžeme podívat. Jsme u té zmíněné Lucerny, výhled jako částečně z rozhledny máme. Hlavně je vidět, že jízdárna byla skutečně postavená v lese, máme tady do dneška opravdu smíšený les a je tady, pane redaktore, ještě třeba vidět i takzvaná Matildina vyhlídka, která v současné době je hodně zarostlá, kousek od toho takzvaný jelení skok, hlavně v tom německém označení, původní označení bejvávala. Hezky vidíme detailně i ty fiály, ty ozdobné korunky na těch bocích jízdárny a vidíme, že ta lucerna, i když při pohledu zvenku se zdála poměrně taková drobná, že je dost vysoká, původní trámy vidíme a v letošním roce bude probíhat taky údržba, musí být ty trámy samozřejmě zase natřené a ta údržba samozřejmě tak velkého domu je hodně náročná, ale vidíme, že ta lucerna právě k tomu osvětlení a odvětrávání fungovala vždycky velice dobře. Je to taková perla, taková jako korunka celé té jízdárny. Posluchači budou znát, když jsou katedrály nebo kostely, tak je tam cibulová báň, třeba u barokních památek. My jsme novorománská jízdárna, takže ozdobnosti vždycky byla tyhle ta lucerna zmiňovaná.
0: Paráda veliká je to a všude kolem nádherně zelené lesy.
1: Tak, jsme v českém lese. Příroda absolutně perfektní potom. Generál Windischgrätz, zase trochu bych připomenul, že opravdu stavěl tu jízdárnu v důchodu. Zřejmě nic proti Praze a nic proti Vídni, to bych si nedovolil. Ale strávit penzionovaný polní maršál, strávit vždycky letní období tady v lese, opravdu v krásném zdravém prostředí, uprostřed takhle nádherných lesů, jako do dneška máme, to musel být důchod opravdu jako nádherný.

0: Kastránem Pavlem Voltrem jsme v jízdárně ve Světcích u Tachova sestoupili až do suterénu, co tady všechno uvidíme.
1: Tak, tady vlastně zase ty místnosti připomínají tu nejslavnější ten čas, kdy vlastně ta jízdárna plně využitá byla v té polovině 19. století, takže zase tady můžeme i při prohlídce v současné době vidět místnosti, které tady byly, kovárnu, podkovárnu, bytkováře a takzvanou kočárovou chodbu. Ty místnosti jsou vlastně zařízené, nejedná se zase o to původní vybavení, to ne, ale máme tady měch, dmychadlo, takže tady i potom výheň, jak se říká, není kováře bez měchu nebo i bez kovadlin a takzvaný devatero kleští. Jeden pán Stachová, pan Hanzálek a jeho táta a jeho děda byli kováři a podkováři, takže on nám sem to vybavení téhletě jejich rodinné kovárny na 20 let zapůjčil vlastně zdarma. A podobným stylem, buď zápůjčkami, anebo i dary, jsme zařídili třeba i ten byt kováře. Je to moc pěkné, že zase je to jasná připomínka a my turistům můžeme ukazovat prostory, které v minulosti skutečně takhle nebo podobně byly zařízené. Hosté, když sem v minulosti přijížděli tou mohutnou kočárovou chodbou nebo takzvanou vozovnou. Když jsou ve skupině i šikovné děti, tak si právě můžou tu práci kováře a podkováře vyzkoušet. Máme tady i funkční měch a práce toho kováře, samozřejmě tím, že jsou tady potom i ty kovadliny, to zvodní kovadliny, můžeme i sami slyšet potom velice dobře. Máme i takzvanou přenosnou felčmídu, polní výheň.
0: Vstoupili jsme do knížecí lože. A já si připadám jako v divadelní loži.
1: Můžeme říct, je ta lože opravdu vyzdobená, je na krásném místě. Tady se asi nabízí takový vždycky, když se někde potom i v zámeckých budovách zmiňuje, jako vidět, ale být i viděn. A to třeba u císařských loží v divadle nebo u královských loží bylo takové typické. Tady člověk, když se potom posadí a skutečně by se v klidu rozhlédnul do těch všech prostor jízdárny, nejen do toho centrálního sálu, no tak označení hlavní, nebo ta generálská lože je tady opravdu úplně jako na místě. A ten dojem, jak jste zmiňoval, jako té divadelní lože, no vévodí té loži taky ten ozdobný závěs, ten není původní, to ne, ale filmaři v roce 2017 tady natáčeli několik scén do té miniserie Marie Terezie, tak my jsme tuhle ten ozdobný závěs dostali jako dar. Tady zase možnost občerstvení byla a od loňského roku tady v rohu máme ukázku nebo repliku kachlových kamen. Už v nich topit nemůžeme, to ne, ale kamna tady bývávaly, takže takhle ta bohatá lože byla. Ještě bych jenom doplnil, vypadá to skutečně zdobeně, až jako tapetově, papírové nebo látkové tapety, tady částečně můžeme ten dojem z té lože mít, ale jedná se o jednoduchou výmalbu na klasickou omítku. Ty papírové látkové tapety by tady hrozně trpěly. Nám sem svítí velké množství světla, toho přirozeného slunce a letní teplota je tady na tričko, na kraťasy absolutně perfektní, což tady není během roku už potom žádné období. To je jasná věc, je tady zdána hodně chladná a vlhkost je tady poměrně potom dost vysoká a bývávala vždycky. Ještě, pane redaktore, k té dobové jízdárně, úplně bych to tolik neidealizoval, patřil jasný ten odér z toho jezdeckého sportu. To znamená čpavkovinu, moč, hnůj, samozřejmě potom jezdci i spocený a celý ten prostor opravdu těmi koňmi poměrně dost takový vyvoněný, když to řeknu. Ale to k tomu prostředí jistě patřilo a šlechtici věděli, do jakého prostoru jedou. A proto právě velké množství osvětlení i perfektní to odvětrávání.
0: No, dnes tady ucítí návštěvník úplně jiný odér, protože dnes je to muzeum, je to výstavní síň a je to koncertní síň. Pane Kastelány, já moc děkuji za úžasné, zasvěcené provedení a přeju co nejvíc spokojených návštěvníků.
1: Děkujeme, zdravím samozřejmě všechny posluchače, děkuji za tu možnost, že jsme tady jízdárnu u nás mohli projít a určitě i řadu návštěvníků potom nalákat. Vážíme si Českého rozhlasu a všech posluchačů, ale samozřejmě bylo to pěkné, ale přijďte k nám, ať všechno vidíte naživo. Budeme se na vás těšit.
0: Říká kastelán Pavel Voltr. Společně s ním jsme prošli jízdárnu ve Světcích u Tachova a vy jste sem srdečně zváni. Od mikrofonu se s vámi loučí také Václav Žmolík a naslyšenou se těším opět za týden z jiného úžasného místa naší země.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem
3: na dvojce.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: V příštích žárovkách se vypravíme tam, kde se věda a hmyz potkávají doslova tváří v tvář. V laboratoři katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se starají vědci a vědkyně také o živé včely. A právě tam pracuje biochemička Silvie Dostálková a zkoumá, jak vlastně funguje imunitní systém včely.
0: Žárovky už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Změny ve vládě premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. A v Evropě je přebytek brambor, pěstitelé v Česku proto zmenšují svá pole. Zítra bude nejprve polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti s přeháňkami a bouřkami, nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj případně mohly až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
2: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
0: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motocyklistů, oproti témuž období loni je to víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nedání přednosti v jízdě anebo přejetí do protisměru, pokračuje policejní mluvčí Violeta Seřišťová.
3: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo vjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
0: Policisté našli pohřešovaného 63letého muže z Břeclavska bez známek života nedaleko Břeclavy. Informovali o tom na síti X. Do pátrání se zapojili desítky policistů, psovodi i dron s termovizí. Muž odešel z domova ve středu neznámo kam, neměl sebou léky, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřeboval. V Česku se letos pěstují brambory na menších rozlohách. Oproti minulému roku je to až o 10% méně. Oznámil to Bramborářský svaz s tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle šéfa svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyvážejí mimo Evropskou unii.
4: Některé státy, někteří odběratelé, třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe, prostě přestali to zboží brát, protože budují vlastní kapacity. No a ta poptávka po hranolkách z Evropy se snížila a tím pádem to zboží zůstalo na skladech.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude nejprve většinou polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti s přeháňkami a bouřkami, zejména v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Doprava.
0: Na 20. kilometru D1 směrem od Prahy opatrně v levém pruhu by tam mohlo stát osobní auto. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy se zdržíte do 10 minut před omezením na 196. kilometru. A silnice číslo 15 je před zahrádkami směrem od Litoměřic neprůjezdná kvůli zásahu hasičů u hořícího lesa a louky. Oběd to lze třeba přes Holany. To byly zprávy Hezké chvíle s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé, už za chvíli další vydání zábavného pořadu Kecky. Lucie Polišenská a její hosté Janka Ryšánek-Šmitová a Václav Vidra už za pár okamžiků. No a po 17. hodině další příběh z kalendáře, tentokrát s podtitulem Jezero Milada a spol. Tak doufám, že zůstanete s námi.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí
1: Kecky.
5: Historky, kterým můžete věřit,
1: ale nemusíte.
5: S Lucí Polišenskou
1: na Dvojce.
7: Dobrý den, milí posluchači. Je čtvrtá neděle v měsíci a tak na stanici Český rozhlas Dvojka začíná pořad Kecky, u kterého vás vítám. Také dnes si spolu s mými hosty budeme hodinku povídat, probereme několik témat a budeme hádat, jestli všechny historky, které zazní, jsou pravdivé. Já se tedy mezi námi snažím říkat pravdu vždy. Pravda má totiž tu výhodu, že si nemusíte pamatovat, co jste řekli. O to ale v našem pořadu, jak už víte, nejde. Jde především o milé setkání s příjemnými lidmi a kteří to budou tentokrát, to už vám prozradím za chvíli. Od mikrofonu vás všechny zdraví Lucie Polišenská.
1: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
7: Mým dnešním prvním hostem je režisérka, autorka a mně velmi srdci blízká Janka Ryšánek-Šmitová. Ahoj Janko.
8: Je mi ctí, dobrý den.
7: Já jsem hrozně ráda, že jsi za mnou přijela do pořadu Kecky, že jsi vážila cestu a že tu se mnou strávíš hodinu. A když je květen, lásky, čas, jak se máš takhle v květnu? Kveteš?
8: Já myslím, že začíná období, kdy se začínám potit a to teďka bude až do října. Takže se snažím kvíst, dávám do toho všecko, ale mé fízis a mé stáří vítězí nad mou duší.
7: To jsi řekla velmi krásně. A mým druhým hostem je herec, momentálně můj seriálový tchán a syn mé nejoblíbenější herečky na světě, pan Václav Vidra. Ahoj Vašku.
9: Ahoj, čau, dobrý den všem.
7: Tak co ty, jak to máš v květnu? Seš rozkveten?
9: Já to mám v květnu v podstatě jako v únoru, v březnu, v dubnu,
7: pořád
9: v červnu.
7: Něco.
9: Je to pořád takový konstantní, no. Když nejsem u koní, tak jsem v divadle, když nejsem v divadle, tak jsem s tebou třeba na natáčení a když nejsem na zájezdě, tak jsem zrovna v autě a jedu tam.
7: To se o tobě moc dobře ví, že jsi pořád někde na cestách. A my než se pustíme do našeho dnešního povídání, které bych ráda začala takovým vděčným tématem, a to je rodina a příbuzní, což jak všichni víme, se nikdy neomrzí, tak já mám pro vás na začátek připravených pár zajímavostí a schválně si zkuste tipnout, jestli se jedná opravdu, nebo jsme si to tak trošku vymysleli. Jo. Nejplodnější matkou historie je Valentína Vasiljevová, která žila v 18. století a porodila neuvěřitelných 69 dětí. Během 40 let se jí narodilo 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. Jani, zdala bys to?
8: Ježiš. Já mám jedno dítě a myslím si, že nemohu než říct, je to zcela jistě pravda, ale úplně mimo mou dimenzi.
7: Vašku, co si myslíš ty?
8: Dal byste to?
9: Jako, já bych to určitě nedal teda.
7: Ale určitě bys to uživil, ne?
9: Ne, já bych to ani neuživil, ani bych to nechtěl živit, ani bych to nebyl schopný splodit.
7: A víš, kolik bys měl pomocníků u koní?
9: No, to bych ani nechtěl teda.
7: A myslíš si, že to je pravda, nebo je to blbost?
9: No, je to hodně přitažený za vlasy, no, ale zázraky se dějou, no. Může být.
7: A ty ani?
8: Já si myslím, že je to pravda.
7: Máte pravdu, pravda to je. A teda paní klobouk dolů.
9: No teda to fakt, jo.
8: Já bych ale asi u 16. dítěte začala přemýšlet, jak se jmenuje 17.
7: Já jsem taky na tom přemýšlela, že ti pak dojdou ty jména. Já mám problém pojmenovat 4 kachny a taky se mi to motá. A když jsme u toho počtu dětí, tak na světě také existují jediná devaterčata. Narodila se v roce 2021 Halimě Kiseové a vzbudila zájem celého světa. Co myslíte, existují devaterčata?
9: No u křečku určitě.
7: U křečku určitě i u pejsku a kočiček. Já když jsem si to četla, tak představa, že tu bude moje sestra 9krát, tak bych se nedožila ani 5 let.
8: Já nevím, jestli dneska usnu.
7: No, budeš nad tím přemýšlet, jak se to tam ani vleze, že jo?
9: No a ten kočárek si představte potom.
7: To je brička.
9: To je brička.
7: To, no. A co myslíte, je to pravda, není? Devaterčata.
8: Je to fakt hodně.
7: Že my máme nejslavnější český ty šesterčata, podle mě.
8: Tak já si pamatuju ten dokument Paterčata. Šesterčata nevím.
7: Nebo 5 jich bylo jenom?
8: 5, ale je to opravdu hrozně vysoký číslo. A 9čar ani vyslovit to neumím. Ale teda to je mazec.
7: Je to mazec a já vám řeknu, že to je pravda.
9: No, to je ještě větší mazec.
7: To je ještě větší mazec. A taky s rodinou souvisí samozřejmě nejen děti, ale také svatby. Takže si představte, že nejstaršímu páru na světě bylo v době jejich svatby v součtu 212 let.
8: Tomu věřím. Lidi jsou blázni.
7: Láska kvete v každém věku.
9: A to mě připomíná, jak ty stoletý manželé přišli k tomu právníkovi, že by se chtěli rozvést. A my říkáme, a to prosím vás, jako proč se chcete rozvést? Pro nepřekonatelný odpor. Říkáme, no prosím vás, za to jste jako nemohli teda přijít dřív, se spolu nějakých 75 let. Říkáme, my jsme čekali, až umřou děti.
7: Jo.
8: Očividně neměli devítičartata.
7: Deváterčata.
8: Prosím tě, kontroluj mě, jsme na Českém rozhlasu.
7: Ano, neboj se, ty mě kontroluješ na jevišti, já tě budu kontrolovat tady. Hrozně bych si přála, aby to byla pravda, ale bohužel to pravda není. Ale myslím si, že není všem dnům konec a že láska kvete v každém věku a že určitě se někdo objeví, kdo do toho praští ve 106. No a co vy, jak to máte s rodinama, s rodinnými oslavama, s různýma historkama? Já teda si často vzpomínám na svoji babičku a když jsem se na tenhle díl připravovala, tak mě nenápadne jediná v podstatě historka, která by se netýkala mojí sestry, takže podle mě dnešní díl bude hodně věnovaný mojí sestře, ale já miluji, když mi babička říkala, což zná určitě mnoho lidí, když mi dala 10 korun a řekla mi, hlavně si za to nekup žádný drogy.
9: Fakt, jo.
7: No, to mi říkala.
9: Víš, to za mě ještě žádný drogy nebyly, takže za to kupoval mejdlíčka akorát. Mejdlíčka, no. Ty byly hnusný a gumový hadi byly lepší.
8: Moje babička mi dávala vždycky 100 k těm výrazným jubileum, jako bylo vysvěcení, svátek narozeniny.
9: A říkala, kup si za korunu sem tele.
8: To jsem si nemusela kupovat, to jsem prostě byla. V každém případě ona mě neříkala, že si nemám kupovat drogy, ale pak se mě zpětně ptala, co jsem si koupila. A pravda byla, že já jsem si kupovala hodně knížky a ona vždycky řekla, zase knížka.
7: Ale to by měla být ráda, ne, že jsi taková vzdělaná. A co chtěla bys si koupila? To mě zajímá.
8: Něco do výbavy.
7: Jo, ručníček,
8: dečku
7: vyšívanou.
8: Protože babička byla ještě z té generace, kdy tyhle věci akutně nebyly a mít je znamenalo mít velký bohatství.
9: No.
8: U ní se pracovala na tom, že schraňovala ty utěrky, takže když jsem potom konečně potřebovala utěrky, tak u nás doma bylo neskutečné množství utěrek, ale třeba, nechci říkat úplně bláznivý číslo, ale 100, jo.
7: A zase utěrek není nikdy dost. Co ty, Vašku, jak to máš s rodinou? Nebo nám řekni o mamince, my tady jsme milovníci.
9: Já jsem byl jedináček vlastně.
7: To my víme.
9: Takže jsem si to tak jako užíval naplno. Já jsem byl vlastně zahrnutý láskou doma. No. A oslavy byly, já to mám v podstatě zdokumentovaný, protože k nám jezdil strejda Zdeněk a ten to fotil všechno. No, takže mám dort s jednou svíčkou, dort s dvouma svíčkama, s třema svíčkama, tak jako jak jsem postupně rostl.
7: A to v té době asi nebylo ještě úplně automatický, ne?
9: Dorty se svíčkama?
7: Ne, ty fotky.
9: No, nevím, jestli to bylo automatický, no u nás to bylo.
7: To je skvělý, když je někdo takhle organizovaný, jako to teď vlastně není, jako když
9: no,
7: já... Když...
9: Ne, teď máš plný telefon, fotek
7: a nevíš, na to nikdy nepodíváš. Nepodíváš,
9: no. Ani nenajdeš, už
7: je to tak.
9: Nějakou chceš objevit, no.
7: A my tu každý díl máme jednoho tajného hosta, kterého máme tady v éteru, který nám řekne taky svoje historky a my budeme hádat, jestli jsou pravdivé nebo ne.
1: Kecky s Lucií Polišenskou.
10: Když jsem si bral druhou ženu, za svobodná se jmenovala Jana Pospíšilová. A když si mě brala, tak mě poprosila, že by si chtěla nechat své příjmení, ale zároveň ctít i moje. Takže se chtěla jmenovat Jana Pospíšilová pomlčka Rychlá. Já jsem si to snažil rozmluvit, protože přesně jak to slyšíte, když vám představuji, toto je moje žena Jana Pospíšilová Rychlá, no tak se tak trapně doma usmíváte. Naštěstí mi v tom pomohla její maminka, úžasná, která se jmenuje teda taky Jana, a rozmluvila jí to, takže se jmenuje Jana Rychlá. A pak se na mě ta maminka otočí a řekne mi, a představ si, Pecíčku, že já za svobodná jsem se jmenovala Prchalová. Tak je to pravda, že takhle zmutovalo to příjmení? Z Prchalový na Pospíšilovou a z Pospíšilové Rychlá? Je to pravda? Nebo ne?
7: Tak chtěla jsem se vás původně zeptat, jestli víte, kdo to je, ale protože jsme měli dostatek indicí, no, abychom se mohli vydedukovat.
9: Jsem poznal i já.
8: Já miluju tyhle hry.
7: Máš to ráda?
8: Jo, já mám ráda, když se dají prostě nějaký indicie. Otec Fura je můj kamarád.
7: Jo, to můj taky, já jsem to taky měla ráda. Dokonce jsem mohla jednou tam jít a já bych se bála, že bych ucpala nějakou klouzačku nebo něco takového, takže jsem se k tomu nikdy neodvážila a představa, že jsem tam v místnosti plné hadů, to už byste mě nikdy asi neviděli. No, ale jak to máte s těma jménama, nebo co myslíte?
8: Já myslím, že to jméno nezmutovalo, ale jestli to byla maminka manželky, tak ta se musela vdát, to znamená, že se mohla vdát za Pospíšila. A pak Pospíšila se vdala za Rychlýho, takže to
7: říká od starého Pospíšila dcera.
8: No, přesně.
7: To vždycky, jak se jmenuje, no, kdo jen Pospíšil, jaký Pospíšil?
9: To byla starýho Prchala dcera, si vzala mladýho Pospíšila.
8: A je z ní teďka Rychlá.
7: No, ale mi se líbí, že to tak jako ty jména nejsou daleko od těch významů, že drží
9: začalo to prcháním
7: a pak už to rychle.
8: Jeden můj kamarád se nastěhoval do domu a v prvním patře bydlel, rozsypal a v přízemí sklidil. Podle mě takhle to má bej.
7: Ale ty máš rady přesný věci, mě to taky vyhovuje. No.
8: Já to mám ráda prostě.
7: Tak co myslíte, je to pravda nebo ne?
8: Já myslím, že nezmutovalo, ale prostě přesně tak se změnilo.
7: Dobře, Petře, odhal nám pravdu.
10: Přátelé, je to něco neuvěřitelného, je to pravda. Takže moje tchýně Jana se jmenovala Jana Prchalová, vzala si Jardu Pospíšila, z toho vznikla moje žena Jana Pospíšilová a ta si tak pospíšila, že je teďka moje Jana Rychlá.
7: Jani, já miluji, jak jsi organizovaná a chytrá. Ty jsi prostě...
8: Podívejte
7: ty
8: se,
7: jsi Jessica Fletcherová.
8: Tohle je možné. Miluji Jessica Fletcherovou.
7: Já taky, ona vždycky byla hrozně fajn.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
1: Když jsme byli u té rodiny, tak s tím taky hodně souvisí téma jídlo a vaření, že jo? Protože nevím, jak u vás v Praze nebo tady v Čechách, ale u nás na Moravě v podstatě oslava znamená zabití jídlem. A víme všichni, že se vždycky udělá asi tak o 16 kilo jídla víc, než je vůbec jako potřeba. A mám tu taky
2: tam
1: jedno.
2: Tam plýtváte na Moravě,
1: ne? To se neplýtvá, právě
2: to se všechno sežere.
1: Se všechno sežere, pak se to, i když se to jí třeba další 3 dny, nebo se to rozdá výslužky a tak. Svět gastronomie je plný fascinujících pokrmů, co se v jedné kultuře považuje za delikatesu, může být v jiné noční můra. Asi jsme všichni slyšeli o švédském fermentovaném sledi, který je považován za jedno z nejsmradlavějších jídel na světě. Ale mě zaujal sýr, který se konzumuje na Sardinii. Říká se mu kazumardzu a jedná se o ovčí sýr, do kterého jsou záměrně nakladeny larvy sírohlotky. Sýr se pak konzumuje i s živými červy, kteří při podráždění mohou vyskakovat do výšky až 15 cm. Jako, to by byla moje smrt. Ale já jsem byla u svého kamaráda kuchaře jednou na oslavě minulý léto a on jako zábavu, jak bývá třeba v nějakých pořadech zábavinda, tak řekl, že mu někdo přivezl tady tyhle ryby v té plechovce, který vůbec nesmíš otevřít, jako nedej bože, když se ti to vybuchne v autě.
2: Všichni umřou tam.
1: A že jako ta zábava bude v tom, že on se to otevře a kdo to jako sní. Takže tam bylo hodně kuchařů, otevřelo se to. Já ryby normálně nejím, takže pro mě by byla smrt i pstruh. Ale začali to ty lidi jíst, začali se dávit na to, protože ono se to opravdu jako nedá sníst. A jedinej, kdo to sněd a ještě si přidal, byl můj manžel Roman. Takže tam všichni prostě dělali všechny zvuky, které si představíte, a můj Roman takhle strkal ručičky do té konzervičky a náhradně si pošmakoval. A já jsem stála vedle něho a říkám, no, tak asi nevařím tak dobře, jak si myslím. Protože jsem zjistila, že svýmu muži můžu třeba dát na talíř hnůj a bude to úplně v pohodě. No a to jako existuje, to všichni víme, ale myslíte, že existuje sýr, ze kterého skáčou červy?
3: Měla jsi mi říct dopředu, že se budeš ptát na takovýhle otázky. Já opravdu neusnu.
1: Jakože nad tím budeš jako přemýšlet.
2: By to byla arachnofobie.
3: No, tak nejdřív těch 9 dětí teďka sýr, ze kterého skáčou červy.
2: Ale takhle, já si neumím představit, že by červ skákal.
1: To když červ se odrazí od toho sýru.
2: Ne, červ se plazí. Skáčou nějaký blechy nebo nějaký brouci nebo takový, to by skákal.
1: No ale tady, ale při podráždění.
2: Nevím. Já jsem v životě červa neviděl vyskočit.
1: Dobře, tak co myslíte? Existuje sýr, který je plný červů, který máš jako zábavu, že když ho pošmrdláš, tak on skáče
2: nevím,
1: do výšky?
2: Já si myslím, že teda ne. No.
3: Já věřím, že lidi prostě vymyslejí všechno.
2: No, lidi sežerou všechno, ale že by červy skákali. No.
1: A já vám musím říct, že je to pravda.
2: Mě se zaujal, že jak vznikl fondy.
1: No.
2: Že tam na té Saleši byl hrozně spořivej nějaký ovčák a bylo mu líto vyhazovat ty kurky od toho sejra tvrdý, no, tak to roztavil a sežralo se to tekutý. Tak vznikl fondy.
3: No, ale to pěkně chápal. Vymysleli, to pěkně.
1: A jako to je pravda, jo?
2: To je pravda, no.
1: Ty jo.
2: To jsem se mohl zeptat.
1: To jsem se nemohl zeptat,
2: no, to není pravda.
1: Ale jako dává to smysl v rámci šetření? A
2: no
1: to
2: jo.
3: My jsme s manželem, už to bude nějaký rok, jeli parníkem z Evropy do Ameriky. A můj manžel Radek zjistil, že vedle toho, že si můžete nechávat nosit snídaně do postele, tak můžete jít do takový ty krásný jídelny, kde jste vy a Hercule Poirot. Takže

0: že mě neustále nutil chodit do té jídelny. Mm-hmm. A když jsme tam byli první den, tak jsme si samozřejmě, jak to Češi umějí, hráli jako na strašně světový. A tak jsme tam všecko objednali a hrozně jsme byli trendy a všechno nám to šlo. A potom jsme si všimli, že na tom jídelním lístku mají v nabídce pumpernickel. A strašně nás to rozesmálo.
1: Pumpernickel?
0: Ano, pumpernickel, protože v jednom seriálu, nebudu dělat reklamu, říkají, že pumpernickel se dá přeložit do češtiny jako prdící goblin. A nás to hrozně rozesmálo a když nám ten číšník přines ty všechny dobroty, jako ty vejce benedikta, francouzský toast a všechno tady to, co sníte a potom dostanete glykemický záchvat, tak já jsem ještě objednala ten pumpernickel a pořád ho nenesli. A já jsem samozřejmě se snažila být trošku jako Helenka Růžičková. Sedíme tady už dlouho a pořád to nemáme. A zavolala jsem z toho číšníka, ten mě začal vysvětlovat, že už připravujou oběd a bohužel mi ten pumpernickel nedonesou. A já jsem udělala, tak ale pardon. A on, samozřejmě máte pravdu, začal se tak jako poloklanět. Odešel, vrátil se a měl ten velikánský stříbrný tác, na tom měl talířek a na tom byl plátek chlebu Moskva. Pumpernickel je takový ten chleba z těch jadýrek, který jedí jenom ty nejodvážnější z nejodvážnějších, je vlhký, vůbec není dobrý a jí se většinou při dietě. A my jsme tam měli teda posnídáno všechny tady ty skvělý věci a aby jsme nestratili tvář, tak jsme
2: zlatá
0: tam...
2: Zlatá tečka byl pumpernickel.
0: Zlatá tečka pumpernickel a s Radkem jsme ho jedli takým tím způsobem. Mmm, to jsme přesně potřebovali.
1: To jsme chtěli.
0: To je úplný kontrapunkt k tomu, co jsme tady snědli, tak. A pak jsme šli a říkali jsme si, pane bože, my jsme jako telata.
2: No jo.
1: Co ty, Vašku, jedli jsi někdy něco neobvyklého?
2: Já jsem nás vytah do Prahy na nějaký cestovatelská restaurace, že tam teda nějaký ty brouky vařili.
1: Jo, jasně, smažený kobylky a tak.
2: No, já jsem, přiznávám se, že jsem si to nedal, že jsem si tam dal něco úplně obyčejného, asi špagety nebo něco takového.
1: Takže jsi to nikdy neochutnal, nějaký ty cvrčky a takový věc?
2: Neochutnal jsem cvrčky.
1: Tak já jsem jednou, kdysi dávno, asi 20 let tomu je, přijela Jitka Čvančarová a chodili jsme na takové večeře, takže já jsem poprvé jedla kobylku, tuhle smaženou, v kafe Imperial, na tajňačku jako pod stolem, že ona, že jsme měli nějakou hezkou večeři, ale v mezichodech jsme si krmili těma
2: kobylkama. Já to nějak nemůžu, mě to přijde líto. Já když si vzpomenu, že jsem vyrost na tom Ferdovi Mravencovi, no tak tam byla ta kobylka, jak na ní jezdil, no, tak
0: to
2: mi
0: pravda.
2: To líto.
0: A na včelce Máje. No, a tu daboval Boris Rezner. To nemůžeš
1: to
0: jíst.
1: No. Hop, no.
2: No. No. A víte, co já jsem daboval ve včelce Máje?
1: No.
2: Žížalu Maxu.
1: Každý nějak začíná. Tak my poprosíme Petra, aby nám řekl další historku.
3: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: Protože my jsme strašně rozlítaná rodina, že jsou to mý kluci, holky, všechno. A tak já mám rád, že jednou za čas, když se všichni sejdeme, tak mám rád plný stůl. A tak jsme byli v jedné nejmenované restauraci. Všichni jsme si nějak dali těstoviny. No a chtěli jsme parmezán navíc. Když přišla servírka, řekla jenom vás si upozornit, že zde se parmezán připlácí. 30 korun. No a najednou přestala taková rodinná pohoda, protože můj nejstarší syn to začal řešit, že to je drahá restaurace a proč jako příklad za parmezán, že by to tam nemělo být a že to hned napíše na kritiku. Já říkám, prosím vás, přece nás nějaký parmezán za 30 korun nerozhodí. Kašlete na to, pojďte si povídat, kdy se zase uvidíme. Samozřejmě všichni jsme si povídali, už jsme na to zapomněli a došlo k placení a servírka říká, tak ještě ten parmezán, já vím, připište mi tam těch 30 korun. A ona mi říká, ne, zvedněte ruku, kdo ho měl. Já potom prosím, no protože ta miska, v které parmezán nemá počítadlo, to je na osobu. No a v tu chvíli jsem měl po obědě já, začal jsem to řešit, já. Tak co si myslíte? Je to pravda nebo ne?
1: No. Jako lidi
2: nebo
1: jsou různý.
2: Petra bych tomu docela věřil, že to začal řešit.
1: Taky jsem se setkala jako s různýma věcmi, za který se připlácelo. Já si myslím, že na tomhle se rodina u oběda může pohádat. Jani?
2: No, nevím, u nás bychom se kvůli tomu nehádali. Teda.
0: Já ale myslím, že se...
2: Parmazán za všechny.
0: Já si myslím, že ale v té historce nešlo o to, že se pohádali, ale že panu Rychlému opravdu praskly slzy a že viděl černo a tu servírku zřejmě ubil a doteďka nikdo neví, kam zmizela.
2: Kde leží, no.
0: Takhle jsem to pochopila, no.
2: No, to jste asi taky tak. No,
0: no tak, tak to jako to se mohlo stát úplně bez problému, to chápu.
2: Tak to já nechápu, mně se tohle nestává.
1: Ty jsi klidě z Vašku,
0: ani jednou v životě.
2: V podstatě ani jednou.
1: Ty jsi nikdy na nikoho nekřičel, jako...
2: No, mně se to ekluje, křičet na lidi.
0: To mě taky, ale někdy se to stane.
2: Já když už teda hodně křičejí na mě, tak vlastně spíš odejdu, no.
1: Tak ale zase tvoje nervy bych chtěla mít a všichni bychom je chtěli mít, protože si pamatuju, že vždycky je 6:30 a ty máš hrát třeba v Ostravě a furt seš v Praze a takový věci a vždycky to stihneš, ty jsi velmi pověstný. Tak jo, tak Petře, řekni nám, jak to bylo.
4: Představte si, že to pravda je. Tak jsem se rozčílil, že jsem chtěl zaplatit snad 10 kilo toho parmezánu. Naštěstí musím říct, že majitel uznal svoji chybu v komunikaci a nakonec jsme se hezky domluvili, dal nám pozornost, dali jsme si i šláftrunk.
0: Já jsem se lekla,
2: dostali že... bochník parmezánu.
0: Dostali bochník parmezánu, já jsem se lekla, že špatně slyším a místo šláftrunk jsem chtěla slyšet švába. Jak jsme tady mluvili o těch... A dali jsme si i švába.
1: Jsem hodil po té servírce celý kolo, si představuju.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Já jenom připomenu, že mými dnešními hosty jsou Janka Ryšánek-Šmitová a Vašek Vidra. No a když jsme byli u té rodiny, u toho vaření, u toho jídla, tak další téma jsou dárky a překvapení. A já, když jsem si to četla, tak mě napadlo, že vám musím říct, můj první dárek, co si pamatuju, bylo mi asi 5. A dostala jsem na Vánoce takový fialový plastový mikrofonek, který měl čudlík. A když se zmáčkl, tak hrál lambádu. Což bylo v té době opravdu jako velká hitovka. A já jsem ho rozbalila. Málem jsem umřela štěstím, samozřejmě. A zmáčkla jsem to, hrálo to tu lambádu. A když jsem to zmáčkla po druhé, tak už nic nehrálo. A už nikdy mi to tu lambádu nezahrálo. Takže já pak měla mikrofonek, který jenom jednou hrál tu lambádu. A pamatuju si to do dneška, ale už je to dobrý. Jsem to překonala.
2: Neplakej.
3: Já mám 2 starší sestry a ještě v době, kdy jsem věřila na Ježíška. Ale bylo to už v takový tý zlomový situaci, že jsem začala tušit, že možná ty dárky dává někdo jiný.
1: 14, 15?
3: Táhlo mě na 17. A tak si mě sestry vzali stranou a řekli, že vlastně vědí, co dostanu k Vánocům. A tehdy mě velmi odhalili, protože mě slibovali, že dostanu šlapky na záchod, abych se nemusela předklánět pro toaletní papír, protože já jsem se tehdy
1: praktická žena.
3: Tehdy mi to přišlo jako, že nic lepšího neexistuje, protože já jsem si četla 4 lístky na záchodě.
1: Já taky.
3: A tak to bylo potřeba mít pohodlný nástup i výstup.
2: Cokoliv v podstatě na záchodě.
3: A potom mě slíbili, že dostanu plastový zuby, abych si je už nemusela mejt, ale mohla je vyndávat a dávat do nějakého roztoku, kde se umejou sami. A třetí, což se docela divím, jo, třetí, co mě slíbili, že dostanu pravý dítě. A já jsem se snad nikdy netěšila tolik na Vánoce. A pak si pamatuju jenom, jak jsem seděla pod tím stromečkem a dělala jsem.
1: A to dítě?
3: Ty pravý dárky, ty skvělý dárky, ty, který si opravdu přeju, tak jsou zhruba kde? A oni se strašně smáli. A doteďka mi to jako říkají, ale já jsem se fakt těšila.
1: Já to chápu, já jsem se na tu lambádu taky těšila.
3: Já to chápu.
1: A pak jsem si musela, protože ty dárky jsou vlastně většinou smutné historky. Ale pozor, mám tady takové technické okénko, jo. Ukázalo se, že způsob, jakým šustí dárkový papír, má překvapivě velký vliv na to, jak silné očekávání lidé cítí. Šustění o frekvenci 3 až 7 Hz vyvolává největší očekávání. Vyšší frekvence vede k nervózní radosti a nižší frekvence k podezřívavému klidu. Celkově to vypadá, že mozek bere zvuky balení dárku jako signál, že se blíží něco důležitého a podle toho si už dopředu nastaví, jestli se má těšit být ve střehu nebo zůstat spíš rezervovaný.
2: Já nemůžu posoudit, protože my jsme v rodině dárky nebalili. My jsme je dostávali rozbalený. Teda já.
1: Jako nevím. Jak?
2: No prostě přišel Ježíšek, Vánoce, a táta zazvonil na zvonec, to jsem nevěděl, že se zvoní táta, já jsem myslel, že to je Ježíšek, že přišel. No a vtrhl jsem do toho pokoje a tam pod stromečkem všechny ty dárky byly rozbalený, čekali tam na mě.
1: Tak prachy jste měli na fotky od 40. let, ale na papír už ne?
2: Ne, to ne, to bylo jenom, to bylo jako principiálně, aby jsme nemuseli to rozbalovat.
1: Jako tak dává to smysl, že jo, protože jako, toho že papíru je vždycky hodně.
2: A že to bylo takový krásný, že tam nebyly škatule, ale byly tam dárky pod tím stromečkem. No. A taky bylo jasný rovnou pro koho ten dárek je, že vlastně třeba ta raketa na vodu není pro mámu, ale pro mě.
3: U nás se strašně recyklovalo.
1: I ty krabice?
3: Právě, že ty krabice, takže...
2: Se skovaly na příští Vánoce.
1: Protože babičky žehlili ten papír hned, jak z toho jako rozbalil.
3: To už pak ty papíry byly vlastně tak levný a tak křehoučký, že už se to nedalo žehlit, ale začaly ty dárkový taštičky. A neříkejte mi, že doma nemáte velké množství dárkových taštiček.
2: No, máme dárkové jako taštičky, to jo.
1: Ale vždycky mě to překáží všude. A když to pak potřebuju, tak to tam není. Nebo
2: já nevhodná.
1: Nebo je nevhodná, ano.
3: Takže jsem teďka dávala k narození dítěte vánočního dinosaura.
1: A tak to není tak špatný.
3: Pak dáváš k Vánocům velikonoční.
1: Jo, jo, ty vajíčka, no, to je vždycky takový trošku.
3: Pak vždycky hledám, jestli tam někde někdo nenapsal něco nevhodného. Třeba you are hot, I am not.
1: Jo, na to jsem taky párkrát zapomněla, že... To jsem taky párkrát zapomněla, jak u toho je vždycky na tý
3: šňůrek.
1: A je tam napsané třeba Lucinka, že jo?
3: No, tak ale to je lepší, když je tam
2: Milé Lucince z lásky.
1: Jo, tak babička nepsala žádný čuňárny, a takže...
3: Třeba jako, příště ty bréco zavolej a ty jo, to někomu dáš. A,
2: no,
1: jo,
2: no.
1: Takhle,
3: a pak to... ten člověk si řekne, jak to přesně jak to myslíš?
1: A už je problém na stole. No počkejte, ale tohle je seriózní debata fyzikální o tom, jestli šustění papíru může vyvolávat emoce, záleží na tom.
2: Negeneralizoval bych to, já si myslím, jak u koho.
3: Co se týče dárku, tak daleko víc emocí může vzbuzovat velikost, tvar té krabice, nebo třeba vzor na tom papíru, ale šustění, to mně přijde.
1: Máte pravdu, tohle pravda není. A já jsem vám teda chtěla říct ještě teda jednu...
3: Stačko se mi ulevilo.
1: Ještě jednu historiku s dárkama, že když mi bylo asi 8, tak já jsem dostala na narozeniny 2 poníky, takový plastový poníky.
2: Já už ale, že živí.
1: Ne.
3: Já jsem právě čekala, co řekneš.
1: Ne. Plastový, přece jenom jsme vydali v bytě v té době, takový krásnýho, jednoho takového většího růžového a menšího zeleného. A moje ségra, která byla o 4 roky starší, ona mě teda říkala, že když tuhle historku budu říkat, že mě zabije, ale bohužel musím to podstoupit, toto riziko. A ona tak ječela, že chce toho jednoho poníka, že já jsem se prostě musela rozdělit a toho zeleného poníka jí prostě dát na svoje narozeniny. A já do dneška, když se potkáme, tak jí to vyčítám samozřejmě. A vždycky, když se blíží ty moje narozeniny, tak si vždycky vzpomenu. A myslím si, že ta mrcha ho má někde schovanýho, protože já toho svého růžového mám pořád ty skřínce. Teda on už nemá ocas, protože to už za těch 35 let trošku mu vypadalo. Ale normálně jsem takhle musela ve svých asi 8 letech přijít o poníka, protože oni nepochopili, že oni mají patřit spolu.
3: No. Já jsem dítě 90.
1: Já tež.
3: Ano, je to tak. Na mě hrozně fungovaly reklamy. Pamatuješ si jo, to, že vlastně začala ta kultura reklam. A úplně jsme se jim neuměli bránit a neměli jsme to kritické myšlení. Takže když přišlo třeba...
1: Akorát my nemůžeme moc o těch reklamách.
3: Já to chápu. Ale byla taková, říkat, na co? Byla taková panenka a ty měly hodně dobrý reklamy.
1: A já vím, co myslíš. A prostě, já měla taky.
3: A tady ty panenky, které měly hrozně dlouhé nohy a měly prostě všechno na oblečení a všecko, tak já jsem je strašně milovala hrozně moc. Já jsem jima úplně žila, to byly moji první herci a s nima jsem vytvářela neskutečný inscenace. A potom, když mě bylo 11, tak mě táta vzal do obchodního domu Máj a řekl, že si můžu vybrat, co chci. A já, jak jsem byla prostě úplně, že jsem chtěla všecko, tak mě se stala největší paralýza mýho života. A asi 3 hodiny jsem chodila po tom obchodním domě a dělala jsem tohle taky, i tohle by šlo, i tohle, i ten karaván, i ten skládací domeček. A táta mi na to říkal, ano, což mě dostal ještě do větší
1: ale
3: paralýzy.
1: Ale jenom jedno jsi mohla vybrat, ne?
3: Mohla jsem jako jedno, ale cokoliv. Já jsem se úplně sparalizovala, nebyla jsem vůbec schopná říct a přitom jsem věděla, že chci tu panenku těhotnou, nebo karaván, nebo pro ní muže, co vypadá jako Karel Gott. Prostě věděla jsem, jako co bych chtěla, ale nebyla jsem schopná to nějak tematizovat. V každém případě moje paralýza nabrala takových hrozných rozměrů, že jsem si nic nekoupila. Pak jsem v přízemí začala strašně brečet.
1: To je strašně smutný.
3: A koupila jsem si takovou jako postavičku, do které se dali dát bonbonky. Úplně taková ta hračka na nic. A potom přívěšek jedný animovaný postavičky z takový americký rodiny a ten mi druhý den ukradli.
1: Ježíš, to je strašně smutný.
2: To je smutná
3: a to je, no je, ale je zároveň strašně poučná, že když fakt člověku dáte to, co by si opravdu přál, tak ne, vždycky je to vítězství. No.
1: Tak pozor, jo, teď ti řeknu něco já. Mně když bylo 6, tak oni si mysleli, že mám tuberkulózu. To bylo v 90. trošku hit. Takže mě poslali na 2 měsíce do Jablunkova, do nějaký ozdravovny, která podle mě byla tak v tom roce 92, tak v roce 74. Jo. Bylo to úplně nejstrašnější na celém širém světě, já v první třídě. Ale měla jsem slíbený, že když to vydržím a zůstanu tam a nebudu dělat nějaký scény a vrátím se, tak pak půjdeme ne do tak velkého, ale do hračkářství a já si přesně budu moct vybrat, co chci. Takže jsem se vrátila, šla jsem do toho hračkářství a samozřejmě, že jsem si vybrala tu nejdražší tuhle panenku.
3: Ta, co měla plavky, potom ne, baletní ne, sukínku
1: ne, moment, a pak... Ne, měla ty vlasy až na zem. Jo, a dali se jí barvit vlasy a různý takový věc, takový hvězdičky se tam dali na to nějak nafoukat. To samozřejmě fungovalo asi prvních 2 minuty. Ale měla úplně až vlasy dolů. A v roce 92 ta panenka stala asi 1200 korun.
3: Ano, to je pravda.
1: Což bylo jako úplně nemyslitelné. Ale protože jsem to měla s tými, takže já ji doteď vedle toho podnika jí mám schovanou.
3: A má takový zlatý trenýrky, viď?
1: Ona měla takový žíhaný šatičky a pak se k tomu stejně dokupovali nějaký jiný oblečeníčko a ty vlasy měla úplně až jako fakt na zem. A ještě se jí dali, to se vždycky poznalo, že je to ta pravá.
3: No jasně.
1: Že se jí dali ohýbat ty kolena a ty jako ruce.
2: Jo.
1: Tak my poprosíme Petra, aby nám řekl další historku.
0: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: Kdybych vás pozval k nám domů, tak si budete myslet, že jste třeba v obchodním domě, protože moje žena prostě pořád dekoruje, takže furt něco přikupuje. V současné době je modní šedá barva. Dostala k narozeninám takového, já ho teda nemám moc rád, takového betonového šedivého králíčka. Proč ho nemám rád? On nemá vůbec oči. Ani fousy nemá nic. Takže po takovém delším tlaku moje žena ho ve své podstatě odstranila, ale protože to je od člověka, kterého si nesmírně vážíme a nechceme ho zranit, tak vždycky ten králíček přiskáče, když on jede na návštěvu. Je to pravda nebo ne?
1: No, Jani, co si myslíš?
3: Tak já samozřejmě tohle nikdy nedělám.
1: Ne?
2: Jako co, králička?
3: Ne, jako že se schovávají ty věci které jsou nevhodné dárky a pak se vytahujou.
2: Rovnou odstraníme. No.
3: Tohle je hrozně těžký přiznat, ale...
1: Myslíš, že jo?
3: Jako umím si představit, že dostanete od někoho, kdo je vám skutečně blízký a drahý, že dostanete něco, co je strašné.
1: Jako úplnou
2: hrůzu. To se může stát, no.
3: Já to se taky dostávám. A mnohdy
2: ale
3: to
2: se to tak jako ztratí. Já to někde ztratím.
1: A tak to by to může rozkousat pes, ne? Třeba.
2: No, teď mě rozkousal další botu. No.
1: To je takový jako, jako ničič dárku.
3: Ale betonovýho králíčka.
1: Betonovýho králíčka nerozkoušiš.
2: To je divný, co?
1: Tak to si myslíte? Myslíte, že to je pravda nebo ne?
3: Yeah.
1: Já bych taky řekla, že je.
2: Tak jo, asi jo, no.
1: To se můžeš, Vašku, tady, když jsme dvě ženy, tak se můžeš rozhodnout jako svobodně.
2: Jako můžu říct, že ne třeba, jo. No tak dobře, tak aby to bylo 2-1, tak já říkám, že to není pravda.
1: Že to není pravda, dobře.
4: No, není, no. Není.
1: Tak, vidíš,
2: no, a tě, jak Petr, jsme tě podstrčili. Tak takhle by to určitě s králíčkem neudělal.
1: A vidíš, jak jsme ti hezky poradili?
3: Znělo to strašně.
1: Pravděpodobně.
3: Pravděpodobně, no.

0: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
1: A teď přišla chvíle, kdy je to na vás. Vy jste se měli připravit nějakou historku.
2: Já třeba začnu, no. Já mám takovou historku. Mám psy dva. Měl jsem dva psy teda. Fenku a pejska. A pejsek se začal zajímat o jednu Fenku, která bydlí asi 200 metrů od nás. Tak tam tak jako chodil, já jsem ho tam jednou v noci přistih, že teda tam s tou Fenkou mají nějaký intimní vztah fyzický. Tak jsem teda zase odešel domů,
1: tam jsem
2: počkal půl hodinky a pak jsem se tam vrátil, zavolal jsem ho, on přišel, tak jsem ho tak jako lehce vypeskoval a vrátili jsme se domů.
1: A co jsi mu řekl, prosím tě?
2: No to tady jsi říkala, že se to nesmí mluvit prostě.
3: Takže to není dobrý nápad.
2: No a pak mě ta sousedka psala, aby jsme si dávali pozor, že Fenečka má svoje dny. No tak já jsem si dával velký pozor a koupil jsem mu dokonce GPS sledovač a on dal pokoj. Všechno bylo v pořádku, já jsem si ho hlídal a jednou jsme přišli večer domů, on přišel o chviličku později, já jsem zavřel bránu a ráno jsem vstal, když jsme se zbudili, tak jsem říkal, tak pojďte Bufinko, tripe, jdeme ven. A přišla jenom Bufinka. Jsem říkal, to není možný. Tripe. On se podhrabal, nebo co udělal, jako kde se... A pak jsem zjistil, že jsem nechal tu bránu otevřenou. Jak se otvírá sama, takže já jsem místo, abych ji zavřel, tak jsem jenom zastavil. No a v tu chvíli volala sousedka, jestli náhodou Růženka není u nás, že není doma. Já jsem říkal, no, Trip taky není doma. Takže úplně zešílala, šli jsme hledat Růženku s Tripem. Hledala celá vesnice, nikdo je nenašel a vrátili se za 10 hodin. Trip doprovodil Růženku domů a já jsem teda bohužel doma nebyl, tak jsem volal sousedce, aby otevřela domek, že teda Trip se vrací z výletu. No a když jsem se vrátil domů, tak Trip tam ležel na podlaze, mlátil ocasem do pohovky a měl z toho hroznou radost. No, teď jde o to, jestli to je pravda nebo není pravda. Bylo z toho 6 štěňátek.
1: Ale to byl tak romantický příběh, taky tě to tak úplně zasáhlo.
3: Hlavně mě úplně vzalo, že jí doprovodil.
1: To právě se mi na tom taky líbilo.
3: Právě.
1: Ale tak on je slušně zajímavý, vychovaný, no. Že?
2: On je slušně vychovaný, on je po mně.
3: Já si myslím, že to je jednoznačně pravda.
2: Jo.
1: Já si taky myslím, že to je pravda.
3: Já to doufám v to.
1: Já taky, tak mě to strašně zklamalo.
2: No tak musím říct, že to je otázka, jestli je to úplně pravda, protože on jí vzal ještě jednou na jeden vejlet. Ale v podstatě to bylo jenom několik dní poté. A tam se mi přistih už s tím GPS sledovačem a bylo to kousek od vesnice, asi jenom půl kilometru od domova. A tam jsem teda musel počkat, stáli jsme tam 20 minut, odkláněl jsem dopravu, protože bylo veprostřed silnice. Tak nevím, jestli to bylo tehdy nebo tenkrát, ale v podstatě těch 6 štěňátek je pravda.
1: To je hezky, mě to úplně potěšilo. A ty?
3: Mně se vdávala kamarádka a já jsem v té době ještě studovala a neměla jsem moc peněz. A tehdy byla taková nová móda, že budoucí novomanželé psali, co by chtěli k té svatbě, aby nedostávali pořád do kolečka, sklenice, hrnce, já nevím co všecko. A tehdy já jsem si rozklikla ten seznam těch přání a prostě a jednoduše jsem tam měla asi na dvě položky a jedno z toho byly ty rukavice do kuchyně. Takový ty jako...
2: se nepálej, že to nepálíš.
3: Tak, když
1: šňapky,
3: přesně. Šňapky. Strašně jsem se snažila koupit, aspoň nějaký na úrovni, tak jsem koupila...
1: Prosím tě, co znamená šňapky na úrovni?
3: Jakože to nejsou jenom ty úplně látkový s puntíkama, ale snažíš si koupit něco, že je to ke svatbě, aby to prostě nebylo po selsku, jestli mi rozumíš.
1: A tak jsem, chtěla vidět.
3: Tak jsem koupila nějaký jako hrozně krásný.
2: Holubičkou.
3: Ne, byly nějak trendově barevný a měli nějaký jako teflon. Snažili se tvářit, že jsou dražší. Ale i tak jsem jako dojela na tu svatbu a cítila jsem se hodně jako chudej příbuznej. A pak někdo má v rámci toho obřadu, tak po obřadu, když se slaví, tak je vyhrazený čas, kdy se jako představují ty svatební dary.
1: Tohle se taky dělá.
3: A tohle se tam přesně dělo a já jsem si říkala, teda to úplně jako, že teď tady všem ukážem a teď se začaly otvírat ty svatební dary. A první co, tak to byla krabice. Nevím, jak šustila, jo. V každém případě vytáhli zlatou cihličku a maminka nevěsty říkala, my jsme vám koupili v Praze pozemek. Pak otevřeli druhou krabičku, zase zlatá cihlička a ta maminka, ale bylo to hrozně hezké, a říkala, a na tom pozemku je domeček. Potom dostali 14...
2: V garáži autíčko.
3: No to samozřejmě.
1: A v kuchyňce chňapičky. No.
3: Takhle jako nejdřív byl teda pozemeček, pak domeček, pak byl prosím vás výlet balónem pro dva. Mm-hmm. 14, pak bylo 14 dnů v Paříži a já jsem viděla, jak se blížej k té mý tašce. K té mý tašce toho nejchudšího příbuznýho. Ale naštěstí, těsně předtím byla taška naší třetí kamarádky. A ta na poslední chvilku psala svatební přáníčko. A jak ho psala na poslední chvilku, tak tam napsala, ať se spolu šťastný až do konce. A v ten moment, kdy to ta nevěsta otevřela, přečetla, tak udělala, to by pro dnešek stačilo.
1: Tak to měla opravdu štěstí.
3: A měla jsem opravdu štěstí, ale fakt jsem se cítila teda jako...
1: Janě, já tě znám a ty máš mnohem ještě horší historii, takže já si myslím, že to pravda je.
2: Myslím, že to je pravda.
3: Je to tak a myslím si, že Maruška je doteďka používá.
1: Určitě, určitě. Já vám moc děkuju, že jste za mnou přišli do pořadu Kecky. Chtěla bych se s vámi i posluchači rozloučit a za měsíc se uslyšíme znovu. Mějte se hezky.
2: Mějte se krásně taky.
3: Mějte se krásně a pište básně.
2: Kecky.

0: Tak to byla repríza dalšího vydání pořadu Kecky, Lucie Polišenská a její hosté. A ještě připomínáme, přátelé, že po zprávách uvádíme další příběh z kalendáře, tentokrát s podtitulem Jezero Milada a spol.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Za svůj vzhled se stydí.
3: Proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
4: Vůbec ne.
3: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobocloní?
4: Jirpák.
1: A proto svou lásku obětuje druhému.
3: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš.
4: Nemám dost výmluvnosti.
3: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
2: Cyrano de Bergerac.
1: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce.
5: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Evropské cestovní kanceláře hlásí téměř nulový zájem o cestování na Blízký východ a lidé v Praze mohou o tomto víkendu navštívit 19 vinic. Zítra bude nejprve většinou polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti s přeháňkami a bouřkami a nejvyšší teploty do 28 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Prodeje zájezdů na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování, popisuje Frank Ousdam, bývalý prezident Evropské asociace cestovních kanceláří.
6: Lidé míň létají, jedou autem nebo vlakem. Trend je taky cestovat na kratší dobu. Lidé si rezervují zájezdy velmi pozdě, třeba jen týden před jejich začátkem, což je taky signál, že cítí nejistotu. A svou roli hrají samozřejmě i ceny.
5: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů napříč celou Evropou. Maximální povolené ceny pohonných hmot teď o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýše za 42 korun a 97 haléřů, což je o 61 haléřů méně než v pátek. Cenový strop na litr nafty klesl o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Tento víkend mohou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se osmý ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky a ochutnávky vín, stejně tak i doprovodný program. Zapojilo se 19 vinic napříč metropolí, říká národní someliérka Klára Kolárová.
7: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
5: Kriticky ohrožený líkovec voní se téměř po 50 letech znovu objevil v přírodě na jihu Čech. Vyskytuje se u Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku. Proč z krajiny téměř vymizel, vysvětluje botanik Josef Navrátil.
8: Velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost. V minulosti byl velmi často přenášen z přírody do zahrad.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
5: Zítra bude nejprve většinou polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti s přeháňkami i bouřkami. Zejména v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 19.
2: Doprava.
5: Na 49. kilometru D1 směrem od Prahy se v levém pruhu srazilo nákladní a osobní auto, počítejte tam s kratším zdržením. V Praze překáží nepojízdné auto ve Strahovském tunelu směrem nahoru ze Smíchova na Břevnov, počítejte s regulací vjezdu do tunelu. A silnice 15 byla nějaký čas uzavřena kvůli požáru u zahrádek, provoz už byl obnoven. Zprávy končí, teď Jitka a Honza.
9: Dobré odpoledne, pokud možno ničím a nikým nerušený poslech, jste na vlně dvojky a od jejich mikrofonů vás zdraví Jan Kovařík
10: a Jitka Novotná, dobrý den. Máme pro vás další příběhy z kalendáře, hodinku zajímavostí, které se váží k dnešnímu datu, tedy 30. květnu.
9: Ale pozor, tentokrát nebude řeč ani o herci, ani o zpěvákovi, ani o spisovateli. Tentokrát zamíříme do přírody, ostatně je konec května a doufáme, že za okny je počasí, které k takovému výletu přímo vyzývá. Půjdeme na jedno konkrétní místo v Čechách, které prošlo a svým způsobem stále ještě prochází výraznou proměnou.
10: Ona proměna se dá rozdělit do tří fází, které berte jako naše obvyklé nápovědy.
9: Tak tedy první fáze uhlí, přesněji těžba této suroviny.
10: Druhá fáze voda, samá voda.
9: A v třetí fázi v budoucnu by měli přijít i zubři a spolu s nimi i další velcí savci.
10: Uznáváme, že to dnes není úplně snadné, ale schválně, kdo z vás naše nápovědy správně rozklíčoval, tak ten si může připsat, jaký puntík, červený, modrý?
9: Hlavně významné plus.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Úvodní kvíz příběhu z kalendáře s datem 30. května nás zavedl do severních Čech, přesněji do oblasti západně od Ústí nad Labem.
1: Právě tam leží umělé jezero Milada, které bylo pro veřejnost zpřístupněno 30. května roku 2015.
0: A proto si o něm dnes budeme povídat. Jedná se o vodní plochu s rozlohou více než 250 hektarů, což je asi 2,5 kilometru čtverečního.
1: Na délku měří přes 3 kilometry a největší hloubka jezera dosahuje 24 metrů.
0: To jsou základní fakta vyjádřená v číslech. My se ale teď, jak už je tady zvykem, více zaměříme na příběh jezera Milada, který začal už v polovině 70. let 20. století. Pravda, tehdy nikdo o nějakém jezeře ještě ani neuvažoval.
1: V Československu měla v té době maximální podporu těžba černého i hnědého uhlí. To první se obvykle dobývá v hlubinných dolech, hnědé pak povrchově.
0: Kvality podkrušnohorské hnědouhelné pánve byly dobře známé už dřív, a tak se v období socialismu otevíral jeden povrchový důl za druhým.
1: V roce 1976 se velké těžební stroje zakously do zeminy mezi Trmicemi a Teplicemi. Těžbě hnědého uhlí postupně museli ustoupit vesnice Lochočice, Tuchomyšl, Otovice, Hrbovice, Viklice a Český Újezd.
0: Povrchový důl neboli lom dostal název podle nejbližšího města Chabařovice. Původně se počítalo i s jeho demolicí. Těžba měla postupně pohltit celé město a byla naplánovaná až do roku 2020.
1: Po pádu komunismu a v důsledku katastrofálního znečištění ovzduší se ihned začalo debatovat o ukončení těžby.
0: Ta ovšem v tomhle období byla zrovna velmi zisková, a tak vedení dolu a místní obyvatelé stáli velmi ostře proti sobě.
1: Demokratičtí politici nakonec rozhodli ve prospěch životního prostředí a 11. září 1991 se stroje zastavily půl kilometru před Chabařovicemi.
0: Provoz lomu skončil v roce 1997 a v tento okamžik vyvstala v plné nahotě otázka, co bude s místem dál.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře s datem 30. května se vracejí do roku 2015, kdy bylo veřejnosti zpřístupněno umělé jezero Milada v severních Čechách.
1: Jezero vzniklo na místě bývalého povrchového dolu, kde skončila těžba hnědého uhlí v roce 1997.
0: Pak se začalo intenzivně řešit, jakým způsobem se opuštěný lom zrekultivuje. Nabízely se dvě varianty.
1: Původně se počítalo se zavezením vyhloubené obří jámy zeminou. Poměrně rychle se ale ukázalo, že by to bylo příliš nákladné.
0: Proti byli také místní lidé, protože hrozilo, že by se v budoucnu mohla těžba opět obnovit.
1: Volba tedy nakonec padla na takzvaný hydrický způsob rekultivace. Já vím, že to zní noblesně, ale česky nejde o nic jiného než o zatopení vodou.
0: Což ovšem není tak snadná záležitost. Nejdřív se museli zakrýt uhelné vrstvy, upravit budoucí břeh a ucpat všechny staré těžební štoly.
1: Teprve potom, přesně 15. června roku 2001, bylo možné začít s napouštěním jezera. Jenže takové jezero to není zahradní bazének, takže kde do něj vzít vodu?
0: Bylo nutné využít hned několik zdrojů. Tím hlavním byla nedaleká nádrž Kateřina, původně také zatopený důl, ze kterého přitékala voda bývalým požárním vodovodem.
1: Další voda přitékala do jezera z blízkého Zalužanského potoka. Předtím se ovšem čistila ve speciální nádrži.
0: Těmito cestami do jezera přitékalo maximálně 700 litrů vody za sekundu.
1: Zdá se to jako velké množství, ale všechno je relativní. Využity byly i spodní vody, které měly kvůli těžbě uměle sníženou hladinu. Něco málo pak přidali i dešťové srážky a také sníh, ale to byly spíš jen příslovečné kapky v moři.
0: Tak co myslíte, kolik let trvalo na pouštění jezera? Chvilka napětí, bylo to 9 let a hotovo bylo v srpnu roku 2010. Ovšem ještě dalších 5 let byl celý prostor uzavřen a vstup do něj přísně zakázán. Teprve po úpravě břehů bylo možné nové jezero Milada zpřístupnit.
2: Pokým krásně

0: příbězích z kalendáře, které právě posloucháte, se vracíme k události ze 30. května roku 2015 a vzali jsme vás na výlet do severních Čech.
1: Onoho zmíněného 30. května se lidé mohli poprvé vykoupat v uměle vytvořeném jezeře Milada.
0: Tenkrát se stalo prvním dokončeným jezerním projektem rekultivace krajiny zdevastované těžební činností.
1: Povrchových hnědouhelných dolů bylo v Podkrušnohoří samozřejmě vícero a tak vzniklo postupně hned několik dalších jezer podobných Miladě.
0: Druhé v pořadí bylo jezero Most, napouštěné mezi lety 2008 a 2014. Oblast, kde se nachází, prošla za posledních 60 let opravdu obrovskou proměnou.
1: Nejprve tu bylo historické královské město Most, které mělo v roce 1962 přes 50 tisíc obyvatel.
0: Jejich domovy, jak jistě víte, museli ustoupit těžbě. Lidé se stěhovali do nově vznikajícího panelového velkoměsta a na místě starého mostu zůstala jen obrovská těžební jáma.
1: Skoro 30 let se tu rubalo uhlí a když rypadla utichla, nahradila je voda. Pohled na hladinu jezera Most s průzračně čistou vodou je dnes překrásný. Pro pamětníky původního města to však musí být stísňující pocit.
0: Nejmladším a v současnosti také největším naším rekultivačním jezerem je Medard na Sokolovsku.
1: Vodní hladina o rozloze skoro 500 hektarů se rozkládá nad plochou bývalých dolů Medard a Libík mezi obcemi Habartov, Svatava a Sokolov.
0: Základem pro jeho napuštění se staly důlní vody, které byly při těžbě utlumené a teď mohly zvolna prázdný prostor zaplňovat.
1: Samo o sobě by to ale nestačilo a tak vodohospodáři využili nedalekou řeku Ohři. V místě, kde se její tok dolů nejvíc přibližoval, prokopali odbočku a začali jezero napouštět přímo z řeky.
0: Tomu říkám mazané řešení. Potřebujete-li napustit nějaké jezero, poohlédněte se, jestli poblíž neteče řeka, z které lze prokopat odbočku. Všechno zlé je k něčemu dobré, chce se mi říct na závěr této kapitoly. V důsledku těžby uhlí máme v severu

0: 21 let těžby hnědého uhlí zanechalo ve tváři severočeské krajiny u Chabařovic skutečně obrovskou jizvu. Její zacelení však bylo nad naše ekonomické možnosti i lidské síly, a tak dnes můžeme v příbězích z kalendáře hovořit o jezeře. Dlouhých 9 let trvalo jeho napouštění a 30. května 2015 mohli lidé poprvé přijít na břeh jezera Milada. A protože se hydrický způsob rekultivace osvědčil, následovala příkladu Milady i další jezera, Most a Medard, a severní Čechy se tak svým způsobem stávají jezerním krajem. Ani bych se nedivil, kdyby se objevila nějaká jezerní královna. Sídlit by mohla třeba na zámku v jezeří.
1: Kromě vodních ponorů, které provozujeme v tomto vydání příběhů z kalendáře, se ponoříme i hlouběji do minulosti a zkusíme si představit obraz jednoho zmizelého jezera dosti působivých parametrů s tím, že není vyloučeno ani jeho obnovení. Jak víme, tohle krajina, respektive člověk o ní pečující, dokáže. A malá nápověda k bližší specifikaci místa, ještě jedna tedy, ať můžete hádat, i když dnes už máte odhádáno, to jezero se nacházelo nedaleko zámku Jezeří. Návdavkem se dozvíte, co tento zámek spojuje se slavným kostelem, který se v Mostě dočkal technicky ohromujícího převozu. Určitě na to přijdete a určitě se s tím znovu rozezní motiv člověka, který umí konat způsobem přínosným, stejně jako i nebývale devastujícím. Ale myslím, že v těchto příbězích z kalendáře se věnujeme těm šťastnějším verzím.
2: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: Příběh z kalendáře na dvojice Českého rozhlasu si dnes vyprávíme o umělých jezerech pod Krušnohoří. A to proto, že první z nich, jezero Milada, se veřejnosti otevřelo 30. května 2015.
1: Aby nedošlo k mýlce, jezera tu nejsou jenom tři. V celé oblasti najdeme i menší umělé vodní plochy, vytvořené v důsledku těžby hnědého uhlí. A zajímavé je, že dost často nesou ženská jména.
0: Třeba Matilda, Kateřina, Barbora, Hedvika, Marce. Celá nebo Venuše.
1: Ale abychom byli v duchu dnešní doby genderově vyvážení, jsou mezi nimi i Toník nebo Heřman. Ale fakt je, že jezírek s mužskými jmény je pod Krušnými horami podstatně méně.
0: Zatímco v současnosti jezera vznikají, v minulosti mizela. Příkladem je třeba Komořanské jezero.
1: To se rozkládalo zhruba v prostoru mezi městy Most, Litvínov, Horní Jiřetín a Jirkov.
0: Vzniklo před 15 tisíci lety a údajně dosahovalo rozlohy až 56 kilometrů čtverečních, což je srovnatelné s vodní nádrží Lipno.
1: Říkáte si, kam zmizelo? Dojdeme k tomu. Šlo o jezero průtočné, které mělo mnoho horských přítoků a vytékala z něj řeka Bílina.
0: Jeho plocha se postupně zmenšovala naplaveninami a nánosy bahna, takže se zvolna měnilo na území mokřadů a zarostlých lagun.
1: Kníže Ferdinand z Lobkovic nechal jezero v první polovině 19. století vysušit a nahradila ho takzvaná jezerní louka, využívaná k zemědělství.
0: Existenci jezera dokládají staré mapy, na kterých je plocha označena německým slovem See, tedy jezero.
1: A v jedné online mapě, která znázorňuje dokument z 19. století, lze najít dokonce obec nazvanou Seestadl, tedy něco jako jezerní město. České pojmenování se váže k bývalé rybářské osadě Komořany.
0: Plocha, kterou kdysi pokrývala hladina Komořanského jezera, se proměnila v důl Československé armády. Těžba v něm byla přerušena v roce 2024 a pokud už se neobnoví, mohlo by na jeho místě vzniknout nové jezero, připomínající to původní.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: příbězích z kalendáře Na dvojce si dnes povídáme o nových, ale také zmizelých jezerech v Podkrušnohoří a pochopitelně i o těžbě hnědého uhlí tamtéž.
1: To proto, že 30. května 2015 se veřejnosti otevřelo umělé jezero Milada na místě bývalého lomu Chabařovice. Dobrý důvod otevřít tohle téma v příbězích z kalendáře.
0: Těžba uhlí severočeskou krajinu zásadně proměnila a museli jí ustoupit celé obce i města.
1: Nejznámější je asi případ Starého mostu, který zbourali úplně celý. Tedy až na jednu výjimku, a tou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.
0: Mluvili jsme o tom v jednom z dílů našeho pořadu. V roce 1975 byl po speciální kolejové dráze kostel přesunut z původního místa o 841 metr jižněji, kde stojí dodnes.
1: V úvahu však připadalo i několik variant, které by kostel ponechali na původním místě. Buď na pilotech, na železobetonovém rámu nebo na kůželu neodtěžené horniny.
0: Je to upřímně řečeno dost bizarní představa. Uprostřed dolu by vznikl jakýsi ostrov, možná až 65 metrů vysoký, který by cenou historickou památku izoloval od okolí minimálně na 30 let.
1: Navíc by hrozil sesuv půdy nebo vznícení uhelné sloje přímo pod kostelem.
0: A po skončení těžby a napuštění rekultivačního jezera by bylo možné kostel navštěvovat pouze na lodích. Nic z toho se nestalo a památka dnes stojí bezpečně na pevné zemi.
1: Podobný osud hrozil i zámku Jezeří, který se dnes tyčí na ostrohu nad lomem československé armády. Až do konce 80. let se počítalo s jeho likvidací.
0: Přípravné práce se naštěstí vlekly a tak se zámek dočkal útlumu těžby. Přesto je neustále ohrožen puklinami v horském masivu, způsobenými těžbou v bezprostřední blízkosti.
1: Původně renesanční, dnes barokní památka stojí na pomyslném poloostrově zeleně, který vyčnívá do zdevastované krajiny a je z něj na ní jedinečný pohled.
0: Vřele doporučuji osobní návštěvu, teprve tam vám dojde rozsah toho, co jsme severočeské krajině způsobili. 1. července roku 2023 se zámek Jezeří stal národní kulturní památkou a to by snad mělo přispět k jeho opravě a zachování pro budoucnost.

0: Obnova severočeské krajiny zničené těžbou hnědého uhlí nás dnes zajímá v příbězích z kalendáře.
1: Impulzem k tomu je výročí zpřístupnění umělého jezera Milada. Stalo se to 30. května roku 2015.
0: Náklady na rekultivaci se vyšplhaly k 5 miliardám korun. Vznikla však rozsáhlá rekreační oblast, která má mnoho lákadel.
1: Nejpřitažlivější je samozřejmě průzračná voda. Na Miladě jsou dobré podmínky pro koupání i jachting a ve vodě žije mnoho měkkýšů i ryb. Ovšem pozor, rybaření je tu zakázané.
0: Kolem jezera vede také cyklotrasa, takže si tu při výletu na kole po cestě z Teplic do Ústí nad Labem můžete udělat příjemnou zastávku.
1: To ale rozhodně není všechno. Ústecký kraj má s Miladou velkolepé plány. V budoucnu bychom v okolí jezera mohli potkat třeba zubry, velbloudy a nebo dokonce i slony.
0: Ne, to není bohatá fantazie mého kolegy. Ve spolupráci s krajem představila totiž Ústecká zoo ambiciózní plán nazvaný Divoká Milada. Jeho cílem je propojit ochranu přírody, volnočasové aktivity i vědecký výzkum.
1: Nešlo by o zoologickou zahradu, jak ji běžně známe, tedy s oddělenými výběhy nebo pavilony.
0: Zvířata by žila na rozlehlých pastvinách, kde by měla dostatek prostoru a svobody. Tak si to představme spíše jako zoopark nebo malé safari.
1: Rozloha by měla být až 700 hektarů a návštěvníci by oblastí procházeli nebo projížděli několika koridory.
0: Vědci by pak zkoumali, jak různé druhy zvířat dokážou žít pohromadě a jak společně ovlivňují ekosystém.
1: Pro začátek se počítá s velkými kopytníky, jako jsou třeba zubři nebo pratuři. Svůj prostor by tu mohlo dostat také stádo koní převalského.
0: Doplňovalo by je mnoho druhů ptáků a v budoucnu máme slíbeny i slony.
1: No, je to hezká představa, ale určitě to nebude ani hned, ani zadarmo. Ale na druhou stranu, když mohlo vzniknout safari v Podkrkonoší ve Dvoře Králové, proč by nemohlo být jedno takové i pod Krušnými horami?

0: Scénárista dnešních příběhů z kalendáře Jan Herget uzavírá naše setkání se severočeskou krajinou konstatováním, že otevření jezera Milada 30. května roku 2015 v praxi ukázalo, jak příjemně se může proměnit místo zničené těžbou hnědého uhlí.
1: V Podkrušnohoří vznikla už 3 velká rekultivační jezera, což je nejlevnější způsob, jak krajinu obnovovat.
0: Po velkokapacitních rypadlech zůstávají v Ústeckém a Karlovarském kraji stále ještě obrovské plochy rozdrásané země s obnaženými stěnami. Ovšem nemusí je všude zaplavit voda.
1: Hojně se teď uvažuje o návratu zemědělství do těchto oblastí nebo o řízeném zalesňování.
0: Po technické úpravě musí přijít biologická rekultivace, která vrátí do krajiny život. Začíná se Vojtěžkou nebo Svazenkou a teprve za několik let mohou zemědělci pokračovat s obilím.
1: Nejen jezero Milada, ale i jeho okolí tak čeká velmi nadějná a ekologicky prospěšná budoucnost.
0: A my snad máme naději, že už nikdy krajině, ve které žijeme, nebudeme ubližovat v takovém rozsahu, jak se to stalo právě v severních Čechách. Mimochodem, s Jitkou jsme si do našich cestovních pořádků zapsali, byť tuškou, povinnost zajet se někdy podívat k jezeru Milada.
1: A také na zámek Jezeří. Udělejte to také, mějte se hezky a příjemné výletování. Naslyšenou.
0: Naschledanou, přátelé.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Bankéř století nebo vlastizrádce? Štědrý mecenáš umění nebo chamtivý boháč?
2: To vše byl i nebyl Jaroslav Preis, alias pan Živnobanka.
1: Věřil v tvrdou práci jedince, individualismus a podnikavost.
3: Vyhýbal se obchodním spekulacím a hazardním investicím.
4: Díky tomu jeho banka získala pověst stabilní instituce a zdárně přestála krize. Kvůli nimž ve 20. letech zbankrotovalo několik jejich českých kolegyň.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8. hodině raní na Dvojce.
5: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Kvempíře a v Česku letos zatím zemřelo 23 motorkářů, zhruba dvakrát víc než v loni. Zítra bude většinou polojasno, během dne od jeho západu víc oblačnosti s přeháňkami a bouřkami a nejvyšší teploty do 28 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. K převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vláda chce využít stávajícího zákona. Nebude už se tak zabývat návrhem z dílny ministra kultury Otto Klempíře za motoristy. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo kolem 400 připomínek. Obě veřejnoprávní média změnu kritizují. Česká televize podle mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
6: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
5: Ředitele obou médií se s premiérem Babišem sejdou 9. června. Asi 5000 lidí protestovalo na dálnici v Brennerském průsmyku proti nadměrnému provozu hluku a znečištění ovzduší. Rakouské úřady o akci předem důkladně informovali a vážnější problémy nevznikly. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Na českých silnicích letos meziročně zemřelo zhruba dvakrát víc motorkářů, konkrétně za období do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by mohlo pomáhat elipsovité značení na silnicích, které stát testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, řekl vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
7: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
5: Pěstitelé brambor v Česku letos zmenšují pěstební plochy meziročně asi o desetinu. Podle ředitele jejich svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebyt tak brambor na trhu a nízkou poptávku.
8: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
5: V botanické zahradě Univerzity Karlovy v Praze na Slupi se pro veřejnost otevřela tradiční 59. výstava kaktusů a sukulentů. Připravil ji pražský spolek pěstitelů těchto exotických rostlin. Má asi 400 členů a je patrně nejpočetnějším svého druhu na světě. Výstava potrvá do 13. června, kdy je zakončí muzejní noc. Přijít lze vždy od 10 do 17 hodin.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude nejprve polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti s přeháňkami a bouřkami, zejména v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 19.
0: Doprava.
5: Velmi opatrně kolem 57. kilometru D7 směrem na Prahu. Pohyboval se tam chodec, ale už je tam na krajnici také bus policie. Na 15. kilometru dálnice D4 směrem na Prahu rovněž opatrně, v pravém pruhu tam stojí nepojízdné osobní auto. A pozor také v Praze ve sjezdu z Novopatské do Kbelské ulice směrem do Hloubětína. Ve velmi ostré zatáčce tam havarovalo osobní auto. Zprávy končí. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: Dnes s Janem Lukačevičem.
10: Slyšíte to? To bzučení v pozadí není porucha mikrofonu. Jsme totiž dnes tam, kde se věda a hmyz potkávají doslova tváří v tvář. V laboratoři katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se starají vědci a vědkyně také o živé včely. A právě tady pracuje naše dnešní hostka Silvie Dostálková, biochemička, která se rozhodla zasvětit svůj výzkum otázce, o které většina z nás nikdy neuvažovala. Jak vlastně funguje imunitní systém včely? A proč některá včelstva přežijí zimu a jiná ne? Silvie, ahoj.
11: Ahoj.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
10: Slyším v pozadí bzučet včely. Jak bys mi v jedné větě popsala, co tady vlastně zkoumáte, Silvie?
11: Úplně ve zkratce, my zkoumáme imunitní systém včel, konkrétně malé obranné molekuly, které si ty včely vytvářejí, a jsou to antimikrobiální peptidy.
10: Proč máte tady v laboratoři živé včely?
11: My používáme živé včely proto, že potřebujeme z nich získat nějaké vzorky, analyzujeme věci nebo molekuly v jejich hemolymfie a pro většinu experimentů my potřebujeme přesně definované stáří včel, takže my si je musíme přivést ze včelnice a uměle si je tady vychovat v laboratoři v takových speciálních klíckách.
10: Jak dlouho taková výchova trvá?
11: My je potřebujeme vychovat do stáří zhruba 10 dní, protože to už mají plně vyvinutý imunitní systém, který my pak můžeme studovat.
10: Já bych čekal, že biochemie se zajímá spíš o věci menších měřítek, než živí tvorové, jako jsou včely. Jak se biochemička dostane k výzkumu včel a podobných věcí?
11: Tak u mě to byla taková náhoda, protože my si v rámci studia musíme vybrat svou bakalářku nebo diplomku na nějakém jako experimentálním tématu. A já už jsem za sebou měla nějaké zkušenosti z rostlinného výzkumu na nějakých menších projektech, to mě úplně nezaujalo. Pak jsem viděla nějaké téma, které bylo právě vypsáno na včely a na malé molekuly antimikrobiální peptidy. Tam jsem se přihlásila a tím jsem se k tomu vlastně dostala. Takže paradoxně nejsem vůbec včelař, ani nepocházím z žádné včelařské rodiny a jsem takový včelařský laik a přesto se věnuju včelám.
10: A jak na to ti včelaři reagují?
11: To záleží na publiku, ale já se jim i představím, že jim nejdu dávat rady do života ohledně včelařství, ale spíše se snažím jim předat nějaké poznatky z toho výzkumu, jak by si to oni mohli propojit s praxí. A tím, že už se tomu věnuju velmi dlouho, tak jsem k tomu včelařství trošku i přičichla, takže to pro mě není úplně cizí a dokážu jim spoustu věcí i zargumentovat na té včelařské rovině.
10: Já jsem z tvojí práce pochopil, že imunita včel je hodně jiná než ta naše. Včely totiž nemají ty klasické protilátky jako my. Jak se tedy vůbec brání nemocem?
11: Přesně tak. Včely nemají takovou tu klasickou lidskou imunitu, kdyby měly nějaké paměťové buňky a protilátky, které si pamatují už nějakou nemoc, se kterou se člověk setkal. A jejich obrana vůči nějakým infekcím je založena na tom, že rychle produkují nějaké malé obranné molekuly. Těch molekul je více, ale jedním z těch typů jsou právě antimikrobiální peptidy, kterými se zabýváme. A tyto molekuly navíc jsou jakoby přirozenou součástí obrany všech živých organismů a jsou teď i docela v trendu, protože mají velký potenciál nahradit v budoucnu antibiotika, protože umí velmi efektivně bojovat právě s bakteriálními patogeny a díky tomu, že jsou už v organismech velmi dlouho, tak ty bakterie si proti nim tak jednoduše nedokážou vyvinout rezistenci, jak oproti běžně používaným antibiotikům.
10: To by mě nenapadlo, že výzkum včel potenciálně může pomáhat výzkumu i naší vlastní imunity a nějakým budoucím léčbám. Každopádně taky vím, že jste vyvinuli metodu, jak tady ty obranné látky přímo v těle včel měřit. Taky jsem se dočetl, že to trvalo několik let. Co na tom bylo tak náročné?
11: Nejnáročnější asi to, že jsme byli výzkumná skupina, která začínala úplně od nuly a nejednalo se o výzkum jenom jedné metody. Je tam samozřejmě víc metod, které jsme postupně optimalizovali a zaváděli k nám na pracoviště. Limitací jako pro začínající skupinu pro nás jsou hlavně zkušenosti, které jsme museli jezdit sbírat do zahraničí, také někdy i finance. A museli jsme se právě naučit i chovat ty včely v laboratoři, pracovat s nimi, ale třeba i u nich uměle navodit nějakou imunitní reakci, nějaký imunitní stimul, aby jsme ty molekuly mohli studovat.
10: To se dělá jak?
11: To se dělá tak, že jim musíme dát nějaké patogeny, to znamená buď nějaké bakterie nebo nějaké viry, a buď jim je vpíchneme, tak jak když u člověka děláte očkování, anebo je nakrmíme v rámci potravy. Takže vezmeme nějaké bakterie nebo kousky bakterií a dáme je včelám do potravy a jim se pak aktivuje ten imunitní systém.
10: Tím pádem pak teda ty malé peptidy, ty molekuly reagují na ty zbytky těch bakterií. Je to
11: přesně
10: tak?
11: Jakmile je v tom systému nějaká cizorodá látka, tak se hned spouští obrana, to znamená imunitní systém a syntéza tady těch malých obranných molekul, těch peptidů.
10: My už jsme se tady toho trošku dotkli, takže pozornější posluchači a posluchačky si to už asi domyslí, ale přiblížíš nám, k čemu nám je výzkum imunity včel a co nám ještě může prozradit?
11: U těch včel je to několik rovin. Když si vemu tu základní, která zajímá nás, vědce biochemiky, tak je to popis imunitního systému. Ty reakce jsou z části známé a z části jsou vlastně popsané jenom na modelovém organismu, jako je třeba octomilka nebo komáři, takže u těch včel to není ještě zcela známo a my se to právě snažíme tady poskládat jako nějakou skládačku a dát všechno dohromady, všechny znalosti, co by o té imunitě včel mohly být. Ta druhá rovina je samozřejmě potom nějaký přesah do včelařské praxe, kdy tím, že my skládáme tady ten obraz imunitní, tak pak můžeme ty věci aplikovat do praxe z pohledu toho, když včelař má nějakou nemoc ve včelstvu, jak to včelstvo může reagovat. A nebo třeba i když se používají různá léčiva, jestli je ta aplikace vhodná, jestli má být spíše krátkodobá nebo dlouhodobá, a nebo když se používají různá krmná aditiva nebo doplňky, které jsou teď ve včelařství velmi populární. Takže my můžeme studovat, jaký vliv to má pak na imunitní systém nebo na nějaké jiné důležité molekuly u včel a říct z toho nějaký výsledek použitelný do praxe.
10: Chápu to správně, že v našem případě je včelaření spíš takové hobby, ale hrají někde jinde ve světě včely významnější roli?
11: Včela medonosná je obecně ve světě považována za ekonomicky důležité hospodářské zvíře právě pro opylovací servis, protože velké země jako Kanada nebo USA včely využívají pro komerční opylovací servis, takže je tam nezajímají ani tak ty včely produkty, jako je med a vosk a propolis, ale jedou vyloženě na nějaký opylovací biznis. Naopak v Česku je to takové historicky velmi známé jako hobby, dědí se třeba i v rámci rodiny a my známe včelaření a včelaře spíše jako někoho, kdo produkuje právě med, případně mateří kašičku a další tady ty produkty.
10: Opilovací servis. To teda funguje tak, že někdo někam přiveze včely, aby něco opilovali?
11: Je to tak, je to vyloženě biznis, kdy se veme několik tisícovek včelstev, dojede se do těch velkých amerických sadů, třeba mandloně, jabloně se takhle opilují a ten včelař vlastně splní tu službu a pak jede dál na další zakázku a takhle funguje celou sezónu a poté vlastně ty včelstva přes zimu buď mu bohužel jako umřou a nebo je někde přes zimu a na jaro začíná zase.
9: Žárovky s Janem Lukačevičem na dvojce.
10: Se Silvií Dostálkovou se nacházíme v laboratoři katedře biochemie Univerzity Palackého v Olomouci. Silvi, jak vypadá každodenní život v téhle laboratoři? S jakým vybavením tu vlastně pracuješ?
11: My jsme biochemici, takže izolujeme nějaké biomolekuly, typu třeba bílkoviny nebo nukleové kyseliny, DNA, RNA. A vždycky musíme začít nějakou homogenizací vzorku, to znamená rozmělnit materiál. A na to máme různé tady homogenizátory, které když zapnu, tak vydávají takové trošku strašidelné zvuky. To nám vlastně rozmělní ten náš biologický vzorek. My pak ty roztoky můžeme různě promíchávat, přidávat k ním různá činidla a poté využíváme třeba odstředivou sílu v podobě centrifug, kdy nám vlastně nějaký pevný materiál odstředivou sílou spadne dolů a my máme nějaký roztok, který pak analyzujeme na ty naše molekuly. Tak teď nám zrovna dojede centrifuga ze vzorky. A určitě nesmíme zapomenout na to, my jsme biochemici, takže všechny objemy, se kterými pracujeme, jsou velmi malé. My se nepohybujeme v řádech litrů, jako třeba chemici, my jdeme až na mikrolitry, takže pro nás jsou zcela zásadní automatické pipety, které používáme právě na napipetování objemu 100, ale třeba i půl mikrolitru a ty pak vlastně dáváme do reakcí a poté používáme samotné přístroje, kterými něco měříme.
10: Je něco, na co se vždycky těšíš?
11: Není to úplně asi věc, ale spíše sezóna, protože my, jak děláme se včelami, tak pro nás je hlavní sezóna taková letní, to znamená od května až řekněme do půlky července, do srpna. My tady máme i takovou větší pohodu, protože je léto, spousta lidí si bere dovolenou, končí semestr a my se tady vždycky sejdeme jako celá výzkumná skupina a společně právě pracováváme včely, včelí experimenty a máme to v podstatě i jako takový team building, protože někdy ta práce zabere opravdu celý den a někdy i noc.
10: Máš něco, čím tě ta práce ve vědě naplňuje? Něco, co tě žene?
11: Tak myslím si, že jako každého vědce je to nějaká odpověď na otázky, nebo když se zase posuneme o kousek dál v tom našem výzkumu, takže řekněme takové ty malé objevy, které nás utvrzují v tom, že jdeme správnou cestou a že jsme blízko k tomu celkovému propojení. To je na tom asi to nejhezčí.
10: Zaujalo mě, že jsem kdesi přečetl, když lidem řekneš, že jsi vědkyně, tak to údajně způsobuje rozruch. Jak takový rozruch vypadá?
11: Většina lidí reaguje jako, co to je? Já si myslím, že to je tím, že spousta lidí si představuje vědce jako nějaké šílence se zkumavkama v pláštích, kteří jenom běhají po laboratoři a že je pro ně hrozně těžké si představit, co ten vědec vlastně dělá. Takže já většinou potom přátelům, kteří jsou vyloženě mimo obor, vysvětluji, že pracujeme se včelami, že něco měříme, ale třeba i to, že musíme jezdit na konference, že musíme prezentovat ten výzkum, to spousta lidí taky nevidí a má problém pochopit. Takže myslím si, že největší problém na tom je, že ta práce není jakoby jasně definovaná, není to, jak když jdete počítat faktury od 8 do 5 hodin, ale že je to právě poskládané z mnoha kombinací a někteří věci zároveň i učí, takže pro mnoho lidí je to ještě další jako takový otazník, co vlastně ta práce všechno zahrnuje.
10: Jak se dá tahle náročná vědecká práce skloubit s osobním životem? Zmiňovala si noční experimenty, zmiňovala si, že té práce je pořád hodně?
11: Já myslím, že to jde. Já jsem měla to štěstí, že mě má rodina vždycky podporovala, i když jsou třeba úplně z jiné nevědecké sféry, tak mě podpořili v tom rozhodnutí dělat vědu, anebo jít třeba na doktorát, i když to není jedno z nejlépe placených povolání. A když vemu třeba v potaz nějakého partnera, tak asi tolerance. Tolerance je to nejdůležitější, protože ten člověk musí být schopný přijmout to, že třeba týden, 14 dní, ale i několik měsíců mohu být někde v zahraničí a taky, že jsou nějaká období, kdy je té práce víc a vlastně pracuje se i přes čas po nocích.
10: Zmiňuješ podporu. Ve výzkumu se člověk občas dostane do slepé uličky. Tak by mě zajímalo, co ti pomáhá, když věci nejdou podle plánu.
11: Já se tady musím přiznat, já jsem trošku vznětlivá povaha, takže když se mi něco nepovede, tak si trošku linku zanadávám, ale pak nejvíc pomáhá hlavně to, že ten problém necháte uležet. Chvilku si nad ním v klidu zapřemýšlejte a poté najdete to řešení. Poslední dobou jsem na sobě vypozorovala, že nejlepší řešení na problémy potom najdu ve sprše třeba, kde se moje hlava dokáže sklidnit a mám potom nejlepší nápady. Takže klid a uvolnění mysli.
10: Tahle vědecká rada může být užitečná i pro naše posluchače a posluchačky.
9: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
10: Silvie Dostálková mi teď ukazuje, jak z inkubátoru vytahuje v Petriho misce jejich bakterie. Silvie, ukážeš mi, o co jde a jak to funguje?
11: Tak teďkom ti tady z inkubátoru vytahuju bakterii Penibacillus larvae, kterou my používáme na nějaké experimenty se včelami. Ona má takovou specifickou vůni, takže si můžeš i čichnout, měl bys cítit takovou zatuchlinu.
10: No, cítím.
11: A tato bakterie způsobuje u včel mor včelího plodu a možná si určitě vzpomeneš na nějaké obrázky z médií, kdy se musí pálit včely a včelstva a je to právě kvůli této bakterii. My s ní pracujeme proto, že navozujeme imunitní systém a proto musíme používat i nějaké bakterie, aby jsme to mohli udělat a používáme ty včelám blízké, ale pro ně bohužel nebezpečné.
10: Já jsem si mohl čichnout a vidím to. Ty jsi tady v laboratoři obklopena hromadou přístrojů a vybavením, takže že si to všechno mnohem líp představím. Ale jak to vlastně děláš, když se snažíš svoji práci vysvětlovat lidem mimo laboratoř?
11: To je dobrá otázka, protože my se s lidmi mimo laboratoř potkáváme poměrně často, a to konkrétně ze včelaři, protože se vlastně snažíme předávat jim ty informace dál do praxe, a včelaři jsou velmi zvídavé publikum a velmi si žádají vysvětlení na nějaké otázky nebo na nějaké experimenty, takže se musíme naučit vlastně s nimi pracovat a popularizujeme v podstatě na každodenní bázi, když jim předáváme nějaké informace. A buď děláme nějaké přednášky, nebo třeba píšeme do včelařských časopisů, jako je Moderní včelař nebo Včelařství. A co se týče té samotné popularizace, tak mě nejvíc pomáhá asi jakoby hledat analoga třeba v lidském těle, kdy některé

0: PCR reakce, pomocí které můžeme detekovat ať už viry nebo třeba bakterie. No a když potom přednáším přímo včelařům, tak mi kolikrát postačí i nějaká obyčejná Petriho miska, kdy je to kus plastu, který já můžu bezpečně donést přímo k těm včelařům a vysvětlit jim na tom, jak se třeba v laboratoři pěstují bakterie a je to pro ně mnohem lépe pochopitelné.
1: Evidentně ti tohle vysvětlování jde, protože jsi se v roce 2025 dostala až do finále Falling Walls Lab, tedy popularizační soutěže. Co pak jsi tam prezentovala?
0: Tam jsem prezentovala novou linku výzkumu, které se teď začínáme věnovat. Je to pojem RNA interference, což zní možná trošku složitě, ale když to shrnu velmi jednoduše, tato metoda nám umožňuje na nějakou krátkou dobu vypnout určité geny. A tím, že my vypneme ve včelách nějaké geny, tak my můžeme sledovat, jak moc to ovlivní potom syntézu těch molekul, co studujeme, těch antimikrobiálních peptidů. Ono to zní hrozně vědecky, ale nám to potom pomůže právě poskládat střípek po střípku ten komplexní obraz té imunity a můžeme to aplikovat potom dál v té praxi. Ta aplikace vlastně, co jsem se snažila popularizovat na té Falling Walls, by byla taková, že když známe komplexní obraz té imunity, tak my můžeme těm včelařům říct, jak by potom ta včela mohla reagovat na nějaké stresové podmínky, klimatické změny, anebo třeba i na zásahy včelaře v podobě nějaké špatné aplikace léčiv. Takže tady ten obraz nám pak pomůže řešit mnohem komplexnější problém.
1: Myslím, že máš výhodu, že včely jsou nám všem docela známé, ale mě osobně překvapilo, že existují včely zimní a letní. Vlastně mě vůbec nenapadlo, že jsou to, dá se říct, trochu oddělené skupiny. Je něco, co o včelách lidé neví a co by je mohlo překvapit?
0: Když se bavíme o té zimní a letní populaci, tak asi bychom měli pro posluchače shrnout, co to vlastně znamená, kdy to včelstvo funguje v průběhu roku na základě několika populací, které se tam střídají. Když začíná na jaře sezóna, tak se začínají líhnout takzvané letní včely, což je populace, která v tom včelstvu zajišťuje prosperitu, aby vlastně fungovalo dobře, aby se mohlo dobře rozvíjet. Tato generace vychovává včelí plod a vede včelstvo do takového největšího rozvoje, aby si mohlo nanosit zásoby. A poté, jak vlastně se blíží konec léta, tak tady tuhle populaci střídá zimní populace, která má v podstatě jeden jediný úkol, a to úspěšně přezimovat. Což se projevuje potom i na délce života těchto včel, kdy průměrná letní včela žije zhruba 40-42 dnů, ale právě té zimní se přisuzují nějaké, řekněme, dlouhověké vlastnosti, kdy některé literatury uvádějí, že žijí až 300 plus dní. A je to proto, že tady ty zimní včely musí překonat nějaké zimní období, kdy nemají možnost vylítat ven, kdy není nějaká snužka a nemají ani plod. A jejich úkolem je potom na jaro zase nastartovat tu novou generaci a tu sezonu. A na úrovni právě tady těchto dvou populací my jsme dělali výzkum a u nich je všeobecně známo, že ty zimní včely jsou vlastně takové jako tlustější, vypasenější, připravené na zimu, což se projevuje i tím, že mají spoustu zásobních látek. A my jsme se snažili rozlosknout, jak je to z jejich imunitní odpovědí a zjistili jsme, že ty zimní včely se dokáží mnohem lépe bránit vůči nějakým nemocem, tu reakci mají intenzivnější, což jim dává samozřejmě asi výhodu potom přežít tu zimu. Ale zajímavostí je, že se jim spotřebovává velmi důležitý zásobní protein, aby mohly vznikat tady ty imunitní reakce, což potom, když přeložím nějak do praxe, může znamenat, že když ten včelař má zimní populaci včel někdy koncem léta a napadne jí nějaká nemoc, v České republice je to velmi často kleštík včelí, to znamená nějaký parazit, a ten tu včelu dokáže oslabit a zároveň ještě ta včela se aktivně brání a vyčerpává se a může to vést právě k tomu, že ta populace spotřebuje ty zásobní látky, které potřebuje na zimu a umírá a nedožije se vlastně toho jara.
1: Myslím, že docela dobrou cestou, jak lidem přibližovat vědu, je taky občas se do ní zapojit. A já můžu prozradit, že vy máte speciální projekt takzvané občanské vědy, který konkrétně včelaře zapojuje. Jmenuje se Kolos. Můžeš nám přiblížit, o co jde?
0: Když to řeknu velmi jednoduše, tak Kolos je dotazník pro včelaře, který oni nám vyplňují a my se ptáme na otázky typu, jak vám přezimovala včelstva, jakou mají včely snužku, co pozorujete, jaký léčiva používáte. A tento dotazník by měl vlastně sloužit k tomu, že my na základě těchto dat monitorujeme za prvé, jak úspěšně včelařům přezimovala včelstva a za druhé získáváme od nich spoustu cenných informací, které my pak můžeme dávat do kontextu. A tento dotaz

0: Dotazník vlastně zaštiťuje mezinárodní organizace Kolos, která ty ztráty monitoruje. Jak v rámci Evropy, tak se snaží dávat i dohromady čísla celosvětová a my pak můžeme říct, jak hynou včelstva. Nejenom na úrovni České republiky, ale třeba i celosvětově nebo v rámci Evropy. A pro nás je velmi důležité, že máme tu zpětnou vazbu a hlavně informace, které pozorují sami včelaři. A my si na základě toho tvoříme nějaký dotazník a databázi, která vlastně už je momentálně hodně obsáhlá, protože ten projekt běží více jak 10 let. Pro nás jsou to dobré informace v tom, že my můžeme z nich dělat závěry do praxe. A tento projekt začal můj kolega Jirka Daníhlík a ten se po nějakých pár letech spojil s důležitou osobou a to je geoinformatikem Honzou Brusem a díky němu pak můžeme generovat právě velmi krásné a interaktivní mapové výstupy pro včelaře. Takže včelaři se pak dozví nejenom, jaké byly ztráty třeba v loňském roce na území České republiky, ale i třeba to, kde co kvete, jakou budou mít snůšku, jaká je hustota zavčelení, což je taky důležité, když si chcete třeba umístit nové včelstvo, tak aby kolem něj nebylo příliš mnoho dalších včelstev. A ty data jsou zdarma, což je velmi důležité. Každý včelař bez ohledu na to, jestli se zapojí do toho našeho dotazníku nebo ne, může navštívit tento web. Je to vlastně www.koloss.cz. Kolos s C, je to z anglického colony losses, takže C-O-L-O-S-S. A může si ty výstupy dohledat a orientovat se podle nich.
1: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Silvie, máš radši zimní nebo letní včely?
0: Letní a léto.
2: Raději piješ kávu nebo čaj?
0: Kávu.
2: Máš raději cukr nebo med?
0: Med samozřejmě.
2: Jsi spíš sova nebo ranní ptáče?
0: Sova.
2: Odpočíváš s knihou nebo s filmem?
0: Jak kdy? Asi spíše kniha.
2: A co se týče toho odpočinku, raději sport nebo gauč?
0: Gauč.
1: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
2: Silvie, máš nějaké oblíbené vybavení v laboratoři?
0: Neřekla bych, že úplně oblíbené, ale máme něco speciálního, co některé laboratoře nemají. Včelí inkubátor, kde chováme včely při standardní teplotě, protože včely potřebují mít 34 stupňů, aby se měly dobře. Teď je můžeme i z toho inkubátoru vyndat a můžeme se na ně podívat. Ještě to zavřem. Tady vlastně můžeš vidět, my ty včely chováme v takových speciálních kovových klíckách, kam se jich vleze zhruba 50 až 100. A co musí ty včely určitě ještě mít, tak mají potravu, což bývá pyl, který dáváme do boku, a také cukr a voda, aby se měly dobře a fungovaly správně. A můžeš tady vidět i trubce, kteří vypadají úplně jinak než běžné včely. Jsou větší, mají takové tlustější zadečky a jsou takový i chlupatější. A ti v tom včelstvu mají roli, že vlastně oplodňují matku, tu včelí královnu, aby mohla vznikat další generace včel.
2: Máš za sebou řadu let zkušeností, tuhle tu laboratoř jste postupně vybudovali, tak by mě zajímalo, kde se vidíš vlastně v budoucnosti?
0: Tak když to bude možné, tak určitě ve vědě výzkumu se včelami. A momentálně třeba ta aktuální otázka je, že chceme rozvíjet nějaké zahraniční spolupráce, takže bych byla ráda, kdyby se nám povedlo navázat ještě více zahraničních kontaktů, než máme, protože jsme nová výzkumná skupina, takže potřebujeme se rozletět trošku do světa. A samozřejmě i kdyby byl nějaký další pobyt v zahraničí a nazbírání nových zkušeností, tak bych se určitě nebránila.
2: Tak ti popřejeme hodně štěstí. V dnešních žárovkách jsme si povídali se Silví Dostálkovou z Univerzity Palackého a já se s vámi loučím. Mé jméno je Jan Lukačevič a příště si zase poslechnete žárovky s Pavlou Hubálkovou.
1: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
1: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Všichni o něm mluví s obdivem a někdo jí zabije. Kdo? A proč?
5: Svoji excentrickou sestru dost nesnášela.
6: Byla dokonalá profesionálka.
4: Vaše sestra už nežije.
7: Jedna ledovec, druhá je kožává hlava.
8: Pořád na ní musím myslet.
9: Životní pojistka na milion.
10: Něco mi tady nesedí.
11: Detektivní film Případ dvou sester.
12: Čekám na vaši odpověď.
11: Zítra večer na ČT1.
1: Historie českého zločinu na Dvojce.
3: Je září 1949 a proměňuje se nejen Československo, ale i vnímání zla.
10: Z republiky utíkají před totalitou 10 000 lidí. Z novin mizí informace o trestných činech, jako jsou loupeže a vraždy. Ne, že by se neděli, jen se o nich nepíše.
3: V Praze zůstala jen hrstka policajtů, kteří řeší skutečné kriminální případy.
13: Máme další vykradený byty na Vinohradech. Zdá se, že máme co dělat s profíkem.
14: Myslíš, že je to někdo novej?
13: Takhle vykradený byty jsem tu ještě neměl.
1: Kufr. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
15: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
16: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další kriminálku a je tedy jasné, že pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. Na Plzeňsku jedno zářijové ráno nalezli lidé spěchající do práce bezvládné tělo muže. Na první pohled bylo jasné, že ho někdo přepadl a surově zbyl. Mrtvý u sebe neměl peníze, telefon ani žádné doklady. Pro policii bylo proto nejdůležitější zjistit jeho totožnost. Při hledání vraha museli detektivové prověřit desítky osob. Při zadržení podezřelých potom nechyběla honička ani útěk do zahraničí. Proč nakonec není jisté, kdo z odsouzených vlastně vraždil? O tom se dozvíte víc právě teď.

0: Časné ráno 11. září roku 2017, Dobřany na Plzeňsku. Mladá maminka, spěchající v raním šeru s dítětem do školky, zahlédne v boční ulici obrys připomínající ležícího člověka. Pochybnosti, zda v ulici vedoucí k bývalé konírně skutečně leží bezvládné tělo muže, po pár krocích vystřídají obavy a výčitky svědomí. Zavolá proto své matce a poprosí ji, aby kontaktovala tísňovou linku. Policie i záchranáři jsou na místě během několika minut a obava mladé mámy se beze zbytku potvrdí.
1: Zjistil, že tam leží chlapík, který nejeví známky života. Sousedilo to místo činu vlastně hned za hradou mateřské školy. Takže tam bylo drátěné oplocení, průluka nějaký 2 metry a navazovala na to budova bývalý konírny, co je v majetku města, sběrný dvůr v současné době nebo něco takového.
2: Když jsem tam přijela já, tak jsem tam viděla tělo muže, který byl pouze ve spodním prádle, jinak byl slečený. Později jsem se dozvěděla, že vlastně záchranka, když ho se pokoušela oživovat, takže ho zbavila toho oblečení. Ale pro mě se naskytlo až to, že jsem viděla opravdu, jak tam leží osoba pouze ve spodním prádle.
1: Samozřejmě na místě už věděli, o co se jedná, že ten člověk zřejmě nezemřel sám, ani podle zranění hlavy si to nemohl způsobit pádem, takže se na místo vyslala kompletní výzvá skupina, teda vyšetřovatel, operativec, technik.
3: Levá horní končetina mírně odtažená od těla, pravá přitažená k tělu, mírně ohnutá, nohy skřížené v oblasti kotníků. Na tváři četné krevní šmouhy a stříkance, prakticky celý obličej zakrvácený.
0: Zatímco soudní lékař pokračoval v prohlídce, vyšetřovatelka plzeňské kriminálky Michaela Nosková a operativec David Bezděk přemýšleli, že zuřivý útok s nebývalou brutalitou soustředil agresor na vrchní část těla. Z drobnějších zranění na těle je pak zaujala mozaika na kůži paže. Vypadala jako zvláštní tetování, ale klidně by mohlo jít i o zdařilý otisk podrážky.
1: To tělo leželo jakoby v poloze, která připomínala stabilizovanou polohu. Takže těžko předpokládat, jestli ho tam někdo takhle uložil, nebo se snažil někam jakoby pro pomoc, nebo si hledal nějakou úlevovou polohu pro něj. Ale co jako bylo zarážící na první pohled, tak prostě byl pohled na hlavu. Kdyby si člověk představil, že si někdo z někoho udělá boxovací pytel, to byl jeden obrovský otok, prostě od čela přes lícní kosti až po bradu, uši oteklý, to se hned tak jako nevidí.
2: Tělo jako takový bylo neporušené, tam nebyly žádné stopy násilí, nic, akorát pouze hlava a ta byla opravdu hodně zakrvácená, natekla a vlastně na místě soudní lékař i řekl, že to vypadá, že ta osoba byla napadena dost brutálním způsobem, že to vypadá, že jsou tam nějaké zlomeniny v obličeji, ale že samozřejmě více určí soudní pitva.
0: Podle prvních odhadů soudního lékaře došlo ke smrti někdy v průběhu uplynulé noci. Jasné ale bylo, že taková zranění by si muž ani ošklivým pádem nedokázal způsobit sám. Plzeňským kriminalistům se otevírá případ brutální vraždy a pátrání po totožnosti mrtvého i v okolí místa nálezu se rozjíždí. Podezření, že vražednou zbraní by mohl být třeba kus kamene, se ale zatím nepotvrdí.
1: Co se týče jakoby nějakého nástroje, co by způsobilo zranění, to patrný nebylo. Bylo zarážející teda opravdu, že to byl abnormálně jako otekla hlava. Prostě to jako kdyby strčili do úlu a budali do něj tisíce voz včel. Soudař řekl, že 100% to zranění neodpovídá, že by se způsobil pádem. Ale že prostě údery tupýma předmětama, jo, nedokázal na místě říct, jestli to byly kopy, údery pěstí nebo lokty nebo něco takového.
2: Na místě jsme kromě toho jeho oblečení, toho poškozeného, zajišťovali nějaké biologické stopy, jako krevní stopy, potom se tam zajišťovaly pachové stopy. Ale co bylo zvláštní, tak nikde nebyly žádné osobní věci toho poškozeného. Nebyly tam žádné doklady, prakticky nebylo tam vůbec nic. Jediné, co jsme tam našli, tak byla načatá krabička cigaret.
1: Podle už v oblečení bylo patrné, že se nejedná o Čecha. Typická teplákovka, kožená velká taška, se střih takový zvláštní a z toho těla byl cítit zápach alkoholu. Člověk byl bez dokladu, takže na základě toho zezření se říká, no to by mohl být nějaký cizinec.
0: Policejní operativa 11. září odpoledne začíná obcházet lidi ze sousedství, místní podniky a hospody s jediným cílem. Zjistit, co přesně se předešlý večer odehrál.
2: Zatímco já jsem byla na místě, tak kolegové prováděli šetření. Protože se to stalo na sídlišti, tak se pokoušeli zastihnout tam obyvatele těch bytů. Moc štěstí tam neměli, protože většinou byli všichni v zaměstnání. My jediné, co jsme věděli, že na místě soudní lékař řekl, že zřejmě k tomu úmrtí došlo někdy v průběhu noci.
1: Hrála velkou roli jakoby místní osobní znalost, jak ze strany těch obvoďáků, tak i nás, co jsme tam kdysi sloužili jako obvoďáci v těch Dobřanech. Což teda usnadnilo práci.
2: Bohužel tohleto nám nic nepřineslo, protože žádný svědek se takto nenašel.
0: Naštěstí měli operativci stále jedno eso v rukávu. Skoro plnou krabičku cigaret, nalezenou poblíž těla. Musela být koupená teprve nedávno, pravděpodobně předešlý večer.
2: Někdo z kolegů se zastavil i na benzíně a protože jsme měli to oblečení, tak podle popisu oblečení se ustanovilo, že někdy v odpoledních hodinách tam osoba, která odpovídala oblečení, kupoval právě tu krabičku a že to byl cizinec. Že sice se snažil mluvit česky, ale že tam byl přízvuk a vlastně nějakým způsobem nás nasměrovala. Dělali se šetření v hernách, to všechno dělali kolegové, s tím, že byla snaha zjistit, kde se vlastně nám ten dotyčnej pohyboval. Bylo i předpoklad, že se pohyboval v nějakém restauračním zařízení nebo v herně, protože vlastně při tom ohledání taky soudní lékař se vyjádřil, že je z něj cítit alkohol.
1: My jsme zjišťovali samozřejmě, jestli tam byl takový a takový člověk tohletoho popisu, takže potom jsme se dostali na nějaký 2-3 podniky, kde nám bylo řečeno, že to je pravidelný návštěvník nebo host.
0: Operativě se podařilo najít konkrétní herny, kde se zavražděný muž pravděpodobně z Ukrajiny předchozí večer zastavil. K jeho identifikaci nemohli použít fotografii obličeje. Povedlo se ale díky fotografiím oblečení potvrdit, že jde o jednu a tutéž osobu. Poslední trasu muže zmapoval kamerový systém.
1: My jsme se nakonec teda dostali do toho podniku, kde se na něj nalepila teda skupina těch osob.
2: Našli jsme tam toho našeho poškozeného. Ono, přestože to bylo v noci, bylo tam špatné osvětlení. Obličeje nebyly v žádném případě poznat. Ale podle oblečení se nám podařilo stotožnit toho poškozeného. A vlastně on chodil kouřet ven před hernu. No a okolo něj se ochomítali nějací další lidé. Potom jsme tam měli záznam, že tam přichází nějaké k té herně další dvě osoby, které ale dovnitř nejdou. Vychází dvě osoby ven a s nima vychází i ten náš poškozený. Ukazují někam směrem do ulice, kam se potom tihle ty čtyři plus ten náš poškozený vydali. Ta jedna osoba, to bylo specifický tenhle ten, protože on měl vyhrnutou jednu nohavici ke kolenu.
1: Dali se do hovoru. Kouřili spolu, rozhazovali rukama, jako ne, že by ho chtěli napadnout, ale vykládali prostě takový družný rozhovor. To se opakovalo několikrát v průběhu toho záznamu, co jsme měli k dispozici.
0: Partička postávala venku. Se zavražděným mužem se někteří dokonce chvílemi drželi kolem ramen. A po nějaké době se dali všichni do chůze směrem k ulici, kde byl muž později nalezen mrtev.
1: Šla celá skupinka, myslím, 4 plus teda poškozený. Takže podle kamer jsme nedošli až k místu, ale někam zhruba nějakých 200 metrů od toho místa, kde končil jako kamerový záznamy. A zhruba 3/4 hodiny, půl hodiny se ta skupinka vrací stejnou cestou zase do toho baru. Sama. Tam bylo patrné, že tam chybí ten poškozený, že už prostě s nima nejde.
0: Poté, co se 4 muži vrátili zpátky do baru, dali se do hovoru s několika dívkami. Z kamerového záznamu bylo evidentní, že muži výraznými gesty doprovázejí popis události, která mohla připomínat souboj.
1: Podle mě se předváděli nebo machrovali, takže všichni ukazovali, jak někdo kopnul, někdo ukazoval prostě takhle na zem a celou tu situaci z toho místa prostě jakoby přehráli nevědomky na kamerovém záznamu pro nás, že jsme si mohli dokreslit, co a jak udělali.
2: koukali jsme se na ně dál, tak jsme potom zjistili, že ve 22.32, což je čtvrt hodiny prakticky poté, co nám tyto osoby zmizely ze záznamu, tak se vrací dvě osoby tou ulicí a zase ta jedna měla vytaženou tu nohavici. Takže jsme věděli, že je to vlastně tenhle ten náš jeden z lidí, kteří odcházeli s tím naším poškozeným. No a tyhle ty dvě osoby šly spolu ulicí a teďko se v jednom místě skláněly a něco na té zemi dělali.
0: Mohli snad na okraji ulice něco ukrýt? Od nálezu těla uplynulo pár hodin a operativci měli před sebou zásadní odhalení.
2: Zjistili jsme, že v těch místech se nachází kanál. Takže jsme nadzvedli vlastně to víko, nebo jak to říct, a zjistili jsme, že je tam peněženka. No a v té peněžence byly nějaké věci. Takže jsme začali předpokládat, že by to mohlo patřit tomu poškozenému.
1: Během dopoledne nějakých 2-3 hodin se povedlo ustanovit, o koho konkrétně se jedná, což se potom potvrdilo i zpětně, protože ten člověk nenastoupil na ranní směnu do zaměstnání, což se normálně běžně nestávalo. Takže podle nějakého popisu toho oblečení samozřejmě jsme nemohli ukazovat hned ty fotky, protože podle toho by ho asi stejně nepoznali, ten obličej byl nateklej, takže už jsme viděli jméno.
0: Plzeňská kriminálka v zápětí zamířila i na ubytovnu, kde 29-letý Nazar žil. Podle jeho spolubydlících byli ten den spolu v lese na houbách a on se večer, jako vždy, odebral do Dobřanských heren.
1: On byl takovej člověk, že moc s těma ostatníma nepek. Oni ty ostatní zůstávali na ubytovně a tuhle ten si rád zahrál bedny, rád se napil a chodil jakoby sám po těch Dobřanech, po těch hernách a po těch hospodách.
2: To bylo i všichni otcové od rodin, kteří de facto veškeré peníze, které vydělali, posílali na Ukrajinu svým rodinám, aby tam měli z čeho žít. Když to tenhle ten byl sám, byl svobodný, neměl tady žádnou přítelkyni, takže ten si rád vyrazil takhle někam do baru a dal si občas pivo.
0: Jinak se ale jednalo o bezproblémového člověka, který nevypadal na to, že by měl mít nějaké nepřátele.
2: Nikdy neměl problémy s tím, že by se nedostavil do práce, vždycky byl spolehlivý, dokázal se obětovat, pomáhal tím ostatním. Prostě byl to mladý člověk, který svým způsobem žil tady. Já jsem potom později i opakovaně mluvila s jeho tatínkem, který právě pracoval pro změnu v Praze a on tam původně tenhle ten syn s ním pracoval. Jenomže syn zřejmě nechtěl být pod dozorem stále tatínka a posílat veškerou svoji výplatu tak jako tatínek zbytku rodiny, takže se trhnul a právě asi půl roku pracoval tady v Dobřanech.
0: Kriminálka už znala totožnost zavražděného muže. Další policejní pátrači ale stále pracovali na odhalení čtyřčlenné skupiny, která s ním byla v jeho posledních chvílích. Operativec David Bezděk se ale po shlédnutí videozáznamu neubránil myšlence, že partičku dokáží zařadit. A díky místní znalosti se skutečně podařilo vytipovat podezřelé.
1: Typický oblečení pro určitou skupinu obyvatel, prostě takový křiklavý nápisy, řetězy a tuto. Takže nebylo těžké se úplně zaměřit, jakým směrem. Ono i na základě těch kamerových záznamů, odkud potom přišly ty holky za těma klukama a potom se odcházeli, tak to směřovalo prostě do lokality, kde žila jedna rodina, od který by jakoby foukal vítr.
2: Tihleti lidé tam měli pronajatý rodinný dům. Nebyla to žádná velká vila, byl to klasický menší rodinný domek, ale tam byly různé chlívce, které byly přizpůsobené k bydlení. Byly tam různé maringotky zaparkované na pozemku.
1: Když se ty lidi ustanovili, tak z toho vyplynulo, že tam je jeden dospělej, dva mladiství, jeden nezletilej. Takže samozřejmě nás zajímalo ten dospělej, že ten nezletilej to asi zřejmě nevymyslel.
0: Na poradě policejní operativy se týmy propojily, aby všechny získané informace dostaly do souvislostí. Dalším krokem bylo naplánovat, jakým způsobem konfrontovat podezřelou rodinu. Vyšetřovatelka Michaela Nosková vzpomíná, že kamerový záznam sice policii pomohl, ale byl v takové kvalitě, že by k usvědčení rozhodně nestačil.
2: Říkali jsme, my když půjdeme k ním a vyzveme k podání vysvětlení, oni nebudou mít na sobě oblečení, které měli na sobě v den, kdy vlastně došlo k útoku, tak mezi tím ho ta rodina může nějakým způsobem zlikvidovat. Takže my jsme chtěli právě zajistit oblečení, aby jsme mohli ty osoby opravdu spojit s tím, že to jsou ty osoby, které odcházely s naším poškozeným. A jakým způsobem to zajistíme? Tím, že tam půjdeme na domovní prohlídku. No a domovní prohlídku, tak vlastně my musíme podat podnět, státní zástupce píše návrh, až soud nám dá příkaz. A v úterý tuším ve večerních hodinách jsme měli příkaz jít na domovní prohlídku.
0: Bylo potřeba zajistit co nejvíce detailů oblečení z kamerových záznamů. Každý nápis, logo nebo skvrna se mohly v tu chvíli hodit. Videa z bezpečnostních kamer ale nebyla jedinou stopou, která operativě pomohla identifikovat oblečení. Potvrdilo se podezření ohledně stop po podrážce obuvi.
1: Při bližším ohledání se soudařem se našlo na jedné ruce, někde v těch místech hřbetu, ono to připomínalo jako červený tetování, prostě jaký ornamenty, ale potom jsme zjistili, že to je otisk trasologické obuvi. Že takovou razantní silou mu někdo dupnul na ruku, že prostě se tam prokreslil ten relief té podrážky.
2: Věděli jsme na základě téhleté pitvy, že do toho dotyčního i kopali, takže byl předpoklad, že by mohla být krev právě na obuvi těch našich pachatelů. Takže pokud by nám dotyční dobrovolně nevydali sami věci, oblečení a obuv, které měli na sobě v ten den, tak bychom zajišťovali si veškerou obuv, která tam byla, a vlastně nechalo by se to zkoumat, jestli na tom není někde krev.
1: Ráno se dělala domovka toho 13. v té problémové rodině s tím, že už se rozhodlo, že se do toho půjde, byly souhlasy za zadržení na ty osoby, které byly ustanovený, protože ten Slovák nebyl vlastně ustanovený.
2: Ve středu ráno v 7 hodin jsme měli sraz před obcí Dobřany, kde jsme se sešli i se zásobovou jednotkou, která nám měla vlastně ty naše podezřelé zadržet. Vyjeli jsme tam všichni k tomu rodinnému domu. Nejprve tam teda vešla zásobová jednotka, která nějakým způsobem to tam rozstřídila a zadržela naše podezřelé. A následně byla provedena domovní prohlídka.
1: Takže tam se zjistil výskyt toho mladistvího a nezletilého. Provedené šetření bylo zjištěno, že ten dospělý víceméně už v pondělí ráno, druhý den po tom skutku, odcestoval.
2: Při domovní prohlídce, kde už měl mladiství svého obhájce, tak nám jak nezletilí, tak mladiství vydali oblečení a obuv, které měli v pondělí ve večerních hodinách na sobě. Toho oblečení vlastně korespondovalo i s tím oblečením, který my jsme měli zachycený na kamerových záznamech.
0: Ze 4 útočníků se bohužel podařilo zadržet jen nezletilého, téměř 18-letého mladíka a chlapce, kterému ještě nebylo 15 let. 20-letý Patrik D. zmizel beze stopy a také další agresor se vytratil. Jeho stopy vedly na Domažlicko, kde údajně pobýval u příbuzných. Jeho jméno ale zůstávalo neznámou.
1: Zjistilo se, že on vlastně tady do té rodiny přijel na návštěvu a že plánoval o tom, že by měl jet někam za rodičem a se potom vracet zase na to Slovensko. Takže nebyl nějak moc čas.
0: Chybějícího mladíka ze Slovenska v zápětí skutečně odhalila kriminálka v Domažlicích. Čekal na odvoz s velkou taškou.
1: Mezi obcema Horšovský Týna a Borovice na autobusu zastávce už vykukovala nějaká postava z dálky, jsme viděli. Tak jsme jenom přibrzdili a člověk divnej, co by takovýhle člověk dělal zrovna na takovýhle místě, u sebe velkou cestovní tašku, tak jsme zastavili, no a než jsme stačili vést auto, tak člověk byl pryč prostě. Kluk nadskočil, jsme viděli, že to je nějaký mladý a pelášil do lesa. Jemu už musel být jasný, že prostě se po něm jde, no, si myslím, protože oni to tam probírali všechno doma v té rodině.
0: Jenže operativci už měli důkladně rozhozené sítě a další den dostali informaci, že mladík dorazil do bytu k příbuzným ve vedlejší vesnici.
1: Jeli jsme teda rovnou do toho bytu společně s psovodem, ze psem, kdyby utíkala tuhleto, a skutečně teda v tom bytě byl zadržený u těch příbuzných tenhle ten mladistvý Slovák. Snažil se, nevím, co to napadlo, být ve třetím patře nebo ve druhým, a on začal strhávat záslony, závěsy, jako kdyby chtěl utéct z okna, neuvědomil si, jo, nebo se snažil schovat. Nevím, prostě ten už musel být v panice, že vlastně třetí den už čeká jenom, kdy ho prostě někdo zbalí. No.
0: Plzeňská kriminálka měla v rukou 3 ze 4 podezřelých. Téměř 18-letý Slovák ale nechtěl s operativci spolupracovat.
2: Řekl, že využívá svého práva a nebude vypovídat. Jediný, co uvedl, tak, že je tady na návštěvě v České republice u svých příbuzných a že chce zpátky domů, že přestože mu ještě nebylo 18 let, na Slovensku má 2 děti a že chce domů k mamince. A co se týká samotného skutku, využil svého práva a nevypovídal.
1: Říkal, že bude vypovídat až u soudu. Jediná jeho starost byla, aby jsme mu vrátili ty věci a že chce z vazby pryč za maminkou a za dětma.
2: Ta osoba, kterou jsme zadrželi při domovní prohlídce, s náma od začátku spolupracovala. Hned, když jsme řekli, z jakého důvodu máme souhlas se zadržením, že potřebuje advokáta, tak hned věděl, o čem je řeč. Řekl, že nám to všechno řekne, což i potom za přítomnosti svého obhájce řekl a prakticky nám popsal, k čemu mělo dojít.
1: Což dokresloval potom ten kamerový záznam, že jsme správně a oni už jenom říkali ty detaily, které se odehrály v té herně a potom na tom vlastním místě činu.
0: Stále ale chyběl poslední útočník, který podle výpovědí i kamerových záběrů mohl být iniciátorem a nejbrutálnějším agresorem. 20-letý Patrik D. žil se sestrou mladistvého útočníka z Dobřan a hned po útoku zmizel ze světa. Podle výpovědí jeho kumpánů se mladiství osudný večer vydali do baru, aby ho přivedli domů. Místo toho se ale začali bavit.
2: Což tam i korespondovalo s těma kamerovýma záznamama, že tam byl nějaký Ukrajinec, něco tam říkali o tom, že jim měl i poučet peníze, že tam měl kupovat alkohol, no a že společně potom odcházeli. Odcházeli směrem právě k místu, kde byl nalezený ten dotyčný.
1: Oni jak viděli, že je nalitej, že je při penězích, protože hrál bedny, platili jim chlast a tohleto, tak dostali nápad, že prostě nějaký ty prachy mu otočí. Takže pod nějakou záminkou, že půjdu se na travu, tak ho vylákali ven a on důvěřivě s nima šel a prostě místo, aby mu vzali jenom bagl a nechali ho tam bejt, tak si myslím, že to hrál ta roli prostě, kdo z nich je větší machr a víc mu naloží.
2: No a najednou osoba, kterou oni do té doby neznali, která se jim představila až vlastně u toho baru, a je to ta osoba, která měla vyhrnutou nohavici a která se nejvíce družila s naším poškozeným, tak ho najednou povalil na zem, no a teďko do něj tam začali různě kopat, dupat na něj.
0: Ten, který zaútočil jako první, na záběrech kamer postava s vyhrnutou nohavicí, byl ani ne 18-letý mladík ze Slovenska. Právě jeho policie zahlédla na autobusové zastávce v Domažlicích a dopadla ho o den později.
2: My jsme i nadále pátrali po té dospělé osobě, ale bylo to bez výsledku, dělalo se šetření v jeho trvalém bydlišti, což byla taková kůnička, která byla těsně před demolicí, tam nikde nikdo nebydlel. Dělalo se šetření u jeho příbuzných v rámci České republiky.
1: Provádělo se nějaké šetření, zase sociální sítě a tohleto, a jakoby z toho šetření vyplynulo, že ten dospělý na útěku je na území Anglie. Takže potom zase udělat, už bylo cestou vyšetřovatelky státního zastupitelství, se vyžádal nějaký mezinárodní příkaz zadržení.
0: Pátrání po posledním chybějícím násilníkovi trvalo několik měsíců. Půl roku od útoku, v březnu roku 2018, britská policie zadržela Patrika D. v přístavním Doveru. Plzeňští kriminalisté mezi tím uzavřeli případ jeho 3 kumpánů. 2 z nich poslali před soud a ani ne 15-letý chlapec vyvázl kvůli věku bez trestu.
2: V době, kdy mělo probíhat tady vlastně soudní jednání ve věci těch mladistvých, tak už jsme měli tu osobu zadrženou v Anglii. Takže my jsme teďka museli zase čekat, než nám tu osobu nějakým způsobem sem dopraví. Tahle ta osoba, ta dospělá, tak nám byla eskortována v dubnu 2018, kdy naši maršálkové z Anglie ji převáželi letecky sem do Prahy. Tady v Praze jsme tu osobu si přebírali my. Zopakovali jsme výslechy všech lidí. Ty naše mladiství jsme v té věci vyslechli jako svědky a poté jsme ten spis předávali soudu taky. Ale vlastně v době, kdy tady probíhalo vyšetřování té dospělé osoby, tak mezi tím už padl rozsudek ve věci těch 2 mladistvých.
0: Jeden z nich se útoku téměř neúčastnil a vyvázel jen s podmíněným trestem. 17-letý Slovák dostal 3 roky.
2: Pro někoho to může být, že je to velice nízký trest, na druhou stranu musíme právě koukat na to, že to byl mladistvý a tam jsou ty tresty trošku jinak. On se na místě vzdal odvolání, takže vlastně ve vztahu k němu to nabylo okamžitě právní moci a on žádal, aby mohl trest vykonávat na Slovensku, aby měla jeho rodina k němu blíž.
1: Zpětně, když to člověk jakoby vyhodnocuje, proč byl ten kluk tak dobitej, tak si myslím, že když by tam byl jeden pachatel, takže by ho třeba jednou ráno uzemnil, uspal, vzal by mu věci, nějaký odešel. Ale tady to prostě vypovídalo o tom, že oni jeden před druhým se snažili dokázat, kdo je větší jakoby v úzovkách borec a naloží mu víc.
0: 20-letý Patrik D. vypil 12 piv a když Nazar začal ostatním hostům kupovat alkohol a dávat peníze, dostal s kumpánem ze Slovenska nápad, že ho okradou. Vylákali ho ven s tím, že mu seženou marihuanu a v temné uličce se ze 4členné skupiny lupičů stali vrazy. Nazar zemřel po těžkých zraněních v oblasti hlavy, měl otevřené zlomeniny a vdechnul vlastní krev.
1: Já dokonce výslechách potom od těch mladších kluků, co tam byli, tak že slyšeli rány, jak něco praská. To praskaly prostě lícní kosti a obličejový, co potom bylo zjištěno na pitvě.
0: Za loupež s následkem smrti odešel od soudu s trestem i poslední neodsouzený útočník Patrik D. V lednu 2019 dostal nepodmíněný trest a rozsudek zněl 10,5 roku za mřížemi.
2: Myslím si, že pokud by byl jenom jeden z nich, tak sám to neudělá, ale v partě jsou všichni králové.
1: No, tak se to nevidí, aby prostě někoho takhle dobili, jestli to řeknu blbě, kvůli 3 000 a nějakému telefonu za 500. Navíc on vůbec nebyl jako nějaký agresivní typ, jo. Že to byl jako ten Míša, co si někde dal pár piv, nějakou kořolu, namačkal bedny a zase šel zpátky domů.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Kdo je vrah, autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Četba na pokračování na dvojce.
2: Když se z rekreační oblasti začnou ztrácet lidé.
3: Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou.
2: Musí se vyšetřování chopit kapitán Exner.
3: Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost musela na mnohé silně působit.
2: Pastvina zmizelých.
1: Premiéra detektivky Václava Erbena jako Červa na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Přátelé, vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: Vítejte u dalšího pokračování naší výpravy do zlaté éry světa newyorských kabaretů, elegantních hotelových barů, zakouřených jazzových klubů i privátních nočních podniků, v nichž se psaly dějiny americké zábavy.
0: A pokud jste s námi byli i minule, když jsme se toulali nočním New Yorkem, možná si vzpomínáte, že jsme naše setkání zakončili s mužem, jehož jméno k tomuto světu patří naprosto neodmyslitelně.
1: Bobby Short za klavírem dokázal vytvořit atmosféru tak samozřejmou, noblesní a přitom dokonale osobní, že jste měli pocit, jako by vám nehrál slavný newyorský mistr kabaretier, ale starý přítel, který vás jen tak mimochodem pozval na sklenku šampaňského a pár písní k sobě do obýváku.
0: A protože se od takového hostitele neutíká po prvních pár písních, Bobby Short přichází na scénu klubu Evergreen i dnes a začneme přesně tam, kde jsme před pár týdny skončili.
1: Na našem gramofonu už se roztáčí páté LPčko z velkolepé kompilace The Earth Against New York, New York Cabaret Music a my pevně doufáme, že vás i tentokrát vtáhne tento vinylový skvost dokonale do děje, do víru velkoměsta, které nikdy nespí.
0: Kompilaci, kterou s obrovskou láskou k městu New York, jeho hudbě, nočnímu životu a výjimečným osobnostem sestavil legendární producent Ahmet Ertegun pro Atlantic Records, zřejmě nikde jinde v českém éteru neuslyšíte. Nenajdete ji navíc ani na žádné streamingové platformě.
1: Honza ji totiž před několika měsíci objevil přímo na Manhattanu v jednom zapadlém bazaru z vinily na rozhraní Chelsea a Greenwich Village. Investoval do ní rovných $15 a do klubu Evergreen přivezl doslova jako svatý grál.
0: Tenhle poklad jsem tam prostě nechat nemohl.
1: Bobby Short byl a dodnes zůstává synonymem pro newyorský kabaret, stejně jako věčným symbolem pro Café Carlyle v hotelu Rosewood na Upper East Side, kde se vždy pohyboval s lehkostí, elegancí a svým pověstným šibalským úsměvem.
0: Hrál zde dlouhé roky, ale jeho pověst hranice Manhattanu mnohonásobně překročila. Pozvání na soukromý večírek s Bobbym u klavíru patřilo ke společenským událostem té nejvyšší kategorie, napříč Spojenými státy, ale i na starém kontinentu, kam si legendárního newyorského kabaretiéra zvali do svých honosných sídel vůbec ti nejúspěšnější evropští průmyslníci, bankéři i šlechta.
1: Ovšem, teď si ho k nám do klubu zveme my.
0: Hraje a zpívá
1: legendární
0: Bobby Short.
2: All the crown heads of Europe

0: Bobby Short v celé své kabaretní kráse.
1: A přesně tohle je důvod, proč Ahmed Ertegun tuto kompilaci vůbec sestavil. Nešlo mu jen o slavná jména, šlo mu hlavně o zachycení a zakonzervování té výjimečné atmosféry.
0: Atmosféry města, které se umělo bavit.
1: Velmi stylově.
0: New York zlaté kabaretní éry nebyla jen Broadway a její muzikály, nebo Carnegie Hall a honosné koncerty.
1: Byl to taky klavír v hotelovém baru, písnička zahraná na přání, drobný úsměv přes rameno, dobře načasovaná pauza, chytrý text a publikum, které se přišlo nechat okouzlit.
0: Dalším velkým kabaretiérem, který tohle všechno uměl naprosto dokonale, byl Cy Walter.
1: Nebo jak mu prý říkával Frank Sinatra, Cyrus.
0: Přestože se narodil jako Cyril.
1: Cy Walter pocházel z Minneapolis, kde se narodil v roce 1925. Klavír ho životem provázel od úplného začátku. Jeho matka, Frances Greaves, totiž byla významnou klavírní pedagoškou, takže hudba u nich doma nebyla žádnou víkendovou zábavou, ale každodenním chlebem.
0: Když se později mladý Cy vydal do New Yorku, vstoupil do prostředí, které pro jeho typ elegance a muzikantské inteligence bylo jako stvořené.
1: Hrál v orchestrech, vytvořil klavírní duo s Gilem Bowersem, prošel legendárním Piano Playhouse Maggie Fisher a nakonec zakotvil v Drake Room hotelu Drake na Park Avenue a 56. ulici.
0: Adresa, na které se jeho milované písně z dílny George Gershwina, Richarda Rodgersa nebo Cola Portera hráli takřka sami.
1: Cy Walter se proslavil jako mistr takzvaných piano koktejlů. Ovšem slovo koktejl zde rozhodně nevnímejte jako nějakou kulisu.
0: Naopak, dokázal zahrát známou píseň vždycky tak, že jste měli pocit, že ji slyšíte poprvé.
1: Byl elegantní, nápaditý, harmonicky vytříbený a přitom nikdy nepůsobil akademicky.
0: A měl i báječný smysl pro humor. Jednou prý po večírku v Greenwich Village, kde nebyl právě nadšen kvalitou domácího pianina, položil na klaviaturu 10-dolarovou banku a zašeptal:
1: Nechť je tohle první splátka na slušného Stenveje.
0: A přesně na takový nástroj teď hraje v klubu Evergreen na vlnách dvojky.
1: Cy Walter.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Dvojku a klub Evergreen, kterým vás provázejí Daša
1: a Jan Smigmátor.
0: A pokud jde o dnešní večer, tak ten patří pátému albu úžasné antologie The Ertegans New York, New York Cabaret Music.
1: První stranu páté desky jsme už slyšeli, v plné parádě se nám na ní představili pánové Bobby Short a Cy Walter a teď už nás čeká strana druhá, možná o něco pestřejší, o něco rozpustilejší a místy možná i o něco méně učesaná.
0: Což ale ke světu newyorských kabaretů a klubů patří úplně stejně jako naleštěný klavír, bílý smoking a šampaňské.
1: Stranu B tak právě teď otevírá Eddie Condon.
0: Celým jménem Albert Edwin Condon. Kytarista, banjista, kapelník, neunavný organizátor, jazzový propagátor, nenapravitelný glosátor, zkrátka muž činu.
1: Patřil k těm osobnostem, které možná nestály po každé v záře reflektorů jako solisté první velikosti, ale bez nich by se celá jedna kapitola jazzové a kabaretní historie vyprávěla jen velmi těžko.
0: Narodil se v Indianě v roce 1904, vyrůstal v Chicagu, hrál na ukulele a banjo a velmi brzy se dostal do společnosti muzikantů, z nichž se staly legendy.
1: Big Spider Beck, Benny Goodman, Gene Krupa, Bud Freeman a další jména chicagské jazzové školy.
0: Eddie Condon měl mimořádný talent pro spojování lidí, organizování jam sessionů, vytváření příležitostí a hlavně pro udržování živého, neuhlazeného, spontánního jazzu.
1: Neměl rád přílišnou okázalost, neměl rád přehnanou komplikovanost a bebop mu rozhodně k srdci nepřirostl.
0: Byl mužem Dixielandu, chicagského stylu a hudby, která se má hrát, ne pitvat.
1: V New Yorku provozoval vlastní klub a jeho jméno se stalo pojmem.
0: Navíc měl pověst muže, který dokázal vypálit jedovatou, ale velmi přesnou repliku rychleji, než jiný stačil naladit kytaru.

0: Eddie Condon a staré časy, které si v klubu Evergreen připomínáme tak rádi.
1: Ovšem pozor, teď přichází osobnost, která jakoby byla stělesněním samotného pojmu Supper Club.
0: Hugh Shannon.
1: Noční tvor, lehce unavený, ale stále plný energie. Elegantní, světácký a přitom zvláštním způsobem křehký.
0: V poznámkách k albu je popsán jako autentický newyorský typ. Šik, sofistikovaný, ale i tak trochu rozcuchaný.
1: Umělec, u něhož si nejste jistí, jestli přišel právě z hotelu Carlyle, přiletěl z večírku na Capri nebo z barů v Paříži, nebo jestli tenhle večírek netrvá už několik dní.
0: A dost možná byl na všech zmíněných místech najednou.
1: Hugh Shannon, dřív než se stal newyorskou klubovou hvězdou, bavil americké vojáky v Orientu. A naučil se pohybovat ve společnosti, kde bylo stejně důležité vědět, jak zahrát píseň, jako vědět, kterou vidličku vzít do ruky při večeři.
0: Objevil ho Julius Monk v Provincetown, kde trávil léto mimo jiné i s tehdy ještě nepříliš známým Marlonem Brandem.
1: A když ho později Monk přivedl zpět na Manhattan do klubu Ruban Bleu, Hugh Shannon se stal součástí a do jisté míry středobodem světa, v němž se u jednoho stolu potkávala vůbec ta nejvybranější společnost, newyorská smetánka. Nemyslíme tím ale jen pár anonymních boháčů v drahých oblecích. Na jeho koncertech se objevoval spisovatel Truman Capote, hollywoodská legenda Joan Crawford, slavný nakladatel Bennett Cerf nebo dědička obrovského amerického tabákového impéria Doris Duke.
0: Jinými slovy, literatura, film, vydavatelský svět a velké peníze v jedné místnosti.
1: A uprostřed toho všeho klavír, písně, pár sklenek a hlavně Hugh Shannon, který dokázal tuhle vybranou společnost udržet vzhůru i dlouho po půlnoci.
0: Hugh Shannon údajně dokázal zpívat a hrát 4 hodiny v kuse bez přestávky.
1: Výkon obdivuhodný nejen muzikantsky, ale i společensky. Přestože ho v posledních letech trápila vážná nemoc, hrál pro své přátele a nejvěrnější fanoušky až do úplného konce.
0: A teď hraje jen a jen pro vás na vlnách dvojky v klubu Evergreen.
1: Hugh Shannon.
2: Down in the pool room, some of the boys were talking of girls they knew. Women are all the same, said Joe, but

0: Tak tohle byl, přátelé, Hugh Shannon.
1: Muž, jehož zpěv a klavír měli v sobě velmi zvláštní druh nenucené elegance.
0: Žádné přikrášlování, žádné manýry, žádný afekt. Když se Hugh Shannon dotkl klaviatury a prořízl prostor nočního klubu svým jasně rezonujícím drsným hlasem, plným něhy a vtipu, publikum ve vteřině oněmělo a nespustilo z tohoto kabaretního kazatele sluch ani zrak.
1: Zatímco Cy Walter patřil ke šlechtě newyorských klavíristů a Bobby Short k jejím nejzářivějším hvězdám, Hugh Shannon byl spíše nočním kronikářem.
0: Kronikářem večírků, hotelových pokojů, klubových zákoutí a společenských kruhů, které se po půlnoci zdají mnohem upřímnější než za denního světla. Jeho nahrávky mě natolik dostaly, že ho do klubu Evergreen určitě brzy pozveme zas.
1: A teď už nás čeká poslední host dnešního večera, Jimmy Daniels.
0: Zpěvák, herec, moderátor, neskutečný elegán a v jistém smyslu také jeden z těch umělců, kteří nepsali hudební dějiny prostřednictvím hitparád, ale prostřednictvím atmosféry.
1: Narodil se v Texasu v roce 1910. Do New Yorku přišel studovat obchodní školu v Bronxu, ale krach na burze mu stejně jako mnoha dalším změnil životní plány.
0: A možná právě díky tomu se místo do kanceláře dostal ke světu divadla, klubů a muziky.
1: První výraznější příležitosti přišly ve 30. letech v Harlemu, později v newyorských klubech, na větších koncertních pódiích a taky v Evropě, kde nějakou dobu vystupoval i v legendárním Sporting Clubu v Monte Carlo. Doslova přes noc se stal miláčkem publika.
0: V Londýně zpíval s Reginaldem Forsythem, v Paříži pracoval s Herbertem Jacobim a své bohaté zkušenosti z evropského klubového prostředí se mu později hodily, když se vrátil do Spojených států, kde si v Harlemu otevřel vlastní podnik. A nebyl to jen tak ledajaký podnik. Jimmy Daniels zde dokázal obstarat vše.
1: Hudbu, drinky, jídlo, hrál, zpíval, skvěle vařil, obsluhoval. Byl naprosto výjimečný, jedinečný.
0: Jediný ve svém oboru.
1: Jo, hudba a dobré jídlo mají k sobě blízko od nepaměti, to se přece ví.
0: Než se tedy s pátým LPčkem Erteganova výběru definitivně rozloučíme, zastavíme se u Jimmyho doma.
1: Francouzské chez moi totiž znamená přesně to, u mě doma. Příhodnější píseň bychom teď hledali asi jen těžko.
2: This is a kind of song, it's kind of a come on to my house, but it's written in French.

0: Jimmy Daniels a Chemois.
1: Přesně takhle nějak si představuju svět, v němž se písně nespívají do prázdna, ale konkrétním lidem, konkrétním přátelům v konkrétní večer, který se už nikdy nebude opakovat.
0: To je zkrátka to kouzlo přítomného okamžiku.
1: Díky nahrávkám, díky vzpomínkám a taky díky lidem, jako byl Ahmet Ertegan, který tenhle svět nechtěl nechat zmizet bez povšimnutí, se ale k těmto výjimečným momentům můžeme vracet dál a dál.
0: The Ertegans New York. New York Cabaret Music je v tomhle smyslu víc než jen sbírka písní. Je to zvukový portrét města, které se umělo bavit chytře, elegantně a s neuvěřitelnou noblesou.
1: A my jsme dnes z této mimořádné kompilace doposlechli pátý svazek.
0: Bobby Short, Cy Walter, Eddie Condon, Hugh Shannon a Jimmy Daniels.
1: Pět men, pět různých podob newyorského kabaretu, pět různých cest ke stejnému cíli.
0: K písni, která má v sobě šarm, nadhled a hlavně příběh.
1: Poslední slovo dnešního večera bude patřit právě Jimmymu Danielsovi.
0: A taky písni, jejíž název člověk chápe s postupujícím časem čím dál víc.
1: I'm glad I'm not young anymore.
0: Jsem rád, že už nejsem mladý.
1: Což v podání kabaretního gentlemana nezní jako povzdech, ale jako úleva zkušeného člověka, který už ví, že elegance, nadhled a dobrá píseň mají mnohem delší životnost než mladická nerozvážnost.
0: Přátelé, děkujeme, že jste byli s námi.
1: A písně starého New Yorku, ať vám v hlavě znějí ještě dlouho po skončení dnešního vysílání. Klubem Evergreen vás i dnes provázeli zpěváci.
0: Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: Mějte se krásně
1: a opatrujte se. How lovely to sit here.

0: It's a likely story.
1: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný sobotní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude šestá část pohádkového seriálu Jak se bude jmenovat. No a ve 20 hodin úžasné životy. Josef Wagner podle Přemysla Rabase. Zůstaňte s námi.
2: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
3: Omeletky Haliny Pavlovské.
4: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď šampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodal.
3: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
4: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
3: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
4: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
3: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
2: Na dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Když člověk po něčem hodně touží, nakonec toho většinou dosáhne. Tak jako skladatelka a dirigentka Vítězslava Kaprálová, která už od 9 let psala hudbu a ve 22 letech dirigovala Českou filharmonii při provedení své vlastní skladby. Říkala si Vitka, a to by bylo taky moc pěkné jméno pro sestřičku, nemyslíte? Je tu další pokračování seriálu Jak se bude jmenovat. Tentokrát s názvem Vítězslava.

0: Dobrý večer, děti. Byla tma, byla noc. A kdysi, tedy přesněji v Praze na podzim roku 1937, čekal skladatelku a dirigentku Vítězslavu Kaprálovou možná nejtěžší úkol jejího života. 26. listopadu měla dirigovat svou vojenskou symfonietu v provedení samotné České filharmonie. Jenomže ve slavném orchestru působili tehdy samí pánové a Vitka, jak se Vítězslavě říkalo, byla teprve 19letá slečna, která právě dokončila konzervatoř. Teď stála ve svém pokojíku před notovým stojanem, na kterém měla rozloženou partituru své skladby, soustředěně mávala taktovkou a řídila neviditelný orchestr, který slyšela jen ona. No, ba ne. Ještě ho slyšela jedna malá holčička, která se s knížkou a baterkou schovávala pod peřinou a vybírala jméno pro sestřičku. Byla to rázná a dravá melodie a hned zase klidná a jemná. Julinka poslouchala a z těch tónů se jí v mysli zhmotňovaly obrazy krajiny a zástupy bojujících vojáků. Slyšela padat bomby i ticho po bitvě. Neuměla pojmenovat nástroje, které tu zněly, ale přesně rozuměla, který zvuk konejší raněné, který oznamuje další útok a kdy bitva vrcholí. Bylo to vzrušující, podmanivé a kouzelné. A kouzelná byla mezi tím vším Vitka, která hluboce prožívala každý okamžik hudby, až dovedla svou neviditelnou armádu k vítězství. Ale místo, aby se radovala, svěsila nakonec ruce a potom i hlavu. Zavřela noty, chvíli bloumala po pokoji, pak se zastavila před zrcadlem a vytřeštila oči na odraz, který v něm spatřila. Tak mají ti páni v orchestru přece jenom pravdu. Vždyť já jsem vážně malá holka, prohlížela se. Malá Vitka, která by chtěla dirigovat velký uznávaný orchestr. A proč by ne? Ozvalo se zrcadlo. Vždyť to umíš. To říkáš vždycky. Jsi tvrdohlavá a chceš toho moc. Já? Divilo se zrcadlo. Já, odpověděla Vitka. Mluvíme přece o mně. Jsem taková odjakživa. V 9 letech jsem se rozhodla, že budu skládat písničky. Pak jsem chtěla jít na konzervatoř, ale ne učit se na piano nebo zpěv, jako normální holky. Já chtěla studovat skladbu a dirigování. Ale nestačilo mi to. Ještě jsem chtěla do Prahy a pokračovat na pražské konzervatoři. A aby mě učil dirigent Václav Talich, prostě ten nejlepší z nejlepších. A to všechno si dokázala? Dokázala. Jsem úplně první česká dirigentka a k tomu skladatelka. Rozzářily se Vitce oči, ale pak zase schlípla a trucovitě se začala převlékat naven. Kam jdeš? Vylekalo se zrcadlo. No přece na zkoušku orchestru. Řeknu jim, že na to kašlu. Když nechtějí, aby je řídila holka, tak já to odmítnu. Ať si to v Lucerně pro pana prezidenta a paní prezidentovou odmávne někdo jiný. Zlobila se Vitka a snažila se nazout si boty, které se vzpíraly jejímu vzteku. Krucinál! Zaklela a odkopla botu do kouta. Byla by vyrazila bez ní, ale nakonec se prostře víc vrátila. No ty si nebereš? Vykřiklo zrcadlo, ale to už Vitka praštila dveřmi. Ze zrcadla vyskočila Julinka. Však určitě víte, že to celou dobu mluvila ona. Popadla noty a taktovku a rozběhla se za zvukem mizejících kroků. Vitka jí unikala rychlostí blesku a teď navíc zahnula někam z dohledu. Počkej, volala marně Julinka a napjala všechny síly. Doběhla na roh ulice a naštěstí Vitku uviděla, než zase někam zabočila. Už ji skoro měla, jenomže se ozvalo zacinkání, přijela tramvaj a Vitka nastoupila. Julinka jen tak stihla naskočit. Tramvaj byla celá dřevěná, skoro nikde tyče na držení, jen vysoko vlající madla. Julinkou to smíkalo mezi cestujícími, ale odvážně si razila cestu k Vitce. A Vitka najednou vystoupila, Tramvaj se rozjela a Julinka zůstala uvnitř. Dohrabala se k otevřeným dveřím, sebrala odvahu a hop, vyskočila za jízdy. Jenže Vitka už byla zase kdo ví kde. A Julinka?
1: Tuut!
0: Julinka stála na velké křižovatce, kolem byly samé mohutné budovy, auta troubila a ona se mezi nimi motala, než v tom zmatku Vitku konečně zahlédla. Vstupovala do jedné z těch velikých budov, do té nejkrásnější. Vedlo k ní široké schodiště a do ní několik obrovských dveří. Julinka nevěděla, že je to Rudolfinum. Za to si pomyslela, že jestli má někde sídlit Česká filharmonie, tak určitě tam. Teď už ji nic nemohlo zastavit. Ani překvapený vrátný, ani další schodiště. Vitku dostihla u dveří zkušebny. Držela v ruce kliku a ne ji stisknout. Mám tě! Zhroutila se k zemi udýchaná Julinka. Je? Ty jsi můj obraz ze zrcadla. Co tu děláš? Divila se Vitka. Jsem Julinka a jdu tě zastavit. To by přece byla chyba. Co pak ty nechceš dirigovat filharmonii? Chci, ale co když mě nebudou vůbec poslouchat? Slyšela jsem, co si o mě říkají. Že je to ponižující, aby je místo profesora Talicha řídila malá holka. Když jsem tě viděla v tom zrcadle, došlo mi, jak málo zkušeností mám. Zase jsem se zbláznila a chci postavit svět na hlavu. Nemá to cenu. Ušklíbla se Vitka. A já za tebou běžím přes půl města, vyskakuju za jízdy z tramvaje pod auta a k tomu, podívala se na sebe Julinka, k tomu bosá a v pyžamu. Jsem nejenom malá, ale taky pěkně hloupá. Nakrčila čelo Julinka. Ty jsi za mnou běžela? Proč? To je úplná šílenost. Nechápala Vitka a sedla si vedle Julinky. Protože jsem tě viděla dirigovat a slyšela jsem tu skladbu. Nikdo to neudělá líp než ty. Ty tomu rozumíš a dokážeš to předat. Já nechci, abys to vzdala. Rozohnila se Julinka. Vitka se usmála. Už zase mluvíš a vypadáš jak já. Jako malá holka. Procedila Julinka mezi zuby uraženě. A zrovna malé holky, zdá se, dokážou velké věci. Nikdo jiný by za mnou takhle asi neběžel. Děkuju, řekla Vitka, vstala a zhluboka se nadechla. Takže to neodmítneš? Rozzářila se Julinka, ale Vitka v tu chvíli stuhla. Vždyť já nemám noty ani taktovku. Ale já je mám, vyskočila Julinka a vysoukala obojí spod kabátku pyžama. Seš dobrá, řekla uznale Vitka, vzala za kliku a rozhodně vešla do zkušebny. Dobrý den, pánové, řekla sebevědomně a s úsměvem. Dáme se do toho. Nechte si, jako později Julinka, vyprávět o tom koncertě, co proběhl 26. listopadu 1937 v pražské Lucerně. Česká filharmonie toho večera prý zazářila jako dlouho ne. Nad talentem mladé dirigentky žasl nejen celý sál a pan prezident Beneš s paní prezidentovou v nádherných šatech od Hany Podolské, ale nakonec i celý pánský orchestr. A později Londýn a Paříž a světoznámí skladatelé té doby, například náš Bohuslav Martinů. Myslíte, že by se Julinčina sestřička mohla jmenovat Vitka? Nebo ne? Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky. Josef Wagner podle Přemysla Rabase už za pár okamžiků v dalším vydání pořadu Úžasné životy. Stanislav Motl a stopy fakta tajemství, tentokrát s podtitulem Tajemství zmizelého letce ve 20 hodin a 30 minut. Václav Kopta a jeho zlaté časy v 21 hodin, no a ve 22 hodin kriminální příběh Václava Erbena Pastvina zmizelých. Čeká nás tedy další setkání s kapitánem Exnerem ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. A začínáme Úžasnými životy. Josef Wagner patřil k nejvýraznějším osobnostem české zoologie a ochranářství. Zasvětil život africké přírodě a přivezl do Evropy bezmála 2000 vzácných zvířat. Naplnil vizi safari ve Královédvorské zoologické zahradě a o jeho mimořádných expedicích, odvaze a respektu k divočině vypráví v Úžasných životech jeho následovník a současný ředitel zoologické zahrady Přemysl Rabas.
6: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
7: Josef Wagner podle Přemysla Rabase.
8: Jmenuji se Přemek Rabas, celý život se zabývám zvířaty a od dětství pro mě bylo několik lidí vzory. S řadou z nich jsem se setkal, některým jsem si psal a mezi nimi své významné místo má i Josef Wagner, tedy zakladatel safari ve dvoře Králové. Ne zoologické zahrady, jak někteří lidé si myslí, to byla založena dřív, ale afrického safari.
9: Boj o přírodu, o zachování přírody je tak důležitý jako třeba raketa do vesmíru nebo ten nejdůmyslnější aparát či přístroj, který je také nutný k zachování lidského života.
8: Josef Wagner je mimořádná osobnost, kromě toho, že byl velký znalec přírody a především africké přírody, že znal i naší přírodu, tak byl především vizionář. On věděl, že ta zvířata zmizí a že tedy ten chov péči člověka je pro ně nadějí. A proto se snažil vytvořit velké chovné skupiny zvířat tak, aby do budoucna se mohla ta zvířata třeba do Afriky vracet. Tak Josef Wagner, vizionář, to je asi to nejvýznamnější.
9: Já si totiž myslím, že i záležitosti zvířat jsou záležitosti lidí a jsem přesvědčen, že bychom všichni neměli dopustit další ničení a hubení jednotlivých druhů. Sami nejsme vůbec schopni vytvořit ani žížalu, ale s klidem se trefíme z bezpečné vzdálenosti do vzácného nosorožce, kterých je pár na celém světě. Přeháním, ale nikdo by nedovolil, aby někdo pověsil na zeď Rembrandtův obraz, odkrokoval 80 kroků a rozstřílel ho. A přitom ta zvířata mají stejnou, ne-li větší kulturní hodnotu.
8: Já jsem od dětství knížky Josefa Wagnera četl a sbíral a později jsem si je nechával od něj podepisovat a toužil jsem se s ním potkat a už jako student jsem navštívil zoologickou zahradu ve dvoře. Někde jsem tam vedle zoo dokonce přespal, protože jsem se chtěl pokusit setkat se s panem inženýrem Wagnerem. Ten nebyl v zoo, byl doma, takže jsem za ním zajel do ulice Na Příčce, kde zrovna venku opravoval chodník, byl v montérkách a spravoval chodník a já jsem mu tam jako malý kluk, tam usmrkanec něco povídal o tom, jak mám rád přírodu a zvířata, chtěl bych se tomu věnovat a taky mě zajímá Afrika, kam jsem se toužil dostat, ale v té době to vypadalo dost absurdně, protože jsme byli uzavřeni vlastně v socialistickém táboře a vycestování bylo velmi složité, ale nicméně on byl mimořádný tím, jak dokázal v lidech probouzet anebo podporovat nadšení, takže jsme se chvilku bavili, povídali jsme si a pamatuju si především na to rozloučení, kdy on říkal, vydržte, nevzdávejte to, vydržte. Takže taková ta podpora, kdy člověk najednou měl pocit, že je středobod vesmíru, tak to byl velký dar jeho. Josef Wagner to měl složitější v dětství, protože nemohl hned studovat z různých důvodů.

0: například Josef Janeček, který u něj dělal zoologa a později byl velmi významným ředitelem liberecké zoologické zahrady. Ale ty úrazy, to nebylo jenom při odchytu zvířat v Africe, že jo, a nebyly to tam jenom úrazy, taky chytil malárii a i s tou měl své problémy, ale i v zoologické zahradě ve dvoře se stalo několik nepříjemných situací, například když přijela slonice, myslím, že se jmenovala Soňa z Ostravské zoo a ta byla povahově velmi nevyrovnaná, až nebezpečná a taky se stalo, že Josefa Wagnera napadla a přimáčkla ho, naštěstí to bylo v rohu, takže ona se k němu nedostala úplně, že by ho dokázala rozmáčknout, ale kelmu zarazila do krku, takže mu způsobila poměrně vážné zranění. Jemu se podařilo, tehdy se zachránil úplně neuvěřitelným způsobem, že si od opasku vytáhl svůj lovecký nožík a tím loveckým nožíkem vlastně jí na citlivém místě na té hlavě píchl tak, že ona ucukla, utekla a on se zachránil. Ale to jsou prostě situace, kdy jiný člověk by už byl několikrát po smrti, no.
1: Já bych vám rád vysvětlil, že lovy jsou opravdu různé. My jsme ani jednou nepoužili pušky, abychom zvíře zabili, ale použili jsme pušky zvláštní, abychom vzácná zvířata získali, ulovili a přivezli je domů, abyste vy všichni se s nimi mohli potěšit. Nekrvavé lovy, jak by se to dalo nazvat, není tak jednoduchá záležitost a vyžaduje si přípravy a úsilí ohromného týmu lidí, ať to jsou naši spolupracovníci doma, anebo prostí obyvatelé divokých buší, volní lidé, kteří třeba nikdy neviděli auto nebo flintu, kteří nikdy neviděli laso nebo džip.

Pro mě ti lidé, kteří dělali něco s přírodou pro přírodu, byli vlastně svým způsobem učitelé. A Josef Wagner mezi ně patřil a byl samozřejmě jako významnou součástí tady toho týmu těch mých externích učitelů, protože jsem se s ním setkával opakovaně. A fakt je, že já jsem chtěl ke zvířatům a k němu jsem vzlížel jako k řediteli zoologické zahrady, ale popravdě řečeno jsem nikdy si nemyslel, že bych dělal ředitele zoo. Když jsem po škole nastoupil nejdřív do Dvora Králového, kde jsem pracoval na ústavu ochrany genofondu a pak mě nabídli místo v Chomutově, protože z Kadaně vedle pocházím a v Chomutově jsem byl v učilišti, takže jsem v tom chomutovském zooparku měl celou řadu známých a ředitel mě pozval, abych šel dělat zástupce ředitele a už to mi tehdy připadlo, že je trošku svatokrádežný, jak já můžu dělat jako něco tak významného jako zástupce ředitele, tak jsem velmi váhal a trápil se trošku tím, jestli takovou funkci jsem schopný zvládnout a byl jsem tam vlastně něco přes rok jako zástupce ředitele, když jsem se jednou vrátil z Afriky a ředitel mi řekl, hele, já jdu podnikat a ty máš týden na to, aby si se přihlásil na místo ředitele. No tak jsem to udělal a vlastně spíš náhod, aniž bych to někdy plánoval, tak jsem najednou byl ředitelem, vlastně nejmladším ředitelem v českých zoologických zahradách a strávil jsem v tom Chomutově 16 let. A pak zase shodou okolností mě nabídli, když se vlastně předchozí kolegyně a kamarádka Dana Holečková rozhodla skončit, tak představenstvo mě oslovilo, jestli bych se přihlásil do toho konkurzu. Já se přiznám zase, že sám o sobě, kdyby byl vyhlášen konkurs, tak bych se tam nepřihlásil. Tím, že mě oslovili, tak jsem to udělal. Nakonec jsem se tím ředitelem stál a je to sice už 14 let, ale stále, když přicházím do té kanceláře, tak si říkám, že je to něco výjimečného, že sedím na místě, kde přede mnou seděl právě Josef Wagner.

Josef Wagner se stal ředitelem, to ještě nebyl ani padesátník, to byl čtyřicátník někdy v roce 67, jestli se nepletu, a aktivní byl vlastně do odchodu do důchodu, do kterého odešel, myslím, o nějaký rok dřív, protože měl právě to tělo

0: trošičku zhuntované, několik zranění a štěta malárie, takže měl částečný invalidní důchod a když odešel do důchodu, tak vlastně potom plánoval, že bude třeba se Zdenkem ještě jezdit do Afriky. To se pak už moc neplnilo, ale psal knížky nadále a těch knížek napsal hodně a to si myslím, že je velmi důležitá součást jeho osobnosti, protože díky těm knížkám oslovil ohromné množství veřejnosti, takže jedna věc je ta zvířata přímo chránit a druhá ovlivnit veřejnost, aby si uvědomila, že ta příroda je zranitelná a že je to něco, co potřebujeme k životu a že bez ní nemůžeme žít a je potřeba jako prostě ji chránit a brát na ní ohledy, což jako platí pro dnešní dobu, když vidíte, jakým způsobem třeba někteří činitelé přistupují k národním parkům a ochraně přírody v současné době, tak my jsme potřebovali víc takových Wagnerů, protože například Josef Wagner taky těsně po revoluci byl jeden z těch, kteří se zasloužil o to, že nebyly zprivatizované státní lesy. Ty státní lesy jako České republiky si to do dneška pamatují, že Wagner se jich tehdy zastal a zabránil té privatizaci. Takže za tu přírodu se brala, nebyly to africká zvířata, byla to i třeba naše příroda a určitě ovlivnil ohromné množství lidí a tím vlastně i tu ochranu přírody pro budoucnost.
1: Já jsem jednou seděl v džipu, u keře asi 200 kroků přede mnou leželo 5 hladových lvů. A najednou z pralesa vystoupil asi tak 20-letý, nepříliš silný, ale už dostatečně mohutný slon. Kráčel pomalým, volným krokem přes planinu. To jsem říkal, to jsem zvědavej, jak to teďka dopadne. Kráčel nespomalil, nezrychlil, takhle zvedl chobot, roztáhl ty veliký, obrovský uši, pak je splácnutím sklap a šel dál. To byl okamžik, kdy zaregistroval ty lvy a nezměnil svůj směr. Když byl asi 50-60 kroků, tak jeden lev vstal a dvě lvice. Otočili hlavy a vycenili zuby, zavrčeli. Slon kráčel dál. Najednou vstali všichni lvi a když byl od nich 5 kroků, tak se lvi rozestoupili, couvli, on se nevohlít, nezastavil, prošel uprostřed ty smečky a zmizel za chvilku v protější stejně pralesa. Proč? Byl to král. Je první. Lev je tak pátej v hierarchii. Oni to ctili. Zvířata jsou prostá a opravdová, přesně dodržují pravidla hry a stačilo by málo. Stačilo by osvojit si několik vlastností, které by znamenaly spokojenost, nezávidět, být laskavý, pomáhat si. Člověk by si měl uvědomit jedno, patří do přírody. Bez přírody nemůže žít.
0: Ta jeho práce se nedá vlastně zopakovat, ale je vlastně naší povinností na ní navázat. Dneska už před ním nikdo takové množství zvířat z Afriky nevyvez, protože prostě nebyly proto podmínky, nebyly tam železnice, cesty a tak dále. A po něm už taky ne, protože ta zvířata se stávala vzácnější a vzácnější a ty státy si začaly chránit. Takže on vystihl přesný okamžik, kdy doopravdy mohl ta zvířata získat, vytvořit velké chovné skupiny. Díky němu bylo odchováno obrovské množství zvířat ve dvoře králové, já nevím, 6000 antilop, 300 žiraf, 800 zeber, přes to psů hyenových, to jsou obrovský čísla. V tom je ten dvůr unikátní a je to taková velmoc třeba na chov žiraf a nosorožců, světová velmoc. A tohle je všechno zásluha Wagnera. To, že dneska ty dnešní generace mohou v tom dvoře pracovat, tak to je jenom díky tomu, co předtím udělal Wagner. A zároveň je to naší povinností v tom pokračovat, protože tím se naplňuje ta jeho vize. To, co on měl jako vizionář v sobě, že jednou ta zvířata z té Afriky zmizí a bude třeba je tam vracet, tak to vlastně my dneska děláme. Takže ten Wagner viděl tak daleko, že je potřeba ta zvířata nachytat a pak je někdy vracet a dvůr králové za desítky let odeslal do Afriky třeba přes to bůvolu kaferských. Do jižní Afriky šly antilopy vrané, antilopy koňské, ty šly i do Svazijska, kde byly v 60. letech kompletně vyhubeni a dneska tam jsou vlastně zvířata, která mají dvorskou krev. Pak do severní Afriky přímorožci nebo adaxi a to nejvýznamnější samozřejmě jsou nosorožci, ať už ty severní, kteří v přírodě zcela vyhynuli a ty poslední samice, které jsou, tak jsou narozené ve dvoře, takže vlastně Wagner dal prodloužený čas těm zvířatům na planetě. Kdyby nebyl Wagner, tak tento druh je už vyhuben.
1: Narození je počátek smrti. A už dávno jsem se s tím smířil. Myslím si, že jsou hodnoty, který překonají věky. A každý člověk by se měl snažit, aby kapkou svého života k tomu překonání věku přispěl.
0: Ta vzpomínka na něj, anebo to, co člověku dál, to by se dalo asi říci, že tu zkušenost, že i když něco vypadá beznadějně a je to vážné a chcete nad tím zlomit hůl, tak když se nevzdáte, a to je vlastně to, co mi říkal při tom prvním setkání, tak můžete dokázat i velké věci, a to je to, co ta zoologická zahrada dneska dělá, protože zachránit severní nosorožce v době, kdy už jsou fakticky vyhubení, anebo vracet nosorožce do Afriky, to je prostě něco výjimečného, a to, co vlastně ten Wagner tomu dal, tak to je to přesvědčení, že ty věci mají smysl, i když vypadá jako beznadějně.
2: Na zakladatele safari ve Dvoře Králové Josefa Wagnera vzpomínal jeho následovník a nynější ředitel zoo Přemysl Rabas. Pořad připravila Lenka Poláková-Nechvátalová.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Za svůj vzhled se stydí.
2: Proč na můj nos si víte neustále? Zdá se vám divný?
3: Vůbec ne.
2: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobot celoní?
3: Kdepak.
0: A proto svou lásku obětuje druhému.
2: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš?
3: Nemám dost výmluvnosti.
2: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
1: Cyrano de Bergerac.
0: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce. Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný podvečer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu dalšího vydání pořadu Stopy fakta tajemství s podtitulem Tajemství zmizelého letce. Začíná pátrání Stanislava Motla po osudech českého polárního letce.
6: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Tajemství zmizelého letce.
7: Nacházím se ve studovně Národní knihovny v Praze. Jsem obklopený spouštou dobových novin, časopisů a fotografií. Články pocházejí z roku 1937. Jsou plné obdivu a nadšení. Oslavují několik málo mimořádně odvážných lidí, kteří se tenkrát v duchu dnešní terminologie stali, doslova přes noc, celosvětovými celebritami. Listují například Lidovými novinami. Jsou z 24. května 1937. Objevují zprávu s palcovým titulkem.
6: Lidé se usadili na severní Točně. Před dvěma lety jsme se dozvídali, že Rusové se chystají vybudovat letecké spojení z Moskvy do San Franciska, a to přímo přes severní pól. Tím víc ohromila zpráva o výkonu ruských letců. 43 lidí z 5 letadly typu Antonov si zřídilo základnu na Rudolfově zemi.
7: Článek vyšel 3 dny poté, co světové agentury oznámily tu ohromující událost. Dne 21. května 1937 v 11 hodin 35 minut dosedlo na severní pól poprvé v historii letadlo. A záhy přistály další 3 letouny. Členové dnes již legendární expedice Ivana Papanina a Otto Schmidta slavili nevídaný triumf. 44 mužů, 43 Rusů a jeden Čech, Jan Březina. Kdo mohl tušit, že ho už jen měsíce dělí od hlubokého ponížení, které posléze vyústí v životní tragédii a také v záhadné zmizení. Tehdy ale ještě 23letý palubní mechanik prožíval mimořádné okamžiky. Některé z nich zachytil ve svém deníku.
6: K 15. březnu stála všechna letadla na lyžích a očekávala rozkaz k odletu. Dostali jsme dokonalou výstroj, obleky a obuv byly vyrobeny podle zkušeností dřívějších polárních výprav. Měli jsme prosmolené jelenicové boty a jedny z tulení kůže, do nich punčochy z husté psí kožešiny, polární psi mají velmi teplou kožešinu. Dále vysoké šněrovací boty, naprosto nepromokavé, do nich se také mohly obouvat kožešinové punčochy. Kalhoty a blůza byly počity kožešinou z mladého soba. Kromě nich jsme měli ještě jeden komplet kožený pro teplejší počasí nebo pro případ, že bychom museli jít pěšky. Také svetr a dlouhé kalhoty z tlusté a husté vlny. Na hlavy kožešinové čepice, pod něž se připevňovala vlněná kapuce, která s kožešinovou maskou zakrývá obličej. Na ruce vlněné rukavice a přes ně dlouhé kožešinové rukavice s jedním palcem. Kromě toho dostal každý z nás dlouhý kabát z liščí kožešiny, velice lehký spací pytel z kůže mladého soba, do něhož se ještě vkládala vložka ze zaječího prachu. Bylo počítáno s tím, aby to všechno vážilo co nejméně, pro případ, že by se letadlo rozbilo a museli jsme jít pěšky.
7: Potkávám se nyní s novinářkou a spisovatelkou Taťánou Březinovou, je neteří Jana Březiny. Už desítky let se věnuje pátrání po osudech svého strýce, schraňuje i každou sebemenší památku po něm. A před několika měsíci dokončila společně se svým synem, vystudovaným novinářem Mikulášem Černým, knihu věnovanou právě Janu Březinovi. Knihu, která se věnuje nejenom jeho úspěchu v Arktidě, ale především okolnostem, provázejícím jeho záhadné zmizení v 38. roce. V předmluvě zmíněné knihy se píše:
6: tato kniha je napsána na památku českého polárního letce Jana Březiny, který se zúčastnil legendární výpravy k severnímu pólu v roce 1937 a obrazně řečeno, jak vzlétl k nebeským výšinám, tak klesl k zemi jako raněný pták. Jan Březina zůstal české veřejnosti málo známý. Jeho jméno se nedostalo do slovníků ani naučné literatury. Zhruba 65 let trvalo pátrání, na němž se podílely 4 generace členů jeho rodiny. Matka, sestra, neteř, prasinovec. Celé jedno historické období nebylo možné dozvědět se pravdu o člověku, který byl jednoho dne roku 1938 v Moskvě v ranních hodinách odveden několika muži a od té doby byl nezvěstný.
7: Z jaké rodiny Jan Březina vlastně pocházel? A jak se ocitl v Sovětském svazu? Tam se Taťány Březinové.
8: Narodil se v Kolíně, otec byl zaměřený na obuvnickou výrobu. Rodina měla dvě děti a otec Václav měl toulavou krev a nepracoval jenom v Československu, ale byl taky v Chorvatsku. Potom využil výzev na odchod do Sovětského svazu. Bylo to v roce 1929. A hlavním motivem byla práce a zaměstnání, který v té době, hlavně v tom 29. roce, byla velká poptávka po odbornících, hlavně technického vyššího vzdělání a inženýrech.
7: Do Moskvy odjel tehdy v roce 1930 16-letý Jan Březina společně s rodiči a mladší sestrou Marií. Nebyli zdaleka sami. Přicházeli sem také lidé, například z Německa, Francie, Rakouska. Pozdější manželka Jana Březiny, Josefa Josa Sebasta, byla Čechoameričanka, která sem přišla s velkou skupinou Američanů. Značnou roli tu hrál také fakt, že ve světě, hlavně tedy v Evropě, vládla velká hospodářská krize a velké množství lidí, včetně odborníků, se ocitlo bez prostředků. Poslechněme si opět úryvek z dosud nevydané knihy Taťány Březinové a Mikuláše Černého.
6: Přicházeli tisíce cizinců z mnoha zemí světa. Často se tvrdí, že to byli jen komunisté. Není to ale úplná pravda. Cizinci měli 3 hlavní důvody. První důvod byl ekonomický. Druhý politické přesvědčení a nadšení pro nový řád. Třetí nabyl na váze až ve druhé polovině 30. let. Pronásledování nedemokratickými režimy ve střední Evropě. Zahraniční odborníky provázelo nadšení. Chtěli se poprat s prací a byly jim slíbeny slušné platy. Ve vlastní zemi by nedosáhli vysokého postavení, v horším případě by dokonce ani nesehnali práci. Nijak se netajili ani s tím, že chtěli poznat nové životní podmínky nebo daleké země. Pochopili to jako nabídku netušených možností. Ta práce byla dlouhodobá. Vystavět závod, dovést z ciziny stroje, instalovat je, naučit s nimi dělníky pracovat, obstarávat chod továrny a servis strojů. Mnoho inženýrů a vedoucích pracovníků si postupně stále více stěžovalo, že váznou dodávky materiálu a plán se nedá splnit.
7: Situace v Sovětském svazu se totiž začala dramaticky měnit. Opět má slovo Taťána Březinová.
8: Zaprvé teda je ta společnost pohlcovala, takže ty jejich ideály se potom začaly velmi ostře lišit od skutečnosti, která tam byla velmi tvrdá. Mnoho lidí tam ani nevydrželo, vrátilo se, ale potom jejich osudy byly dost tragický, protože nastupovaly léta stalinismu a v rok 37-38, to jsou léta velkého teroru, strašně moc lidí zahynulo, ať už v Gulaku nebo při nějakých čistkách. Byli to právě bohužel cizinci, kteří byli na prvním místě těch tragických událostí.
5: Lidové noviny 11. června 1937. Stalinova čistka pokračuje. Západní Evropa sleduje události s neklidem. Zprávy, které docházejí v poslední době o vnitřní situaci sovětského Ruska a o čistce v armádě, ve státních úřadech, v průmyslu i v komunistické straně, se velmi různí. Budí však neklid zejména v Anglii a ve Francii, které se obávají, že účinky posledních událostí budou mít vliv na vojenskou sílu a diplomatickou prestiž Sovětského svazu.
7: A přitom jaký paradox. Právě v této době prožíval Jan Březina své nejšťastnější období. Někdejší učeň v letecké továrně v Praze Letově, pak absolvent leteckého učiliště v Leningradě, se totiž právě nyní stal prominentním příslušníkem leteckých posádek správy severní mořské cesty. Jako špičkový palubní mechanik létal například na Dálný východ, nad pouští Karakum. A pak se mu splnil životní sen. Stal se polárním letcem a po náročném konkurzu byl vybrán jako jediný cizinec do expedice na severní pól. Bylo mu 23 let. Stal se nejmladším členem výpravy. Taťána Březinová vypráví.
8: Jan Březina se nakonec na severní pól nedostal, ale dostal se s pozorovacím letadlem Kruseho. Bylo to letadlo, které mělo za úkol zjišťovat kvalitu ledu, aby tam mohly ty velké letouny přistát. Jeho stanoviště bylo na Rudolfově ostrově.
7: Než se ale Jan Březina dostal na Rudolfův ostrov, prožil stejně jako jeho druzy mnohé dramatické situace. Odehrály se zejména při mezipřistáních, například na Rian Maru. Později o tom napsal.
5: Pro silný vítr a vánici nemohli jsme dohlédnout k našim letadlům vzdáleným asi 150 metrů. Otto Julievič Šmíd okamžitě projevil svou pohotovost a sám dal příklad, jak zachránit letadla. Odchat zimovky jsme natáhli lano a jeden po druhém jsme se po něm spustili dolů. Vítr nám brání i pořádně se postavit. Náš oděv a kožené masky nám chrání obličeje před omrznutím. Vykopáváme hluboké jámy do ledu, do nich stavíme trámy, zasypáváme je sněhem a zaléváme vodou, aby vše pevně zmrzlo. K ním pak ocelovými lany přivazujeme letadla.
7: A o samotném přistání na Rudolfově ostrově Jan Březina napsal.
5: 18. dubna startujeme my. Jedno letadlo za druhým výjíždí z hlubokých jam, neboť vítr pod ně nametl více než 1,5 metru sněhu. Startujeme nad průlivem. Je tu teď až do 10 hodin večer světlo. Stoupáme hned do výšky 2000 metrů a letíme stále nad mraky, ale víme, že země Františka Josefa je zalita sluncem. Celý ostrov je pokrytý ledovci. Na žádné zemi v Arktidě není tak silný ledový kryt. V zimní době tu panují silné větry a v létě zase mlhy. Jasné dny v létě jsou tu vzácnou výjimkou. Polární noc tu trvá asi 136 nocí, polární den 128 dní, v ostatní dny je soumrak. Z živočichů tu často vidíme ledního medvěda, tuleně a mrože. Také se tu často vyskytuje narval. Obrovské ptačí bazary poskytují dobrou potravu a v létě hojnost vajec.
7: Jak už bylo řečeno, úspěch expedice ohromil celý svět. Obdiv vzbuzovaly hlavně speciálně konstruované letouny, vybavené nemrznoucím palivem. Konstruktéři vyvinuli technologie, které byly schopny fungovat i v mimořádně extrémních podmínkách. Největší obdiv však zaznamenali 4 účastníci výpravy v čele s Ivanem Papaninem, kteří na severní točně zůstali několik dalších měsíců, aby tu uskutečnili řadu vědeckých experimentů. Hovoří o tom Mikuláš Černý, prasynovec Jana Březiny a spoluautor vzpomínané knihy.
9: Ta expedice, to byla v podstatě první vědecky pojatá expedice na severní pól. Do té doby to byly spíše podniky jako dobrodružného charakteru pól dobít. Kdežto tato expedice tam měla za úkol přinést vědecká měření, například měřili hloubku oceánu, zapisovali pohyb ledů, proudění oceánu. A na základě jejich měření potom například byly stanoveny trasy pro parníky, které měly plout severní mořskou cestou a podobně. Byla to první opravdu vědecká expedice v té době. No a tak i vnímal v podstatě svět. Členové té expedice byli vnímáni za hrdiny. Dneska to můžeme přirovnat k cestě na měsíc. Tak je zajímavé to, že oni nejenom, že teda severní pól dobili, ale oni na něm přetrvali celých 9 měsíců, tedy 4 členové expedice. Jan Brza byl pouze členem té posádky, která tam měla vysadit. Potom zhlédlo několik ještě sovětských pilotů, přeletli do Spojených států a po nich vlastně vznikly pravidelné linky pro dopravní lety z Asie do Severní Ameriky.
4: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
7: Pak přišel okamžik, kdy členové expedice, kromě 4 polárníků vědců, kteří zůstali na ledové kře, vítala nadšená Moskva. Celá země byla na nohou. Jan Březina dostal tehdy vysoké státní vyznamenání, řád rudého praporu práce a odměnu 5000 rublů, což byl tehdy jeho půlroční plat. Plný nadšení si do deníku napsal.
10: Nadšení pracujícího lidu Moskvy při našem uvítání nám vynutilo slzy z očí. A v tomto pohnutí nás představil Otto Julievič Šmíd vůdcům mezinárodního proletariátu. Soudruh Stalin nás políbil jednoho po druhém a po něm nás přivinuli na svou hruď Kalinin, Molotov, Dimitrov, Vorošilov, Kaganovič, Ježov a druzí. Po tomto uvítání nás znovu objímají naši rodní. Po jedné straně matka a po druhé žena mě doprovázejí v ověnčeném autu ulicemi Moskvy. V ten den snad celá Moskva vyšla na ulice. Projíždíme nepřetržitými špalíry moskevských obyvatelů. Z oken se sypou různobarevné letáky a květiny. Cesta končí v Kremlu, kde bylo přátelské uvítání a koncert.
7: Pro Jana Březinu byl Stalinův polibek polibkem smrti. 9 měsíců po triumfálním návratu z Arktidy přišel ostudový 8. březen 1938. Tatiana Březinová zná tyto události především z vyprávění své matky Marie, sestry Jana Březiny.
8: Oni bydleli v domech cizinců. Tam byla v Moskvě některá místa, kde bydleli cizinci. A tam 8. března 1938 přišli v ranních hodinách pro něj a si ho odváděli. A on pouze zavolal: maminko, já jsem nic neudělal, já se vrátím. A v tu dobu ten člověk se stává bez jakýkoliv dokumentu o jeho zatčení člověkem, který je bez identity.
4: Čteme z knihy Taťány Březinové a Mikuláše Černého Polibek od Stalina.
11: Je zatčen. Zatčen? Provedl něco? Před 10 měsíci se vrátil z expedice z nejslavnější výpravy všech dob. Matka zůstala sedět v kuchyni chvíli netečně, pak se hlasitě rozplakala. Joe zastiskla ruce, pak matku utěšovala, ale v její tváři bylo zděšení. To ta sousedka, která jí řekla, že se sem zatčení už nevracejí, ale kdo by se moc vyptával, byl by podezřelý. Jen Marie seděla s urputným výrazem v kuchyni a nemluvila. Byla jediná, komu se bratr svěřil. Ještě nikdy ho neviděla tak rozrušeného a nikomu dosud neřekla ani slovo. Ale co, když to neskončí? Přijdou sem třeba i pro ně? Nebojte, všechno se vysvětlí, on se vrátí, utěšovala. Právě dnes chtěla maminka udělat pro Jendu knedlíky. Sehnala i kousek masa. Ale teď? Nastalo dlouhé, dlouhé ticho, přerušované pláčem. Nebyli sami. Byli jich tisíce.
7: Proč byl Jan Březina zatčen? A zrovna 3 roky poté, co Sovětský svaz podepsal právě s Československem smlouvu o spojenectví a přátelství. A navíc už v té době, jak známo, existovala úzká spolupráce naší zpravodajské služby se službou sovětskou. Jakou hypotézu má například historik profesor doktor Vladimír Nálevka?
12: Čistky byly často odůvodněny velmi nesmyslnými a nepravdivými obviněními, které měly ryze instrumentální charakter. Takže mezi zadrženými a posléze popravenými či odeslanými do táboru bylo mnoho britských, německých, japonských či buchvíčí špionů.
7: Březinova manželka Josefa, Joza, odchází zpět do Ameriky, kde se po ní stopy ztratí. Zoufalá Březinova matka i jeho sestra budou nuceni považovat Jana za nezvěstného. To i poté, co se po válce vrátí zpět do Československa. S jeho zmizením se však nechtějí smířit. Impulzem pro jejich pátrání se stane rok 1956 a Chruščova kritika Stalinova kultu osobnosti.
8: A tak začíná pátrání dotazy na konzulát třeba. Ten první je, že Jan Březina umřel.
7: Odpověděli, jo.
8: Odpověď. Jenom umřel a nic jiného tam nebylo. Dopis bez razítka, v podstatě právní hodnotu žádnou neměl. Takže potom rodina pátrala dál takových žádostí a dopisů. Chodilo hodně. Samozřejmě v té době, někdy v 70. letech, se to pátrání prakticky vůbec nedařilo a bylo velmi kuriozní vůbec na něco se ptát. Přesto přeze všechno jsme to pořád dělali a otravovali jsme je.
7: Sestry Jana Březiny a později její dcera Taťána jsou vytrvalé, posílají nové a nové dopisy a pak požádají o vrácení Březinova státního vyznamenání. O tom, co svou žádostí způsobili, se Taťána Březinová dozví až v 90. letech.
8: Jak potom z těch spisů, které nám poslali už po rozpadu Sovětského svazu a když se otevřely archivy, vyplývá, tak jim to dost zamotalo hlavu, že chce někdo vrátit vyznamenání. Naprosto se nijak nedotkli toho, kde je jeho hrob a proč byl zabit a jestli byl odsouzen. To tam není, ale to vyznamenáním tedy, to byl takový průvan v těch ministerstvech vnitra a tajných archivech, kde to teda skutečně se snažili nějak odpovědět na to. Snažili se samozřejmě lhát a mást. Napsali, že zemřel 16. srpna 1944 ve vězení, což nám přišlo takový velmi zvláštní. A teprve až po rozpadu Sovětského svazu jsme se dověděli pravdu.
7: Tu pravdu odhalí až dokumenty, získané v roce 1994 členy hnutí Memorial, občanského sdružení, které pátrá po obětech stalinských represí. Jan Březina byl popraven 16. srpna 1938. Stalo se tak na Bukovském poligonu nedaleko Moskvy. Prasinovec Jana Březiny, tehdejší student žurnalistiky Mikuláš Černý, navštívil tato místa v poslední době už 2x.
9: No je to, dá se říct, nenápadná ohrazená část pozemku. Člověka by v životě nenapadlo, co se tam dělo v té době, kdy tam přiváželi automobily v podstatě desítky a stovky lidí osouzených na smrt. V jedné noci tam běžely motory nákladních vozů, aby přehlušili střelbu z automatů během těch poprav. Takže obyčejným návštěvníkovi nepřijde vůbec nic zvláštního na tom místě. Dneska tam najdete pomník, patří to církvi a je tam i malý kostel.
7: Vy máte takovou knihu?
9: Tohle je seznam obětí zastřelených na Bútovském poligonu v letech 37-38. Dočtete se tam datum narození, za co byl zatčen, za co byl zastřelen, kdy byl rehabilitován. V den, kdy byl zastřelen Březina, nebylo popraveno ještě 122 lidí za celý měsíc. Srpen 700 lidí a za celou dobu, kdy fungovalo to popraviště, bylo zastřeleno 14 000 lidí.
7: Jak protokoly prozrazují, Jan Březina byl obviněn ze špionáže ve prospěch Československa. Měl mimo jiné dodávat zprávy o letecké výrobě Sovětského svazu. Z dokumentů, které se Taťáně Březinové a jejímu synovi Mikulášovi podařilo teprve nedávno získat, je zjevné, že Jan Březina se ke všem obviněním doznal. Co však tomu asi předcházelo? Dívám se právě teď na vězenskou fotografii Jana Březiny. To už není ten rozesmátý polární letec plný optimismu. Nyní je to pohublý, dohola ostřílený muž s vyhaslýma a nekonečně smutnýma očima. Co všechno asi musel prožít? Tuhle otázku si už mnohokrát kladl i jeho prasinovec Mikuláš Černý.
13: A když jste tak nad tím přemýšlel, myslíte, že byl mučený?
9: Mám pocit, že to je evidentní. Ve vězení strávil celkem 5 měsíců od doby zatčení až do popravy. Během dne, kdy byl zatčen, byla pořízena vězeňská fotografie, která s ním celou tu dobu putovala od věznice k věznici až do Butova. A tam už ti popravčí na základě té fotografie, kterou dostali do ruky, identifikovali toho, kterého odsouzence a odškrtli si ho v seznamu. Čili to je důkaz, že o jeho osudu bylo rozhodnuto už den zatčení. A to, že byl mučen, to můžeme dokázat na základě faktu, že on se tam přiznává k věcem, které ani nemohl spáchat. Přiznává se, že v tom a tom roce vykonal tu a tu činnost, kdy v té továrně letecké nepracoval a podobně.
7: Kruh se uzavírá. Pátrání, které zasáhlo 4 generace jedné rodiny, je u konce. Matka a sestra Jana Březiny se však tohoto okamžiku už nedožili. A co si o jeho osudu myslí ti žijící? Taťána Březinová a její syn Mikuláš Černý.
8: Zemřel jako nevinný člověk a v podstatě asi vůbec nevěděl proč. Pokládal to zřejmě za velké nedorozumění. A protože při tom výslechu všechno přiznal, tak se domníváme, že byli ty vězňové mučeni a donuceni potom v strašných podmínkách teda všechno přiznat. Věřil nějakému ideálu a pak skončí jako vězeň odsouzený na smrt.
9: Muselo to být hrozný pocit dezorientace, zklamání, protože skutečně v té době se, co se děje za ohradami těchto popraveč, nevědělo. Já mám pocit, že si musel myslet, že jde pouze o omyl.
7: Naposledy zalistujeme v knize Taťány Březinové a Mikuláše Černého.
10: Případ Jana Březiny není ojedinělý. Naše veřejnost ví stále ještě málo o tom, že na území bývalého Sovětského svazu žili už od carských dob celé generace Čechů a Slováků. Krajané tam přicházeli v různých dobách, zakládali osady a vesnice a našli tam svůj domov. Mnoho z nich ale skončilo v pracovních lágrech nebo na popravištích. Zabito bylo minimálně 600 osob českého nebo slovenského původu. 4000 z politických důvodů v období od léta 1937 do podzimu 1938. Naši historikové ve spolupráci s ruskými instituty paměti národa stále bádají po nezvěstných, zmizelým vracejí jména. Rekonstruují osudy lidí, o nichž jejich potomci dnes často nemají ani ponětí.
7: Jana Březinu a další členy slavné expedice připomíná dnes rozsáhlá expozice v Petrohradském muzeu Arktidy. Otazníky ale zůstávají. Proč vlastně musel Jan Březina zemřít? Komu mohl člověk, který nadevše miloval létání a dálky, vadit? A jak mu bylo, když šel na smrt? Byl odvážný a silný. Překonal nástrahy země věčného ledu. Nástrahy lidí, kterým tolik věřil, však překonat nedokázalo.

0: Tak to bylo další vydání pořadu Stopy, fakta, tajemství. Končí další pátrání Stanislava Motla. Dramaturgicky na něm spolupracovala Magdalena Šorelová.
1: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radioservis představuje
4: Jakub Fránek, Tropické noci.
5: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
4: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
5: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
6: Zlaté časy s Václavem Koptou.
8: Krásné dopoledne, moji milí. Vítejte ve speciálním dílu Zlatých časů, který bude celý věnován naší, tedy v mém případě bych řekl, životní cestě do Skotska. Ano, sny se mají plnit a tak jsem se rozhodl, že tento díl budu nejenom výběrem interpretů, ale také svým vyprávěním celý stylizovat do té skotské vzpomínky na nádhernou cestu, kterou nám připravili naše dcery. Vše ostatní vám řeknu už po prvních interpretech, jenom připomínám, že všichni, které dnes ve Zlatých časech uslyšíte, mají své kořeny právě v této nádherné a tajemné zemi. Robert Louis Stevenson je také autorem dnešního stylového citátu. Řekl: čím dál od domova putuji, tím silněji slyším vítr z Vysočiny. Dámy a pánové, vítejte ve Skotsku.

Doggy McLean s krásnou baladou Caledonia a také kapela Nazaret v úvodu dnešního speciálu, který bude celý věnovaný naší cestě po Skotsku. Já vlastně ani nevím, proč mě celý život tahle země tolik přitahovala. Nikdy jsem tam nebyl, znal jsem jenom pár hraných, ale i dokumentárních filmů a tak, jak roky běží a začal jsem stárnout, cítil jsem, že jsem touhle magickou zemí plnou tajemství a dobrodružství jaksi nevysvětlil přitahován. Nenechal jsem si to jenom pro sebe a dá se říct, že na začátku téhle naší životní cesty stál jeden skromný, ale pro mne velice důležitý dopis, který jsem dostal loni v létě ke svým 60. Přečtu vám úryvek z něj. Drahý tati, přejeme ti jenom to nejlepší k tvým 60. narozeninám. Děkujeme ti za to, jak se o nás celý náš život staráš a díky tvé podpoře si můžeme plnit naše sny. Víme, že nemáš moc času na odpočinek a proto tě společně s mámou vezmeme na výlet poznávat krásy Skotska. Děkujeme ti za vše tvoje, Jana a Fanny. To víte, to je dopis, který by aspoň jednou za život chtěl dostat každý tatínek. Už to byl pro mě splněný sen a teď si představte, že dcery své slovo dodržely a jednoho dne nám oznámili přesné datum. My jsme si s patřičným předstihem s manželkou zařídili volno v našich diářích a světe div se, i při tom mém pověstném barkoholismu se podařilo skutečně na tento životní výlet vyrazit. Skotsko je nádherné, Skotsko je ještě víc skotské, než jsem si vůbec ve svých snech dokázal představit. Víte, přiznám se, že jsou lokace, které mě trochu zklamaly. Například uvádím velice často cestu do Říma. Věděl jsem, že se tam chci podívat, že chci být okouzlen historií a vším, co tato italská metropole nabízí. Ale špatně zvolený termín, tedy Silvestr, způsobil, že město bylo naprosto paralyzováno obrovskými hordami opilých při opilých či namol namazaných jedinců i celých skupin. Bylo to tak divoké, že vlastně to přebylo veškerý další prožitek z tohoto jistě jinak samozřejmě nádherného města, které nemůže za turistiku. No ale stalo se a třeba právě ten Řím nepatří mezi vzpomínky nebo mezi města, kam bych se potřeboval hned zítra vrátit. Ale i když je to teprve týden, co jsme se vrátili ze zmiňovaného Skotska, už teď toužím po návratu. Tak moc silný zážitek to pro mě byl a já se musím ve svém mluveném projevu dnes uskromnit, protože balady od skotských autorů, interpretů, které jsem pro vás dnes vybral, jsou poměrně dlouhé a tak se nemůžu moc rozpovídat. Ty písničky jsou krásné. Teď na vás čeká skotský písničkář, kytarista, zpěvák, autor Donovan. Posloucháte Skotské zlaté časy.

i když jsme opouštěli téměř letní Prahu, to skotské počasí bude mít trochu jiný charakter. Lilo jako z konve, a protože nebyl přistavený takový ten automatický můstek, kterým v klidu a suchou nohou projdete až do odbavovací haly na jiných letištích, tady jsme pěkně klasicky šlapali po schůdcích ze zadní části našeho letadla a po letištní ploše v tom hustém dešti jsme poprvé ochutnali to ostrovní počasí a mě vám to vůbec nevadilo. Já jsem se tak těšil a počítal jsem s tím, že dojde i na tyhle prudké výkyvy počasí, které jsou typické pro místní klima. Takže jsem v celku smířený a řekl bych skoro rozradostnělý tím deštěm vstoupil na půdu Skotska a od té chvíle jsem byl vlastně trvale okouzlen. A jsem dodnes, i když teď na to vzpomínám a povídám vám o téhle cestě, tak se pořád uvnitř raduju z toho, že jsem to mohl zažít, protože mě Edinburgh okouzlil už od prvního okamžiku. A víte proč? Dcery velice moudře vybrali jako způsob dopravy po celou dobu našeho pobytu ježdění v autobusech, v těch nádherných double deckerech, které jezdí jak v Anglii, tak ve Skotsku a všude na tomto nádherném ostrově, a já je miluju skoro stejně jako ty pověstné škodovky, protože double decker, to je splněný sen mého dětství. Já jsem měl několik angličáků, se kterými jsem si hrál, ale nenapadlo by mě, že až v 60 letech usednu v tomhle nádherném autobuse s tou překrásnou vyhlídkou. My jsme měli štěstí a skutečně tu první jízdu z letiště až do centra jsme absolvovali nahoře na těch 4 sedačkách v tom prvním patře, kde skutečně u toho skla máte pocit, že sedí v letadle. No a vystoupili jsme v centru a hned u stanice měl být náš dům. Tam jsme poprvé trochu zaváhali a dcery začaly hledat v mobilních telefonech spojení na našeho ubytovatele. A v momentě, kdy jsme se možná 2-3 minutky pozastavili v tom dešti a všichni jsme hleděli do mobilu, jestli jsme na správné adrese, v tu chvíli se okolo nás začalo objevovat několik místních obyvatel, ne s tím, aby zjistili, co tady dělají ti podezřelí lidé z kufry, ale aby se nás zeptali, jestli něco nepotřebujeme. To je celkově pro to, jak se chovají místní lidé k turistům, dosti typické. Ta podaná ruka, ta samozřejmost, se kterou se vás hned ptají, jestli nepotřebujete pomoc. Naštěstí jsme dům objevili a nesmírně milý, sympatický starší pán nás provedl tím nádherným bytem. Ono to bylo vlastně celé přízemí toho starého skotského domu, takový ten kamenný viktoriánský domek s krbem, s úzkým schodištěm. No a mé okouzlení pokračovalo. Tapety, vysoké stropy, krb, to vše dotvářelo dokonalou atmosféru, na kterou jsem se těšil a pořád jsem si říkal, to přece musí skončit, musí se to někde zadrhnout, nemůže od začátku všechno takhle klapat. No, tak samozřejmě, že po chvíli jsme narazili na první problém, ale o tom vám povím až po další písničce. Tu nám přichází představit další legenda skotské muziky, která hodně vychází z lidové tvorby, nejenom skotské, ale i irské. Jsou to nesmrtelní Jethro Tull. Posloucháte Skotské zlaté časy.

dohrála legendární kapela Jethro Tull. Když jsme se ubytovali, rozhodli jsme, že vyrazíme na večeři, protože naposledy jsme jedli někdy okolo oběda v Praze a hlad se začínal hlásit. I podívali jsme se všichni do svých mobilních zařízení. Každý z nás používá trochu jinou aplikaci, která slouží k tomu, aby vám podala vyčerpávající informaci o tom, jaké počasí nás v následujících hodinách čeká. Všichni ve shodě jsme tedy zjistili, že pršet má začít až uprostřed noci a adekvátně tomu oblečení a obuti jsme vyrazili na svoji dosti dramatickou pouť za večeří. Samozřejmě ani jedna z aplikací v našich mobilech neměla pravdu. Jediný, kdo situaci ovládl zcela, jako vždy, byl svatý Petr, který i hned poté, co jsme opustili zápraží našeho útulného nového domova, spustil takový déšť, že jsme během 5-6 minut byli promoklí doslova až na kost. Navíc jsme zjistili, že v této části Edinburghu restaurace nejsou vstřícné k lidem, kteří trpí večerním hladem. Je tam běžně otevřená spousta pubů a restaurací, náleven takových těch typických výčepů, kde dostanete spoustu druhů whisky i točeného piva, ale k jídlu tak maximálně chipsy či nějaké oříšky. A to nebylo to, co Koptovi hledali. A my máme jednu společnou vlastnost, všichni tedy, včetně našich dětí, že když se opravdu dlouho nenajíme, začneme být dosti podráždění a vede to k takové napjaté atmosféře i uvnitř jinak v celku soudržné rodiny. Navíc do toho ten déšť a návštěva několika restaurací, kde nám jinak v celku milá obsluha oznámila, že kuchyně už jaksi nepremává. Nedalo se nic dělat a já jako každý správný, moudrý otec jsem rozhodl, že to vyřešíme cestou nejjednodušší a sice, že navštívíme svítící neon, jak jsem ho zahlédl v tom dešti, který hlásal, že se zde podávají fish and chips a k tomu taková ta běžná nabídka, jako je pizza, kebab a podobně. No, mělo nás varovat, že ten odér, který se linul z ventilátoru té provozovny, už nenasvědčoval přílišné čerstvosti nabízených pokrmů. Déšť a hlad nás donutili, že jsme vstoupili, objednali jsme si každý fish and chips, co jiného. Muž nás upozornil, že to bude chvilku trvat. Ano, trvalo to velice, opravdu velice dlouho. Za tu dobu napršelo skoro celé moře venku. No a když jsme se zhruba po 35 minutách vydali na zpáteční zmoklou cestu, třímal jsem v ruce papírovou tašku, z níž vycházela vůně, kterou bych nazval poněkud problematickou. Navíc ten déšť způsobil, že jsem domů přinesl kromě tedy fish and chips také totálně rozmáčené obaly. Ta dešťová voda se dostala i k onomu pokrmu, což vlastně jakoby ještě znásobilo tu nevydařenost celého kulinárního počinu. Můžu vám říct, že nic odpornějšího jsem snad v životě nepozřel a to jsem byl vlastně jediný z celé naší rodiny, kdo dokázal sníst alespoň celou porci té ryby. Fish and chips samo o sobě není žádný kulinární zázrak, co si budeme povídat. Bývá tam víc vyjetého oleje, než je zdrávo, ale kvalita těchto surovin byla neuvěřitelně špatná. Nevím, jestli to způsobilo to zmražené maso, které před námi přinášel dotyčný muž z mrazáku, když to vkládal do těch obrovských fritovacích van, či jestli na tom měl podíl i ten déšť. V každém případě ta naše první večeře ve skotském Edinburghu se opravdu nevydařila. Navíc jsme zjistili, že skotská okna neumíme otevírat. Oni se otevírají ne dovnitř nebo ven, jak jsme zvyklí u nás, ale nahoru. A tam byly jakési pojistky, které nám neumožnily ten neuvěřitelný odér dostat z toho domu. Já jsem se skoro až styděl při představě, že by třeba ráno nám přišel majitel domu doporučit nějaký zajímavý turistický počin a náš dům, nebo ten byt, který nám byl svěřen, by vydal tohle otřesné svědectví o té nepovedené večeři. V každém případě jsem si pojmenoval takovou drobnou poznámkou ve svém diáři, až na to budu vzpomínat třeba tady ve zlatých časech, že ten pokrm se nemenoval fish and chips, já jsem si ho s prominutím přejmenoval
na Shit and Chips. Opravdu tahle večeře se nepovedla, ale můžu vám zaručit, že od této chvíle už všechno jelo jako po drátkách, druhý den vyšlo slunce a děly se věci. O tom až po chvíli. Amy McDonald, My Only One.

Následující den, brzo ráno, hned po této gastronomické katastrofě, přišel na řadu autobusový výlet po krásách Skotska, o kterém bych rád povyprávěl ještě v závěru tohoto dílu Zlatých časů. Teď vás chci ve svých vzpomínkách přenést do městečka Gillane, kam nás naše dcery převezly opět nádhernou linkou přímo z centra Edinburghu až do tohoto městečka, kde jsme se znovu ubytovali v překrásném historickém domě. Tentokrát jsme ho měli celý pro sebe, včetně zahrádky, terasy a dvou útulných ložnic v podkroví. Nádhera. A navíc jsme byli uprostřed těch nejkrásnějších golfových hřišť a troufnu si říct, že snad na celém světě, protože právě tady se golf zrodil a tady je golf naprosto samozřejmou a takovou bezprostřední součástí života všech místních obyvatel i návštěvníků, kterých bylo okolí opravdu plné. Zkrátka tady je golf vážně doma. No, pak následoval výlet do North Berwick a cesta okolo ptačích ostrovů, přesněji řečeno plavba. Jedna krása za druhou. Jediné drobné škobrtnutí byla naše pěší výprava směrem k písečným plážím nedaleko našeho domu, kdy jsme se zatoulali v takovém hustém porostu. Začala se ztrácet cesta a navíc jsme zaregistrovali velice podezřelé zvuky z toho houští. Do toho dcera Jana zahlédla otisky, jak ona tvrdila, kopítek divokého prasete. No, zvuky zesilovaly, spanikařili jsme úplně všichni a já se ještě teď stydím za ten povel holky, utíkejte, kdy jsme v domnění, že nás pronásleduje divočák, nejlépe tedy bachyně s mladými, tak jsme potom v klidu na lavičce zjistili za pomoci AI, že naposledy bylo divoké prase ve Skotsku spatřeno. No, ono to vlastně nebylo ani divoké prase, později se totiž ukázalo, že to byl čuník domácí, kterého přestal chlívek bavit a prostě vzal roha takzvaně a usadil se kdesi ve skotské divočině. Tak tohle byl takový trapný omyl, protože jak se v zápětí po té, co jsme opustili ty houštiny, ukázalo, ty zvuky vyráběla nebo připravovala dosti rozčílená straka, která za námi vyběhla a jako by nás chtěla vyprovodit až do moře, nám naznačila, že tady opravdu vítáni nejsme. No tak to bylo jediné takové trochu trapnější zaváhání, nicméně cesta pokračovala a o dalších dobrodružstvích vám budu vyprávět až po skladbě, kterou nám teď zaspívá Annie Lennox, další slavná skotská rodačka.

Skotské puby a hospody, to je kapitola sama pro sebe. Přiznám se, že pokud jde o kvalitu jídla, tak úplně nadšený jsem nebyl, zejména po té, co jsem ochutnal takový typický talíř místního pokrmu, což byla kombinace hodně rozvařeného, údajně dušeného vepřového masa. Omáčka silně připomínala legendární úho z našich školních jídelen, k tomu byla hromada nevábně vyhlížející také dušené zeleniny a celé to zdobila placka vysušeného listového těsta. Kdo na tuhle velice zádumčivou a prapodivnou kombinaci přišel, netuším, chutnalo to otřesně. Ale pivo mají všude velice dobré a tak nebylo vůbec problematické někdy odpoledne si na jedno, dvě pivka zajít. A to my s manželkou velice rádi, doprovodili nás i naše dcery a v jednom takovém pubu zrovna začínalo důležité fotbalové utkání. Hospoda se začala plnit místními fanoušky, kteří měli někteří na sobě ty šály a takové ty dresy, aby dali najevo svoji příslušnost ke klubu. Když zrovna v tom nejdramatičtějším okamžiku utkání se z ničeho nic rozeřval doslova požární alarm. Ten zvuk byl nesnesitelný, trvalý, dlouhý, ječivý, zejména dámy začaly v panice prchat a opouštět výčepní místnost, onen lokál, no a muži vůbec snad ani nezaregistrovali, že se něco děje, jenom tak podvědomě natahovali uši směrem k obrazovce, ze které nespouštěli oči, fandili, křičeli dál, nebylo rozumět vlastního slova, ten zvuk byl opravdu příšerný, ale nikdo to neřešil. Totiž i obsluha, muži tedy za výčepem, sledovali to utkání, jako kdyby se nic nedělo. Takže musela přijít ke slovu dáma, která byla také příčinou toho poplachu, jak se později přiznala. Byla to paní, která v kuchyni připravovala cosi smaženého, pravděpodobně fish and chips, co jiného. No a ten alarm způsobilo čidlo, které vyhodnotilo celou situaci jako požár. Takže trvalo to dobrých možná 10 minut a jediný, kdo si toho opravdu nevšiml, byli příznivci toho fotbalového klubu. Dáma to vyřešila sama s pomocí šroubováku a velice silné vůle, se kterou čelila této situaci, kterou sama způsobila. To bylo takové hodně typické a řekl bych velmi poetické odpoledne v městečku North Berwick. Teď máme před sebou dvě skladby. Ta první nám předvede, jak může vypadat skotská lidová balada Loch Lomond v českém provedení. Text napsal Ivo Fischer, zaspívá jí Valdemar Matuška, no a hned za ní uslyšíte kapelu The Corries. Stále posloucháte skotské zlaté časy.

Na úplný závěr dnešního speciálu jsem si nechal poděkování a také vyznání nejlepšímu řidiči autobusu, jakého jsem kdy v životě poznal. Tento mladý kluk, oblečený v tradičním skotském kroji, tedy v sukni, se jmenoval Fraser a zase mi vrátil naději a víru v to, že pokud člověk dělá tohle povolání s láskou, dává to veliký a hluboký smysl. Tenhle mladý kluk nás nejenom bezpečně provezl skoro celým Skotskem, ale on byl studnicí humoru, skvělých písní, zpíval, vyprávěl, recitoval, dával nekonečně dlouhé ukázky v původním skotském dialektu starých nádherných balad a různých hororových příběhů podle toho, kde jsme se zrovna pohybovali. Navíc ta cesta byla perfektně zorganizovaná, všude na nás čekala rychlá obsluha s dobrým jídlem, s dobrým pitím a celkově ten mladý Fraser učinil z tohoto jinak v celku běžného fakultativního výletu, kterých se po celém světě denně konají statisíce, tak učinil aspoň pro mě zážitek, který mi z mého srdce a mé paměti nevymizí do konce mých dnů. Fraser byl opravdu veliký frajer, navíc kombinoval docela vtipné a moudré původní slovo s muzikou, takže byl i jakýmsi DJem. Zkrátka dělal to povolání s láskou, šlo mu to a v každém jeho slově bylo cítit, že tu práci a Skotsko miluje. Mimo jiné nás naučil společně zpívat také následující píseň, což je taková v podstatě neoficiální skotská hymna. Před nějakými 25, možná 30 lety se objevila tahle kapela, která se jmenuje Proclaimers, založili ji bratři Reidovi. No a ta skladba nese název I Am Gonna Be. No, můžu vám říct, že když se přede mnou ozve jméno Fraser, ještě teď se mi rozbuší srdce. Zdravím tě, kamaráde a skvostný kolego, skotský řidiči. Ať se ti daří.

Pokud jde o hudební výběr dnešního skotského speciálu, zaznělo tady toho opravdu hodně, ale to nejdůležitější ne. Ano, jsou to dudy. Ani o ně vás neošidím. Královští skotští dragouni totiž zahrají Amazing Grace, takový ten slavný hymnus. No a já se budu těšit, že i za týden se společně sejdeme u Zlatých časů. Do té doby se opatrujte, mějte se rádi, no a buďte zdraví. Za týden naslyšenou, přátelé.

0: Tak to byla repríza pořadu Václava Kopty Zlaté časy. Připomínám, že s Václavem Koptou se v premiérovém vydání potkáte už zítra dopoledne, krátce po 10. hodině. Ovšem dnes už za pár okamžiků na vás čeká setkání s kapitánem Exnerem v nové četbě na pokračování z knížky Václava Erbena Pastvina zmizelých, už za chvíli.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
0: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný jarní večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Kapitán Exner hledá 6 mrtvých a 1 vraha v příběhu Pastvina zmizelých. U přehradního jezera se ztrácejí lidé. Nemají nic společného, pohlaví, věk ani profesi. Jsou mezi nimi chataři i starousedlíci a mizí v nepravidelných intervalech. Jde skutečně o náhody nebo k podivné záhadě existuje klíč? Michal Exner a jeho pobočníci Beránek s Vlčkem se vydávají po stopě sofistikovaného zločinu.
5: Noc, když městem kráčím,

Dočasné srpnové nedělní ráno bylo zřejmě počátkem nádherného dne. Silnice vedla na jih, podél jezera, na němž se povalovaly chuchvalce bílé páry. Vysoké stráně v zelení již prosvítaly skály, nahoře slunce, které ještě neproniklo k silnici a jezeru. Výhledy v zátočinách na další a další kopce a stráně, trať a tunely na druhém břehu. To všechno připomínalo v oparu nedělního rána jakési alpské předhůří. Mercedeska kabriolet, vyrobená patrně někdy na počátku 40. let, se leskla černým lakem a blýskala chromem. Na koženém sedadle za volantem si tiše hvízdal elegantně oblečený mladík. Béžové kalhoty, semišové sako, zářivě bílá košile se vzornou kravatou. Tahle jistá staromódnost v čase roláků a triček spolu s tou károu musela na mnohé silně působit. Za městečkem, dosud pokojně spícím, se jezero rozestoupilo a po vodním rameni lemovaném silnicí funěl a plácal do vody kolesový parník Vyšehrad. Tím se rozplynula vidina alpského předhůří. Kapitán Michal Exner ve Štěpkovicích přejel na druhou stranu řeky a mercedeska se šplhala do stráně a mezi lesy. Na okraji silnice stál drobný starý muž v plandavém sáčku a ve vyrudlých plátěných kalhotách. Nepokoušel se stopovat, ale v jeho postoji byla odevzdanost žebravého mnicha. Michal Exner zastavil. Chcete nahoru? Kdybyste byl tak laskav, řekl muž a mírně se usmál. Jedu jen do Hrádku, sdělil mu Exner. Já také. Bude hezky, ne? Určitě, odpověděl muž s jistotou pána Boha. Vyjeli z lesa do míst, kde na bývalých pastvinách tisklo přírodu množství rekreačních chat. Hrádek totiž proslul vynikajícím klimatem. Hledám chatu profesora Hodičky, řekl Exner. Tomu místu se prý říká Jílovec. Neporadil byste mi? Jistě, ale kdybyste byl tak laskav, jsem na místě. Auto zastavilo a muž ukázal dopředu, kde se za vsí a poli zvedal zalesněný kopec. Jílovec je tamhle. Málo kdy tam přijdu, mám chatu na Haberně, ukázal doleva do kopce. Profesor Hodička, vím, kdo to je. Před mnoha lety jsem mu dřevem obkládal přízemí. Teď pojedete kolem Březového háje, potom rovně až k lesu, kde je vpravo cesta. Špatná, ale projedete. A tam už se zeptáte. Muž vystoupil a Michal Exner vyrazil. Slunce odpařovalo rosu a kraj voněl. Nebylo by na světě k vydržení, kdyby příroda označovala zápachem místa poznamenaná ponurými činy člověka.

Dva roky a tři měsíce před srpnovým ránem, v pátek večer, hostinský v Petrovicích, které jsou za řekou na druhé stráně naproti hrádku, správně předpokládal, že jeho podnik opět navštíví Josef Klanec, protože na hrádku je restaurace Na stavidle zavřená. Požádal proto dva silné chlapce, aby na jeho znamení Klance vynesli a schodili dolů ze stráně k řece. Bývalý kovář byl totiž známý násilník a vytloukač hospod. Propíjel plánovitě svůj slušný důchod horníka z Uranových dolů. Po desáté zapadli do hospody dva trampové. Klancovi se nelíbili a dal to zřetelně najevo zařváním: vy grázlové, zlodějský! Hostinský dal znamení a Klanec už neměl možnost pokračovat. Také hoši v kostkovaných košilích a vojenských botách přiložili ruce k dílu a Klanec se sesypal dolů strmou strání. Bylo jen slyšet, jak praskají větvičky a šustí listí. Pak trampové zmizeli v hvězdnaté květnové noci a ti zbylí dva se vrátili k pivu a kartám.

Hrátkem se nesl do noci zborový zpěv. Zněl jako chorál na oslavu Gustava Truhlaříka, který si v malé stodole vedle své vily zřídil letní restauraci a zahajoval toho pátečního dne sezónu. 15. května otvíral, 15. září končil. U pípy stál syn a on s manželkou obsluhoval hosty u výčepu ve stodůlce nebo venku pod širým nebem. Za hodinu tady máme klance, vykládal někdo. Uvidíte, jak zvedne zábavu. V pátek býval klanec v hospodě v Petrovicích. Tam zavírají v 10, nejpozději v 11. A proto nejpozději před 12. musí vést klancovi kroky sem k Truhlaříkovi. Toho večera se ale Josef klanec nedostavil. Hlavním pohostinským podnikem Hrádku byla ovšem restaurace a hotel Na Stavidle. Podnik Evžena Frýby stál uprostřed obce na velmi příhodném místě. Kousek za ním ve větší vilce byl okrsek veřejné bezpečnosti, naproti na vršíčku hřbitov s kostelem a škola. Před restaurací parkoval zelenavý kombík, a z pootevřeného okna výčepu bylo slyšet hlasitý hovor. Ve velkém reprezentačním lokálu seděl jediný host. Neobyčejně dobře živený muž si baculatýma rukama podával do úst velké porce hovězího s rajskou omáčkou a knedlíkem. U stolu seděla na bubku drobná servírka a krmila z dlaně nakrájeným párkem žíhanou dogu. Bylo to prima, řekl muž a otřel si ústa ubrouskem. Dal bych si ještě nějaký moučník, k tomu kávu a potom pivo. Pozdní večeře Na Stavidle byla jednou z nečetných zábav spisovatele Vojtěcha Pátka a jeho psa. Pátek vlastnil chatu nedaleko Truhlaříkovy hospody v místě, kterému se říkalo Haberna. Inspirován přírodou za okny, psal tam pohádky o vodníku Hampezníkovi, Hejkalovi Barnabášovi, banditovi Františkovi a nešikovných vílách. Alexandr dostal ještě kousek párku, jeho pán malý moučník a restauratér pan Frýba přinesl pivo. Debata ve vedlejším výčepu byla hlasitější než obvykle. Pátek ukázal očima na zeď. Stalo se něco? Debatujou, co je se starým klancem, řekl Frýba. Od soboty se neobjevil. Třeba je nemocnej, pravil Pátek, když dopil pivo a objednal si další. Vyloučeno. Nožíř chodí kolem jeho chatrče každý večer, ani jednou neviděl světlo. Tak změnil lokál, chodí k Truhlaříkovi, ten by ho vyhodil. Nechodí. Pan Frýba přinesl druhé pivo a začal pomalu vyklízet hospodu. Výčep stichl, kuchař odešel, Pátek dopil. Při loučení poznamenal, hledá ho někdo? Klance. Frýba přestal uklízet nálevní pult. Těžko. Každý mu šel na nervy. Smutnej úděl, řekl spisovatel a otevřel dveře. Pes konečně mohl vyrazit do světa. Zmizení Josefa Klance by proběhlo téměř nepozorovaně, nebýt důchodového zabezpečení a pošty. Poštovní doručovatelka odpočítala hned na poště jeho hromádku 100 korun, protože tento důchodce ji pravidelně čekal před poštou. Toho dne před poštou nebyl. Listonoška vykonala všechny pochůzky a nakonec se vypravila do míst, kde se říkalo Jílovec a kde na okraji chatové kolonie byl klancův domek. Zvenčí nebylo možné se dovolat. Listonoška tedy vstoupila na zahradu a zaklepala na dveře domu. Nakonec bušila a volala. Pak vzala za kliku a zjistila, že je otevřeno. Vešla dovnitř, ale všude bylo prázdno,
postel ustlaná. Poštovní doručovatelka tedy zavřela všechny dveře, které během hledání důchodce zotvírala, a vrátila se na poštu. Hele, řekl jí odpoledne vedoucí, co je s tím klancem? Vysvětlila mu to. Je to poprvé za 3 roky, zdůraznila, co nečekal před poštou. Zavolám esenbákům, řekl vedoucí.

0: Před velitelem okrsku nad poručíkem Nýdrem seděli v řadě vedle sebe tři občané, kteří Josefa Klance viděli jako poslední. Hostinský z Petrovic a ti dva mládenci, co je požádal, aby Klance vynesli z lokálu a schodili ze stráně. Dva trampové přes veškeré úsilí vyšetřovatele podporučíka Havelky zjištěni nebyli. Vy jste vlastně vrazi, pánové, řekl Nýdr. Spad do řeky a utopil se.
1: Blbost, pravil jeden z mládenců, traktorista z JZD. Dole je aspoň 30 metrů loučka. Ani kdyby válel sudy, tak se k řece nedoválí. A 5 metrů je tam po kotníky, řekl druhý.
0: Hostinský se nadzvedl. Pane nadporučíku, to fakt není možný. Moh si zlomit ruku nebo nohu, to možný je, ale do vody spadnout nemoh. Po jejich odchodu se Nýdr podíval na podporučíka. Tak co?
1: No, jestli je v řece, musí časem vyplavat. Někde.
0: Ale můžeme ho napsat do souhrnu pro celostátní pátrání po pohřešovaných.
2: Pánové, prohlásil v pauze zkoušky herec Slávek Meduna, umělec s dispozicí komika a mima.
0: Tvrdím, že měl Karel Čapek pravdu s tou stopou ve sněhu. Já totiž viděl věc úplně stejnou.
1: Ve snu,
2: zachechtal se Marek Ostřák, až se mu vousy a břicho zatřásly.
0: Ne, u nás na Hrádku. Jenže ne jednu stopu jen tak, ale pár stop a konec. Jako kdyby se ten člověk vypařil. Podívejte, pánové.
2: A Meduna vstal, aby věc předvedl v pohybech.
0: V pátek zahajoval truhlařík sezónu.
1: To je ta hospoda vedle tvý chajdy?
0: Jo. Neseděl jsem tam dlouho. Kousek dál za truhlaříkem je stará pastvina. Za války tam prý byl koncentrák. Pastvina to už dávno není, roste tam všelicos, hlavně břízky, habry, keře. Je to skoro rovina, ale nepřehledná. A touhle pastvinou vede cesta k řece. Obyčejná prašná cesta. A jak se lidi, když je po dešti, vyhýbají blátu, vede kolem cesty po obou stranách pěšina. A mezi cestou a těmi pěšinkami je ušlapaná tráva. Jdu ráno po té cestě a koukám do země. Nebylo kam koukat. A najednou mi to došlo. Tři kroky jsem se vrátil a vidím... Někdo šel, dost těžký chlap, po pěšině vedle cesty směrem k truhlaříkovi a najednou se ty stopy zastavily a ten člověk se otočil doprava. Stopy byly zřetelnější, jako kdyby něco zvedal nebo tak. A konec. Dál už stopy nevedly.
1: Pokračoval trávou, řekl kolega Blír svým známým sonorním hlasem.
0: Mezi pěšinou a cestou je tak 30-40 centimetrů trávy. Proč by se takhle stavěl, kdyby chtěl jít trávou?
1: Vyčúral se do té trávy, mínil Marek Ostřák, nebo nasednul na kolo.
2: Když čůráš, pravil Meduna, nestojíš s nohama u sebe. A na kolo se tak už vůbec nedostaneš.

0: Pánové, dělme Duna pomalu a s náležitými pauzami. Večír předchozího dne se z hrádku vypařil chlap. Vyhodili ho z hospody a pak už ho nikdo neviděl. Do prostoru divadla zavanulo dusnější ovzduší záhady. Řekl Blír po chvíli. A co s tím?
1: Nevím, odpověděl Meduna. Ale nenapadlo by vás třeba UFO? Stopy v prachu a najednou nejsou.
0: Sakra, řekl Blír, aby se k tobě člověk bál jezdit. Třeba si tam udělali základnu pro lov lidských bytostí. Z hlediště se ozval hlas režiséra. Pánové, jedem!

Dva roky před srpnovým ránem. Bylo krátce po páté ráno, když vstala, svlékla pyžamo, hodila je na rozestlaný gauč a vyšla na verandu. Postavila se před velké zrcadlo a pečlivě si česala dlouhé plavé vlasy. Podrobně sledovala svůj odraz, prsty a paže, chvějící se hruď a pevné opálené břicho. Svaly na štíhlých nohou, jak se pohybují pod snědou kůží. Mohla být spokojena se vším, co před sebou v zrcadle viděla. A to už jí bylo 33 let. Oblékla dvoudílné plavky a přes ně kabátek ze stejného materiálu a barvy. Přehodila přes ruku osušku a vyklouzla z chaty. Zadními vrátky se dostala na pěšinku, kterou se chodilo strmou strání k řece. Přes časnou hodinu bylo teplo. Ale i kdyby bylo horší počasí, vykonala by Slávka Ticháčková cestu stejně. Před lety, když zde bylo méně chat a lidí, zkoušela chodit nahá, aspoň se to o ní říkalo. Les voněl, bylo cítit řeku a vlhká tuhá tráva ji šlehala do lítek. Občas se musela zachytit skály. Znala každý kámen a dotýkajíc se prsty a dlaněmi země, vnímala ji s jistou rozkoší. Bylo to mimo všednost dní, které jí nesmírně otravovaly valnou většinu nudného života s mechanismem rodiny a blbé práce v kanceláři. Někde na druhé straně řeky zapalovali trampíci oheň. Modravý pruh kouře stoupal úzkou linií vysoko nad údolí. Budík zazvonil v 7:05. Tím zapojil Zdeňka Ticháčka, úředníka státní banky, do koloběhu dne. Jako včera, předevčírem, před lety, pořád. Všechno bylo jako obyčejně v naprostém pořádku. Její pyžamo na rozestlaném gauči. Na kretonové záclony svítilo slunce a místnost byla plná zvláštního medového světla. V kuchyni postavil konvici na plynový sporák, ustlal, umyl se a oholil, prostřel a vzbudil 12letého Richarda. Připomenul, že maminka za chvíli přijde. A Richard se snažil, aby vypadal vzorně co nejdřív. Myslel si, že to stejně není nic platné, protože buď při snídani udrobí kus chleba, nebo otec ucvrkne na ubru z kávu, a kravál nastane jako každé ráno, jako každý den, ráno i večer. Ale zvykl si už na výbuchy zlých nálad své matky, nebral je vážně. Jsou chvíle, kdy je konec konců přívětivá. Maminka

Kamka se asi zdržela, řekl Ticháček v 8:30, vrátil konvici ze stolu na vařič a vedle si připravil sirky, aby je měl okamžitě po ruce. V 9 Rýša prohlásil, že má hlad. V 10 měl hlad i otec Ticháček. Patrně maminka potkala nějakého známého, řekl nejistě. Běž se podívat k řece. A tady máš tašku, přines 2 piva ze stavidla. Inteligentní chlapec pochopil, že nebude-li matka u řeky, mohla by být na stavidle. Obchůzka mu zabrala téměř hodinu. U řeky není, na stavidle taky ne. Dobrá, nasnídej se a já se podívám sám, řekl Ticháček. Nepociťoval v duši neklid, neboť kde kdo se mohl ztratit, utopit, utéci, být zamordován, ano, kde kdo. Ovšem jeho ženě se nemohlo nic stát. Tento úděl byl Ticháčkovi dán osudem. Bylo nemožné, aby byl sejmut z jeho beder, neboť úradku božímu se nelze vyhnout. Klidná a pozorná pochůzka však měla stejný výsledek jako Rýšův roztěkaný fofr. Vrátil se do chaty a z konzervy bezmyšlenkovitě uklohnil oběd. K večeru přijeli svazarmovští potápěči a ihned se pustili do prohledávání řeky. Mezi diváky na protějším břehu bylo i několik mládenců a dívek z trempského tábora. Co se stalo? Zavolal jeden z nich na člun k potápěčům. Ráno se tady prý utopila nějaká žena. Jak vypadala? Blondýna a červeno-žluté plavky. Člun se vzdálil a jeden z party řekl, to je blbost. Když jsem ráno vařil kafe, tak jsem ji viděl. Koupala se tamhle vedle srázu. No a mohla se utopit? Nemohla, protože pak jsem ji viděl, jak šla podél řeky a tou cestou nahoru. Ještě jsem litoval, že není po ruce dalekohled. Než vlezla do vody, svlíkla plavky. Měl bys jim to říct, aby se zbytečně nepachtili. Vím já, že to byla ta samá, co hledají.

0: Krásně šedivý pán plel travičku mezi žlutým pískem a uhrabával pěšinku. Měl manšestrové šortky a režnou košili, u které si vyhrnul rukávy, takže bylo vidět paže sokola i vodáka. Pod přístřežkem stála aerovka 30 kabriolet. K inženýru Maceškovi padla jak bílá lavička do parku. Opodál kosil trávu Karel Strouhal, na kosenou ji hned schraboval a nakládal na vozík. Řeka si vzala svou oběť, řekl odevzdaně. Strouhal pracoval kdysi na dolní přehradě, když se stavěla. Měl zřejmě k řece nábožný vztah. Myslíte, řekl inženýr, nechal plení trávy a šel Strouhalovi pomoci stáhnout provazem kupu trávy. Nejsem si tím tak docela jist. Strouhal připevnil popruh na voj. Hledali v řece. To nic neznamená. Co jsem vám dlužen a neříkejte nic jako obyčejně.
1: Nic jako obyčejně, pane inženýre.
0: Tak pojďte alespoň na kávu. Terasa chaty inženýra Macešky byla přímo na okraji stráně. Dole se leskla řeka, nad ní vysoký sráz, dál vpravo pole a tmavé kopce lesů na obzoru, vlevo srovnané jako kulisy stráně říčního kaňonu. Inženýr naservíroval kávu do hrnků se zlatým okrajem, složil se do křesla a přehodil nohu přes nohu.
1: Co jiného než řeka, poznamenal znovu Strouhal.
2: Pane Strouhal,
0: inženýr mluvil s prostým vesničanem tónem zkušeného muže světa.
2: Paní Ticháčková uměla znamenitě plavat. Poslyšte, ona nepatřila ani k Ticháčkovi, ani do té jeho chaty a rodiny. Měla velké ambice a touhy.
1: Myslíte, že s někým utekla?
0: Inženýr pokrčil rameny.
2: To je přehnaně přímočará otázka, pane Strouhal, a proto je těžko na ni přímo odpovědět. Byla zde několikrát s manželem a já byl mnohokrát u nich.
0: Vzdělaná, sebevědomá a krásná. Ano, jistě lidé řeknou, že možná poněkud přehnaně usilovala o řád v rodině, ale snad jen proto, že chtěla výš, dál. Je mi to záhadou, pane Strouhal.
1: Essenbalkům taky,
0: řekl Strouhal téměř spokojeně. Inženýr Maceška dal výrazem tváře zřetelně najevo, ty prostý člověče, tomuhle nemůžeš rozumět. Jenže Karel Strouhal se zrovna díval, jak po schodech na terasu leze Beruška. Schýbl se a položil ji vedle do trávy.

0: Václav Erben, Pastvina zmizelých. Končí četba, kterou připravila Eva Lenartová. Účinkoval Tomáš Jirman, režii měl Tomáš Soldán. No a premiéru další části téhle nové četby na pokračování vám, přátelé, na dvojce nabídneme už zítra večer ve 22 hodin.
1: Historie českého zločinu na dvojce.
2: Je září 1949 a proměňuje se nejen Československo, ale i vnímání zla.
3: Z republiky utíkají před totalitou 10 000 lidí. Z novin mizí informace o trestných činech, jako jsou loupeže a vraždy. Ne, že by se neděli, jen se o nich nepíše.
2: V Praze zůstala jen hrstka policajtů, kteří řeší skutečné kriminální případy.
4: Máme další vykradený byty na Vinohradech. Zdá se, že máme co dělat s profíkem.
5: Myslíš, že je to někdo novej?
4: Takhle vykradený byty jsem tu ještě neměl.
1: Kufr. Premiérový díl Historie českého zločinu.
2: V neděli po 18. hodině na dvojce. Radioservis představuje
6: Jakub Fránek, Tropické noci.
7: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
6: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
7: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná noční mikroforum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Naším dnešním hostem je člověk, který se vyzná a má v malíčku každou nepravost, která se stala v historii této země, a taky se vyzná v historii policejních a četnických sborů. Je to totiž historik a ředitel Muzea policie České republiky, pan Radek Galaš. Dobrý večer, děkuji, že jste dorazil.
1: Dobrý večer.
0: Tak, ale u vás to nebylo tak jednoduché. Než jste se dopracoval vůbec k tomu, že jste se stal historikem a ředitelem, tak vy jste, když

0: sídliště s rodinou. No a tam mě najednou začali potkávat moji bývalí klienti a samozřejmě úctivě zdravit, ale byla to ještě jiná škola než dneska. No.
1: Vy jste nastoupil k policii vlastně, dá se říct, v těch nejšťavnatějších letech, které vás mohly potkat. Jaké to bylo, 90. léta?
0: No, devadesátky, to byl prostě fenomén, že jo. A kdo je nezažil, neprožil, tak je asi těžko bude chápat. Byla to doba, kterou vlastně tady do té doby nikdo nezažil. To byl absolutní převrat úplně všeho, ať už politického režimu, ale především lidských hodnot, lidského chování, lidského přístupu a samozřejmě i té práce policie, protože najednou ta policie měla úplně jiný výzvy. A teď ono je úplně jedno, jestli to byli kriminalisté nebo pořádkoví policisté ve stejnokroji. Ty výzvy jsme měli všichni stejný. Ti zločinci, kteří byli zejména amnestovaní, kdybyste viděli, kolik zločinců mělo jeden základní argument, když jsme je chytali po jejich lumpárnách. Víte, kdo já jsem? Já jsem seděl s Havlem. Všichni seděli s Václavem Havlem samozřejmě, že jo. A my jsme vždycky říkali, no jo, příteli, to by Václav Havel musel sedět v letištní hale. Jo, kolik jich bylo. Takže ono to nebylo jednoduchý a hlavně ta doba byla oproti dnešní době dost násilná. Verbální útoky, které jsou dneska urážky policistů a podobně, tak my jsme tolik nezažívali, nás nějak moc neuráželi, až na výjimky, na nás velmi často rovnou útočili. Tomu jsme se museli samozřejmě přizpůsobit. Ta doba byl takovej nějaký trošku divoký západ po Česku. No.
1: Jaký takový nejdivočejší útok jste zažil vy osobně?
0: No, to byly asi dva. Ten první byl, když jsem chytal jednoho vraha v Kolovratech, který tam zastřelil kluka, jen tak prostě zastřelil kluka z Brokovnice. A to byl člověk, který, my jsme přijeli poměrně rychle na místo činu a já jsem viděl, jak utíká, takže jsem se za ním, jako nejmladší z celý hlídky, my jsme tam byli tři tenkrát, tak jsem se za ním vydal, chytil jsem ho a on měl tenkrát snahu mě bodnout. Tahal nůž a to byl jediný okamžik v mým služebním životě, pán Bůh zaplať za ty dary teda, když jsem vytáhnul zbraň a byl jsem rozhodnutý stoprocentně a to byly vteřiny. To možná ani vteřiny nebyly. Jí použít. A byl to okamžik, kdy on tahá ze zadní kapsy velký nůž. Já jsem věděl, že zastřelil kluka, měl plný kapsy nábojů ještě a podobně. A říkám, zvedni tu ruku s tím nožem a seš mrtvej. Ono v takovýchhle mezních situacích vám moc nefunguje takový to jménem zákona a vykání a buď hodnej, nebo buďte hodnej a buďte na ně milej. Byly to 90. roky, jo. A ta situace byla, to byl březen 1993, si to pamatuju, to bylo jak z hororu, 4 hodiny ráno, jo. A on teda asi pochopil, že to myslím vážně, já jsem to myslel vážně. A musím říct, že to je okamžik, který se vám vrje do paměti. Prostě jo, zůstane vám tam v té hlavě. Není to noční můra, chraň Bůh, to vůbec ne. Ale byl to přesně ten okamžik, který vás dělil od toho někomu vzít život. To není vůbec nic jednoduchýho. No a ten druhý, to byl výborný útok, kdy kolegové z pohotovostní motorizované jednotky nám na oddělení přivezli drbana, jak se říká přátelsky, spoutanýho. Oni byli pokopaný, poplivaný, já jsem tam měl kolegu, ten měl 2 metry a 9 cm a 160 kg, říkali jsme mu, jak jinak než drobek. A otevřel jsem, já jsem měl dozorčí službu, po něho vedli dovnitř, já říkám, co je. No a on v autobuse pod vlivem alkoholu a drog nejspíš, tak nejdřív napadnul několik cestujících, potom napadnul řidiče za jízdy, což je krásný obecný ohrožení, rozkopal mu palubní desku a podobný, tak ten řidič jen tak zastavil. Přijeli policisté, on napadnul i je, takže oni ho spoutali, přivlekli ho k nám a on byl docela chytrej a povídá, a on byl opravdu klidnej v tu chvíli. Hele, já jako už jsem klidnej, sundejte mi ty pouta, což se teda jako mělo. No a říkám, no tak jo, tak my ti sundáme pouta, ale nic neskoušej, protože stejně měli na prohlídku a do cely. A ve chvíli, kdy jsme mu sundali to jedno pouto, tak on se bohnal, rozmlátil, no to byly vteřiny, skleněnou výplň dveří, bafnul tam obrovský střep, i když se přitom pořezal. Pořezal mi bok, vlastně ten levej, že to bylo jak útok, že mě asi vezme někam na komoru, jak se říkalo, a bodnul i toho kolegu.

0: kolega, který měl 2 metry a 9 cm, ho prostě zalehnul. Trvalo nám ale dalších asi 5 minut, než jsme mu nasadili pouta. No nakonec skončil teda s útokem na veřejného činitele. Já jsem měl rozříznutý bok a ten kolega měl pořezanou ruku a nakonec to byla ohromná legrace, protože milýho Drbana jsme odvezli na záchytku, to ještě byla na Myčánkách. Tam jsme ho předali doktorovi, on napadnul doktora, tak jsme ho museli uzemnit. Nakonec lékař na záchytce se mu pomstil nejvíc, jak mohl. Předal ho vyléčeným alkoholikům, aby ho umístili do cely, že jo. Těch tam byla spousta, takže ty si ho už zpracovali. A ten kolega říká, no já mám pořezanou tu ruku. Takže měl zalepený ten prst, jakože ho má rozříznutý celý od krve. Lékař mu to ošetřil. Sundal mu náplast, očistil, no a zjistil, že má pořezaný ten druhý prst, který nemá zalepený, že? Takže všichni jsme se dobře pobavili. Já jsem tam ku podivu neměl ani žádný stehy. Milej Drban dostal útok na veřejného činitele a dostal rok na tvrdo. No.
1: Nelitoval jste v těchto okamžicích, že jste možná měl zůstat radši na šachtě?
0: Ne, to víte, že ne. Hele, ono na té šachtě to nebylo nic bezpečnější.
1: Tak kdy jste potom z té praxe přešel vlastně k té historii? Kdy jste najednou ten zájem otočil směrem ke zločinům, které se už staly, než směrem k těm, které se dějí nebo teprve měly dít?
0: Můj životní sen od mala bylo, že budu archeolog. No, jenomže ono se to potom nějak tak vyverbilo, já jsem měl problém se dostat na průmyslovku díky naší rodinné anamnéze, ale nakonec jsem se dostal. A to byla právě ta báňská. Já jsem si říkal, no tak se budu hrabat v zemi, mám tam geologii, zeměměřictví, to jsou věci, které se vám v archeologii můžou hodit. A když otevřou obor na vysoké škole, tak já půjdu studovat tu archeologii. No, k tomu nedošlo, protože vlastně ve čtvrťáku jsem měl takový hezký pohovor s náboráři na vysoké vojenské školy, že jo, a oni byli kouzelní, on tenkrát tam říká, hele, mladej, pojď k nám k vojákům, no a jsem řekl, no v žádném případě, to jako vůbec ani náhodou, jako víte, co by mi doma řekli, a on naprosto nepokrytě povídá ten důstojník, hele, ty jsi dospělej, ty to doma nemusí říkat, tak co by táta řekl, kdyby si přišel domů a řekl, hele, otče, já jsem si dal k vojákům, říkám, no, on by mi nic neřekl, on by mi dal pár facek a kufr na kliku, že jo. No a druhý den mi soudruh zástupce ředitele vysvětlil, že podávat přihlášku na jakoukoliv vysokou školu je zcela zbytečný pokus. Takže jsem na archeologa nešel, ale ta historie mě bavila. A pak jsem začal studovat, to už jsem sloužil u sboru dálkově policejní akademii. A vlastně tam jsem se seznámil s jedním z prvních takových, asi říct guru, není úplně ono, ale lidí, kteří se publicisticky odborně zabývali historií bezpečnostních sborů, a to byl pan doktor Macek. On napsal Dějiny policie a četnictva 1, 2, 3 a vlastně on mi vedl dokonce moji bakalářskou práci na téma, kdy jsem porovnával podmínky použití zbraně za první republiky, nebo respektive od Rakouska-Uherska až do toho roku 99, kdy jsem vlastně promoval. A tam si myslím, že už se ten zájem o tu historii rozjel úplně ze vším všudy. Časem potom dospěl až k tomu takzvanému living history, že jo, kdy jsme dělali reenacting, se tomu říká, prostě bojové ukázky ve stejnokrojích a podobné věci. No a nakonec se to ještě přetavilo dál, protože vlastně ten zájem o historii je bezva, když děláte povrchově, je to fajn, ale stejně, když to myslíte vážně, tak dřív nebo později se začnete zabývat konkrétníma věcma do větší hloubky, no až to skončilo vlastně v tom policejním muzeu, no.
1: V nočním mikroforu si povídáme s historikem a ředitelem Muzea policie panem Radkem Galašem. Yeah!

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Radek Galaš, historik a ředitel Muzea policie, to je náš dnešní host. Pane Galaši, s vámi je radost si povídat, protože jste výmluvný člověk. Jak vypadal váš výslech? Byla to taky radost, když jste si povídal s obviněným, nebo s podezřelým, pardon?
3: No ne, s obviněným, my jsme ještě sdělovali na základních útvarech normálně obvinění, ale no, jak s kerým, že? My jsme měli naštěstí dobré učitele, což byli staří esembáci, ty sloužili třeba 30 let. A já si pamatuju na toho jednoho svýho nestora, Mílu Nekolnýho, on už je taky v tom policejním nebi. A k tomu, když mě přidělili, tak já říkám, pane Nekolný, a co mám dělat? No tak na mě kouká a říká, drž hubu mladý a poslouchej. Jo, a takhle mě vlastně učil. Vodili mě jak cvičenou opičku po Horních Měcholupech, Petrovicích, Úřiněvsi, tam, kde jsme sloužili a vlastně místama nás používal jako štít, protože on byl takový malej kulička, on vypadal skoro jak Saša Rašilov pomalinku a já myslím tím starýho Sašu Rašilova, já jsem byl vysoký, že jo, po té vojně a po dolech docela namakanej, takže to bylo bez hezký a veselý, ale oni nás učili i vyslýchat postupně. A on vždycky říkal, víš, ale mladej, rozum musí zvítězit nad násilím. Jo? A je pravda, že já si nepamatuju, že by jsme někdy, a mohl bych to přiznat, dneska už by to bylo promlčený, použili metodu dobře umístěná facka u rychlý výslech. To prostě, já nevím, já v tom nevidím efekt. Jo? Prostě nevidím. Takže důležitý bylo na toho drbana, pokud jste měl čas, tak se připravit. Ten čas jste měl, pokud jste ten spis zpracovával. Něco jiného bylo, když jste ho chytil za flíger někde rovnou a přitáhl jste ho na to oddělení a muselo se to sdělit. No a vždycky to bylo o tom navázat s ním nějakou komunikaci. Na někoho něco fungovalo, na někoho nic. Já měl docela dobrou průpravu právě ještě z dolů, protože to byly devadesátky, kdy ti starý trestanci měli specifický tetování, specifickou mluvu, specifický chování. A díky tomu, že já, moje řada podřízených byla bývalými trestanci, tak jsem spoustu z těchto věcí docela uměl, ale ne vždycky se to povedlo. Spousta těch drbanů prostě nám vyklouzla samozřejmě, jo, anebo nepřiznala to, co jsme chtěli, aby přiznali. Někteří, když viděli, že to je ložený takzvaně, tak to prostě pustili hned. Někteří ne, někteří prostě dělali scény, někteří mlčeli, ale většinou ty starý, já nevím, jestli to byla stará škola, no jo, kluci, jak jste mě chytli, hele, a přiznali přesně to, co věděli, že na ně máme. Mm-hmm. Takže to bylo různý, ale bylo to zajímavý, musel člověk tu cestu k něm nějakou najít, no.
2: Jak velké to bylo zoufalství, když jste věděl, že ten člověk stoprocentně udělal to, co udělal, a přesto vám tam seděl a mlčel a drze vám koukal do tváře.
3: No takovýhle zoufalství já prožívám do dneška a o těch případech nebudu mluvit, jsou dva. A to byly, v obou dvou případech tam byli mrtví a musím říct, že ty případy se nikdy neprokázaly. Prostě neprokázaly, přestože to bylo naprosto jasný a musím říct, že velmi často si na ně vzpomenu a říkám si, doufejme, že boží mlýny melou pomalu a jistě. Jo, i když otázka je, jestli se tomu dá věřit, že jo. Tak to víte, že se to taky stalo a ten pocit není dobrý nikdy. Stejně tak není dobrý pocit, jako když máte všechno jasný, sdělíte to, předali jste to státnímu zástupci a on to prostě neobžaloval. A nebo to obžaloval a soud se to prostě neodsoudil. Jo, to je noční můra a trauma každého policisty, který poctivě postaví případ a teď máte úplně jedno, jestli je to vykradená chata anebo vražda. Prostě vystaví ten případ, je to jeho případ, on to dá dokupy všechno tak, jak má být. Je všem jasný, kdo je pachatel a soudce prostě po volném uvážení důkazů ho pustí.
2: Bohužel i tohle patří k té práci, tahle frustrace. Ale využijeme toho, že tady máme policejního historika. Kdy se u nás, kdy a kam se datuje vznik policie jako takové?
3: To je úplně jednoduchý. 1785 vzniká státní policie tady v Praze, policejní ředitelství, takže jsme vlastně druhý nejstarší po Vídni. Brno bylo až po nás, po Praze zase, ale asi jenom o týden, takže vlastně jsou to souputníci. No a četnictvo vzniká až v roce 1850 jako druhý bezpečnostní sbor, takže oba dva tyhle sbory, ale vlastně, když se na to podíváte, tak mají opravdu velmi, velmi dlouhou tradici, včetně té státní policie, která má tu tradici delší jak 200 let a je tady pořád. A hlavně to pražské policejní ředitelství je tady pořád.
2: Ten první policejní ředitel, dále se to tak říct, tak to byla poměrně osobitá figura.
3: No, to byl Jan Jakub Riesmann z Riesmburka, ono se to čte různě. To byl vlastně potomek městské šlechty, tady pražské, dokonce to byl školinspektor na Starém Městě, což byla velmi vysoká funkce. Jeho předkové byli velmi známí už před bitvou na Bílé hoře a podobně. A on, když Josef II. Vyhlásil výběrové řízení na pozici ředitele města Prahy, tak on podal motivační dopis k císaři a opravdu to výběrové řízení vyhrál. Stal se policejním ředitelem, ovšem k nevůli magistrátu, protože on vlastně z pokynu císaře, kterému přímo podléhal, tak on najednou převzal celou řadu činností toho magistrátu. A to se samozřejmě magistrátu moc nelíbilo. On dokonce musel úřadovat ze svého bytu v Mikulanské ulici, protože magistrát mu odmítl přidělit kancelář, i když to nařídil císař. No, ale Jan Jakub Riesmann se nenechal zvyklat, začal zakládat policii jako takovou. Některé stopy tady po něm máme dodnes. Přihlašovací lístky, čili pobytovou agendu, dokonce ty cedule malované na Starém Městě, které můžete vidět nebo na Malé Straně, tak to je jeho nařízení. Marie Terezie zařídila katastr a názvy ulic, ale on tady v Praze zařídil, že ty ulice mají mít nápis na zdi, aby každý věděl, kde jsou, že jo. Takže Jan Jakub Riesmann začal chytat zločince, pobudy, lumpy, vagabundy, jak oni tomu říkali. Upozornil magistrát, že v ulicích města je 545 kupek hnoje a začal stíhat prostituci, kuplířství a hlavně bordely a veřejné domy. No a tam pravděpodobně narazil nejvíc, protože zlí jazykové tvrdí, že celou řadu těch vykřičených domů vlastnili někteří významní měšťané. No a začali si stěžovat na milého policejního ředitele, až u císaře. Trvalo to rok a skutečně tyhle politické vlivy, anebo už se to prostě císaři nechtělo jenom poslouchat, tak i přes pozitivní statistiku, kterou prokazoval Jan Jakub Riesmann, tak ho opravdu císař odvolal. Takže on přestal po roce dělat policejního ředitele. Ale ředitelství frčelo dál a na jeho místo nastoupil brněnský ředitel Okáč, ale tam bohužel prameny mlčí, jak dlouho tady pobyl, ale moc dlouho ne. Jo, po něm byla celá řada dalších jiných policejních ředitelů, ale někteří byli méně slavní, někteří více, ale v podstatě on byl první a měl to opravdu těžký a přesto se s tím docela hezky popasoval.
2: Dá se říct, že každá doba, jak to máte zmapované, že každá doba má své typické zločiny a jsou ty zločiny více vypovídající než učebnice dějepisu třeba?
3: No skoro vlastně jo, když se takhle nad tím zamyslíme, tak jo, protože třeba Rakousko-Uhersko, když si vezmu, tak to bylo různé padělání, šmelina, samozřejmě pomíním násilí typu rvačky a podobně, to asi prochází všemi dějinami, ale nebylo tam tolik třeba kasařů. Samozřejmě byli, ale nebylo to až tak divoké, anebo to není zaznamenáno. Bylo poměrně dost vražd. Díky tomu se začaly rozvíjet metody typu balistika a další, že jo, grafologie. Ale na rozdíl od první republiky, třeba první republika tam měla poměrně dost obchodu s kokainem, s bílým masem. Tam totiž došlo v roce 1922 vlastně takzvané abolici, což bylo zrušení původní regulace prostituce. Zrušily se veřejné domy, zrušily se povinné prohlídky prostitutek u lékaře. V podstatě to dělali nadšenci, kteří takzvaně hájili práva prostitutek. Mělo to jediný jeden problém, zapomněli se těch prostitutek na to zeptat. A oni upadli ještě do větší nejistoty a v podstatě marazmu, než v jakém byli předtím. Předtím měli nějaké jistoty, měli nějakou střechu nad hlavou, měli lékařský dozor, policisté na ně dozírali a najednou nic takového nebylo. Že? Takže ta první republika, když si ji dost idealizujeme, tak byla v tomhle směru dost divoká. a stejně tak vlastně pasáci, kteří se na to začali nabalovat. Obchod s bílým masem, obchod s kokainem a s drogama. Konec konců to vlastně potom dalo i základ té první mezinárodní policejní spolupráci. U jejich základů stály zase Češi. A byl to policejní rada Vaňáse, který byl jedním z těch prvních iniciátorů mezinárodních setkávání vídeňské, pražské a německé policie. A teprve později, o několik let později, vlastně z toho vzniká Interpol. Takže ten typ zločinu vlastně i udával tu mezinárodní policejní spolupráci. Samozřejmě byla tady řada padělatelů, pašeráků, i když to pašeráctví bylo hodně velkou doménou třeba Rakouska.
2: Říká náš dnešní host, pan Radek Galaš.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: A naším dnešním hostem je Radek Galaš, historik a ředitel muzea policie. Pane Galaši, máte nějaký historický případ, který se vám pořád vrací jako bumerang, nebo ke kterému se naopak vracíte vy?
3: Jde o Týli Vranskou.
2: No, můžeme mluvit i o ní, pokud je to právě ten případ.
3: Tak jako rozhodně, na tom jsem asi toho strávil toho času opravdu 10 let, že? Ale takových zajímavých případů člověk najde spoustu a když se do nich vždycky zakouká, zahloubá, začte, tak tam vždycky najde docela zajímavé věci, které nikdy třeba nikde nezazněly nebo prostě vůbec nejsou známý. Jo, ale jsou to hezký starý, no hezký, no, oni to většinou nejsou hezký případy. Ale jsou to starý případy, kde vidíte takovou tu mravenčí práci policistů první republiky nebo četníků, kteří s tím málem, který měli a s tou naprostý nedostatkem techniky a čeho všeho, na rozdíl od nás, tak co všechno oni dokázali, obzvlášť tady pražská policie, tak to vždycky člověk musí smeknout.
2: Je pořád bloček, tuška a dobré boty nejlepší vybavení policisty?
3: Já si myslím, že pořád a hlavně otevřená hlava a štěstí. To prostě musí. A v podstatě jo, jako k čemu vám jsou analytické informace v počítači, když se nedokážete dát dohromady. A taky potřebujete komunikovat s lidma, že jo, musíte se s nima bavit. Na to potřebujete prostě notýsek, tušku a dobrý boty.
2: Já bych se ještě rád dotknul jedné věci, o které vy dokážete velmi poutavě vyprávět a nebo ji rozvést. A to jsou křivdy, které se udály vlastně na četnictvu, případně i policii v průběhu dějin. Protože logicky, když padne jeden režim a že naší zemi to potkalo několikrát, tak automaticky ten policejní sbor nebo četnictvo jsou vnímáni jako přisluhovači tomu bývalému režimu. A vy to vyvracíte a máte spoustu příběhů a případů, na kterých to dokládáte. Mohl byste to trošku rozvést?
3: No, máte pravdu v tom, že každý ten obrat dějinej, historický v našich dějinách tu policii logicky zasáhnul. A ne, ale vždycky ta policie byla dehonestovaná, nenáviděná a označovaná jako největší kolaboranti a lumpové. Když se změnil režim v roce 1918, tak drtivá většina těch policistů a četníků takhle ani vnímaná nebyla. Je pravda, že zhruba 10% četnictva prostě dezertovalo, protože to byli Němci, nebo německy hovořící. Ale z těch 10% se jich zase víc jak polovina potom vrátila, protože zjistila, že tady to bude lepší. Na rozdíl od roku 1948 a 45, kdy v podstatě ten hrdinej odboj policie a četnictva za období protektorátu, vlastně ty oslavy a to ten respekt, no a konec konců tady rozhlas je toho zářným příkladem, tak vlastně vydrželi do roku 46 a v tu chvíli po roce 46 najednou se úplně vytrácí z těch dějin povstání a odboje a všeho a dostávají se do popředí úplně jiní lidé, že jo. Ne, tam podstatné bylo, jakou měl stranickou příslušnost a policisté většinou žádnou neměli. A najednou jsou označováni za ty, kteří kolaborovali přeci s nacismem, protože oni podepsali slib věrnosti Hitlerovi. Stejná situace vám vlastně přichází po roce 1989, i když už není tak vyhrocená, kdy drtivá většina příslušníků Sboru národní bezpečnosti, bývalých příslušníků veřejné bezpečnosti, nyní už policie, tak je označována za ty, kteří byli na národní třídě a tloukli studenty a za komunisty a já nevím co všechno. Ta kliše, která tady vlastně do dneška jsou poměrně dost zakořeněná, za první republiky četnictvo přece střílelo dělníků, za protektorátu všichni kolaborovali a před rokem 89 byli všichni státáci nebo komunisté, tak ta kliše tady do dneska prostě pořád fungují a musím říct, že je až s podivem, jak velkou práci i na konkrétních případech dá ta kliše vyvrátit.
2: A čím to, že lidé dopřávají těmto kliše sluchu?
3: Tak ono je to jednoduchý. Policie tady není, nikdy není, nebyla a podle mě, to je můj názor, nebude proto, aby ji lidi milovali. Ta tady bude proto, aby chránila jejich práva a aby ji respektovali. To je něco úplně jiného než láska, že jo? A kolik těch lidí dostalo nějaký flaster, ne protože ten policista se špatně vyspal, ale prostě protože někdo porušil zákon. A takovýhle věci spousta lidí prostě nezapomíná. A oni už si potom nedali dohromady 2 a 2. Teď on vlastně za toho protektorátu, on mi dal 5 korun pokuty, protože jsem dělal, co jsem neměl. No jo, ale on mě taky mohl udat na gestapo, on to neudělal. Na to koukat nikdo nebude. Oni potom koukali na to, jak si urvat ten svůj kousíček slávy, no tak označím někoho, na kom si tu slávu udělám, že jo. Takže bylo jednoduchý kopat do policistů. Ono, když si to vezmete, a to o tom svědčí třeba protokoly událostí, které jsou do dneška dochované. 5. května vám vypuká revoluce, ta se tady v Praze účastní víc jak 4,5 tisíce policistů, to je víc jak 10% registrovaných bojovníků. 8., 9., 10. se ještě furt bojuje, 11. ještě na Slivicích, tak to ještě není tak úplně klid. No nicméně 12. drtivá většina těch policistů sundá ty trikolory a jde prostě do služby makat. A jde dál sloužit a nehledají žádný pozice až na výjimky. Pozice, nějaký posty, nějaký prebendy, nějaký odměny, vůbec ne. Ale takhle to fungovalo ve všech těch období. Ono cílem těch policistů v drtivé většině, a samozřejmě nelze generalizovat, tak je chytat prostě zločince. To je ten policejní instinkt většiny. No a oni skončí revoluce, už je klid, výborně, to se zase začne krást a jdeme na to a jdou pracovat. Oni nemají čas, ani chuť, ani náladu, prostě hledat si někde funkce. Navíc ti policisté, pokud dobře vnímají svoje okolí, tak velmi často vidí, jak někteří přichází k funkcím.
2: Je podle vás klasický policista daný podle nějakého obecného schématu?
3: Já myslím, že ne. Každý policista je jiný, každý policista je individualita. Ale myslím si, že pro ty policisty, kteří to mysleli, myslí a budou v životě myslet vážně, že to je opravdu poslání, tak opravdu platí, jak si vždycky moje paní dělá legraci, hele, my jsme se nenarodili, my jsme vyšli v rozkaze. A tak to prostě je, to zaznělo to i v jednom ze seriálů Jednou policajt, navždy policajt, ono to tak prostě funguje. No.
2: Kolik je mezi policisty podle vás poměr takových srdcařů, co to myslí vážně, a lidí, kteří to berou jako nástroj kariéry?
3: Já jsem byl vždycky optimista, jo? Tak já vždycky říkám 80 na 20. 80% je těch srdcařů, kteří to berou opravdu vážně a myslejí to vážně, a 20% je prostě ten zbytek, no, krásný pareto, který funguje na všechno.
2: A je to klasicky tak, že ty, kteří sice jejich míň, ale jsou hlasitější a jsou víc vidět?
3: No, to je asi nějaká lidská zákonitost. Myslíte hlučnou menšinu?
2: Ano.
3: No, já myslím, že u policie to není hlučná menšina, ale řekněme, že to je
2: patrná.
3: Patrná menšina. Může to tak být? Samozřejmě může.
2: Pojďme ještě zpátky k těm případům. Je podle vás v historii nějaký případ, který je velmi zkreslený lidovou slovesností a tím, jak se traduje, že vlastně i v nějakém povědomí veřejnosti žije svým vlastním životem, který neodpovídá tomu skutečnému?
3: No, já si myslím, že teďko to zrovna je na pořadu dne, protože ve čtvrtek budeme mít nějakou pěknou přednášku na téma jednoho z dílů 30 případů majora Zemana Bestie. Případ Huberta Pilčíka. Mm-hmm. Ten si myslím, že má tolik lidových interpretací i ve spojitosti s tím seriálem, že to asi bude přesně ono. Lidé si myslí, že o něm ví prakticky všechno, ale vlastně ve skutečnosti o něm nevíme téměř skoro vůbec nic.
2: Možná bychom mohli posluchačům, kteří náhodou neznají, přiblížit příběh Huberta Pilčíka.
3: Hubert Pilčík to byl vlastně člověk, který, co je známo, v letech 49 až 51 nedaleko Plzně, nabízel zájemcům převedení na západ, do americké okupační zóny, do Německa. A nevíme, u kolika lidí skutečně tenhle příslib splnil. Protože můj kamarád, historik Emil Hruška, Chebák, tak on vlastně tenhle případ docela pěkně zpracoval a jednoho krásného dne v 90. letech ještě podal inzerát. A i do zahraničních novin, včetně takových těch novin emigrantů, kteří žili třeba v Kanadě a podobně, Čechoslováci, a žádal, aby se přihlásili potomci anebo ti, které ten Hubert Pilčík kdy převedl. A nebudete tomu věřit, ale on se přihlásil jeden člověk. Od roku 49 do roku asi 95, kdy to ten Emil Hruška dělal, ale rok, kdy on s tím končil, už si opravdu nepamatuju, tak se přihlásil jeden jediný člověk. Ten Pilčík podle všeho měl převíst desítky lidí. Realita je taková, že přiznal 5 vražd, když ho chytli, a potom zemřel v celé. On nikdy nebyl protokolárně vyslechnutý. Já nevím, jestli mu bylo sděleno obvinění. To fakt nikdo neví, protože spis se ztratil. A Hubert Pilčík, ale když mu dělali domovní prohlídku, tak tam byly množství bod, ošacení, osobních věcí, nalezlo se tam zhruba něco kolem 12 kg zlatých šperků a podobné věci, které údajně byly jako odměna za to, že ty lidi převed. No ale to je protimluv. Když budete utíkat ven, kde nemáte žádnou zajištěnou existenci, tak se přece nezbavíte těch nejcennějších věcí, které máte. Takže detektivové tenkrát odhadovali, že těch obětí mohl mít až 30. A to by z něj dělalo samozřejmě nejvýkonnějšího seriového vraha vůbec v našich dějinách. A, no ale obecně příběh Huberta Pilčíka je zasazený do na Šumavu, jak topí lidi v bažinách, nakonec se sám utopí a podobné věci, no skoro jak král Šumavy. Ta realita je úplně jinde. Hubert Pilčíka spolu byla převaděčská skupina a v podstatě všichni, kromě něj, byli odsouzeni. On nebyl odsouzený jenom proto, že umřel v celé.
2: Slova našeho dnešního hosta, pana Radka Galaše. One meter came to me last night.

0: Milí posluchači, vítejte naposledy na vlnách nočního mikrofora, kde si povídáme s panem Radkem Galašem, historikem a ředitelem Muzea policie. Pane Galaši, vy jste povídal o takových věcech, které člověka dokážou změnit. Změnila vás vaše práce?
1: Každá. Úplně každá. Jak práce na dolech, tak práce u policie, tak práce v muzeu. Samozřejmě, ta práce vás, když ji děláte vážně a smrtelně vážně a rádi, tak vás vždycky bude formovat. A já pevně věřím, že k lepšímu.
0: Změnilo to třeba, když si vzpomenete ještě v mládí, jak jste to vnímal, váš pohled na dobro a spravedlnost?
1: To nevím, protože naši to měli vždycky dost jasně nastavený. A prostě tohle je dobro a tohle je zlo a tohle se dělá a tohle se nedělá. A když se udělalo něco, co se dělat nemá, tak to byla doba, kdy nebylo problém, že nás prostě seřezali. Že jo? To prostě já musím přiznat, že vejprask jsem taky dostal, a nejenom doma, i ve škole, nebo od sousedů, to taky fungovalo. Ale musím zcela sebekriticky říct, že si nepamatuju, že by to někdy bylo nespravedlivě. Teda, jo. Ono nás bylo opravdu dost. Ale ono to bylo asi tím, že jsme byli furt někde venku a dělali jsme prostě klukoviny, jaký jsme dělali. Na té průmyslovce to bylo nemlich to samý. Navíc my jsme byli docela zajímavá elitní třída. Takže měli jsme nastavený asi mantinely odsuď pocuď, tohle jo a tohle už ne. Je to prostě jednoduchý. A když to porušíš, tak musíš nést důsledky. No takhle to prostě fungovalo.
0: Jako ředitel muzea policie vlastně chráníte celou řadu příběhů, ať už ve spisech nebo v artefaktech, které se těch zločinů dotýkají. Co byste si přál, aby si odnesl každý návštěvník toho muzea?
1: No, já mám těch přání vždycky několik. Ono, to muzeum má vyprávět nějaký příběh, což se teda snažíme. Ne vždycky to v takovýchhle případech je jednoduché. Za mě je důležité, aby si ten návštěvník odnášel ne poznání o tom, že vrah je hrdina nebo lump je hrdina. Občas nás k tomu svádí i televizní tvorba, že? Co si budem povídat. Najednou člověk zjistí, že sympatizuje s Drbanem. Ale že prostě je dobro, je zlo. Policie je o to, aby tady to dobro prosazovala a chránila. Ale pro mě je důležité, aby si lidé uvědomovali, jak náročná je to práce. Jak nebezpečná, jak těžká je to práce. A že ne vždycky tu práci ten policista může dělat tak, jak chce, ale občas ji musí dělat tak, jak musí, protože tak káže zákon. A on ten zákon nevymýšlí. A další věc, kterou bych si přál, aby si ti lidé odnášeli, že vrah opravdu není hrdina a že oběť z pravidla, a když se budeme bavit o vraždách, není jenom ten zavražděný, ale to jsou desítky lidí. Ten mrtvej měl rodiče, rodinu, přátelé, kamarády, děti, sourozence a ti všichni najednou přišli rukou někoho o svého blízkého člověka. Ti všichni to strašně těžce nesou. A to si málo kdo uvědomuje a málo kdy se to taky někde v nějaké tvorbě vůbec objevuje. Kolik obětí, vlastně kolik důsledků má jeden takovejhle čin, strašný množství. A tam potom třeba vidíte, jak důležitý je, ale i těm lidem třeba pomáhat anebo se snažit jim porozumět, což je velmi, velmi složitý.
0: A kdybyste měl tedy v krátkosti na závěr nějak shrnout, proč má smysl zabývat se vůbec historií zločinu? Co by zaznělo?
1: To není jenom historie zločinu, ale obecně historií. No, tak obecně to je takový ten tryskel, že jo, starý keltský symbol, ty tři krásný zakroucený runy, který říká, že minulost tvoří současnost a současnost vytváří budoucnost. A tohle platí přece. A ten zločin je nedílnou. Byl, je a bude. To prostě by byla utopie. Myslet si, že to tak není. Součástí společnosti. A ta společnost musí přece pořád bojovat za to, aby ho bylo co nejmíň. Aby ti, kteří páchají to zlo a ty zločiny, byli po zásluze potrestáni tak, jak mají být. A oběti, aby byly po zásluze odškodněny a bylo s nimi zacházeno jako s obětí. No a samozřejmě ti, kteří chytají ty lumpy, si zaslouží úctu a respekt. Tak to prostě je. Takže já si myslím, že je to jenom o tom, abychom byli vnímaví, ohleduplní, citliví, ale občas taky nekompromisní.
0: Myslím si, že těmito slovy se dá krásně skončit. Pane Galaši, moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem.
1: Já děkuji a přeji dobrou noc.
0: Milí posluchači, loučím se s vámi i já, Jan Večeřa. Ještě připomenu, že naším dnešním hostem byl Radek Galaš, historik a ředitel Muzea policie. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a zase příště naslyšenou.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Bankéř století nebo vlastizrádce. Štědrý mecenáš umění nebo chamtivý boháč.
2: To vše byl i nebyl Jaroslav Preiss, alias pan Živnobanka.
1: Věřil v tvrdou práci jedince, individualismus a podnikavost.
3: Vyhýbal se obchodním spekulacím a hazardním investicím.
4: Díky tomu jeho banka získala pověst stabilní instituce a zdárně přestála krize. Kvůli nimž ve 20. letech zbankrotovalo několik jejich českých kolegyň.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8. hodině raní na Dvojce.
1: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

23 hodiny, 31 minuta, 47 vteřin. Právě skončila repríza nočního mikrofóra, ve kterém byl hostem Jana Večeři ředitel Muzea policie České republiky, historik Radek Galáš. No v tomto okamžiku, jako každou noc, v tomto čase startuje noční proud a dnes je to ono sobotně nedělní vydání nočního proudu, pro které se vžilo označení podtitulek Horečka v sobotní noci. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou jednu z posledních květnových nocí Miloš Skalka.

Rozjezd horečky sobotní noci, tedy onoho vydání nočního proudu, ve kterém se více hraje a méně mluví, Simon Le Bon, anglická skupina Duran Duran a I'm hungry like a wolf, jsem hladový jako vlk.

Dalibor Jandás, alba Hurikán, které nedávno vyšlo v reedici 40 let po své premiéře a žít jako kaskadér.

I am the one and only, jsem jeden jediný a životní hit Česnýho Hoxe. Na dvojce posloucháte nejstarší rozhlasovou diskotéku v zemi a propo diskotéka, proto diskohrádky.

Chtěl jsem mít, skupina Turbo, a současně vzpomínka na Richarda Kibice. Před námi poslední písnička této vysílací. Půl hodinky potom česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že vstupujeme do posledního květnového dne tohoto roku, potom nás čeká zpravodajská relace, abychom byli v obraze a nějakých 8-9 minut. Po půlnoci se opět sejdeme ve vlnách nočního proudu a bude pokračovat horečka sobotní noci, která skončí ve 2 hodiny ráno. Annie Lennox, David A. Stewart, skupina Eurythmics.

0: Za pár okamžiků vstoupíme do posledního květnového dne tohoto roku, bude 31.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. Vítězství Paris Saint-Germain ve finále fotbalové ligy mistrů spustilo v Paříži divoké oslavy. Hokejisté Finska a Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A dnes bude polojasno, postupně s přeháníkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů. Je neděle 31. května, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
3: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlouf.
6: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Vrátili ji tam policisté z restaurátory poté, co ji v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Včera byla lebka k vidění naposledy. Církev ji večer ukryla, aby neriskovala další krádež.
7: Kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, celkem bych se i vsadil, že bychom oni přišli po druhé, a to je hazard.
8: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl slavnostně převzal lebku při mši na poutě v Jablonném. Vyprostit lebku světice trvalo přes 16 hodin, říká restaurátorka Blanka Valchařová.
9: Byl to jako strašný adrenalin, protože jako restaurátoři vlastně pracujeme spíš pomalu. A tady to vůbec nešlo, museli jsme strašně rychle postupovat, aby ten beton definitivně nezatvůl.
8: Po pouti bude lebka uložená do trezoru, kde bude potom pohřbená, rozhodnou restaurátoři. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
2: Pařížský klub PSG obhájil titul ve fotbalové lize mistrů. Ve finálovém zápase porazil v penaltovém rozstřelu britský Arsenal. Oslavy v Paříži doprovázejí nepokoje. V centru je náš zpravodaj Martin Balucha.
10: Policie zadržela v Paříži přes 130 lidí, zásahové oddíly pomocí slzného plynu pomalu vyklízejí bulvár Champs-Élysées. Lidé stále v centru Paříže házejí petardy, dělobuchy, místy zapalují sdílená kola. Deník Le Figaro informoval o výtržnostech na policejní komisařství v 8. obvodu. Nepokoje jsou hlášené i v dalších městech, v Le Havru, v Dijonu nebo Montpellier. Teď se ty oslavy v Paříži přesouvají na silnici. Já jsem pod Eiffelovou věží, řidiči tu troubí, spolujezdci vylézají z těch okýnek, někteří dokonce vidím, že stojí přímo na autech. Oslavy tady budou pokračovat i v následujících hodinách. Pařížané chtějí druhý titul svého klubu oslavit odpoledne právě pod Eiffelovkou, která teď svítí v modro-červených barvách, tedy barvách PSG. Organizátoři odpoledne na tomto místě, tedy pod Eiffelovkou, očekávají až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron přijme vítězné fotbalisty večer v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kilogramů a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
11: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Na letišti v Hradci Králové dnes bude pokračovat aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky nebo pozemní vojenskou techniku. Areál letiště bude otevřený od 9 hodin, letový program začne v poledne. Nejzajímavější letecká vystoupení popisuje jeden z pořadatelů, Pavel Eichler.
12: Vystoupení německé letky Eurofighter, Martin Schonky, vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Kdo chce vidět úplně všechno, tak tady musí být opravdu včas, protože ve 12 hodin prolítávají Gripeny a letos lítají jenom jednou.
2: Po 29. se budou na Zlín Film Festivalu dražit umělecky stvárněné klapky. Výtěžek podpoří projekty mladých filmařů. Na festival už včera přijel irský herec Aidan Gillen, představitel kultovního malíčka v seriálu Hra o trůny. Říká dramaturgině festivalu Jaroslava Hinštová.
13: V tomto seriálu bylo spoustu postav, ale myslím si, že postava malíčka byla nezapomenutelná. Nebo hraje ve filmu, který uvádíme v mezinárodní premiéře, je to soutěžní film Thread, což je zkrátka pro tradition a vypráví vlastně příběh dívky, která se zmítá mezi tradicí a současným světem.
2: Nedělní program zakončí večer koncert Davida Kollera na náměstí Míru. A diváci Českotěšínského divadla se dnes poprvé podívají na novou scénu. Komorní kulturní prostor vznikl na střeše budovy. Umělci budou vystupovat na terase, ale i v nově opravené hvězdárenské kupoli.
14: Kupole se dá otevřít, je to pořád ještě ten mechanismus tam je jakoby zachován.
15: Podle vedoucí Těšínského divadelního a kulturního centra Petry Slováče-Gripěnové je kapacita sedaček v prostoru hvězdárny 38 míst. Je tady malé pódium i projekční plátno. Program bude různorodý, říká ředitel divadla Petr Kracík.
16: Přednášky astronomické spolu s projekcemi, hudební kousky a zejména téma literatura nebo čtení pod hvězdami.
15: Vůbec první večer na střešní terase věnovalo divadlo poezii a hudbě. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Radiožurnál.
1: Sport.
2: Ve finále hokejového mistrovství světa se utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0, Finsko přehrálo Kanadu 4-2. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli znovu po roce Ligu mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tým z Paříže dovedl k trofeji znovu trenér Luis Enrique. Španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlil, co je na úspěchu Paříže nejdůležitější.
17: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči, ale ta nejdůležitější věc. Když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava se udrželi v šancelize. V odvetě baráže zvítězili na hřišti Táborska 5-0 a navázali na úvodní domácí výhru 3-0. O posledním účastníkovi nejvyšší soutěže se rozhodne dnes. Ve 13 hodin začne druhý souboj Slovácka s Artisem Brno. Domácí budou hájit vedení z prvního duelu 4-1. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu poprvé závod světového poháru vodních slalomářů. Václav Chaloupka byl mezi muži druhý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na dálnicích a také v Praze odstavená auta. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem k Olympii stojí porouchané auto. Kilometry 9 až 10 na krajnici. Je to kousek před opravovaným úsekem a místo je volně průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Měřín stále objíždí odstavené osobní auto. Kilometr 126,5 stojí vpravo, označené šipkou. V Praze v ulici k Barandovu překáží odstavené nákladní auto. Ve směru z okruhu k Barandovskému mostu u odbočky na ulici k Holini a do Slivence, dejte pozor, blokuje pravý pruh. Je tam šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
0: Nový den, nové datum. Poslední květnový den, současně neděle, 31. května 2026. Aktuální čas, 10 minut po půlnoci, k tomu 53 vteřiny. A na dvojce pokračuje noční proud s podtitulkem Horečka sobotní noci. A ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou poslední květnovou noc Miloš Skalka.

Anglická skupina Bronsky Beat a kluk z malého města Small Town Boy. 16 minut po půlnoci, k tomu 3 vteřinky a vydáváme se, a pozor, vy co řídíte, si dávejte velký pozor, vydáváme se na půlnoční závodní dráhu.

Olříha, trio, katapult a tak jezdí. Alkohol to byl půl kousek nazvaný půlnoční závodní dráha. Tak pozor na alkohol a pozor na rychlou jízdu. Gregory Porter.

0: tolik jeden z nejoriginálnějších současných amerických interpretů, Gregory Porter. A pro nás je zajímavé to, že v jeho doprovodné kapele působí český varhaník žijící v New Yorku, Ondřej Pivec.
1: Noční proud. Dnes s Milošem Skalkou.

Kolik týdnů má jeden pouhý rok, ptala se Jana Kratochvílová v nočním proudu. Je připravená a bohužel už je to jenom vzpomínka. I'm ready a Tina Turner.

0: V nočním proudu vzpomínka na poprokovou tygřici Tinu Turner, která v posledních letech svého života žila ve Švýcarsku, a jeden z jejich hitů I'm Ready.
1: Do stejný řeky nevstoupíš, do stejný řeky

Honza Kalousek do stejné řeky. Nevstoupíš, ta písnička se jmenuje Moje jistota. A teď dva pánové na holení, Phil Collins a Philip Bailey a jejich průhledná milenka Easy Lover.

písnička z roku 1984, která se stala velkým diskotékovým hitem především v kontinentální Evropě a jmenuje se Comanchero.

Velký evropský diskotékový hit 80. let, Čelný kousek Italo diska, a tam, kde měli hit parády, tak tam se písnička dostala velice vysoko. V Rakousku byla na druhém místě, v Německu na třetím, ve Švýcarsku na čtvrtém, a text vypráví o tajemném osamělém jezdci, který se jmenuje Comanchero, a příběh není sice úplně konkrétní, ale vytváří romantickou a dobrodružnou atmosféru osamělého tuláka.

Víta Vávra a jeho dívky z diskotek v nočním proudu. Jak by mělo podle meteorologů dnes vypadat? Počasí polojasno, oblačno, na většině území republiky potom ono oblačno s přeháňkami, ale teploty v podstatě letní 24 až 29 stupňů.

Odskočili jsme si do Spojeného království. Kim Appleby a Žádné strachy. Don't worry. Před námi jeden z mnoha laureátů ceny Legenda nočního proudu v kategorii zpěvák Péter Naď.

0: Profesor Indigo.
1: Profesor Indigo, Petr Nad, jeho skupina Indigo. Máme 56 minut po půlnoci, k tomu 33 vteřin, což znamená, že s tou další písničkou se přehoupneme do další hodiny nedělního rána. Kim Carnes a písnička o nádherných uhrančivých očích hollywoodské hvězdy Bette Davis Eyes.

Takhle si Karel Gott poradil s velkým hitem skupiny Boniem, The Rivers of Babylon, a česky jenom Babylon. Věci už mohou být jenom lepší, kéž by tomu tak bylo. Každopádně tvrdí to anglická studiová formace D-Ream. You can walk my path.

Things can only get better. Věci už mohou být jenom lepší. To pravila anglická studiová skupina D-Ream. Máme 1 hodinu a k tomu v tomto okamžiku 8 minut přesně. Dvojka vysílá noční proud s podtitulkem Horečka sobotní noci. Zítra vstoupíme do června. Děti budou mít svátek a mílovými kroky se blížíme do letních dnů.

Jitka Zelenková ve stínu na pláži, nahrávka ve verzi, no písnička ve verzi roku 2000. Černokabátnici před námi, Depeche Mode a Cítím tě, I Feel You.

David Gahan, Martin L. Gore, Andy Fletcher, tolik skupina Depeche Mode a Cítím tě, I Feel You, zvolání Janka Ledeckého v čele skupiny Gentour. Pojď ven!

pojď ven, vždy doma sedíš celý den, Janne Klerecký a skupina Gentour. Další pán na holení Lenny Kravitz a jeho americká žena American Woman.

0: Původní verzi téhle písničky American Woman představila skupina Gazoo v roce 1970 a v roce 1999 vznikla verze, kterou jsme poslouchali, a to byl Lenny Kravitz.
1: Noční prout.
2: Dnes s Milošem Skalkou.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

Dobrá rada, Peter Bitch Project a Len sa smej. Odskočíme k Billymu Idolovi, který tvrdí, nepotřebuju zbraň, I don't need a gun.

Billy Idol a já nepotřebuju zbraň, I don't need a gun. Ještě jednou připomínka dnešního počasí, polojasno, oblačno, na většině území republiky dešťové přehánky, ale navzdory dešťům teploty vysoké 24 až 29 stupňů.

Zvláštní předsevzetí Petra Jandy v písničce Dědečkův duch nebude pít a jenom vodu nebo mlíko. To by byl, panečku, život. Opravdická věc, The Real Thing, to je jeden z hitů Lizzy Stansfield, která svého času dobila svět s písničkou Kolem celého světa, All Around the World. Ale tohle to je ta opravdická věc, The Real Thing.

Lisa Stansfield a její opravdická skutečná věc The Real Thing. Máme 1:39 k tomu 11 vteřin. Na dvojce stále posloucháte Noční proud.

Lucie Bílá a její čarodějka. Dneska v noci jsme s Nočním proudem už jednou byli v Itálii. To byla ta písnička Comanchero reprezentující Italo disco. Teď po druhé z Itálie Tancuj ty, Sexy holko, Baila, Sexy thing a Zucchero.

Miloš Dodo doležel a Guy Man Dude rok 1992 a soudím, jsme ve finále a zvolnili jsme.

latest hit to the wisdom.

soukromý život Leonarda Cohena a jedna z jeho nádherných balad In My Secret Life. No a jsme ve finále. Dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Zdeněk Vrba, aby vás provedl z nedělní noci do všednodenního pondělního rána a jen co skončí toto vydání nočního proudu, tak vás čeká repríza 58. už 58. dílu seriálu Ondřeje Soukupa Haló Soukup. Haló, no a ten z vás, kdo neslyšel včerejší premiéru, tak doporučuji si poslechnout tuto reprízu. Teď máme 1:55:57, což znamená, že je tady poslední písnička, se kterou se vydáme na Slovensko. Elán je zřejmě nejpopulárnější slovenská skupina všech dob a ta zakončí toto vydání nočního proudu, samozřejmě z volnější písní, protože, jak jsem inzeroval, ve finále jsem zvolnil. Pro tuto noc Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Halo, Soukup, halo.
3: Halo, Soukup, halo.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Ano, jmenuji se Ondřej Soukup a jsem tu zase já opravdu a děkuji, že mě posloucháte. Haš, to je písnička, kterou napsal Joe South a poprvé v roce 1967 nahrál country zpěvák Billy Joe Royal. A Joe South, který napsal, byl studiový hudebník a skladatel a napsal mnoho úspěšných písniček, které se umístily v hitparádách. Prostě byl to velmi úspěšný muzikant. A poté, co Billy Joe Royal vydal svou verzi, tak byla skladba Hush rychle nahrána mnoha zpěváky a mnoha skupinami v nejrůznějších stylech. Ta písnička je o muži, který je tak zamilovaný, že by všeho nechal, kdyby si myslel, že ho jeho milá volá. A Royalova nahrávka má takový velmi výrazný country nádech, ale pak přišli Deep Purple a dali jí opravdu heavy rockovej zvuk. Tu píseň naučil Deep Purple Rod Freeman, což byl spolupracovník jejich producenta Joea Meeka. A klávesista John Lord vzpomínal v lednu 2009 pro časopis Mocho. Říkal, zpočátku jsme si mysleli, že je to trochu moc disco, nebo jak se tomu tehdy říkalo, ale Richie Blackmore řekl, že by to fungovalo, kdybychom to trošku přitvrdili. A tak kluci fakt přitvrdili a opravdu ejhle, kouzlo se podařilo. Verze Deep Purple byla zařazena na jejich první album a nahrávka v původní sestavě kapely, ve které ještě nebyl zpěvák Ian Gillan, který přišel až v roce 69 a nahradil potom Roda Evense. Tak píseň se stala oblíbená u fanoušků, ale potom, když si ma zpíval Gillan, tak ji vyhazoval ze setlistu, protože nebyl jejím původním zpěvákem. Jednoduše ho to štvalo, možná žárlil, no se to zpěvákům občas stává. Ale když v roce 1994 se ke skupině přidal kytarista Steve Morse, tak ten prosadil, aby se píseň vrátila do jejich živých vystoupení a to se taky stalo. A sám Morse říkal, mám tam velkou improvizační pasáž a pro mě je to prostě skvělej pocit od začátku do konce. A texty to ani nejsou. V téhle písničce tam je prostě jenom na na na na na na na.